začíná další vydání ostravského pořadu, který se věnuje prvním 25 letům rockové hudby. A také samozřejmě popu a ostatním hudebním žánrům té doby, souhrnně se jim dnes říká oldies. Hudebním fandům i náhodným posluchačům přeje pohodu a nerušený poslech ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor této hodinky Jirka Tieftrunk.

Začali jsme pohledem do horké stovky Billboardu přesně před 46 lety. Na pátém místě kulminoval hit skupiny Pilot Magic. Autor textu je pravděpodobně svým životním stylem sova, ráno si rád pospí, když ale úplně náhodou ne, napsal pak krásnou píseň o svítání. Jak už jsem prozradil minule a předminule, pan Jiří Kostelňák mě poprosil, abych zavzpomínal na starý rock'n'roll.

To byl Bo Diddley, další z těch, kteří bodovali už ve druhé polovině 50. let a dnes o nich můžeme mluvit jen v čase minulém. Jako první jsem vybral Walkin' and Talkin' a stranu singlu z roku 1960, který nebodoval. A přidal jsem známější kousek You Can't Judge a Book by the Cover, což lze volně přeložit Neposuzuj věci podle toho, co ti řekne první letmý pohled.

To byla další dvojice pro pana Jiřího. Někteří z vás možná podle toho prvního hitu Tallahassee Lassie poznali, že zpíval nyní osmdesátník Freddie Cannon. Byl to jeho první single a dostal se do zámořské popové top ten. Dívku s tranzistorovým rádiem jsem už v této hodince nabízel. Freddy o ní zpíval také. Jeho singlové áčko z roku 1961 má název Transistor Sister.

Ze Slovenska jsem dostal přání zařadit píseň Ivety Simonové čím dál tím častěji. Právě se z ohraného singlu z roku 1967 stalo, Suprafon ji totiž nově nenabízí. Textoval Vladimír Dvořák, doprovázel Karel Vlach a Pankovci. Zbývá dodat, že originál s názvem People Will Say We Are In Love je z muzikálu Oklahoma. Vybral jsem nahrávku Američanky Doris Day z roku 1960.

Nevím, která nahrávka byla Ivetě Simonové vzorem, ale je to tak, jak jste slyšeli, v zahraničí se tato píseň většinou zpívá pomaleji. Někdy příště uslyšíte i druhou stranu toho suprafonského singlu, teď tu mám další posluchačské přání. V první polovině 50. let museli mnoha lidem znít mezi častuškami a budovatelskými písněmi varhany Oty Čermáka jako rajská hudba.

Asi jen ti nejstarší upřímačů si ještě pamatují v podání Oty Čermáka Narcis. Původně je to suprafonský šelak z roku 1951. Vybavuji si, že jsme tu desku doma měli. Písnička Je bílá cesta, to už je další dekáda, snad jste sourozence Ulrichovi poznali. Rok 1966, jejich první singl, tehdy ještě Popík, první Big Beatový s Vulkánem, jsme si mohli koupit až v roce následujícím.

Další písní Jsem zůstal v Brně Milan Černohous zaspíval Znám tě lásko. Textoval Pavel Cmíral, doprovázel orchestr Gustava Broma. Rozhlasová nahrávka je z roku 1970. V Brně tehdy vymysleli do křestního listu jako autora hudby jméno Ellen a to identifikaci zahraniční předlohy stížilo. Ale podařilo se, Gary Puckett and the Union Gap, Let's give Adam and Eve another chance.

Dejme Adamovi a Evě ještě jednu šanci, je to česky, a abyste pochopili původní text, budu překládat dál. Přivést své děti zpátky k sobě a ukázat jim, jak se navzájem milovat. Je to takový protiklad proti ďáblovu ponoukání v československo-francouzském animovaném filmu Stvoření světa Perte se a žerte se. Pamatujete? Už ho v televizi dlouho nedávali.

Úplně náhodou jsem v seznamu na singlech bodujících amerických interpretů narazil na dvojici Jean and Deb, celými jmény Jean Thomas a Deb Neville. Dělají na mě dojem, že byli ve druhé polovině 60. let jakýmsi modernějším pokračováním dvojice Paul and Paula. Slyšeli jste A strany prvních dvou úspěšných singlů Go With Me a Playboy.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral brněnskou rozhlasovou nahrávku. Píseň Závěj naspívala Eva Králová v roce 1978. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha, autorem textu je Pavel Cmíral. Zatímco on zvolil do předělávky Studenou výhrůžku, v anglickém originálu si Tina Charles pochvalovala You set my heart on fire, tedy zapálil si mé srdce.

Nahlížím alespoň jednou do historického hudebního kalendáře. V polovině července 1966 vynesl v Americe prodej singlu When a Man Loves a Woman Percymu Sledgeovi zlatou desku, jedinou, kterou dostal. A v Británii tam byla založena skupina Cream. Tu už jsem v playlistu dlouho neměl, tak vám trochu rozšířím obzory a z B strany jejího druhého alba vybírám Take It Back.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky můžete psát na číslo 723 102 513. Kdybyste chtěli slyšet nějakou instrumentálku, stačí si napsat číslem od 1 do 580. Zavírák vybírám podle svého vkusu, je to Jonathan King a jeho verze I Can't Stand the Rain. Buďte v rytmu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Další hodina se zábavou, s ukázkami, s vašimi telefonáty a s hostem, který je ve studiu. Toho dobře znáte i z těch letních repríze Zlaté lásky. Jedna z průvodců, tedy Carmen Majerová, se mnou ve studiu. Carmen, zdravím, hezké odpoledne.
3: Krásné odpoledne.
2: Vy jste přišla i s Petrem, Petra máme ale za dveřmi.

0: Ano. Ano. Kdy naposledy vás rozesmál?
1: Já myslím, že každou chvíli.
0: Máte doma veselo?
1: Ano, ráno máme hlavně veselo, protože probíráme, jak si stojíme, jak se zvedneme.
0: A jak ten den uběhne.
1: A kam půjdeme.
0: Tak jsem rád, že jsme se sešli tady v Humoriádě a pobavíme se v této hodině. Humoriáda.

0: Rozjedeme už na plno humoriádu dnes s Carmen Majerovou. Usmívá se i na Seznam ukázek. Doufám, že jsem se tak jako trefil třeba i se jmény, která by mohla něco říct. Jsem zvědav, jaké vyberete jako první, Carmen. Tak
1: Já vyberu s radostí Merinku Rosulkovou a Stelu Májovou.
0: Dobře, takže scénka nazvaná Žádost o rozvod.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když, jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko,
2: 38 let a po tolika letech manžels, no to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale... Byl vás pan manžel?
3: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
2: Prosím vás.
3: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano. Jemný mechanik. No.
2: Chodí tedy pozdě domů.
3: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás, naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel, a když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
2: Ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
3: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Ne. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak, a Pěnkava, děvenko, Pěnkava se...
2: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdana. Váš manžel vás nebije.
3: Nebije.
2: Nehrdlí,
3: kdepak.
2: Nepije.
3: Počkat, to já nevím.
2: Jak to, že to nevíte?
3: No, když on Moutelík, když on Moutelík před 38 lety odešel z domu a ještě se nevrátil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Lenčka Rosulková.
1: Tak to jsem se potěšila. Merinka i Stelinka, obě kolegyně, na které hrozně ráda vzpomínám. Jestli pak víte, že Merinka byla velký dobrodruh. Ona kamarádila s Evou Svobodovou, které jsme říkali vlk. Jo?
0: Proč?
1: Nevím, jednou Květa Fialová, nějak jsme seděli a Květa Fialová kouká na Evu Svobodovou a povídá, poslechni, ty jsi vlastně takovej vlk. Ty vůbec jsi ženská. Tak a od té doby se jí říkalo vlk.
0: No. Ano.
1: A Merinka, oni hodně cestovali, byli a už měli vysoký věk, tak oni byli třeba například na první svatbě Charlesa III. V Anglii, když si bral Dianu, tedy princ Charles tenkrát,
0: jak se tam dostali?
1: Tak oni vyrazili a to nebylo nic jednoduchého, peníze, žádné víza, tohle všechno, ono, to nebylo jen tak, jako dneska se seberem a jedem. Mm-hmm. No, takže my žasli, dámská šatna v napětí, když se vrátili, jak vám vyprávěli pochopitelně barvitě, že to všechno viděli zblízka.
0: Takže ty davy, které jsme viděli, tehdy vlastně jeden z největších televizních přenosů, z hlediska sledovanosti, se mluví o miliardě a více, tak tam někde byla...
1: Ano, tam byla Merinka Rosulková a vlk. Z městských divadel pražských.
0: Takže jste pak měli zprávy z první ruky, tak říkají za hlavně v té době teda, protože toho se tady tolik neinformovalo. Ten bulvár tady nebyl tam už, jo?
1: No jistě ne, to pro nás, to byla prostě událost. Mm-hmm.
0: Tak takovýhle dobrodruh byla Marinka, tak ano. V takovém věku. Dobře, no tak jsem rád, že jsme si je mohli vybrat. Třeba i posluchači vyberou ještě po druhé, protože ve hře je. Navíc po boku Josefa Bejvla, Zdeňka Najmana, povídání nebo scénka nazvaná Ochotníci. Zůstaneme u divadla. A nebo já nabízím proti Václava Postráneckého a Miroslava Moravce s židovskými anekdotami. Ano. To je ta druhá varianta a posluchači teď rozhodnou na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď. Stejně jako psát SMSky na textovkové číslo 90 01 04. Humor mezera A, tedy pro Marii Rosulkovou, anebo humor mezera B pro ty židovské anekdoty, když to zjednoduším. A k tomu jedna písnička, ať na to máte čas. Marie Rotrová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda, připomínám dnes s Carmen Majerovou a taky s vámi. Jste ve spojení po telefonní lince 731 809 se studiem a vybíráte si z dvou ukázek jen jednu tedy. Tak Marie Rosulková s Josefem Bejblem se Zdeňkem Najmanem nebo Václav Postránecký a Miroslav Moravec a jejich židovské anekdoty. Komu byste dali bod vy? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý den, tady je Vladimír z Prahy 10, já bych nechal Ačko. A chtěl jsem se zeptat paní Majerové, jak se má Zuzanka?
5: A dobře, naše Zuzanka se chystá na cestu, zítra letí se svým tatínkem do Norska.
3: Užijí si.
4: Tak jo. Jestli si mě pamatuje ještě, nevíte, ještě se s tím nemluvila.
5: To já nevím, nevím.
3: To musíte se zeptat Zuzanky.
5: Ano, zeptám se Zuzanky.
3: Dobře.
5: A pardon, vaše jméno?
4: No, řidič z vozovny Strašnice.
3: A řidič z vozovny Strašnice a Vladimír a příjmení?
5: Ano, to určitě bude.
4: To příjmení to jiný nezekré.
3: Dobře, takhle, dobře, vyřídíme.
5: Já to zjistím.
3: Děkujeme, mějte se pěkně, přesouváme se za dalším hlasujícím.
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a paní Carmen a chtěla bych Ačko a musím jí poděkovat a panu Kostkovi za ten pořad, jak jste vy uváděl ty lásky. Bylo to perfektní.
3: Ano, děkuji. Jenom připomenu, že tyhle ty příběhy my teď ještě jednou přes léto, každý všední den po té 21. večer opakujeme. Pokud vám nějaký unikl, tak si můžete poslechnout a vlastně Petr Kostka a Carmen Majerov jsou s námi. Dobře, tak děkujeme.
5: My taky, mějte se krásně. Děkuji, je to milé, děkuji.
3: Kdo ještě přidá svůj hlas na konto nějaké ukázky?
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Majerová.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuju pro židovský anekdoty.
3: Dobře, tak jo, děkuji moc, mějte se pěkně. Ještě aktualizuji i naši SMS bránu a vidím, že tady hlasy i ty, které byly předtím rozhodly, že vítězí. Dobrý výběr Carmen Majerové, ještě jednou Marie Rosulková.
5: Ano.
3: Dáme si tedy právě i se Zdeňkem Najmanem a Josefem Bejvlem. Ochotníci.
8: Pojedeme, ten výstup si vezmeme ještě jednou. František přichází zleva.
9: Jo.
8: A za to židli, jo?
9: To myslíš takhle, jo?
8: Ta židle to je jako strom, jo? A jukne, a jukne.
9: Jako ze za stromu, jo?
8: Jo.
9: Juk!
8: Hurá! Františku, ty musíš jukat radostně.
9: Juk! To máme jukat radostně tady na Voráčkovou?
8: Samozřejmě! Stoj za stromem a radostně jukáš, no.
9: Juk! Ty mě podrž! Počkej, já tady mám nějaký řeči.
8: No.
9: Já spěchal jsem za tebou, Voráčko, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady tohle.
10: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
9: No tak dobře. To světe vidět, co se na mě žádá na práci.
11: Družstva.
9: Spěchal jsem za tebou, Huráčková, svět víc dnes. Hned hezčí.
11: Já jsem tě čekala.
9: Hele, Huráčková, ty na mě nešišlej a čekej mě. Čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, učitelské, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
8: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
9: Tak to slyšíš. Dobře. Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
11: No. Dobře, já jsem tě čekala s otevřenou náručí.
12: No, panouš.
9: Leze to zní jako zklupatý.
11: Dobar.
9: Ale, když jsem viděl Voráčkovu, totiž, Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
8: Dy.
9: Co?
8: Dy.
9: Dy. Co ty?
8: Kamarádi.
9: Jo tak, kamarádi. No jo. A svět byl hned hezčí, pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, Voráčkovu. Tak teď ty.
11: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš? A neřekla jsem jim ani slovo.
9: Teď ona nedá pokoj a budeš
11: jen šišlat. Jsem se těšila.
9: Těšila. Dej rozum, Marie! Podívej se, to bylo prvně, co jsi mě řekla, ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
11: No, ale učitelce, dobře, já to nemusím rád s tebou, víš? No. To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
8: Koukej, soudružko Voráčková, umění se nikdo smát nebude.
9: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni, vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
11: Mosko.
8: No, je to trošku.
11: To se ví, soudruhu režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny. No. To je pro mladý.
9: To není pro nás. No.
8: To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. No. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z té vesnice?
0: Humoriáda.
3: Ochotníci tedy. Carmen, ochotničila jste taky?
5: No vlastně ano. Já jsem začínala jako malá nebo mladá dívčina. Ano, hrála jsem, byly to teda školní léta,
3: ano.
5: Ale vedl nás herec divadla v Trutnově, krajského oblastního divadla v Trutnově, pan Miroslav Grác, který si mě někde odchytil na ulici a říká, a děvenko, nechtěla bys hrát divadlo? A já, ano.
3: Takže vy jste nalezený talent. Ano. To ne jako, že by se někdo
5: jsem hrál,
3: přihlásil.
5: Měli jsme tedy soubor a hráli jsme, jezdili jsme na zájezdy a na základě toho jsem pak vlastně dostala nabídku mezi profesionály, že jsem hrála Barunku v Babičce, ano. V inscenaci Babička, která se hrála v létě v Ratibořicích. Takže a tam jsem vlastně tedy vstoupila mezi ty profíky.
3: Jo.
5: No a tam to zavonilo v tom divadle strašně moc. Nádherný, vzpomínám na to.
3: No a pak, když to skočím, přišla i ta městská divadla pražská. Ano. Tam jste se asi potkali i s Josefem Bejvlem.
5: Ano, Pepička Bejvla byl, on byl rozmilej, no tak... Já si vzpomínám jedna historka. Po 68. se, myslím, vyrojili takový ty dívky, co se svlékaly, že jo, nebo tak jo, na těch kabaretech a různě. Ano. A on jezdíval, měl své číslo a jezdíval na kabarety. Já vím, vzpomínám si, že jo, jednou chlapi v šatně říkali, hele Pepo, ty včera byl, jo, a jaký to tam bylo. A on říkal, jo, představ si, tak. A než já jsem měl měl to svoje vystoupení, tak přišla dívka a měla jenom kalhotky a tady nahoře, a teď já to nemůžu, diváci mě nevidí, ale takhle v oblasti tedy
3: kroužil.
5: Dámských ňader kroužil rukama a říkal, a tady měla takový, no takový, a teď oni, no co, třásně, ale ne, tak co tam měla, no takový puklice. Tak do dneška si to připomínáme.
3: Tak vážení, tohle je Humoriáda s Carmen Majerovou.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Krásně ten čas ubíhá, když se hezky vypráví a poslouchají příjemné ukázky. Tak dnes s Karmen Majerovou, co vybereme dalšího pro posluchače?
2: No tak já myslím, že by to mohla být Jiřinka Bogdalová a pan Karel Šíp. To bude kvalita.
1: Z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného, vyprávění vtipů.
3: Já jsem se přišla jenom zeptat, jestli vám řekli, že jste tady v divadelním zákulisí. Řekli? Jo? No to je ale dobře, protože jsem normálně nikdo nesmí, že jo? Jenom herci a takový ty lidi okolo, jako je třeba inspicient nebo nápověda. Nebo,
4: co pak Jiřinko, nějaký problém?
3: Ne, no žádné, já se jenom chtěla zeptat, jestli lidi vědí, že jsou v zákulisí.
4: A to oni samozřejmě vědí. No, to vy přeci víte, no nedělíte, že ne?
3: Ale ne, no já jsem...
4: No ne. Paní, vy jste snad říkala tady Jiřince, jako že nevíte, o co jde, nebo co? Paní, já na vás koukám od začátku, nechte... Nech, já si od začátku říkám, že s váma tady budou problémy. Vy jdete do první řady, možná to máte i zadarmo a děláte problémy. Rozumíte? No, ne, to nejde. Helejte se, nemyslete si, já si to s ní vyřídím, Jiřinko. No, nemyslete si, paní, to už dneska se dá udělat, že my třeba hlasováním vás můžeme vyloučit z tohohle divadla.
3: Ale to...
4: Jiřinka, má tyhle ty pravomoce?
3: Ale ne.
4: Víte, jak my tady říkáme? Big Mother.
3: No tak to nechte toho. No to je... Ne, to... Ne, to... Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, že takovouhle hromadnou exkurzi tady pořádáme poprvé, jo? A to víte, když je něco poprvé, no tak to... Ne, ale jinak v zákulisí, jo, to tady žije normálně. Tady se rozebírají rodinný vztahy a říkají nejnovější vtipy, že jo?
4: Jo!
3: A co?
4: To jste mě připomněla. Jeden jsem slyšel, dobrý. Nevím, jestli ho znáte, asi ne. Můžu? To takhle povídá manželka manželovi. Ty jsi prý vyprávěl v hospodě...
3: Takže alkoholik, jo?
4: Vy ho znáte?
3: Koho?
4: No ten vtip.
3: Ale vtip ne, ale pár alkoholiků znám a vím, co umějí. Ne, promiňte, no, prosím. Já jsem chtěla jenom toho chlapíka jako upřesnit.
4: Ano, ano,
3: prosím,
4: dobře.
3: No, to...
4: Můžu?
3: Jo.
4: Hele, to takhle povídá manželka tomu svýmu alkoholikovi.
3: Tak
4: jo?
3: Přece.
4: Ale ne, to já jsem tam teďka dal jenom kvůli vám.
3: Yeah.
4: Jinak to tam není důležitý, jestli je to alkoholik nebo ne. To v tom mým vtipu není podstatný, no rozumíte já. To? On jako bych v té hospodě mohl klidně sedět u limonády.
3: Cokoliv. No tak dobře, pokračujte. Manželka řekla tomu svýmu. No.
4: Jo. Manželka povídá manželovi.
3: Tomu svýmu.
4: A komu jinému asi?
3: Jo, no.
4: Samozřejmě tomu svýmu, tam není žádný manžel jiný manželky.
3: Jo, no.
4: Tak to přesně nemusím říkat v tom vtipu.
3: No jo, no.
4: Vám se teda krásně vypráví vtipy.
3: Ne, ale já mám ráda vtipy, ale musím být přesný. Mě nebaví takový to potkali se dva, ten jeden povídá. Ne, já potřebuji vědět, kde se potkali. Jestli v tramvaji, nebo na letišti, nebo v ložnici. Je z ložnice, to znám jeden, to takhle manžel. Odešel do práce a manželka si přivedla domů milence. Za půl hodiny přišel domů i její malej syn a když viděl maminku v ložnici s cizím pánem, tak se rychle schoval do skříně. Najednou ta manželka slyší, že se vrací manžel, tak do stejné skříně strčila milence. Ve skříni bylo chvíli ticho a najednou ten kluk povídá, je tady tma, co? Je. Já tady mám s sebou baseballový míček, nechceš ho koupit? Nechci. No já jenom, že táta je venku, stačilo by zavolat. No tak dobře, kolik? $250. Tak jo, za chvíli kluk zase. Je tady tma, co? Já mám s sebou ještě baseballovou rukavici. Kolik? $750. Tak jo, no za pár dní otec povídá synovi. Hele, vem baseballový míček, jo, a rukavici půjdem si zahrát. Kluk povídá, to nemůžeme, já jsem to prodal za $1000. No to je příšerný za $1,000, kdy to nemá vůbec takovou cenu. Jak můžeš takhle okrádat kamarády? Půjdeš do kostela a vyspovídáš se. Kluk přijde do zpovědnice, rozhlídne se a povídá, tady je tma, co? A farář na to, nezačínej zas.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Pořad za oponou a vyprávění vtipů, tedy Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Usmívá se i Carmen Majerová, vybrala si tuhle scénku. Tak na pana Šípa nebo na paní Bohdalovou se zavzpomínáme, připomeneme si.
2: Já pana Šípa osobně neznám. No a na Jiřinku ráda zavzpomínám, ale tak jako teďka no, jsme vlastně se viděli, měla svou oslavu. Mm-hmm. Byli jsme za ní v tobogánu, já jsem ji upekla sekanou, nesla se mi to v krásné míse a říkám, Jiřinko, prosím tě, tady je ta sekana, jo, já vím, ta je výborná, protože už se mi to jednou, jo, já vím, to je ten recept, ten, a ty jsi mi ho nadiktovala, všecko tohle věděla, já říkám, hele, tady nejde o tu sekanou, tady jde hlavně o tu mísu, jo, prosím tě, mám ji vrátit, jo, já říkám, ne, proboha, ne, to je právě ta vzácnost, to je právě to, aby zdávala pozor, aby si s tím někde nemajzla o podlahu, rozumíš?
1: Ano.
2: Jo, tak. Ona je to vzácnost.
1: Takže původně dárek mísa a řekla jste si, nepřinesu ji
2: prázdnou. No máme prázdnou, to nemůžu.
1: Rovnou do toho něco udělám.
2: Ano, takže tam byla pěkná sekana.
1: Ježíš, já se začínám kát úplně. Aha. Já jsem kdysi taky dal Carmen mísu, ale prázdnou. Ano. A měl jsem tam něco.
2: Sekanou.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? S Jiřinou Bohdalovou a s Karlem Šípem? Vyprávění vtipů, anebo nabídnu, no musím taky něco silného, aby to byl aspoň zajímavý souboj. Tak zkusím děkovnou řeč od Luďka Soboty. Varianta B. Ačko Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Bčko Luděk Sobota, vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou s heslem Humor mezera A či B, podle toho, co jste si vybrali z ukázek, posíláte na číslo 90 011 04. Tak do toho, je to na vás.
5: Bylo let

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomeňme si Karel Šípěř na Bohdalová nebo Luděk Sobota, ukázky, které jsou ve hře. Vy s námi jste ve spojení, telefonní číslo je 731 800 900. Tady Patrik Rozehnal a Carmen Majerová. Kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, v telefonu pan Baranec.
3: A pro co hlasujete?
4: Já bych jsem chtěl hlasovat pro pana Sobotku, i když teda Jiřinka Bohdalová jako žena má přednost.
3: Ale Sobota to vyhrává.
4: Ale to bylo první, co mě napadlo, byl ten Luděk Sobotka, proto mě vždycky rozesmíval a chtěl bych to věnovat své rodině.
3: Dobře, ukázku i postlek. Fajn, tak jo, dobrý den dalšímu.
5: Dobré odpoledne. Standa Zemík vás, Patrinko zdraví, její paní Carmen.
6: Ano.
5: A já bych chtěl Bohdalovou.
3: Píšeme jí bod i s Karlem Šípem tady. Ještě někdo, kdo se přidá?
7: Dobrý den, zdravím vás i vašeho milého hosta. Prosila bych Ačko a jenom bych chtěla říct paní Carmen, že je úžasná i v říšních lidech města Pražský.
6: Děkuji, děkuji. Jste moc milá.
3: Děkujeme za to hlasování, děkujeme za pomoc všem. Je rozhodnuto, ten druhý dnešní souboj vyhrává Karel Šípa, Jiřina Bohdalová. Dál budeme pokračovat ve vyprávění vtipů.
8: Ten je docela dobrý, jo? No. Ale tenhle taky.
9: Jo.
8: To takhle povídá manželka v ložnici.
9: No, jo, no.
8: Tomu svýmu alkoholikovi.
9: No jo, protože v tomhle stavu už vidí, že s ním nic nebude, jo, tak si chce aspoň před spaním popovídat, no. Že jo? Ne?
8: Jo.
9: Jo.
8: A ta blondýnka mu povídá.
9: Jo, ona je to blondýna.
8: No tak to mě tak napadlo, blondýna, tak jako jiná by si snad notrika ani nevzala.
9: No jo, ale já vám teda nevím, co, teď se to rozmohlo proti těm blondýnám. Teda, mě to nevadí. Mně to nevadí, já jsem od jak živa tmavá. Já ani blond paruky nenosím. Ono to může prosáknout do hlavy. No, ne, ale přitom blondýnky dokážou měnit i pravidla silničního provozu.
8: Jděte to, nevím.
9: No jistě, jeden můj známý mi říkal, že kvůli blondýnkám policajti vymysleli úplně novou dopravní značku.
8: A jakou?
9: Konec kruhového objezdu. No.
8: To takhle povídá manželka manželovi. Ty prý si v hospodě vykládá.
9: No to už jste ale říkal. O té hospodě. Už na začátku.
8: No to jsem říkal.
9: Já už si je, pamatuju.
8: Ale už je to dlouho. Já kvůli to souvislosti, to si každý už nemusí ten začátek vtipu pamatovat.
9: Ale jo, pamatuju.
8: No tak jako by si to pamatuju. Ale paní si paní si nepamatuje. Pamatuje. No, tak jako kdybyste mě taky nepřerušovala, no, tak už jste se tady dávno všichni zasmáli. No, tak. Povídá takhle manželka manželovi. Ty prý si vykládal v hospodě, že jsi s mě bral pro peníze. Co je to za blbost, já jsem přeci žádný peníze neměla. A on říká, a co jsem měl teda říct?
9: Ty to měl říct, no pravdu.
8: Jakou pravdu?
9: No pravdu, proč jsi doopravdy vzal, že jo, tak dál.
8: Co dál?
9: No už dokončete ten vtip. To je...
8: To bylo celý.
9: To bylo celý?
8: To bylo celý. Jiřinko, až zase uslyším nějaký nový vtip, můžu ho tady vyprávět zase?
9: Ale můžete, ale měl by být veselější. A hlavně celý. Ne, já myslím, že už je čas uvést prvního hosta. A víte co? Uveďte ho vy.
8: Ano.
9: Jo, uvejte ho. Ale dávejte pozor, aby byl celý.
8: Přichází rock'n'roll band Marcela Burmina.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ten tentokrát vynecháme, máme nachystanou jinou píseň, která udělá předěl u dalšího hlasování, ale s tím Karlem Šípem. Osobně se neznáte, Carmen, ale všechno party nebo u něj v poradu jste byla?
6: Ne, ne, nebyla.
3: Jak to, že vás tam nepozval ještě? To není možný.
6: Asi jak? Mě nezná.
3: Není možná. A Petr tam byl?
6: Ano.
3: Tak
6: ano.
3: Jak to, že neví?
6: No,
3: to
6: nevím,
3: se musí napravit, to musíme Karlovi zavolat, kde se stala chyba.
6: Ne, to by se mu asi nelíbilo. To bychom mu vnucovali.
3: To ne, ale jenom ne. Tak jako vnukli myšlenku, že třeba. Nebo byste se tam necítila?
6: Ne, to ne, jo. Určitě. No tak on je milý, spontánní člověk.
3: Ano.
6: Aspoň já mám tu představu. Takže vlastně teď jsem ho potkala když v tomto Bogánu, když jsme byli za tou Jiřinkou, ale tak jenom dobrý den.
3: Ano.
6: Ano, takže, ale jak říkám osobně, ho neznám.
3: Vyprávíte si doma i někdy vtipy, takhle jako si herci třeba v šatně vypráví, protože
6: no, určitě Petr vždycky přijde s nějakým, protože přeborník ve Vinohradském divadle je pochopitelně bez pochyby Tomáš Töpfr, který prostě to sype. A Petr je rád, vypráví, umí vyprávět, ano, ale já si žádný nepamatuju.
3: Takže jenom nasloucháte.
6: A já naslouchám.
3: Co si zase přines, co Tomáš vyprávěl?
6: No někdy
3: vyprávěl.
6: Jsem taky někdy možná nějaký, ale taky jsem možná nějaký vyprávěla.
3: Mm-hmm. No a veselé historky z rodinného života, když se také sejdete, ať už se Zuzankou Zelenkou, s Tereskou, no. Tak vyprávíte si takhle, co se jako stalo, takové, jako co se komu přihodilo, nebo připomínáte si
6: jo,
3: i to, co léta všichni znají?
6: Jo, ježiš, ne, to se povídá, to se semele všechno možný, ale vždycky nejroztomilejší na tom je to, že když my s Petrem na něco vzpomínáme a teď si nemůžeme vzpomenout, kdy to bylo a kdy jsme to vlastně byli a který to bylo, tak já nevím, právě se třeba zeptáme Zuzky, protože je nejstarší a říkám, Zuzi, a jak to teda tenkrát bylo? A ty jsi tam, a já nevím, a to já už si nepamatuju, no, tak to je to...
3: Paměť je to hrozná všech, dobrá. Vážení, musíme to uzavřít a protože nechceme vybírat za vás, ale vám dát tu možnost vybírat si mezi ukázkami, tak do hry vracím ta svá Bčka a jedno bude Ačkem a teď Bčkem v tém posledním souboji. Takže Václav Postránický a Miroslav Moravec, ať to nepletu, Ačko, Bčko, Luděk Sobota, tedy buď Židovské anekdoty, anebo Děkovná řeč, proti sobě a telefonní číslo stále stejné 731 800 900 pro vaše hlasování. Když se nedovoláte, využijte SMS brány s číslem 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete, čím uzavřeme dnešní vysílání. Petr Spálený už je připraven v našem pořadu s názvem Humoriáda.

můžeš jezdit v Porsche, mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě nějaký ten hlas může přibýt na konto buď Václava Postráneckého s Miroslavem Moravcem, nebo můžete hlasovat pro Luďka Sobotu. S Carmen Majerovou se ptáme, kdo volá. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A pana redaktora.
1: Děkuju.
2: A je to moc těžké, já nevím. To je tak těžké.
1: Tak si hoďte koronou.
2: Tak třeba Ačko.
1: Tak
2: ano,
1: třeba
2: a
1: Ačko.
2: Děkuju.
1: My taky za zavolání a za tu těžkou volbu. Kdo se dovolá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr ze Štětí. Zdravím vás.
1: My taky.
4: Oba.
3: Ano.
4: Hlavně Carmen, protože jsem si dneska pouštěl Chalupáře. A ten díl, jak ona tam věští, moc po hostele, spíš hotel,
1: ano.
4: Pneumatika, prvý.
1: Ano, někoho spíš pneumatika, ano.
3: Pneumatika, ano,
1: tak,
3: děkuji.
1: Co to bude?
4: Bude to Miroslav Moravec.
1: Je to tak, můžu to už prozradit, součet hlasů tomu hodně, hodně napovídá, takže nějaké ty anekdoty na závěr.
5: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži, spouští jiný šathen stavidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník, jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví.
6: Domlouvá šatchen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc. Nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivke opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
1: Vazajst šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi vzal takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. No, tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká na Šince. Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem tu na svatební cestě. Tak mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem. Humoriáda.
2: Děkujeme za pomoc, děkujeme za poslech. Karmen Majerové za to, že dorazila do studia a mohli jsme si popovídat, bylo to fajn.
3: Ano, děkuji Patriku za pozvání, moc ráda jsem přišla, bylo mi ctí.
2: Ano, a uvidíme a uslyšíme se s posluchači zase na přelomu prázdnin, jestli se nepletu. Těším se na to.
3: V září.
2: V září, je to tak. Mějte se krásně, ať se vám daří a poslouchejte další naše pořady a Zlatou lásku můžete každý všední den po 9. večer. Karmen, naslyšenou.
3: Naschledanou, krásné dny.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: 3/4 kontrolovaných e-shopů porušily v prvním čtvrtletí zákon. Inspekce kvůli tomu rozdala pokuty za 4,5 milionu korun. Dvě schránky nalezené při opravě střechy plzeňské katedrály ukrývaly noviny, mince a dokumenty z 90. let. Před dokončením je celodřevěná konstrukce nové hasičské zbrojnice ve Vejprnicích. Dnes bude převážně polojasno, lokálně přehánky, výjimečně bouřky a teploty do 28 stupňů. Pěkné ráno, zprávy pro vás má Lenka Lupinková. Více než 3/4 kontrolovaných e-shopů porušily letos v prvním čtvrtletí právní předpisy. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která prověřila 123 internetových obchodů. Většina kontrol byla cílená, to znamená, že se kontroloři zaměřili na problematické e-shopy. Prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování spotřebitelů a možnostech reklamace. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby je dlouhodobý problém taky prodej přes sociální sítě a online tržiště.
2: V případě sociálních sítí se opakovaně objevují nabídky zboží porušujícího práva duševního vlastnictví, to znamená padělky nebo napodobeniny, zatímco u online tržišť dochází ke komplikacím, zejména v otázce odpovědnosti jednotlivých prodávajících a transparentnosti smluvních vztahů.
0: Za první 3 měsíce letos inspekce udělila e-shopům 161 pokut dohromady za víc než 4,5 milionu korun. Desítky let staré předměty ukrývaly dvě schránky nalezené při opravě věžičky plzeňské katedrály. V měděných pouzdrech byly noviny, mince nebo plzeňské propagační letáky z počátku 90. let 20. století, kdy se střecha katedrály opravovala naposledy. Nenaplnilo se tak očekávání, že by ve schránkách mohly být i přes 100 let staré dokumenty. Podle Ivy Fictumové z plzeňského biskupství se potvrdilo, že se do schránek už při poslední opravě v 90. letech nevrátili.
3: Podařilo se nám zjistit od pamětníka, že když opravovali střechu, tak našli v Makovici prostřelenou schránu, zřejmě prostřelená z konce druhé světové války, a celou tu dobu do těch 90. let do té schrány zatékalo. Takže ty věci byly hodně poškozeny.
0: Staré dokumenty by mohly být uložené v Národním památkovém ústavu. Plzeňské biskupství po nich bude dál pátrat. Nalezené i novodobé předměty a listiny v srpnu uloží zpátky ve schránce do věžičky katedrály. Architektonicky i stavebně unikátní celodřevěnou novostavbu hasičské zbrojnice staví ve Vejprnicích na Plzeňsku. Stavba už má hlavní nosné obloukové konstrukce a aktuálně truhláři a tesaři pracují na vnitřním vybavení. Na novou zbrojnici se podařilo získat dotace z ministerstva vnitra a Plzeňského kraje. Pokračuje starosta Pavel Karpíšek z ODS.
4: Jedná se o výstavbu, která byla započeta před necelým rokem a měla by být dokončena v měsíci září. Věřím, že se nám podaří požádat o kolaudaci a předat hasičům novou moderní hasičárnu k užívání.
0: Armáda Spojených států ukončila další vlnu úderů na Irán. Oznámilo to oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Podle toho se podařilo zasáhnout mimo jiné iránská velitelská centra, pobřežní sledovací zařízení a protivzdušnou obranu. Armáda cílila i na klíčové město Bandar Abbas. Agentura AP informovala, že Spojené státy poprvé zasáhly taky oblasti na severu Iránu. Palba trvala přibližně 6 hodin.
1: Sport.
0: Mistrovství světa ve fotbale zná oba finalisty. Po Španělsku si postup vybojovala také Argentina, která v semifinále otočila duel s Anglií a vyhrála 2-1. O titul se bude hrát v neděli. Bronzový zápas mezi Francií a Anglií je na programu v sobotu.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, na jihu zpočátku i více oblačnosti, v ráno místy mlhy. Během dne při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně přehánky, hlavně v Pošumaví, výjimečně i bouřky. Teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vát bude slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré. A biopředpověď je na druhém stupni, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech je uzavřena Vaňkova ulice, důvody

0: Tam jsou stavební práce. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pět minut po páté hodině, vítejte, začíná Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a už za chvíli položíme otázku našim nejmladším. Kdo anebo co je to uchavec? No rozhodně, buďte s námi dál, ať se to od někdo zvíte.
1: Dobré ráno.

0: Kdo nebo co je to uchavec?
1: Třeba sluchátko, zvíře, člověk, houba.
2: Že má velký uši, že se uchytává dřeva.
3: Je to ryba.
4: Může to být pes. Prej je nějaký člověk hluchý a prej neslyší.
5: Kůň, třeba uchovec ten, slon.
6: Uchavec může být křítek.
7: Třeba ty zástrčky do ucha.
8: Člma, že má dlouhý nos.
9: Po naučení pokračujeme dál 2 minuty před 17:15. Dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. Teplotní rekordy našeho kraje pro 16. července. Konstantinovy Lázně, rok 1977, 1,6 stupně Celsia a Bolovec, rok 2007, bezmála 8:30. Jaké počasí nás čeká dneska, to vám dobré ráno přinese tuto informaci už za malou chvíli. Teď Sandra.
10: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rekreační plavba po českých řekách, kanálech nebo nádržích je v Česku stále oblíbenějším. Přibývá totiž těch, kteří si vyřídili oprávnění k vedení malého plavidla. Co to obnáší, to se v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň dozvíte už za chvíli.
1: Počasí.
0: Ve čtvrt na šest aktuální informace o teplotách v našem regionu. 17 stupňů Klatovy, 17 stupňů Stříbro, 16 stupňů v Rokycanech a 15 stupňů aktuálně teď ukazují Kašperské hory. Dneska bude většinou polojasno, na jihu zpočátku i více oblačnosti. Ráno místy mlhy, během dne se hlavně při přechodu zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout lokálně přehánky, hlavně v Pošumaví a s malou pravděpodobností i bouřka. Dnešní nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách 21 až 24. Rozptylové podmínky teď ráno a večer mírně nepříznivé, ovšem během dne to budou dobré.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008, Tomáš Werner.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Rádio vašeho kraje.
1: Letí vrána, letí vzduchem, nepospíchá, šetří síly. Jedním okem, jedním uchem.

0: Jsme Český rozhlas, dobré ráno. Vůdců lodi nebo plavců v Česku přibývá ročně, si řidičské oprávnění pro vnitrozemskou plavbu vyřídí kolem 3,5 tisíce uchazečů, celkem už je jich přes 71 tisíc. Mohou se pak plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích na své motorové lodi anebo plachetnici. Případně mohou zájemci využít rozšíření na dovolené u moře do jedné námořní míle od břehu. Hlavní zájem o vyřízení takzvaného průkazu vůdce malého plavidla je před sezónou a také teď v létě.
1: Jsme v přístavišti na nábřeží Edvarda Beneše v Praze a je tady se mnou uchazeč o průkaz vůdce malého plavidla Jan Kubeš a před námi stojí na hladině Vltavy 8-metrová motorová loď, ve které vy teď budete dělat svoji závěrečnou zkoušku. Všechno máme a můžeme
2: ano.
1: Do lodi.
2: Ano.
1: Tak.
2: Odstrčíme.
1: A jedeme.
2: Můžeme vyplout.
1: Teď tady míjíme loď vedle nás, což už je velká výletní loď.
2: Můžeme obeplout z jakékoliv strany, pokud máme dostatečné množství prostoru a neohrozíme plavidla, která máme na vodní dráze.
1: Samozřejmě se blížíme k jednomu z pražských mostů.
2: Ten tedy musíme proplout ideálně v částech, které jsou vyznačené, což tedy je tamhle žlutý kosočtverec.
1: Na průběh zkoušky tady dohlíží lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
3: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
1: Zkoušku jsme ukončili, jsme na břehu.
3: Úspěšně se složil tuto praktickou zkoušku.
2: Dobře, děkuji.
1: Po praktické zkoušce u komerční společnosti čeká uchazeče zkouška teoretická na státní plavební správě. Co všechno je potřeba znát, mi popisuje jedna z čerstvých absolventek paní Bára.
4: Musela jsem se naučit pravidla provozu na vodě, musela jsem se naučit značení, což pro mě bylo asi nejtěžší. Ale třeba zajímavá část v té námořní plavbě, počasí a mraky, to bylo docela zajímavý.
1: Oprávnění vůdce malého plavidla má několik kategorií podle výkonu motoru, velikosti trupu a plachet a podle platnosti pro sladké nebo i mořské příbřežní vody. Ročně si oprávnění udělá kolem 3,5 tisíce uchazečů a podle státní plavební správy jich každoročně přibývá. Například v létě už téměř nejsou volné termíny teoretických zkoušek, říká ředitelka správy Klára Kroupa-Němcová.
5: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
1: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívá nová říční infrastruktura.
5: V tomto roce byla otevřena plavební komora Sudoměřice Rotahatec, která vlastně možnost plavby kolem Baťova kanálu rozšířila o 7 kilometrů. Vznikají nová vývaziště, veřejné přístavy.
1: S uznáváním dokladů mezinárodně je to složité, záleží na daném státu. Kromě průkazů vydávaných státní plavební správou existují taky různá turistická i neturistická oprávnění vydávaná v jiných zemích, například v Chorvatsku nebo Řecku. Jakub Vik, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vaše.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dobřany na jižním Plzeňsku budou dnes kolaudovat nové semafory. Město je nechalo nainstalovat na hlavním tahu na křižení s ulicemi Lipová a Sokolovská během dubna a mimo jiné mají zvýšit bezpečnost a zajistit plynulost provozu v Dobřanech. Město Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni připravují memorandum o spolupráci fakulty s plzeňskými základními školami. Cílem je ještě více zpřístupnit fakultu žákovským exkurzím a zintenzivnit spolupráci mediků s pedagogy a žáky, třeba v oblasti zdravovědy a první pomoci. Uvedla to radní Plzně pro oblast školství Lucie Kantorová z Hnutí ANO. Centrální plzeňský obvod seče některé trávníky i během suchých letních měsíců. Důvodem je přemnožený ječmen myší. Podle informací u MOTRy je rostlina nepříjemná hlavně tím, že vytlačuje travní porost a ostré osiny znamenají i nebezpečí pro psy. Podnikatelé budou zřejmě od příštího roku znovu povinně evidovat tržby. Vládní návrh, který s tím má počítá, schválila koaličními hlasy sněmovna. Podle vlády má jít o modernější verzi elektronické evidence tržeb, bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Povinnost by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i na řemeslníky. Soud v italském Janově má dnes vynést rozsudky v případu zřícení části Morandiho mostu. Téměř před 8 lety spolu s ním spadlo přes 30 osobních aut a několik kamionů. 43 lidí nehodu nepřežilo. Podle obžaloby údržbu mostu v Janově dlouhodobě zanedbávaly dálniční firmy. Prokuratura žádá tresty až 18,5 roku pro 56 lidí. Mistrovství světa ve fotbale zná oba finalisty. Po Španělsku si postup vybojovala také Argentina, která v semifinále otočila duel s Anglií a vyhrála 2-1. Ještě počasí. Dnes bude většinou polojasno, na jihu zpočátku i více oblačnosti, ráno místem mlhy. Během dne při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně přehánky, hlavně v Pošumaví a výjimečně i bouřky. Teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V ulici Prokopa Holého ve Stříbře vyměňují vodovodní přípojky a průjezd je možný jen jedním jízdním pruhem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přehled zpráv končí 3 minuty po půl šesté. V dnešním slovíčkaření se už za chvíli podíváme na slovní spojení mít kejdu ve významu mít štěstí. Zatím třeba Anaka.
1: Dobré ráno a Jiří Trpěl.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Mít kejdu. Někteří to znáte. Mít kejdu znamená mít štěstí. Například mít kejdu ve sportce. Prostě vám něco bez vaší zásluhy spadne do klína. Co to vlastně je ta kejda? Na první dobrou zjistíte, že se jedná o směs vody, močůvky a výkalů ze chléva, která je považována za vynikající hnojivo. Pochází ze staročeského slova kejt neboli bahno, čímž se ovšem ke štěstí nijak závratně nepřibližujeme. Leda, že by zemědělec měl obzvláště dobrou kejdu a pole by mu plodila víc než jiným. Ale to se mi moc nezdá a vám asi taky ne. Základ je totiž v německém slově glick, tedy štěstí. V nářečích a žargonech se postupně měnilo na glicker, klicker a kejkr. A tady už je blízko ke šťastné české kejdě. Ve druhé polovině 19. století se pak v pražské němčině užíval výraz Die Kejde haben, tedy mít štěstí.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: 3:45, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. V 6 hodin další kompletní zpravodajský servis. Do té doby ještě tipy pro volný čas a nebo teď informace o počasí.
1: Počasí.
0: A začínáme teplotami v našem regionu. 17 stupňů Klatovy, Tachov 13 stupňů Celsia a Železná Ruda nám hlásí 15 stupňů. No a jaké bude počasí? Většinou polojasno. Na jihu zpočátku i více oblačnosti, ráno místy mlhy. Během dne se může i přechodně při zvětšené oblačnosti vyskytnout lokální přehánka, hlavně v Pošumaví s malou pravděpodobností i bouřky. Teplota 25 až 28 stupňů Celsia. No a rozptylové podmínky. Ráno večer mírně nepříznivé a mezi tím během dne tak budou dobré.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dneska je 16. července, tady je Český rozhlas Plzeň.
1: Tipy pro volný čas.
0: Letní kino v sále u nádraží v Klenčí pod Čerchovem promítá od 19. hodiny nový český film Šviháci. Součástí hudebního léta Borská 2026 v Boru u Tachova je festival duchovní hudby. Dnes vystoupí od 18 hodin v kostele svaté Markéty na hostce sopranistka Karolína Janů a duo Beautiful Strings. Na plzeňské náplavce na Radbůze zahraje od 19 hodin kapela Love More. Tři zpěvačky, tři jedinečné hlasy, tři osobnosti, které propojuje láska k hudbě. Jejich více hlasy doprovázejí nejrůznější nástroje, od kytary přes harfu až po bubny a perkuse. Vstup, tak ten je zdarma. Na nádvoří plzeňského Prazdroje pokračuje cyklus Léto v Prazdroji od 20. hodiny. Vystoupí legendární kapela Brutus, čeká vás večer plný rockových hitů i prázdninové atmosféry. Na Hracholuskách vystoupí rokycanská kapela Lords, rockový koncert začíná ve 20 hodin, a to v restauraci Kotva. Zámek Kozel u Šťáhlav uvádí večer plný inteligentního humoru, nečekaných historek a laskavého nadhledu. Exkluzivní talk show humoristy Ivo Šomolda se s herci Lukášem Longmajerem a Daliborem Gondíkem začíná v 19 hodin. No a pokud dáváte přednost výstavám, zastavte se v Záporočeské galerii v Plzni ve výstavní síni 13. Můžete vidět výstavu Jan Solepra, která představuje tvorbu významného českého typografa a grafického designéra. Otevřeno je mezi 10. a 18. hodinou. Tolik tipy pro volný čas. Vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a za 8 minut bude 6 hodin. A to je čas, kdy odvysíláme další kompletní zpravodajský servis.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. 70 let plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
0: Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu zámku Červené Poříčí.

0: Rodičům ve vyloučených lokalitách budou pomáhat přímo doma vyškolené komunitní pracovnice, takzvané omamy. Ukážou jim, jak u nejmenších dětí rozvíjet řeč, myšlení nebo zvídavost. Program Včasná péče začne v Ústeckém a Karlovarském kraji nejpozději v lednu příštího roku. Zapojí se města Most a Cheb a Litvínov. Program podpoří nadace The Kellner Family Foundation, která do tříleté pilotní fáze investuje 40 milionů korun. Pokračuje její ředitelka Tereza Bušková.
1: Prostředky skutečně půjdou do terénu, to znamená část budeme platit skrze organizaci Cesta.cz, ta bude poskytovat tu terénní práci pro ty nejmenší a část prostředků budeme dávat městům, aby mohly navýšit rozpočty mateřinkám a přijmout tam vlastně ty terénní pracovníky.
0: Klatovská nemocnice eviduje během letních prázdnin nárůst dětských úrazů o 40 až 50%. Více zraněných dětí mají i v Domažlicích, Rokycanech a ve fakultní nemocnici v Plzni. Píše o tom Server i dnes. Malí pacienti končí v ordinacích nejčastěji se zlomeninami, tržnými ranami a odřeninami po pádu z kol, koloběžek nebo inline bruslí. Primář klatovské chirurgie Zdeněk Bytel varuje, že rapidně přibývá zejména úrazů z elektrokoloběžek. Většinu dětí lékaři ošetří ambulantně, část si ale nechávají v nemocnici na pozorování. Zdravotníci proto apelují na rodiče, aby na děti více dohlíželi a důsledně kontrolovali používání přilep a chráničů. Ve Stupně na Rokycansku dokončili opravu historické kamenné zdi kolem kostela svatého Vavřince. Součástí opravy zdi bylo i odvodnění základu památky. Pokračuje nezávislý starosta Břas Miroslav Kroc.
2: Každý rok se snažíme do kostela, protože to je dominanta naší obce, investovat a opravili jsme zeď okolo kostela. Konci už byly rozpadlí, ta zeď je 140 let stará od vlastně výstavby kostela. Oprava zdi stála 1 200 000 korun.
0: Epidemii eboli v Demokratické republice Kongo se zdravotníkům nedaří dostat pod kontrolu. Tvrdí to mezinárodní organizace Lékaře bez hranic, podle které se nákaze šíří nejrychleji v historii. Úřady ve středoafrické zemi potvrdili víc než 2000 nemocných. Přes 750 z nich na ebolu zemřelo.
3: Jde zatím o třetí největší epidemii viru, kterou se kdy podařilo zaznamenat. Situaci navíc komplikuje dlouhodobý ozbrojený konflikt v zemi a blížící se období dešťů. Lékaři bez hranic proto vyzývají k okamžitému rozšíření mezinárodní pomoci. Proti kmenu viru, který se z koňské provincie Ituri šíří od poloviny května, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Ojedinělé případy nákazy hlásí i sousední Uganda. Karolína Lásková, Český rozhlas. Sport.
0: Česká tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji WTA v Aténách do čtvrtfinále. Rakušanku Tagerovou porazila dvakrát 6-2 a poprvé od únorového triumfu v Abu Zabí si zahraje mezi nejlepší osmičkou turnaje. Počasí. A dnes bude většinou polojasno, na jihu zpočátku i více oblačnosti, ráno místy mlhy. Během dne při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně přehánky, hlavně v Pošumaví a výjimečně i bouřky. Teploty 26 až 29, na Plzeňsku až 30 stupňů, na horách 22 až 23 stupňů Celsia. Bát bude slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, aby ho předpověď na druhém stupni, tedy střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 100 kilometru ve směru na Rozvadov opravují vozovku a tento úsek je průjezdný jen jedním jízdním pruhem. Mějte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Lenka Lupínková, zprávy 6 hodin tomu 5 minut, pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a už za chvíli sem k nám dorazí Petr Jungmann. Bude kalendárium a do té doby pro vás máme Michala Tučného a nebo také Martina Maxu. Tak se laví.
4: Dobré ráno a Jiří Trnka.
8: Má být, tak jsem to já.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Čtvrtek 16. července. Svátek má dneska Luboš. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Peníze až na prvním místě. Ty úplně první bankovky v Evropě vydala před 365 lety v roce 1661 Stockholmská banka. V Číně se papírovými penězi platilo už v 10. století. U nás je zavedla až Marie Terezie ještě mnohem později. Americká automobilka Willys Overlord získala od americké armády před 85 lety v roce 1941 objednávku na prvních 16 000 vozů Willys MB. Legendárních Jeepů sloužilo do konce druhé světové války skoro 650 000. Dodnes se o ně jejich majitelé starají se mimořádnou péčí, snad víc než o ostatní rodinné příslušníky. Dodnes oblíbený a kontroverzní román J.D. Salingera Kdo chytá v žitě vyšel před 75 lety v roce 1951. Cestovní kancelář Fisher byla do našeho obchodního rejstříku zapsána před 35 lety v roce 1991. Legenda stříbrného plátna, herečka a tanečnice Ginger Rogers se narodila před 115 lety v roce 1911. Nerozlučná filmová partnerka Freda Astera, držitelka Oscara. A 45 má dneska naše bývalá sjezdařka, rodačka z Valašského Meziříčí Lucie Hrstková, Pešánová. Jejím manželem byl hokejový kouč národního týmu, nyní Pardubic. A já přeju hezký den.
2: A já přeji dobré ráno, tady je ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň za 3 minuty, bude 6:45. Pojďme, podíváme se na teplotní rekordy v plzeňském kraji pro 16. července. 1,6 stupně Celsia Konstantinu Vilázně, a to rok 1997. A naopak maximum velice tropické. Rok 2007 Plzeň Bolovec bezmála 38 stupňů Celsia. Jaké počasí bude dneska? A bude to relativně příjemné. Buďte s námi, ať si dozvíte, jak bude. Tady jsou Europe at the Final Countdown. Dobré ráno.

0: Jedna minuta po 6:45, dobré ráno Českého rozhlasu a už za chvíli se vypravíme za plzeňskými atletkami, které se chystají tento týden na evropský šampionát, a to do Itálie.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty v našem regionu začínáme v Nepomuku, kde aktuálně teď je bezmála 17 stupňů Celsia, 15 Konstantinovy Lázně, Špičák 16 stupňů Celsia a 17 tak mají Valkonice. Dneska bude většinou polojasno, na jihu zpočátku i více oblačnosti, ráno místy mlhy. Během dne se může při přechodu zvětšené oblačnosti vyskytnout lokální přeháňka, hlavně v Pošumaví s malou pravděpodobností také bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 28, nejvyšší teploty na horách 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, Rádio

0: Itálii se ode dneška do neděle koná atletické mistrovství Evropy do 17 let. Na startu budou také dvě zástupkyně Škody Plzeň, které se v letošní sezóně prezentovaly výbornými výkony. Kladivářka Alena Matoušková a dálkařka Kristýna Záhořová.
1: Já bych na mistrovství Evropy do Rijety chtěla odjet s trošku vyšším cílem, což by znamenala medailová pozice, ale pokud by soutěž byla nějaká našlapaná a skákalo se hodně daleko, tak bych byla spokojená s výkonem nad 620 cm, protože už jsem ho párkrát zaskočila a myslím si, že je to hezká vzdálenost.
2: Mluví o svých ambicích na šampionátu do 17 let Kristýna Záhořová. Dálkařku Škody Plzeň čeká v pátek v Rijety kvalifikace. Případné finále by si zaskákalo v sobotu odpoledne.
1: Já se na mistrovství Evropy moc těším, protože tam budeme zase skvělá parta. Ty lidi, se kterými tam jedu, tak se s nima znám a mám je ráda, takže si myslím, že to fakt užijem. A já obecně teda jsem taková, že dokážu se soustředit sama na sebe, ale zároveň fandit ostatním, ale myslím si, že tím, že je to tak velká akce, tak se na to budu dávat trošičku více pozor, ale určitě tím svým nejbližším se najdu čas fandit i tak.
2: Popisuje Kristýna Záhořová. Svěřenkyně Adriany Ujkanovičové si na extralize v Plzni vytvořila v červnu osobní rekord 639 cm a i v dalších závodech skákala za 6-metrovou hranici.
1: Já jsem ráda, že jsme se s trenérkou dokázali letos dostat několikrát přes tu hranici 6 metrů, že už je to takový stabilnější. A ještě k tomu ten výkon 639, že to byla fakt jako raketa, že si myslím, že jsme to ani moc nečekali. Takže si myslím, že jsme šli teď do všeho s dobrou náladou a makáme spolu, jde nám to. Takže si myslím, že vyladěná jsem nejlíp, jak to může být. Teď už jenom záleží na mě, jak to tam bude fungovat, jak se budu cítit a jak to vlastně všechno zvládnu.
2: Vysoko ve výsledkové listině by se určitě ráda viděla i další atletka plzeňské Škody. Jedna z favoritek soutěže kladivářek Alena Matoušková.
3: Uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě bych si přála nějaké pěkné umístění. A taky se musím přiznat, že myslím na ten český rekord, na který mi chybí 35 cm, což v těch 70 metrech už není tolik.
2: Říká o svých plánech vrhačka z Hartmanic u Sušice Alena Matoušková. Podobné pozici jede na šampionát rovněž čtvrtkař Jakub Marek. Sprinter z klubu AC Domažlice je letos jedním z mála Evropanů, kterým se podařilo stlačit svůj čas pod 47 vteřin. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Je 6:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňské dopravní podniky testují tramvaj Škoda 52T. Jde o více než 30 metrů dlouhý vůz pro 208 cestujících, vyrobený pro Prahu. V Plzni se zkouší jeho vlastnosti, hlavně na trase linky číslo 4, kde jsou primárně nasazované velkokapacitní vozy. Uvedl to mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávro. Třetí plzeňský obvod zvažuje stavbu polifunkčního domu ve Vejprnické ulici. Snaží se tak řešit dlouhodobé problémy s parkováním. Obvod už má hotovou studii, potvrdil to starosta David Procházka z Hnutí ANO. Obvod musí stavbu projektu nejprve schválit a poté najít peníze na výstavbu. V Tachově chtějí vylepšit značení ve městě. Na podzim letošního roku chystají hromadnou objednávku nových uličních cedulí a žádají o pomoc veřejnost. Lidé mohou vyfotit poničené nebo nečitelné cedule a následně zaslat fotografii městu. Západočeská univerzita v Plzni chystá v kampusu na Borských polích Centrum pro výzkum kvantových a polovodičových technologií, umělé inteligence a moderní energetiky. Přijde zhruba na 1 miliardu korun. Do centra multioborového výzkumu se přesune univerzitní výzkumné středisko Nové technologie, které sídlí v pronajatých prostorách mimo kampus. Nové laboratoře budou využívat také fakulty aplikovaných věd, elektrotechnická a designu a umění. Více než 3/4 kontrolovaných e-shopů porušily v prvním čtvrtletí právní předpisy. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která prověřila 123 internetových obchodů. Většina kontrol byla cílená, to znamená, že se kontroloři zaměřili na problematické e-shopy. Prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování spotřebitelů o možnostech reklamace. Fotbalisté Argentiny si podruhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. V semifinále otočili zápas Anglii a zvítězili 2-1. V neděli je čeká souboj o titul se Španělskem, zatímco Angličané nastoupí o den dříve proti Francii v utkání o bronz. A ještě počasí. Dnes bude většinou polojasno, na jeho východě a východě zpočátku i více oblačnosti a lokálně doznívající přehánky. Během dne budou při přechodně zvětšené oblačnosti se vyskytovat lokální přehánky, hlavně v Pošumaví, a s malou pravděpodobností se objeví i bouřky. Teploty 26 až 29, na Plzeňsku až 30 a na horách 22 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Nířanech narazíte na uzavírku Havířské ulice. Důvodem jsou stavební práce. Opatření potrvá do 8. srpna.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6:33. Dobré ráno. Jak změnilo otcovství bývalého krasobruslaře Tomáše Wernera? I to se dozvíte v dnešním pořadu Alex a host. Podrobnosti už za malou chvíli. Teď je tady Michal David a třetí galaxie.
0: Dobré

0: Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, bývalý český krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner. Dozvíme se například i to, jestli se narozením svých synů stal zodpovědnější.
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
2: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější, nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
2: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
2: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti.
0: Celý rozhovor s Tomášem Wernerem si poslechněte dneska po 13. hodině.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň.

0: čtvrtě na 7, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Dneska je čtvrtek.
1: Počasí.
0: Dneska bude většinou polojasno, na jihu zpočátku i více oblačnosti, teď po ránu místy mlhy, během dne se ale může při přechodu z většinné oblačnosti vyskytnout lokální přehánka, hlavně v Pošumaví, s malou pravděpodobností i bouřka. Dnešní teploty až 29 stupňů Celsia.
2: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
3: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
2: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
3: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
2: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
0: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
2: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: po uši.
1: Jsme Český rozhlas, v místě ubytování na dovolené nás mohou nepříjemně překvapit šváby, a to zejména štěnice. Šváby se vyskytují hlavně ve vlhkých a teplých oblastech štěnice po celém světě. Že se do kufru zatoulá šváb, je méně pravděpodobné než to, že si z dovolené přivezeme domů štěnice. Podle majitele DDD firmy je dobré po příjezdu na dovolenou zkontrolovat pokoj a žádat nápravu, jestliže tam parazitický hmyz najdeme.
2: Štěnice si nechávají úkryt někde pod matrací v rohu. Pod tou matrací, jak jsou spojené strany postele, tak tam zpravidla si udělají hnízdo a poznáme to podle toho, že jsou tam takové tečky jako od černého fixu, což je jejich nestrávený trus. Věřte tomu, že dovolená je příjemnější, když zjistíte, že máte čistý bydlení a nebudete se tím zabývat.
3: Jak si z dovolené štěnice nepřivést domů?
2: To v podstatě nezjistíte, protože ty vajíčka jsou tak malý, že i my máme problémy sami je odhalit. Když vemu tu sedačku, na který teď sedíme, je šedivá do mřížky a když by tady bylo vajíčko od té štěnice, tak musíme velice pozorně a téměř bych řekl pod lupou hledat bílé vajíčko o průměru zhruba 0,5 mm, délky 1 mm maximálně. To je neviditelný. Prostě nemáte šanci. To neuvidíte.
3: Takže nemůžeme vlastně nijak zabránit tomu, abychom odjeli s nějakým nezvaným cestovatelem.
2: To je možný, ale zase je tam obrana. Když přijdete, tak můžete oddělit to prádlo, které jste měli na dovolené a okamžitě ho přeprat minimálně na 60 stupňů, radši víc.
3: Vybalovat na balkóně nebo vybalovat venku, co vy na to?
2: Ochránit to svý bydliště před tím, že by tam byl dospělý jedinec, tak je to samozřejmě lepší, určitě. A nebo do igelitových pytlů a potom si to přestěhovat jako k pračce.
3: A prát tedy na 60 a více?
2: Na 60 a víc.
3: Pokud následně po nějaké době zjistíme, že se nám nepodařilo zabránit tomu, aby se u nás nějaký ten parazitující nechtěný cestovatel zabydlel, co můžeme udělat?
2: Můžete vlastně ty matrace nebo ty postele ošetřit pomocí parní žehličky nebo parního vyvíječe. A ta teplota ty vajíčka zničí dokonale. V žádném případě bych vám nedoporučoval, abyste si pořizovali ty maloobchodní spreje, protože bohužel doma mají repelentní účinek. To znamená, že vy je rozeženete z místa, kde jsou ubytovaní, a rozeženete si je po celém bytě nebo domě. V daném případě je asi nejlepší, ne asi, ale určitě nejlepší oslovit odbornou firmu, která v tomto směru jako vám pomůže. Dokonce jsou místa, která nemáte ani šanci jako ošetřit si sami, protože když to porovnáte, maloobchodní sprej vám dostříkne řádově do nějakých 15-20 cm a vy nevíte, že byste si měla převrátit postel vzhůru nohama, vy nevíte, že byste měla ošetřit švy, vy nevíte, do jakých škvír spár může ta štěnice se uchýlit. Prohlíží se v podstatě všechno od tapet, ostěný dřevěného obrazu, zrcadel, vlastně celý byt, kde můžou být ty štěnice jako schovaný.
3: Takže na závěr jedna zásadní rada. Nebojte se parazitujícího hmyzu a v klidu si užijte svoji dovolenou. Každý takový problém se dá i následně řešit. Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: přesný čas vám přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na českých silnicích v letošním prvním pololetí meziročně zemřelo o 11 motorkářů víc. Vedení Plzně podpoří sociální služby. Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích se i letos zapojí do archeologického léta. Dnes bude převážně polojasno, lokálně přehánky, výjimečně bouřky, teploty do 30 stupňů. Je čtvrtek 16. července a zprávy pro vás připravila Lenka Lupínková. Dobré ráno.

0: nehod.
1: Příčiny a další detaily k nehodám motorek dnes představí zástupci policie a ministerstva dopravy na odpolední tiskové konferenci. Rada města Plzně schválila pro letošní rok dotační program Mimořádná podpora sociálních služeb. Žádosti je možné podávat do 24. července do 14 hodin, a to elektronicky prostřednictvím portálu dotací města Plzně, kde také zájemci najdou podrobné informace. Cílem dotačního programu je pomoci poskytovatelům sociálních služeb zvládnout rostoucí provozní náklady a zachovat dostupnost i kvalitu služeb pro obyvatele města. Program není určen příspěvkovým organizacím. Začínají archeologické prohlídky Muzea Jižního Plzeňska v Plovicích. Letos přibyly dvě nové lokality, Žinkovy a Unitice. Na první prohlídku můžou zájemci vyrazit už v pátek v 10 hodin. Dozví se víc o válečné krajině Holišovska, jak říká muzejní pedagožka Tereza Pelcrová.
2: Návštěvníci si mohou prohlédnout vybrané vojenské bunkry úseku tzv. Plzeňské čáry, připomenou historii muničních továren v Holíšově a v závěru prohlídky se potom podívají na kráterové pole, které vzniklo po náletu spojeneckých sil v samotném závěru druhé světové války.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes plánuje navštívit Rakousko. Setkat se má s tamní ministryní pro evropské a mezinárodní záležitosti Beate Meinlovou-Reisingerovou. Mluvit budou například o bezpečnosti Evropy a hospodářské spolupráci. Český ministr má také navštívit školu spolku Komenský, který už přes 150 let poskytuje dětem a krajanů výuku v češtině. Sport. 11. dějství Tour de France rozhodl až hromadný spurt. Nejrychlejší byl norský cyklista Søren Berenschot, který si připsal etapové vítězství. Druhé místo obsadil Nizozemec Olaf Kooi, třetí skončil Belgičan Jasper Philipsen. Žlutý trikot uhájil Slovinec Tadej Pogačar, který vede průběžné pořadí o více než 3,5 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem. Nejlepším z českých cyklistů byl ve středeční etapě Pavel Bittner na 23. místě. Počasí. Dnes bude většinou polojasno, na jihovýchodě a východě zpočátku i více oblačnosti a lokálně doznívající přehánky. Během dne se budou při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytovat lokální přehánky, hlavně v Pošumaví se s malou pravděpodobností objeví i bouřky. Teploty 26 až 29, na Plzeňsku až 30, na horách 22 až 23 stupňů Celsia. Vát bude slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, aby ho předpověď je na druhém stupni, tedy střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Až do října je v Plané na Tachovsku uzavřena nádražní ulice. Důvodem jsou stavební práce.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Bezmála 5 minut po 16:15 tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Už za chvíli budeme pokračovat vaší a také naší oblíbenou anketou Ahoj rádio. A v ní se našich nejmladších zeptáme na zásadní otázku, proč prší. Ono spíš neprší, ale děti nám odpoví už za malou chvíli. Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Dneska je 16. července a podíváme-li se do kalendáře, tak svátek mají Lubošové a také Sedrikové. Tak jim všem přejeme dobré ráno a posíláme Radka Tomáška, anebo také holky. A taková je pravda, si senzační.
3: Dobré ráno a Jiří Trpěl.

0: Proč prší?
1: Aby nám vyrostly rajčátka.
2: Aby sílila půda.
3: Aby vyrostl stromeček.
4: Aby jsme se taky kapku umyli.
5: Aby kytičky měly vodu.
6: Že jsou mraky, že z něj prší.
7: Když se vytvoří mraky a jsou potom hodně velký, tak prasknou a prší.
8: Aby tu nebylo sucho.
9: Že je zataženo.
10: Aby kytky vyrostly výš.
11: Aby rostla tráva.
12: Protože se vypařuje ze země voda a ta pak v podobě dešťových kapek spadne zpátky na zem.
13: Meteorologický ústav se do našeho vysílání přihlásí už za 3 minuty. Dobré ráno.

0: sídle plzeňského biskupství otevřeli dvě schránky nalezené při opravě střechy plzeňské katedrály. Uvnitř byly překvapivě jen dokumenty a mince z 90. let minulého století. U otevření pouzder byl i náš reportér. No a za chvíli nám popíše, co se v budově biskupství dělo.
1: Počasí.
0: Ve čtvrt na 8 nabízíme aktuální informace o počasí a ty nám naservíruje Ivo Bouman. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak je?
2: Jak je? No fajn, nad většinou plzeňského kraje se již vyjasnilo, nějaká oblačnost se trvává na východě, jihovýchodě v Pošumaví, nějaká oblačnost a na Rokycansku doznívá přeháňka, tam se přehnala bouřka, která již odtáhla na Prahu, takže i tady bude v příštích minutách a 10 minutách ubývat oblačnosti. Teploty se pohybují nejčastěji kolem 16 stupňů.
0: Taková společná věc pro předpovědi v těchto dních je, že možná se vyskytne i nějaký déšť. Jak to bude během toho dnešního dne?
2: Tak během dnešního dne se možná vyskytne i nějaký déšť.
0: Tušili jsme to.
2: Většinou bude polojasno. Na jihovýchodě a východě tedy teď ještě bude odcházet ta oblačnost a potom během dne se budou vytvářet skutečně lokální přehánky. No a hlavně v tom Pošumaví s malou pravděpodobností i nějaká ta bouřka. Všeobecně dnes srážek méně než včera a dokonce i méně než zítra. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia. Na Plzeňsku nelze vyloučit tropickou třicítku. Na horách bude do 25 stupňů Celsia. Vítr dnes jen slabý, proměnlivý, pouze v bouřkách zesílí. No a to je pro dnešní den asi tak všechno.
0: Tak děkujeme za informace o počasí a jaké počasí nás čeká zítra. To si povíme v další hodině. Zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Nejdříve velké napětí, pak trochu zklamání. Tak to vypadalo včera na plzeňském biskupství při otevírání dvou měděných schránek. Ty se našly ve věžičce, která je součástí aktuálně opravované střechy plzeňské katedrály. Dvě schránky pocházejí z 90. let minulého století, kdy se střecha opravovala naposledy. Jestli ve dvou zaletovaných pouzdrech budou dokumenty z 90. let, nebo se do nich tehdy vrátily i nějaké starší mince, to vyšlo najevo až při jejich otevření.
1: Co myslíte, že tam bude?
2: No tak já jsem zvědavý.
1: Říká biskup Tomáš Holub ještě před samotným otevřením schránek.
2: Tím, že se katedrála opravovala na začátku 90. let, tak si myslím, že tam bude něco z té doby, ale myslím, že tam taky bude něco ještě z té doby mokrá Hilberta, to znamená přelom 20. století. A třeba tam bude ještě něco staršího.
1: Takže jste napnutý.
2: Jsem napnutý.
1: Teď už začíná samotné otevírání. Pracovníci odborné firmy, kteří opravují střechu katedrály a kteří v Makovici věžičky dvě zhruba 30 cm dlouhé schránky našli, tak právě s pomocí vrtačky a kleští otevírají první ze dvou schránek, nejprve tu ve tvaru hranolu.
3: Je tam nějaký listra.
1: Obsah schránky komentuje ředitel Západočeského muzea Jiří Orna. Ve schránce jsou hlavně propagační materiály Plzně.
4: Plzeňská radnice, letáček. Informační bulletin občanského fóra Plzeň město.
3: Občanské fórum, 90.
1: Teď je na řadě druhá 30 cm měděná schránka válcového tvaru.
2: Vy jste nestříhal s tím ty listiny, co?
3: Ne, přesně, oni byli pak znehodnocení trošičku.
1: A zase obsah schránky komentuje ředitel Západočeského muzea Jiří Orna.
4: Datum 30. září 1991. Obecné údaje o měsíčním platu a cenách. Plzeňské noviny. Takže opravdu všechen tisk, který tehdy v Plzni vycházel. Tady jsou popsané plakáty v centru Plzně od 23.11.1989 do 2. ledna 1990.
1: Plzeňský biskup Tomáš Holub.
2: Tak já si myslím, že tam bylo něco staršího.
1: Nenaplnilo se tak očekávání, že by ve schránkách mohly být i přes 100 let staré dokumenty. Podle Ivy Fitztumové z plzeňského biskupství se tedy dnes potvrdilo, že do schránek už se při poslední opravě střechy v 90. letech tyto staré dokumenty nevrátily.
5: Podařilo se nám zjistit od pamětníka, že když opravovali střechu, tak našli v Makovici prostřelenou schránu, zřejmě prostřelená z konce druhé světové války, a celou tu dobu do těch 90. let do té schrány zatékalo. Takže ty věci byly hodně poškozeny, ale údajně je předali na Národní památkový ústav. Takže nyní začíná pro nás zajímavé pátrání, jestli se něco najde. Pokud se něco podařilo zachránit, tak určitě o tom dáme zprávu do nových schrán, které budou uloženy zase v Makovici pro další generace.
1: Uložení do věžičky je v plánu už letos v srpnu. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dobřany na jižním Plzeňsku budou dnes kolaudovat nové semafory. Město je nechalo nainstalovat na hlavním tahu na křižení s ulicemi Lipová a Sokolovská během dubna a mimo jiné mají zvýšit bezpečnost a zajistit plynulost provozu v Dobřanech. Město Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni připravují memorandum o spolupráci fakulty s plzeňskými základními školami. Cílem je ještě více zpřístupnit fakultu žákovským exkurzím a zintenzivnit spolupráci mediků s pedagogy a žáky, třeba v oblasti zdravovědy a první pomoci. Uvedla to radní Plzně pro oblast školství Lucie Kantorová z Hnutí ANO. Centrální plzeňský obvod seče některé trávníky i během suchých letních měsíců. Důvodem je přemnožený ječmen myší. Podle informací u Motři je rostlina nepříjemná hlavně tím, že vytlačuje travní porost a ostré osiny znamenají i nebezpečí pro psy. Podnikatelé budou zřejmě od příštího roku znovu povinně evidovat tržby. Vládní návrh, který s tím počítá, schválila koaličními hlasy sněmovna. Podle vlády má jít o modernější verzi elektronické evidence tržeb bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Povinnost by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i na řemeslníky. Soud v italském Janově má dnes vynést rozsudky v případu zřícení části Morandyho mostu. Téměř před 8 lety spolu s ním spadlo přes 30 osobních aut a několik kamionů. 43 lidí nehodu nepřežilo. Podle obžaloby údržbu mostu v Janově dlouhodobě zanedbávaly dálniční firmy. Prokuratura žádá tresty až 18,5 roku pro 56 lidí. Mistrovství světa ve fotbale zná oba finalisty. Po Španělsku si postup vybojovala také Argentina, která v semifinále otočila duel s Anglií a vyhrála 2-1. A ještě počasí. Dnes bude většinou polojasno, na jihovýchodě a východě zpočátku i více oblačnosti a lokálně doznívající přehánky. Během dne se budou při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytovat lokální přehánky. Hlavně v Pošumaví se s malou pravděpodobností objeví i bouřky. Teploty 26 až 29, na Plzeňsku až 30 a na horách 22 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech je uzavřena Vaňkova ulice, důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Promítání v letním kině v Kralovicích a nabídka vlastivědného sborníku jižního Plzeňska pod Zelenou horou. O tom vše bude řeč v rubrice O čem se píše už za chvíli.

0: Právě dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. 8 minut po půl osmé slibujeme například informace o počasí, které nás v ranním vysílání čekají už za malou chvíli.
1: O čem se píše?
0: Například o tom, že renomované letní kino Karlovice zve i letos všechny filmové nadšence na tradiční promítání pod širým nebem. Hlediště kina má kapacitu 500 míst, přibližně 60 míst je umístěné pod přístřežkem. Areál se nachází ve středu města a je součástí kulturního domu. Přesto podle Karlovického obzoru vytváří pocit klidného přírodního prostředí. Hlavní vstup je z Dělnické ulice a Karlovické letní kino promítá až do září průměrně 4x v týdnu. Podle mapy stabilního katastru z roku 1837 byly Třepčice barokní vesnicí s množstvím dřevěných staveb o zániku pozůstatků roubené, světnice s černou kuchyní při přestavbě posledního z původních stavení v Třepčicích se dočtete ve vlastivědném sborníku Jižního Plzeňska pod Zelenou horou. Dále v něm najdete vzpomínky na omladinu združenou ve druhé polovině 50. let kolem katolického kněze Josefa Nováka v Přeščicích a informace o akademickém malíři Adolfu Kerberovi. Ten kromě jiného namaloval poetický obraz Štěnovického zámku. Ten je vystavený v kanceláři starosty ve Štěnovicích. Plzeňský biskup Tomáš Holub ukázal, že se nebojí výzev a vyběhl na věž katedrály svatého Bartoloměje v Plzni. Jeho čas se stal základem pro letní soutěž Předběhni biskupa. Tomáš Soukup přijal netradiční výzvu a vyběhl 299 schodů plzeňské věže. Pokud se chcete soutěže zúčastnit, musíte na věž místo chůze nahoru vyběhnout. Když se vám povede být rychlejší než biskup Holub, pošlete své jméno, příjmení a fotku záznamu času na e-mailovou adresu live neboli live@bip.cz. Podrobnosti najdete na našem rozhlasovém webu.

0: Naprosto skvělá česko-německá výstava Musik in Bayern v německém Freyungu. O historii hudby a vše, co s hudbou souvisí. Do Freyungu vás pozveme v ranním vysílání Českého rozhlasu Plzeň na tuto dvoujazyčnou česko-německou výstavu už za malou chvíli a také vám nabídneme dvě rodinné vstupenky.
1: Počasí.
0: Řekl jsem rodina, ale budou to dvě vstupenky. Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Pojďme na aktuální teploty. Do Mažlice 17 stupňů Celsia, 16 je ve Stříbře, 16 je v Rokycanech a 17 stupňů aktuálně hlásí Nepomuk. Dneska bude většinou polojasno, na jihu zpočátku víc oblačnosti, ráno místy mlhy, během dne se může při přechodu zvětšené oblačnosti vyskytnout lokální přehánka, hlavně v Pošumaví, s malou pravděpodobností i bouřka. Teploty do 29 stupňů Celsia. A jak jsme slyšeli, na Plzeňsku není vyloučeno, že rtuť teploměru překročí i 30.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 7:45. Pojďme, budeme soutěžit dvě volné vstupenky na interaktivní česko-německou výstavu Music in Bayern v německém Freyungu o historii hudby, o všem, co s ním souvisí. Freyung Německo. Freyung je malebné městečko v Bavorsku, nedaleko českých hranic. Jedná se o bavorskou zemskou výstavu. Já jsem na výstavě byl a mohu ji doporučit. Je skutečně moc hezká a ono všeobecně hezký i Freyung. O důležitosti této výstavy možná svědčí i to, že samotného zahájení někdy dva a půl měsíce zpět tak se účastnil také bavorský premiér Markus Söder. Na této výstavě se rovněž prezentuje jeden z českých zpěváků, nebo spíš prezentuje, je prezentován. O tom, jaký to bude, to už bude soutěžní otázka, komu ji položíme. Dobré ráno.
1: Halo.
0: Dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Koho pak máme na druhé straně?
1: Marie.
0: Marie, jak se máte?
1: No, jde to.
0: Jde to, neříkáte to úplně s nadšením, ale my vám to budeme věřit. Byla jste někdy v Bavorsku ve Freyungu?
1: Ne.
0: Nebyla. Ta výstava, která tam probíhá, zemská výstava, která je plná muziky, je tam spoustu toho k vidění. Tak prezentuje rovněž jednoho občana České republiky a již nežijícího, který působil v Bavorsku, působil v Mnichově, v tamním rádiu Svobodná Evropa. A teď přijde ta otázka, kterému českému zpěvákovi je v bavorském Freyungu na zemské výstavě věnován jeden panel, kde si můžete rovněž ze sluchátek poslechnout jeho muziku. Za A Karel Kryl, za B Karel Gott a za C Karel Zich. Marie.
1: Já bych řekla Karel Kryl.
0: Vy byste řekla Karel Kryl. Podle čeho tak soudíte, ale mladá paní?
1: Protože určitě byl to zpěvák, který byl vyhlasený po celé tady v té době.
0: Tak to Karel Gott taky, ale.
1: Já vím taky, ale to mě tam
0: Karl Ausprák. Ale skutečně to, kde se bratříčku zavírají vrátka, je ta písnička, která se vám přehraje ze sluchátek, když si je nasadíte u panelu právě s Karlem Krylem. Tak, Marie, dvě vstupenky na zemskou výstavu do bavorského Freyungu jsou vaše. Buďte tak laskavá a vydržte mi prosím na telefonu. Jsme domluveni?
1: Ano, děkuji.
0: Já vám děkuji, přeji dobré ráno.
1: Znova děkuji.

Jsme Český rozhlas, za 6 minut už bude 8 hodin. Zuzana Onderová, terapeutka v rodinné firmě a také autorka pohádek a dobrodružných knih pro děti. Ta bude dnes naším dopoledním hostem. Zeptáme se jí, jak se její profese promítá do literární tvorby, jaký v práci pomáhají její vlastní, teď už dospělí synové. A čtou dnes ještě děti, to poslouchejte, po 10. hodině v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Do 8. hodiny, kdy nás čekají další zprávy, nás dovedou Genesis.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT 2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art? Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Je 8 hodin.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: U informačního centra Tři trubky v Brdech dnes policisté upozorní cyklisty na dodržování pravidel bezpečné jízdy na kole. Plzeň testuje novou velkokapacitní tramvaj. Česko se na podzim přidá k evropskému projektu proti korupci ve sportu. Dnes bude převážně polojasno, lokálně přehánky, výjimečně i bouřky a teploty do 30 stupňů. Pěkné ráno vám má přeje Lenka Lupinková. Policie dnes v Brdech upozorní cyklisty, aby nevyjížděli mimo značené cesty, a to proto, že v bývalém vojenském újezdu stále probíhá dekontaminace a mimo stezky může být nevybuchlá munice. Policejní hlídku můžou cyklisté při preventivní akci potkat u informačního centra Tři trubky. Pokračuje krajská policejní mluvčí Eva Červenková.
6: Jako další téma je apel na cyklisty, aby vyráželi na své cyklovýlety, zejména s přilbou na hlavě, aby mysleli na svou bezpečnost, samozřejmě do 18 let.

0: až 208 cestujících. Cílem tohoto testování je ověřit průjezdnost vozidla po naší síti a posoudit jeho chování v místních provozních podmínkách. Zkoušky probíhají bez cestujících ve večerních hodinách.
1: Česko by se mohlo přidat k evropskému projektu, který bojuje proti korupci ve sportu. Zjistil to server iRozhlas. Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů chce svůj podpis pod úmluvu připojit v listopadu, tedy jen několik měsíců poté, co českým fotbalem otřásla největší korupční kauza v novodobé historii. Česko se přitom rozhodlo k projektu připojit už v roce 2016. Podle důvodové zprávy by podpis úmluvy přinesl lepší systémová preventivní opatření, posílení spolupráce mezi sportovními organizacemi, státem a policií nebo včasnější řešení podezřelých případů. Rusko v noci zasáhlo ukrajinský Kyjev balistickými raketami. Starosta města Vitalij Kličko uvedl, že při útoku zemřeli nejméně dva lidé. Dalších 6 utrpělo zranění, včetně 16-letého chlapce. Podle starosty ukrajinské metropole střely zasáhly sklady a nebytové budovy. Letecké poplachy se v noci ozývaly i v dalších regionech. Mimo jiné ve Vinnické oblasti daleko od frontové linie nebo v severoukrajinském Charkově.
2: Sport.
1: Více než 40 českých atletů se představí v italském Rieti, které hostí mistrovství Evropy do 17 let. Mezi favoritky na medaile patří i dvě zástupkyně Škody Plzeň, dálkařka Kristýna Záhořová a kladivářka Alena Matoušková. Tu čeká kvalifikace už dnes dopoledne.
3: Uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě bych si přála nějaké pěkné umístění. A taky se musím přiznat, že myslím na ten český rekord, na který mi chybí 35 cm, což v těch 70 metrech už není tolik.
2: Počasí.
1: Dnes bude většinou polujasno, na jihovýchodě a východě zpočátku i více oblačnosti a lokálně doznívající přehánky. Během dne se budou při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytovat lokální přehánky a hlavně v Pošumaví se s malou pravděpodobností objeví i bouřky. Teploty 26 až 29, na Plzeňsku až 30 a na horách 22 až 23 stupňů Celsia. Vát bude slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré a večer opět nepříznivé, aby o předpověď je na druhém stupni, tedy střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Sponzorem pořadu je
5: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V ulici Prokopa Holého ve Stříbře vyměňují vodovodní přípojky a průjezd je možný jen jedním jízdním pruhem. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, Českého rozhlasu Plzeň pokračuje 8:05. Věděli jste, že naše území bylo plné sopek? V rubrice Co v učebnicích nebylo, vám to už za chvíli poví Martin Písařík.
2: Dobré ráno.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: sekat nebo nasekat trávu a jak často a kde? To jsou otázky, které řeší města a obce v souvislosti s údržbou zelených ploch. Ty v době sucha a veder připomínají spíš vypálenou zem než příjemnou podívanou. Méně sečí na vybraných místech letos poprvé zavedlo i rabí na Klatovsku. Jak se to osvědčilo, to ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň uslyšíte už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: 3 minuty po 8:45, dobré ráno, aktuální teploty, Stříbro 17 stupňů, Železná Ruda 15 stupňů a 18 stupňů Celsia mají právě teď Klatovy. Dneska bude většinou polojasno, na jihu zpočátku i více oblačnosti, po ránu ještě někde mlhy, během dne se může při přechodu z většinné oblačnosti vyskytnout lokální přeháňka, a to hlavně v Pošumaví, a s malou pravděpodobností to bude i bouřka. Teploty do 29 stupňů Celsia na Plzeňsku mohou teploty překročit i tropickou třicítku.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Přehled zpráv vám v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň nabídneme přesně v 8:30. Místo zeleného trávníku vypálené žlutohnědé plochy, to během léta vypadá na mnoha místech, městech i zahrádkách. V době, kdy je stále větší horko a sucho, města mění přístup k péči o zelené plochy. Třeba tím omezují seče, jako vrabí na Klatovsku.
1: Mně se to líbí moc, jak je to tady udělaný. Jde tady Irena Koutníková, kdy vlastně tady neprší, tak je dobrý, když ta tráva je trošku větší, aby se to úplně nevypálilo.
2: No a bydlí tady i pan Roman.
3: Samozřejmě, když tam člověk chce jít, tak jsou tam ty bordel. Jo, ale nevadí mi to, že to neseká jako.
2: Tady vlastně ty travnaté plochy město letos neseče.
4: Sýkli jsme na začátku sezony a od té doby jsme sem se sekačkou nezajeli.
2: Upřesňuje starosta Rabí Miroslav Kraucher ze Sdružení nezávislých kandidátů.
4: Chtěli jsme si vyzkoušet, jak bude vypadat ta travnatá plocha, kdy rostou bylinky a kvetou louky, tak jestli se nám to podaří i tady u bytovek. Oproti třeba jiným plochám, kde tu seč pravidelně provádíme a dneska je tam vyloženě hnědá poušť.
2: Kdežto tady ubytovek je různě vysoký zelený porost, jsou tady žebříčky, ty teď kvetou, jetel, ten už je odkvetlý, ale hlavně lítá tady spousty motýlů a dalšího hmyzu to nejsem schopná identifikovat.
4: To hmyzu je tady přehršlé, je vidět, že to jako žije. No a všiml jsem si, že je tu víc ptáků než obvykle a je vidět, že tady mají co sbírat.
2: Rabí ve městě a ve svých přidružených obcích seče celkem 10 hektarů ploch a do budoucna chce s minimem sečí ponechat i některá další místa.
4: Moje taková představa je, že bychom je opečovali tak jako při okrajích sekačkou na mulčování, aby bylo jasně zřetelný, že se o to jako cíleně staráme tímhle způsobem a není to zarostlá džungle jenom. Ale jako nechci říct, že bychom objevili Ameriku, to vůbec. Tyhle způsoby údržby v intravilánech jsou šachovnicová seč a tak podobně.
2: Neposečený trávník tak už v posledních letech přestává být známkou nějaké zanedbané péče.
5: Ten vyšší trávník podporuje biodiverzitu, podporuje život živočichů.
2: Vysvětluje Věra Dvořáková ze spolku Přírodní zahrady pro Plzeňský kraj.
5: A zadržuje vodu, to spousta lidí si neuvědomuje, že když se nechává ten porost vyšší, tak zadržuje vodu, ochlazuje své okolí, zadržuje prašnost v těch městech.
2: No a nezanedbatelným benefitem omezení sečí je taky úspora práce, času a peněz. Zdraví Jitka Englová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Klatovsku.

0: Je půl deváté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Třetí plzeňský obvod zvažuje stavbu polyfunkčního domu ve Vejprnické ulici. Snaží se tak řešit dlouhodobé problémy s parkováním. Obvod už má hotovou studii, potvrdil to starosta David Procházka z Hnutí ANO. Obvod musí stavbu projektu nejprve schválit a poté najít peníze na výstavbu. V Tachově chtějí vylepšit značení ve městě. Na podzim letošního roku chystají hromadnou objednávku nových uličních cedulí a žádají o pomoc veřejnost. Lidé mohou vyfotit poničené nebo nečitelné cedule a následně zaslat fotografii městu. Západočeská univerzita v Plzni chystá v kampusu na Borských polích centrum pro výzkum kvantových a polovodičových technologií, umělé inteligence a moderní energetiky. Přijde zhruba na 1 miliardu korun. Do centra multioborového výzkumu se přesune univerzitní výzkumné středisko Nové technologie, které sídlí v pronajatých prostorách mimo kampus. Nové laboratoře budou využívat také fakulty aplikovaných věd, elektrotechnická i designu a umění. Na českých silnicích letos umírá výrazně více motorkářů než loni. Za první půl rok to podle policie bylo 29 motorkářů a dva spolujezdci, tedy o 11 obětí víc než za loňské první pololetí. Důvodem je hlavně rostoucí popularita motorek, ale i příznivé počasí, uvedl vedoucí BESIPu Tomáš Neřold. Příčiny a další detaily k nehodám motorek dnes představí zástupci policie a ministerstva dopravy. Fotbalisté Argentiny si podruhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. V semifinále otočili zápas Anglii a zvítězili 2-1. V neděli je čeká souboj o titul se Španělskem. Zatímco Angličané nastoupí o den dříve proti Francii v utkání o bronz. A ještě počasí. Dnes bude většinou polojasno, na jihovýchodě a východě zpočátku i více oblačnosti a lokálně doznívající přehánky. Během dne se budou při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytovat lokální přehánky. Hlavně v Pošumaví se můžou objevit i bouřky. Teploty 26 až 29, na Plzeňsku až 30 a na horách 22 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 mezi 112. a 111. kilometrem ve směru na Prahu opravují svodidla a levý jízdní pruh je uzavřený. Projíždějte tímto úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň.

0: Víte, jak moderuje, víte, jak hraje, víte, jak zpívá, ale možná netušíte, jak úspěšným je chovatelem. No, Marek Eben.
1: Hospodářská zvířata my máme v hájích, kde žijeme u Karlových Varů, máme družstvo a máme družstevní slepice. Já se o slepice nestarám, ale dělám PR. Takže já jsem přes PR našeho slepičího chovu. My jsme se samozřejmě učili, protože jeden ten člen družstva je psycholog a headhunter a druhý je šéf dialýzy. A takže z kraje to nebylo úplně optimální, ty výsledky. My jsme měli taky zemědělskou výrobu, rostlinou, ale to skončilo úplnou katastrofou, protože tam musíte pracovat. A to se nám nikomu nechtělo a najímali jsme občas pracovníky, kteří to chodili dělat. A pak přišla mandelinka. Takže my jsme vypěstovali brambory prostě v ceně kaviáru zhruba. Tak to jsme pak opustili a zůstaly ty slepice. Se slepicema to není tak snadný, protože my máme družstvo a tam má každý právo veta. A můj soused, ten vetoval kohouta. Že kohouta nechce, protože on bydlel vedle toho výběhu těch slepic. A že kohout řve, což je pravda. Takže my jsme neměli kohouta. A ten chlap, co nám prodával ty slepice, říkal, no ale to je špatný, když vy nemáte kohouta, to oni nebudou šťastní a oni nebudou níst, takže vy musíte ty slepice tu a tam tahat za biskupy. Jinak oni nebudou spokojení. To byl daleko těžší úkol, než jsem si dovedl představit. Za prvý musíte zjistit, kde ta věc vůbec je, to já jsem nevěděl úplně přesně. Ale to není ten hlavní problém, to zjistíte. Daleko větší problém, že my jsme měli těch slepic 20 a všecky vypadají stejně a jsou v permanentním pohybu. Takže vy, když se do toho dáte, tak nevíte, kterou už jste tahali. Takže jednu taháte třikrát a druhou vůbec. Což zase v tom hejnu slepičím působí docela tlaky. Takže tím jsme všem museli projít, pak jsme museli udělat voliéru, protože jsme tam měli luňáka a ten chodil tam jak do fast foodu, vždycky se snesl a jednu si odnes, tak teď už to máme krytý a teď jsme celkem spokojení a chovu se daří a vejce jsou skvělý.
0: Český rozhlas Plzeň. Za 4 minuty bude 8:45, tady je dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. V roce 2007 v Plzni Bolevci naměřili 38 stupňů Celsia. Jak bude dneska, to nám poví meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Ivo Bowman už za malou chvíli. Zatím od nás pro vás Rick Astley.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, bude 8:45.
1: Počasí.
0: A jaké to aktuální počasí, to už nám poví Ivo Bouman. Přeji vám dobré ráno a povídejte.
2: Dobré ráno, skoro jasno, nebo někde i jasno a teploty už kolem 20 stupňů.
0: No prosím, teď přijde zásadní otázka, Ivo, co tam vidíte pro dnešní den?
2: Tak většinou polojasnou oblohu a odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti možnost lokálních přeháněk, hlavně v Pošumaví s malou pravděpodobností i bouřka, ale protože ty nelze přesně lokalizovat, tak to může přijít kdekoliv, hlavně na horách. Teploty odpoledne 26 až 29 stupňů, na Plzeňsku by nepřekvapila ani tropická třicítka, na horách do 25 stupňů a vítr dnes jen slabý proměnlivý, pouze v té případné bouřce zesílí.
0: Já se za všechny zahrádkáře jen zeptám, zdali v tomto týdnu máme nějaký den, kdy se můžeme spolehnout na to, že budeme mít zalito.
2: Zítra budeme mít zalito, protože v noci začneme polojasnou oblohou, ale během druhé poloviny noci už očekáváme přibývání oblačnosti a už nad ránem se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Sem tam možná i bouřka. Teploty budou na noc vysoké, 19 až 16 stupňů, na horách kolem 16 stupňů. Vítr zesílí kránu na jihozápadní na 2 až 5 metrů za sekundu. No a jak už jsem říkal, nějaké ty srážky se mohou v bouřkách vyšplhat až k 10 až 20 mm, ale pouze zatím lokálně. Zítra už ten déšť můžeme očekávat prakticky všude, ale samozřejmě v občasné formě, ve formě přeháněk, ojedinělých bouřek. Odpoledne pak ty bouřky mohou být i silné s případnými kroupami, přívalovým deštěm nebo nárazy větru. Teploty zítra od 25 do 28 stupňů, po bouřkách se ochladí. Stejně tak bouřky budou hrát roli ve větru, který bude po většinu dne jihozápadní, k večeru západní, mírný od 2 do 6 metrů za sekundu, ale v bouřkách opět s těmi už avizovanými nárazy.
0: To, že bude zítra pršet, sliboval Ivo Bouman v ranním vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Děkujeme za tuto informaci a přejeme vám pěkný den. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
3: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
1: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
3: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
1: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
0: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
1: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.

Jsme Český rozhlas, za 10 minut bude 9 hodin. Zuzana Onderová, terapeutka v rodině, firmě, také autorka pohádek a dobrodružných knih pro děti. Právě ta bude dnes dopoledne naším hostem. Zeptáme se jí, jak se její profese promítá do literární tvorby, jak jí v práci pomáhají její vlastní, teď už dospělí synové. A čtou dneska ještě děti, poslouchejte Český rozhlas i po 10. hodině. Já jsem Jiří Trnka, přeji vám krásný celý den a posílám Olgu Lounovou ještě Memento Mori.

0: Svět. Věděli jste, že na vrchu svaté Markéty nad Dlažovem na Domažlicku stojí kaple? Původně byla dřevěná, v roce 1886 ji vystřídala zděná v novogotickém slohu. Kaple byla v minulosti několikrát opravována, naposledy v roce 2001. Bohužel pro svoji odlehlost si kapli vyhlédli zloději. V roce 1990 odcizili nejcennější součásti zařízení a pak kapli ještě několikrát navštívili. Naposledy se zajímali o měděné parapety a okapy.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Město Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy připravují memorandum. Obce a města nechávají stále častěji více ploch s minimem sečí. V první polovině roku dali stavební spořitelny úvěry za necelých 24 miliard korun. Dnes bude převážně polojasno, lokálně přehánky, výjimečně i bouřky a teploty do 30 stupňů. Příjemný poslech vám a přeje Lenka Lupinková. Memorandum o spolupráci fakulty a plzeňských základních škol připravují město Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Cílem je ještě více zpřístupnit fakultu žákovským exkurzím a taky zintenzivnit spolupráci mediků s pedagogy a žáky třeba v oblasti zdravovědy a první pomoci, říká náměstkyně primátora pro oblast školství Lucie Kantorová z Hnutí ANO.
2: Bavíme se samozřejmě o dlouhodobé spolupráci města Plzně versus Lékařské fakulty, protože bychom chtěli napojit se i v rámci našich základních škol, aby i děti měly možnost mít dveře do kořán právě Lékařské fakulty, to znamená různé kempy, učení prožitkem, ta spolupráce probíhá, akorát tomu chceme dát nějaký oficiální rámec.
1: Teplejší a suší léta vedou i k jinému přístupu k veřejné zeleni. Města a obce třeba omezují seče a nechávají více ploch se vzrostlou trávou. Neposekaný trávník pak přináší několik benefitů, upřesňuje Věra Dvořáková ze spolku Přírodní zahrady pro Plzeňský kraj.
3: Ten vyšší trávník podporuje biodiverzitu, podporuje život živočichů, zadržuje vodu, ochlazuje své okolí, zadržuje prašnost i v těch městech. A může to být i zajímavý prvek, když se ta seč teda provádí mozaikově.

0: Obhájci titulů mistrů světa fotbalisté Argentiny jsou podruhé v řadě ve finále světového šampionátu. Anglii porazili 2-1 díky obratu skóre v závěru utkání. O zlato si zahrají v neděli se Španěli. Angličany čeká v sobotu souboj o bronz s Francií.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou polojasno, na jihovýchodě a východě zpočátku i více oblačnosti a lokálně doznívající přehánky. Během dne se budou při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytovat lokální přehánky. Hlavně v Pošumaví se mohou objevit i bouřky. Teploty 26 až 29, na Plzeňsku až 30, na horách 22 až 23 stupňů Celsia. Vát bude slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, večer budou mírně nepříznivé. A biopředpověď je na druhém stupni, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 mezi 115. a 116. kilometrem ve směru na Rozvadov opravují vozovku a pravý jízdní pruh je uzavřený. Projíždějte tímto úsekem opatrně a pozor, až do října je v Plané na Tachovsku uzavřena nádražní ulice. Důvodem jsou stavební práce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je krátce po 9. hodině, začíná dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Dnes je čtvrtek 16. července. Dětská obezita je problém dnešní doby. Proč se dětem hýbou málo a jak vzdorovat dětské obezitě? Tématu se budeme věnovat už za několik minut. Teď je tady Hana Zagorová s písní Řeka zázraků a také přání hezkého dopoledne s rádiem vašeho kraje.
1: Dobré dopoledne a Michal Jánský.

0: Činasky, láska, data 9 hodin a 11,5 minuty. Už za několik minut vám nabídneme pravidelnou rubriku Úsměv prosím a Jiří Sovák bude vyprávět o práci se zvířaty. Ale teď už k avizovanému tématu. Obezita je v mnoha ohledech poměrně velký problém, zvlášť pokud se týká dětí. Jak se jí bránit a když je dítě obézní, jak efektivně váhu redukovat? I na to se ptala kolegyně Anděla Blašková, nutriční terapeutky Martiny Rusňákové Korejčkové.
1: U dětí jde hlavně o to, že oni mají dost často vyšší příjem z jídla a nápojů než jejich výdej. A to, co my do těch dětí v rámci toho stravování, řekněme, vpravíme v dětství, tak to se s nima táhne potom celý život. Takže musíme být v rámci toho jídla velmi opatrní, co jim říkáme, zakazujeme a podobně. Takže u té dětské obezity nebo obecně u toho, když ta váha jde nahoru, tak je nejlepší řešit to v první fázi pohybem. Protože tam potom zvýšíme tu výdejovou složku a nemusíme tolik řešit ten příjem.
2: Mají děti tedy nedostatek pohybu v současné době a pokud ano, tak co je ten důvod podle vás?
1: No, já si myslím, že v první fázi to jde od toho vzoru rodičů, takže možná jsme dneska v takové době, kdy víc sedíme a ty děti to vlastně nevědomky sosají a oni podle toho jednají. Oni vlastně neví, co je správný a oni jenom jednají podle toho, jak jedná to okolí, rodiče, učitelé, vrstevníci. Takže to je první věc. A druhá věc, možná, že už to pro ně není tak atraktivní, že jsou mnohem zajímavější, podnětnější věci, jako jsou právě různé technologie, přístroje, které dokážou dost dobře vtáhnout, zvýšit dopamin, stejně jako třeba sportovní aktivita, ale je to pro ně prostě jednodušší. Nemusí vlastně k tomu vynaložit tu sílu.
2: Měla byste nějaký návod, jak vrátit sportovní aktivity do života dětí?
1: Určitě znova prostě to jde od rodičů, protože ten rodič je ten číslo jedna, který to dítě následuje. Pokud je to ještě dítě, který jde formovat. Nemluvíme už úplně třeba o dětech v adolescentním věku, který už i mají svůj názor a už jako si razí takovou tu svoji cestu, ale v tom mladším školním věku, kde se to dá formovat, tak je to o těch rodičích.
2: A jak dítě motivovat na zdravé stravovací návyky?
1: Tam je to takový obtížnější, protože ty děti většinou mají svoje vlastní chutě a mám zkušenost, že úplně nefunguje jim něco zakazovat. Takže tam, kde rodiče nastolí zákazy, tohle nesmíš, tak ty děti potom stejně dřív nebo později si to někde dají a potají. A funguje tam dost dobře taková jako cesta středu, takže vysvětlit těm dětem, hele, tohle není moc dobrý v tom jídle, protože to může mít takový a takový následky, ale samozřejmě zakazovat ti to nechceme, víme, že to dobře chutná, tak pojď vymyslíme spolu cestu středu. Tak co třeba dát si jednu nějakou malou sladkost denně, kterou víme, že to tělo dobře jako zvládne a zároveň tomu dáváme nějaký mantinely. A takhle to můžeme dělat u všech těch takových těch míň vhodných potravin. A naopak, pokud je chceme motivovat zase k tomu, co chceme, aby jedlo, jako ovoce, zeleninu a podobně, tak buď to dát nějakou zajímavou formou, aby to dítě jako prostě to přitáhlo vizuálně, a nebo to zase zkusit přes to vysvětlování. Na některý typy dětí to zabere, na některý ne, a tam je to o tom to zkoušet často. Takže třeba si říct jasně, teď je mu tolik, nechápe to, zkusíme to za pár měsíců zase. A vlastně neustat v té činnosti, protože u těch dětí jenom někdy potřebuje dozrát ten správný čas, aby ty věci si i v té hlavě se cvakly.
2: Říká nutriční terapeutka Martina Rusňáková-Korejčková. Probírali jsme problematiku obezity u dětí. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: 9:18, posloucháte náš dopolední program, program Rádia vašeho kraje, a teď už je tady Jiří Sovák.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
2: A já vám tady vyprávím samý takový civilní legrácky, a vůbec jsme se ještě nedostali na pracoviště, ale nebudu vás tady zatěžovat svými starostmi, spíš něco humorného. Já jsem dost často pracoval se zvířátkama, ale i se zvířatem, jako s bejkem třeba, ne v úvozovkách, skutečným tedy bejkem. Ale řeknu vám po Bohoušovi, to musíte znát, že ten je u nás slavnější než Rintintin, ta mikrokomedie, že jo, co jsem s Menšíkem točil, jak se sadil Menšík se mnou, že sežere víc, než ta je tedy, že s ní víc, než sežere Bernardín. A nakonec to provádají, protože ten Bernardín odmítnul jíst nakonec chleba, že jo. Je komedie, která se dává dost často na Vánoce kolem svátku, anebo když je nějaká cenová úprava, předtím dávají Bohouše. Je mým zvykem, že si vždycky, když mám točit se zvířetem, tak si s tím popovídám. No věnuju se mu prostě, aby si zvyknul na můj hlas, a potom, když natáčím, že ano, nějakým kolegou, tak už není tak nervózní, prostě aby ta práce šla od ruky. Tak jsem s Bohoušem taky chtěl navázat kontakt. Já mám rád psi, ale toho Bohouše ne. To bylo prase převlečený za Bernardína. A furt z té držky, tedy správně z mordy, sliny. To bylo neuvěřitelné, jak záclony, to jsme záběr museli přerušit, utřít mu tlamu, furt, a přitom pes neubejval. Kde se ten materiál bral, to je uboha. A já se zkoušel, to, pán Boušku, já jsem ten pán, co ti bude nosit, papáníčko, Bože, podívej se na mě. A pán tak horko Bouši, a vzal jsem ho za ucho, a on se lekal udělal. A furt mě tady 3/4 kilovou slinu přes prsa. Já tam stál jako diplomat, když si musel přeblíknout košili. Majitel se smál, říkal, vy chcete kamarádi s Bohoušem? No to se vám nemůže povést, nesmysl. Víte, na co myslí? Ten myslí furt na žrádlo. Já pan, tak proč mu nedáte nažrat? To je, to bych dopad. Víte, kolik bys měl, aby měl dost? Ten bys měl denně 12 kilo masa. Pan, jak ty máš lakomýho pána. Pojď, půjdeme se projít. Myslel jsem si, že v pohybu to zvíře se uvolní nějak a nebude koukat jako blbec furt prostě. Tak jsem ho vedl, říkám, tady je kuchyň, tady je ložnice, a on těma očima jako by říkal, tady jsem nežral, tady by se to žralo. No prostě zhnusil jsem, už jsem se přestal o něj zajímat. 3 dny jsme točili, já tam nosil jídlo, že jo. A 4. den ráno stojíme ve dveřích, právě Bohouše dávali na křeslo. To nebylo jako normálně Bohoušku hop, tomu dali Nelsona, 2 ze strany ho vzali a Bohouše, já pám, pojď se váně, Vlaďo, zkusíme, jestli ten blbec vůbec rozezná, kdo mu jídlo nosí a kdo ho s ním jí. Takhle sedí, hele, ty půjdeš tamhle těma dveřma, já půjdu těma dveřma, až dojdu k němu, tak vejdi ty, jestli vůbec nás nějak rozlíší, jak bude reagovat, jestli má nějaký IQ. A Bohouše seděl takhle. A když jsem vešel, já tak udělal. Kve vyletělo, viděl, že rádlo mi jde, a když jsem byl u něj, vešel Menšík, tak udělal. Nerado viděl, došlo mu nebejt, jo, sežral bych to sám. No jo, jenomže on ten chleba nemá sníst, a on nám ho vždycky zblafnul. Pán, to tady budeme do půlnoci, když dejte mu celou šišku, ať se zasytí. Tak mu dali celou šišku, on 3x lesknul tlamou, bylo po 6, dali mu ještě 1, to samý. Až jeden genius tam přišel na nápad. Našel tam nějakou starou patku, ještě ukrojil z toho kraj z chleba a namočil ho do benzínu. Jedině tak jsme Bohouše zlomili, jinak jsme to točili zná ještě dneska. Děkuju za pozornost, nashledanou.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Stanislav Ložek, na rádiu vašeho kraje je 9 hodin a téměř 28 minut. Rozpálené město, ale hned za rohem lesopark s lavičkami a hřištěm pro děti v příjemném stínu lesa. Přesně takový nápad dostali v Nýřanech na severním Plzeňsku a promění příměstské lesy na lesoparky a dosáhnou díky tomu i na potřebné dotace. A víc vám řekneme už je za několik minut v našem vysílání a po písničce nabídneme tipy pro volný čas.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008, Tomáš Werner.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: A ty přinášíme 9:30. Součástí hudebního léta Borska 2026 Boru u Tachova je festival duchovní hudby. Dnes vystoupí od 18 hodin v kostele svaté Markéty na Hošce sopranistka Karolína Janu a duo Beautiful Springs. Na plzeňské náplavce na Radbuze zahraje od 19 hodin kapela Love More. Tři zpěvačky, tři jedinečné hlasy, tři osobnosti, které propojuje láska k hudbě. Jejich více hlasy doprovází nejrůznější nástroje, od kytary přes harfu až po bubny a perkuse. Vstup je zdarma. Na nádvoří plzeňského Prazdroje pokračuje cyklus Léto v Prazdroji. Od 20 hodin tam vystoupí legendární kapela Brutus. Čeká vás večer plný rockových hitů i prázdninové atmosféry. Na Hacholskách vystoupí rokycanská kapela Lords. Rokový koncert začne ve 20 hodin v restauraci Kotva. Zámek Kozel u Šťáhlav uvádí večer plný inteligentního humoru, nečekaných historek a laskavého nadhledu. Exkluzivní talk show humoristy Ivo Šmoldase s herci Lukášem Langmajerem a Daliborem Gondíkem tam začíná v 19 hodin. V muzeu Karlovy Vary zaujme výstava historické plovárny a oděvní design. Pestrobarevné plavky různých barev a střihů i to, jak se měnila jejich podoba v minulém století, si mohou zájemci prohlédnout od 9 do 17 hodin. Muzeum ve Fratiškových Lázních zve na výstavu, jak se cestovalo za císaře pána. Návštěvníci uvidí například archivní cestovní doklady, kuriozity z dob rakouské monarchie i modely lodí, nejen v lahvi. Tolik dnešní tipy, my vám přejeme příjemnou zábavu.

0: Pomalu, ale jistě se nám blíží 9:45, stane se tak za 5 minut a to uslyšíte zámecké léto Českého rozhlasu. Ale ještě předtím je tady jedna reportáž. V Nýřanech na severním Plzeňsku se rozhodli, že z okolních lesů udělají lesoparky. Hned ve 3 lokalitách kolem města vzniknou i díky dotacím, na které by v hospodářském lese Nýřany nedosáhly, třeba cyklostezky, dětská hřiště nebo altány. Někteří obyvatelé se na proměnu těší, jiní by raději ponechali klasický les.
1: Teď jsem na nýřanském sídlišti. Jeden z lesů je odsud vidět o nějakých 400 metrů dál. Dobrý den. Nýřany připravují 3 lesoparky.
2: Budeme tam určitě chodit i s malým.
1: Říká Dominika. Ahoj.
3: Ne.
1: Prvky pro děti, hřiště, lavičky, co tomu říkáte?
2: To je fajn.
1: V 7000ových Nýřanech bydlí i Veronika Nováková.
4: Aby řekla pravdu, úplně přesně nevím, co se mám pod tím představit.
1: Rozdíl mezi hospodářským lesem a lesoparkem vysvětluje nezávislý místostarosta Nýřan Zdeněk Zeman.
5: V hospodářském lese není povoleno dělat terénní úpravy, prvky sportovní. Je to les primárně určený pro produkci dřeva.
1: Změna z hospodářského lesa na lesopark je podstatná pro čerpání dotací, na což narazila i nýřanská radnice při kontrole v katastru.
5: My máme tyto lesy označené jako lesopark. Až později jsme zjistili, že máme označené pouze tímto názvem. Oficiálně jsou to stále lesy hospodářské, ve kterých není úpravy možné dělat.
1: Změna tak městu otevře dveře k penězům z dotačních titulů.
5: Bude potom možné žádat o dotace. O lesy bude dál pečovat lesník. Produkce dřeva je až na druhém místě.
1: Proměna běžného porostu na upravené zóny podobné parku má mezi místy s nimi i své odpůrce, Veronika Nováková.
4: Chodíme tam na procházky a mě to celá vyhovuje, takže je to fakt jako les. Záměr je to hezký, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Jako když to bude hezky provedený, nemusí to být špatný.
5: Představujeme si lavičky, altány, odpočívadla, odpadkové koše.
1: Dodává místostarosta Nýřan Zdeněk Zeman. Úřední změnu v katastru nemovitostí by radnice měla stihnout ještě do konce letošního roku. První fyzické proměny lidé neuvidí dřív než příští rok. Z Nýřan Pavel Hala, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň.
0: Zuzana Onderová, terapeutka v rodinné firmě a také autorka pohádek a dobrodružných knih pro děti, dnes bude naším dopoledním hostem. Zeptáme se jí, jak se její profese promítá do literární tvorby, jak ji v práci pomáhají její vlastní, teď už dospělí synové a čtou dnes ještě děti. Poslouchejte tedy dnes po 10. hodině.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
3: Budu.
1: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
2: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
1: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Zámecké léto.
5: Ano, je tu další vydání našeho zámeckého léta. Vy u rozhlasového přijímače, tady u mikrofonu Pavel Kudrna, tak vás vítám. Víte, že se scházíme už po 14. a dovedu si představit, jestli vytáčíte to naše číslo, nedovoláte se, že si říkáte, má to vůbec ještě cenu, ale má, protože dokonce prázdnin, do kdy zámecké léto bude pokračovat, tak zbývá spousta našich dílů, kdy navštívíme spousty zámků a máte šanci vyhrát ty naše zámecké cestovatelské balíčky a další ceny. Ale pozor! Prosím, berte to jako hru, nikoliv jako dostihy za výhru. Představte si, a teď si nevymýšlím, že jsem třikrát zvedl při této soutěži telefon, třikrát jsem slyšel stejný zvuk spokoje, stejné hlasy na třech různých číslech, připomínám. No a než tam někdo doběhl, že si to dal vytáčet, hlasitý poslech, tak jsem to zavěsil a dal jsem šanci jiným. Takže nelovte, hrajte. A hrajeme dál. František Kinský, názve na další zámecký objekt. Kam to bude?
4: Zámecké léto.
6: Vydáme se na rozhraní dvou odlišných světů. Na hraně Krušných hor a bývalých uhelných dolů stojí zámek Jezeří. Býval přepichovým knížecím sídlem, jehož podobu mu vtiskli Lobkovicové. Jak vypadá dnes, nám prozradí Eva Bucharová.
7: Bývalá kastelánka, nyní průvodkyně zámku Jezeří Hana Krejčová, nám ukáže například okruh bez průvodce.
8: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
7: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce, tištěného průvodce?
8: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak s popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místností si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si prožít výstavy, je to úplně na vás. A může se tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu. A veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
7: A zahrada na Jezeří, jak je krásná.
8: Nejhezčí je období, když kvetou azalky, když kvetou azalky rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
7: Jaké rozhledy se nabízely z Jezeří šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
8: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda Jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky i sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch Ervinic nového sedla a postupně se blížila až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla taková největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby Komořanského jezera. Jezera a všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
7: Jsme ve století 21. Zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
8: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní pramen, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero z té dálky, to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
4: Zámecké léto.
6: Zámek Jezeří si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: A až tam voda dostoupá na tu správnou hladinu, bude to opravdu nádherné. Jinak ono to trvá dlouho, napouštění těchto ploch trvá měsíce, někdy dokonce i roky. My teď budeme měřit na minuty, písnička Ivety Bartošové trvá 3 minuty 44 vteřin, po tu dobu můžete telefonovat. Já se vás zeptám, odkud jste, řeknu vám, zdali jste třetí v pořadí a pak ve vysílání položím soutěžní otázku. Tak máte-li chuť, tak přichází váš čas, čas hry?
4: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak myslím, že už můžete dovolat, protože už vím, kdo půjde do vysílání a mohu říct, že ta slavná věta, že trpělivost růže přináší, že v dnešním případě platí, protože paní Marie z Dubečan byla náhradnicí, já nevím, kolik dní to je zpátky.
1: Před dvěma dny
0: a dnes je ve vysílání. Paní Marie, já vás zdravím, dobrý den.
1: Já vás taky moc zdravím a všechny posluchače, dobrý den.
0: A já myslím, že o to je to lepší, ne? Veselější, když jste se předtím sice dovolala, ale do vysílání nešla a dneska vám to vyšlo. Tak asi radost, ne?
1: Tak, určitě radost. Je to jenom hra, jak jste říkal. Jestli to uhodnu, budu ráda, moc.
0: Uhodnete, je to jednoduché, já vám hned řeknu otázku. Otázka zní, co se ještě před několika desítkami let těžilo v blízkosti zámku Jezeří? Za A kaolín, za B uran, za C uhlí.
1: Za C uhlí, poslouchala jsem.
0: No, radost až do rána, no, jak se říká. Paní Marie, tak vám gratuluju, zámecký cestovatelský balíček je váš. To znamená sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Zítra budete v losování s číslem 4. Hraje se o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak losujeme ze všech výherců, tedy ano, ze všech těch, kteří soutěžili, ano, vlastně ze všech výherců, tak vylosujeme jednoho, druhého a třetího a všichni tři si odnesou poukaz na zámecký pobyt. Mějte se krásně, paní Marie, zdravím do Dubečan.
1: Vy taky, zdravím, nashledanou všechny posluchače, hezký den.
0: Nadšení v hlasu paní Marie. No a zítra se vydáme do brány Valašska, taky trochu nesoutěžní otázka pro vás, do brány, která má stoletou tradici pálení, hlavně švestek, tedy výrobu slivovice, ale taky známé pečivo. No a narodil se tam, myslím, že kdysi, nevím jak dneska, valašský král Bolek Polívka, nevím, jestli nebyl sesazen mezi tím. V každém případě zítra půjdeme do Vizovic na nádherný zámek. S Pavlem Kudrnou a Františkem Kinským, průvodcem naším zámeckým létem. Mějte se moc krásně, hezký den přeji, hezký čtvrtek.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňské dopravní podniky zavádějí alternativu k papírovým jízdenkám a plastovou plzeňskou kartu. Policie dnes v Brdech upozorní cyklisty, aby nevyjížděli mimo značené cesty, kde může být stále nevybuchlá munice. Vyšetřování krádeže desítek milionů v České obci Sokolské se nejspíš opět prodlouží. Dnes bude převážně polojasno, lokálně přehánky, výjimečně bouřky a teploty do 30 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Lenka Lupínková. V městské dopravě v Plzni začne od srpna platit takzvaná plzeňská jízdenka. Alternativa k papírovým jízdenkám je určená pro ty cestující, kteří si chtějí kupovat jednotlivé jízdné, platit hotově, ale zároveň i jednodušší a výhodnější elektronické odbavení přímo ve vozech. Jak plzeňská karta vypadá a funguje, přibližuje mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.
2: Jedná se o plastovou kartu, která bude při zakoupení obsahovat kredit 100 dopravních bodů odpovídající 100 korunám, určený k jednotlivých jízdenek ve vozech MHD. Celková cena plzeňské jízdenky bude 120 korun s tím, že 20 korun je vratný příspěvek na pořízení karty.
0: Plzeňskou kartu bude možné zakoupit v zákaznických centrech plzeňských městských dopravních podniků a taky na místech, kde se prodávají papírové jízdenky. Další preventivní akci pořádají dnes policisté v Brdech. U informačního centra Tři trubky budou zastavovat turisty i cyklisty, které upozorní na dodržování pravidel. Podle krajské policejní mluvčí Evy Červenkové policisté dohlednou na to, aby cyklisté nebo chodci v chráněném území neopouštěli vyznačené trasy, a to především proto, že se jedná o bývalý vojenský prostor.
3: I v současné chvíli tam probíhá dekontaminace po bývalé činnosti. A může se stát, když uhnou z cesty, můžou nalézt i nevybuchlou munici. V případě, že by se takto stalo, tak aby určitě s předmětem nemanipulovali, zavolali na místo hlídku policie a my pak si s tím poradíme.
0: Policie nejspíš opět neuzavře vyšetřování krádeže desítek milionů korun v České obci Sokolské. Prověřování

0: Dnes bude většinou polojasno, během dne se budou při přechodně zvětšené oblačnosti vyskytovat lokální přehánky, hlavně v Pošumaví se můžou objevit i bouřky. Teploty 26 až 29, na Plzeňsku až 30 a na horách 22 až 23 stupňů Celsia. Vát bude slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou dobré, večer budou mírně nepříznivé a biopředpověď je na druhém stupni, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: U Horní Břízy ve směru od Obory narazila dodávka do viaduktu. Počítejte s omezením v provozu a v Nýřanech narazíte na uzavírku Havířské ulice. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dopolední program rádia vašeho kraje pokračuje i po 10. hodině. Po písničkách, které nestárnou, přivítáme dopoledního hosta, terapeutku a autorku pohádek a dobrodružných knih pro děti Zuzanu Onderovou.
1: Dobré dopoledne a Michal Jánský.

0: 10 hodin a téměř 10 minut a slovo má moderátorka Tereza Švecová a její dopolední host. Hezké dopoledne.
1: Krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem. Je léto, což je za mě určitě čas čtení, ať už jste dítě anebo dospělý. A je to také období, kdy si často dáváme dokupy hlavu od všech stresů, které se nám nakupily v průběhu celého toho roku. A je úplně skvělé, že náš dnešní dopolední host sobě kloubí oba dva tyto faktory. Je jim totiž terapeutka Zuzana Onderová, která je zároveň autorkou knih pro děti. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Je pro vás léto také nějakým obdobím nějaké psychické očisty?
2: No, já se přiznám, že úplně nesnáším ta velká vedra. Takže koukám, kam bych se schovala a miluji spíš ten chlad.
1: A čtete v létě také více než třeba jindy?
2: A tak to určitě, to určitě. Léto je pro čtení jako stvořené.
1: Terapeutka je poměrně široký pojem. Já bych se ráda zeptala, čemu přesně jste se vlastně v průběhu svého života věnovala? Na jakou práci jste se zaměřovala?
2: Tak já jsem původně vystudovala učitelství, ale být učitelkou nikdy nebyl můj sen. Takže já jsem potom dál vystudovala speciální pedagogiku a grafologii, psychologii. Zkrátka jsem se vzdělávala tady v těch oblastech a pracovala jsem většinu času jako speciální pedagog ve škole.
1: A jak dlouho zhruba, jestli můžu mít nějaký jako časový rámec, jak dlouho už se setkáváte pracovně tedy s těmi mladými lidmi a studenty?
2: No tak v podstatě je to od začátku. Nejdřív to bylo asi rok, jsem učila na základce, tam jsem se úplně vyléčila z toho, že bych se tomu věnovala celý život, je to fakt náročná práce a všechny učitele obdivuju. A pak jsem tam učila, no a většinou jsem dělala toho speciálního pedagoga.
1: Nakolik se za tu dobu, co se tomu věnujete, vlastně třeba proměnily problémy dětí a studentů, když to vezmete na začátku té kariéry a třeba nyní?
2: No, možná se proměnilo i školství. A já si teda myslím, že mladí lidé a děti jsou vlastně v podstatě pořád stejní, akorát problémy se mění, protože se mění doba. A oni se setkávají vlastně s jinými problémy, s jinou realitou, než jsme se setkávali my.
1: Umíte si představit, že byste se v této době vrátila sama do školních let?
2: No, nejsem si úplně jistá, jestli bych se chtěla vrátit do školních let.
1: Takže nechtěla byste, já bych se ráda zeptala, jestli byste třeba, že jste ráda, že jste čelila tím problémům, které byly třeba za vaší doby, nebo teď těm současným, které spolu pojí nějaké sociální sítě a mobilní telefony a podobně.
2: Rozumím. Mm-hmm. No tak rozhodně bych se vrátila do svého dětství, ale myslím si, že pro děti je tahle doba jako extrémně náročná. Jo? Často se říká, oni nic nevydrží, oni jsou takový sněhový vločky a tak dále, ale už si neuvědomujeme, že oni se setkávají s mnohem složitější realitou než my.
1: Kdy v té vaší životní cestě přišla ta první myšlenka, že byste mohla napsat nějakou knihu?
2: Tak asi když jsem se naučila psát, že jsem psala už od malička a četla jsem to ve škole a kamarádům jsem dávala své povídky číst, ale jako doopravdy napsat knihu, k tomu mě vlastně vyprovokoval můj starší syn.
1: Možná by bylo dobré říci, kdo je ten starší syn, protože si myslím, že mnoho z našich posluchačů ho nejspíš bude znát, až řekneme to jméno.
2: Tak je to Honza Onder, vlastně to tanečník.
1: Přesně tak, můžete ho znát třeba z pořadu Stardance a nebo třeba taneční hrátky pro děti, které třeba u nás běžely naprosto pravidelně. No a kde tedy ta motivace od něj vznikla k tomu, aby ta kniha se začala tvořit?
2: No, je to nějakých asi 11 let, kdy přišel a řekl, mami, napíšeme knížku, já napíšu knížku. A mně to přišlo trošku legrační, protože nikdy nic nenapsal, no a vlastně moc nečetl. Ale on mi opravdu druhý den přinesl pohádku, která mi přišla velice vtipná. A řekla jsem si, no tak když teda můj syn, který nikdy pořádně nic nepřečetl, napíše povídku, no pohádku, tak to já taky dám. Takže takhle jsme se trošku štengrovali, až vznikla ta první knížka.
1: No a jaká knížka to je, to si řekneme za malou chvilku. Hned co nám dozní skladba Heartbreaker, neboli Lamač srdcí, by se dalo říct.

0: 10 hodin a 18 minut a na Českém rozhlasu pokračuje povídání s terapeutkou a autorkou dětských knih Zuzanou Onderovou. Tak už jsme tedy řekli, že ta vaše první kniha vznikla právě díky takovému ponouknutí od vašeho syna Jana Ondera. Jak dál jste pokračovali v té tvorbě? On napsal povídku, vy jste teda pak napsala další, nebo jak jste se doplňovali?
1: Tak společně jsme napsali, nevím, asi 17 pohádek to je. No a to je ta právě první knížka, která se jmenuje Kdo zachrání Pižducha.
0: Kdo ji ilustroval?
1: No tak troufala jsem si ilustrovat já, protože tak trochu koketuju s tím kreslením. Takže vlastně všechny ty knížky jsou dohromady 4 a 3 z nich jsem ilustrovala já.
0: Jak ta spolupráce probíhala? Shodli jste se? Psali jste opravdu ty povídky společně? Nebo každý vždycky jednu a druhý doplnil?
1: Ne, každý jsme psali svoje pohádky a pak jsme dali dohromady.
0: Dávali jste si nějaké zpětné vazby k těm pohádkám toho druhého?
1: Tak určitě jsme si, myslím, že jsme si je většinou pochválili.
0: Jo, shodli jste se, nebyly tam žádné konflikty.
1: Ne.
0: Je právě nějaká ta práce s dětmi něco, co vás s vaším synem spojuje? Protože myslím, že váš syn je taky známý právě i pro tu svoji vlastně taneční tvorbu pro děti a práci s dětmi.
1: No, možná ta hravost. Protože Honza pracuje s dětmi, pracuje s nima rád a i mě baví pracovat s dětmi a je to taková, jak jsem říkala, no, taková hravost a vlastně ten svět fantazie, který nás oba baví.
0: Je těžké jako dospělý se do něj umět znovu ponořit? Já s tím někdy trochu válčím.
1: No, mně to nepřijde těžký. Já mám teda 5letého vnoučka a s tím mě to ohromně baví, protože to je ještě fantazie, která nemá žádná omezení, že jo? Taková bezbřehá fantazie a to se mi moc líbí.
0: Je to nějaký váš velký motor, třeba váš vnouček při tvorbě těch pohádek a povídek?
1: No, myslím, že všechny ty knížky vznikly ještě, než se chlapeček narodil. Mm-hmm. Ale už jsem si vždycky říkala, to budou jednou knížky pro mýho vnoučka.
0: Takže vlastně jste na něj myslela, aniž byste ještě věděla, jaký konkrétně bude, by
1: přesně
0: se dalo říct.
1: Přesně tak.
0: Jaké knížky vznikly jako další? Už jsme tedy říkali, ta první, vždycky se vzpomínalo to slovo pižducha, nevím, jak přesně v tom názvu je. Jaké vznikly jako další?
1: No, další knížky už byly pro trošku větší děti a byla to knížka taková trošku jako dobrodružná a ta vyšla v nakladatelství Naše vojsko. No a je to knížka o dětech, které jdou vysvobodit svoji kamarádku ke zlému kouzelníkovi, který doma chová dračí vejce a za pomocí toho draka chce ovládnout celý svět.
0: Mm-hmm. Jaká knížka potom byla další? Já vím, že tam potom bylo nějaké Ztracené pastelky, nějaký lehce detektivní příběh?
1: Ne, Ztracené ne, ale byly to pastelky, které se hádají. Oni si vykají, tak mi to přišlo takové vtipné. Vykají si a jdou za sluníčkem, aby je rozsoudila, která z nich je nejhezčí. A cestou zažívají různá dobrodružství, ale zase tam je takový akcent na to společné přátelství a na to, že všechny ty překážky vlastně překonají, protože si pomáhají. Ale protože jsou to pastelky, tak si dokážou namalovat pomoc, když někde něco potřebují, že namalují si žebřík, namalují si nějakého přítele, kamaráda, takže...
0: A ta čtvrtá, poslední, kterou jsme ještě nezmínili?
1: A tak ta už je pro takové 10leté, 11leté děti a je to taková detektivka.
0: Mm-hmm. To znamená, ty ostatní, ty první tři jsou spíše pro mladší čtenáře. Dejme tomu nějaké první čtení, nebo kam bych je zhruba zařadila?
1: No, taková druhá, třetí třída.
0: Když jste zmínila tu pro ty starší děti s tou lehkou tady nějakou záhadou, čím to je, že nás právě třeba ty záhady a tajemství při tom čtení tak baví, jakmile trošku zestárneme?
1: Já si myslím, že baví i mladší děti, že zkrátka každá záhada v nás buzuje spoustu možností jejího vyřešení a proto jsem se vlastně uchýlila. Proto jsem se vlastně vzala jako téma detektivku ze školního prostředí, protože to je mi nejbližší.
0: No a o tom, jaký je obecně vztah dnešních dětí ke knihám, si budeme povídat, až nám dozní kapela Kabát a písnička Houby magický.

0: Dozněli nám kabáti, 10 hodin, 26 minut. Pojďme se ještě na malou chvíli ponořit do rozhovoru se Zuzanou Onderovou. Tak máte ještě jednoho syna, nejenom tedy toho tanečníka. Čemu se věnuje ten druhý, jestli se můžu zeptat?
1: Tak druhý syn je psycholog.
0: Pomohl vám nějak on i při tvorbě těch knih zase třeba z této stránky?
1: No, když jsme psali pohádky, tak vlastně trošku pomohl, ano, poradil.
0: Takže já se uměl se podívat nějak na ty knížky z toho druhého úhlu. A vy s ním ještě dále nějak pracovně spolupracujete?
1: Spolupracujeme spolu, je to legrační, ale je to vlastně můj šéf.
0: V nějaké tedy rodinné poradně.
1: Je to poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy.
0: Jaké to je takto vlastně spolupracovat se svým synem?
1: No, je to fajn, protože on je vlastně v tom oboru v psychologii jakoby víc doma než já a já se s ním při nějakých takových složitějších případech ráda poradím.
0: Máte nějakou obecnou radu na to, jak zvládat pracovní vztahy uvnitř rodiny?
1: Poslouchejte šéfa.
0: Šéf má vždycky pravdu. Šéf a šéf mami. No ale není to šéf a maminka, to se nám teď tady trošku rozporuje.
1: No, to je pravda. Je to jak v čem. Takže někdy má pravdu vždycky maminka.
0: Je psaní knih svým způsobem terapie, třeba i pro vás?
1: Je to určitě terapie. A ta knížka většinou vznikne tak, že si řeknu, co kdyby se něco stalo? Co kdyby třeba se ve škole začaly ztrácet jedničky?
0: A najednou ten příběh sám vypluje.
1: Tak. Komu by to prospělo? Kdo by vlastně ty jedničky mohl krát? A nakonec, co by si ma dělal?
0: Vy s těmi příběhy vlastně trošku rostete. Začala jste od těch příběhů pro nejmenší. Ta poslední knížka už jste tedy říkala, že už tam nějaká záhada, je to pro ty děti, jdeme tomu 10+. Dojdete někdy třeba i k těm jako ještě starším teenagerům?
1: To nevím, ale v šuplíku mám ještě poslední knížku a ta je pro dospělé.
0: A na to jsem se chtěla ptát, na čem aktuálně pracujete, vy jste to takto nakousla, povídejte.
1: No, ta knížka tam už teda nějakou dobu leží, já ji vždycky sem tam opráším a malinko upravím, ale myslím si, že už by to chtělo, aby šla do světa.
0: Je to velký rozdíl přát pro děti a pro dospělé, to je úplně jiný svět?
1: No, ale i pro ty dospělé já si nemůžu pomoct, já vždycky je tam nějaká záhada, vždycky je tam nějaký takový fantastický prvek, takže i v téhle knižce je.
0: Faktem je, že i my, dospělí, často unikáme při čtení do nějakého světa fantazie. Čtou dnešní rodiče dětem a čtou jim dost?
1: No, nejsem si tím úplně jistá. Určitě jsou rodiče, kteří čtou svým dětem. I se mi to vrací, že mi třeba někteří rodiče říkají, my čteme vaši knížku a líbí se tak, ale obávám se, že řada rodičů dá dětem spíš ten tablet nebo mobil.
0: Jak se liší, když dítěti čtu já sama, anebo když pustím třeba, nevím, Hajaju z Českého rozhlasu a jsem s ním. Kde je ten rozdíl?
1: No tak určitě je lepší, když asi budete číst vy, je takový bližší, že to dítě si s váma upevní vztah, ale i pohádky, které jsou třeba čtené, třeba v rozhlasu, jsou fajn.
0: Čtou děti potom sami, když dospějou do toho věku, kdy už tedy k tomu nepotřebují nutně toho rodiče, byť je to pořád fajnové, čtou dnešní děti ještě?
1: Je to asi taky individuální, protože já řeknu jenom v naší rodině, četli jsme dětem, hodně jsme jim četli a jeden syn čte hodně málo a druhý je hltač knih.
0: Necháme takhle doznít, ať si posluchači sami dozmyslí, který je který. Co ráda čtete vy sama?
1: Mě zajímají hlavně knižní novinky. Mm-hmm, takže když jdu do knihovny, tak už tam prostě pátrám a šmejdím a hledám, co nového vyšlo.
0: A co je nového? A my jsme moc rádi, že jste přišla sem k nám do Českého rozhlasu seznámit nás s tím, co píšete vy sama a moc vám přejeme, ať se vám daří na další pracovní cestě.
1: Moc krát děkuju.

Dopolední vysílání Rádia vašeho kraje pokračuje 8,5 minuty po půl jedenácté. Chtěli byste si vyzkoušet simulovaný let do vesmíru? Není problém, nabízí ho hvězdárna v Karlových Varech, a to v rámci pobytových nebo příměstských táborů pro děti. A víc v reportáži už za několik minut a přejeme hezké dopoledne.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajthamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ilona Čáková v dobrém dopoledni Českého rozhlasu s písní Proč mě nikdo nemá rád, my vás samozřejmě velice rádi máme. Stavění družice nebo rakety, to je část náplně dětských táborů, které nabízí hvězdárna v Karlových Varech. Děti můžou být na pobytových nebo příměstských turnusech. Součástí programu Karlovarské vesmírné Odysseje je taky simulovaný let v kosmické lodi na planetu Tercii.
1: Teď si slečna vybírá věci, které bude potřebovat k přežití na cizí planetě.
2: Říká Karel Rohla, táborový vedoucí příměstského táboru tady na hvězdárně v Karlových Varech. Gabriela teď už startuje s kosmickou lodí na jinou planetu.
1: Ano, přistane na exoplanetu, to je jakoby planeta, která je mimo sluneční soustavu, jako u jiné hvězdy.
2: A my teď sedíme v sále, před sebou plátno, vidíme, jak letí kosmickou lodí. Je to vlastně simulátor.
1: Oni právě tam mají nějaký jako řídítka, nějaký tlačítka, nějaký panely a oni se podle toho musí právě řídit. Tady řídící středisko, jak se zatím daří, přepínám.
3: Tady kosmická loď Soyuz, zatím se daří dobře, přepínám.
2: Vidíme, že už se blíží k planetě Tercii.
1: Bude muset zabrzdit, aby se přiblížila v bezpečné rychlosti k té planetě, aby do ní nějak nenarazila a až vstoupí do atmosféry, tak bude taková přistávací sekvence, která je asi ta nejtěžší část tady na tom. Si vzala moc těžký náklad, tím pádem narazila právě do té planety.
2: Co teď?
1: Teď si vzala ještě další pokus, snad si vybere nějaký lehčí věci.
2: Vidíme tady lékárničku, solární baterii, sama si zvolí, co si chce vzít sebou na loď a musí splnit váhový limit. Teď si počkáme, jestli se povede přistát, má druhý pokus.
1: Je moc rychlá.
4: Zkus tam dát věci, co fakt budeš potřebovat.
1: No, asi ne.
5: Teďkon si právě odletěla od té planety, přepínám.
2: Gabrielo, nezvládla se tři pokusy.
6: Neměla jsem hýbat těma řídítkama, ale já jsem s nima hýbala.
2: Miroslav Spurný, ředitel hvězdárny v Karlových Varech. Ohledně táborů letních, které teď nabízíte, co vlastně při těch turnusech děti zažijí?
7: Tak především jsou to ukázky letů v našem simulátoru, kde se můžou vlastně dostat na orbitu naší planety, alespoň dokonce i s rodiči. No a pak samozřejmě si odnesou domů například model mini družice, nebo se tady budeme snažit odpalovat raketu, kterou si slepí.
2: Honzo, ty jsi taky letěl kosmickou lodí před chvílí, jak jsi dopadl ty?
5: Já jsem se dostal daleko, ale nepřistál jsem úplně na tu planetu. Jsem tam vlastně naboural do ledovce.
2: Hvězdárna nabízí celkem 8 běhů pobytových nebo příměstských táborů pro děti. V tuto chvíli je ještě několik míst volných. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: A po Michalovi Prokopovi jedna pozvánka na odpolední vysílání. Dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herec Pavel Nový. Společně s Patrikem Rozehnalem vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. Humoriáda tedy krátce po 16. hodině. Teď je tady Lucie Bílá s písní Okurky a také přání hezkého dopoledne s rádiem vašeho kraje.
1: Tělo bez duše.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Ve Vejprnické ulici na Skvrňanech zvažuje obvod stavbu polifunkčního domu. Rabín na Klatovsku na některých místech ve městě kvůli suchu omezilo seče. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Dnes bude převážně polojasno, lokálně přehánky, výjimečně bouřky a teploty do 30 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Lenka Lupínková. Třetí plzeňský obvod zvažuje stavbu polifunkčního domu ve Vejprnické ulici. Snaží se tak řešit dlouhodobé problémy s parkováním. Obvod už má hotovou studii, doplňuje jeho starosta David Procházka z Hnutí ANO.
2: Studie ukazuje, že v daném místě může vzniknout polifunkční dům s byty, kancelářemi, ale hlavně obchůdky, po kterých místní volají. Součástí toho domu by byl parkovací dům o 350 parkovacích místech, z toho 250 by mohli využívat místní.
0: Obvod musí stavbu projektu nejprve schválit a poté najít peníze na vybudování. Rabín na Klatovsku letos nechává část travnatých ploch bez seče. Díky tomu tam podle starosty Miroslava Krauchera ze Sdružení nezávislých kandidátů nejsou suché vypálené plochy a objevuje se větší množství hmyzu a ptáků. Příští rok proto seče omezí i na dalších vodních místech.
3: Představa je, že bychom je opečovali tak jako při okrajích sekačkou. My máme sekačku na mulčování, aby bylo jasně zřetelný, že se o to jako cíleně staráme a není to zarostlá džungle jenom. Takže jenom kolem těch obrubníků a kolem cest bychom to zkrátili a jinak bychom zachovali louku.
0: Rabí ve městě a ve svých přidružených obcích seče zhruba 10 hektarů ploch. Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden napadl v domě v Děčíně svou manželku. Investigativnímu týmu Českého rozhlasu to potvrdili 3 zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala. Prohlásil ale, že je nevinný. Foldynova manželka se k tomu odmítla vyjadřovat. Okresní státní zastupitelství v Děčíně nechtělo případ komentovat. Spojené státy nově zakazují návrat Američanům, kteří v posledních 21 dnech navštívili Demokratickou republiku Kongo. Týkat se to má hlavně komerčních letů. Podle Mezinárodní organizace Lékaři bez hranic se současná epidemie šíří nejrychleji v historii. Úřady v Kongu evidují přes 2000 nemocných. Z toho více než 750 lidí chorobu nepřežilo.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude většinou polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se budou vyskytovat lokální přehánky, hlavně na horách a v jejich okolí. Výjimečně se objeví i bouřky. Teploty 20.

0: Plzeň.
1: Na silnici číslo 26 u Plzně u sjezdu na Letkov hoří auto a na silnici číslo 27 ve směru na Klatovy u sjezdu na Litice leží na vozovce gauč a v Plasích v Plzeňské ulici je na vozovce vylitá nafta. Projíždějte těmito místy velmi opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dnešní rubrika Náš příběh přiblíží vysokoškolského učitele Romana Černíka. Je také velmi aktivní na plzeňské kulturní scéně. Už za chvíli se ho zeptáme, co pro něj jako uměleckého ředitele centra Moving Station Kultura znamená. Rozhovor si tedy nenechte ujít, stejně tak Roberta Křesťana a Petra Spáleného. A příjemné dopoledne je 11 hodin a téměř 5 minut.
0: Dobré dopoledne a Michal Jánský.

0: Příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Znalcům kulturní scény v Plzni je nepochybně známé jméno Roman Černík. Vedle toho, že je uměleckým ředitelem kulturního centra Moving Station, tak je i vysokoškolským učitelem na Západočeské univerzitě v Plzni. Pro Český rozhlas zazpomínal na své rodiště.
2: Já jsem rodák z Chebu, to město mám do dneška rád, tam jsem taky vychodil gymnázium, tam jsem taky se potkal s uměním tak jako na dosah, jednak jsem se účastnil takových literárních večerů, které pořádalo Chebské gymnázium a potom samozřejmě Západočeské divadlo a jeho klub Dčko, to byly takové moje iniciační záležitosti. Na gymnáziu jsem taky kromě té poezie dělal divadlo poezie, zkoušeli jsme samostatné studentské divadlo.
3: Pak jste studoval v Českých Budějovicích na tehdejší pedagogické fakultě češtinu a dějepis. Kam vás kroky zavedly po škole?
2: Nastoupil jsem na střední odborné učiliště textilní do Aše, pak jsem působil na obnoveném gymnáziu v Aši. Mezitím přišel listopad, změna a měl jsem možnost taky vycestovat. Pobýval jsem chvilku v Dánsku a ve Finsku a díky tomu se trošku proměnilo to moje vnímání. A musím říct, i už v průběhu té mé školní praxe, hodně na tom učilišti, jsem si uvědomil, jak je důležitý nejenom jako vykládat a kontrolovat a psát diktáty a zkoušet z nějakých testů z letopočtu, ale s těmi lidmi něco dělat. A tak jsem postupně intuitivně začal aplikovat ty své zkušenosti z divadla a později jsem vystudoval tady v Plzni Lidovou konzervatoř dramatické výchovy a pak jsem v tom Dánsku i Finsku ty věci potkal jako víc. Potkal jsem divadlo, studoval jsem na divadelní fakultě jak dramatickou výchovu, tak potom divadelní antropologii a ta antropologie skončila dřív, to byl takový projekt, takže jsem dokončil studia u pana profesora Vyskočila na katedře autorské tvorby a pedagogiky.
3: To už mluvíme o divadelní fakultě Akademie muzických umění v Praze. Vy jste poté po nějaké době přesídlil do Plzně, kde jste začal působit na Západočeské univerzitě.
2: Jsem dostal nabídku sem do Plzně na pedagogickou fakultu, abych tady učil dramatickou výchovu a osobnostně sociální rozvoj. Já jsem studoval taky pedagogiku, takže jsem dostal nabídku, abych působil tady, kde do dneška dělám, starám se o tenhle obor, kultivuji jej a dneska už jsem v kabinetu se svými studenty vlastně.
3: Vy jste byl jedním z iniciátorů pro vznik kulturního centra Moving Station. Tak co pro vás osobně kultura znamená?
2: Je to dialogická záležitost, která umožňuje svobodné vyjádření, umožňuje setkávání se, umožňuje otevírat nebo popisovat, zachycovat problémy, tak také vždycky tam musí být nějaký osobní vklad, aby to bylo smysluplné a pravdivé. Takže tohle to pro mě je důležité. Je to prostředek dialogu a taky myslím si, že umělecké dílo je vyjádřením nějaké lidské svobody. Můžete dělat věci, které tady ještě nejsou a někdy možná ani nebudou, je to jenom pokus, ale stojí za to vyzkoušet. Samozřejmě to stojí nějakou energii, nějaké úsilí, hodně fantazie, hodně nějakého řemesla. A zároveň je to velké setkávání s lidmi.
3: Přibližuje svůj pohled na kulturu Roman Černík, vysokoškolský učitel a zároveň umělecký ředitel kulturního centra Moving Station. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň.

V 11 hodin a 17 minut posloucháte dopolední program Rádia vašeho kraje. Přemnožené, nemocné a často také nechtěné. Toulavé kočky jsou problémem měst i vesnic. Jak se jich počet daří snižovat, když obce zatím nemají jasně dané pravomoci, povíme v našem vysílání už za několik málo minut. Teď je tady Lucie Vondráčková s písní Vzkaz v láhvi. A i nadále vám přejeme příjemný poslech Rádia vašeho kraje.

0: Nekastrovaná kočka může porodit 10 až 15 koťat za rok. Přemnožení toulavých koček je problémem měst i vesnic, které ale nemají zatím zákonnou povinnost ho řešit. Způsob svévolné likvidace, jak bylo zvykem dříve, není podle zákona na ochranu zvířat proti týrání přípustné. Na koho se tedy lidé mohou s žádostí o pomoc obracet, zjišťovala redaktorka Jitka Doubravová.
1: Dvůr plný toulavých koček má v obci Mlázovi na Klatovsku i pan František. Kolik koček k vám tady chodí?
2: 9.
1: A ty jsou tady z okolí?
2: Nevím, přišli sem prostě.
1: Nejsou to vaše kočky a vy je přesto krmíte?
2: No tak jednou za týden, jak přijdu na chalupu.
1: Zkoušel jste to nějak řešit?
2: No, potom jsem se naštval, protože mi to leze do baráku, no, tak jsem to prostě nahlásil na službu.
1: Šance pro kočku?
2: Šance pro kočku, no a ty, že jste přijedou odchytit, vykastrovat. No a koťata, že tady tě do boje vím o ně zájem.
1: A napadlo vás obrátit se třeba na obec?
2: Jo, ale obec to nemůže zatím řešit.
1: Povinnost odchytávat a následně kastrovat toulavé kočky má obcím uložit nová norma. Ta ale zatím stále prochází poslaneckou sněmovnou a účinná tedy ještě není. Do té doby můžou lidé ve svém regionu hledat pomoc u spolků a organizací, které se péči o toulavé kočky věnují. Na Sušicku funguje spolek Nalezenci Šumaváci. Jak často se na spolek obracejí lidé ohledně toulavých koček, popisuje členka spolku Jana Halabrínová.
3: Toulavé kočky jsou stejný problém ve městě i na vesnici. Tudíž se na náš spolek Nalezenců Šumaváku lidé obracejí dost často, v době koťat, dá se říct, každý týden. Kočky se nekontrolovatelně množí ve městě, v průmyslových objektech, kam je lidé jakoby v uvozovkách uklízí a víceméně se jich zbavují. Na vesnicích jsou to zemědělské objekty, obydlené nebo už neobydlené.
1: Jak poznat toulavé kočky a to, že nikomu ta kočka nepatří?
3: To už je trošku horší. I zanedbaná kočka může někomu patřit. Ty kočky poznávají na vesnicích lidi, kteří ty svý kočky mají a objevuje se jim tam kočka nebo kocour cizí.
1: Když se tedy na vás někdo obrátí, tak co mu doporučíte?
3: Jako první se jim doporučí odchyt toulavé kočky. My jim můžeme zapůjčit sklopec, pokud nejsou schopni kočku odchytit sami. A po odchytu se doporučí kastrace u smluvního veterináře, kdy kastraci uhradí náš spolek.
1: Kolik to stojí?
3: Cena kastrace se pohybuje mezi 1000 až 1600 korunami s ohledem na to, jestli je to kočka nebo kocour.
1: Co se potom s tou kočkou stane?
3: Po té kastraci, po zotavení, se kočka vrací buď to na místo odchytu, nebo může zůstat na veterině, odkud potom odchází do případné adopce.
1: Kolik kastrací ročně váš spolek zaplatí?
3: Průběžně necháváme vykastrovat asi tak 100 koček, ačkoliv jsme teda spolek hlavně pro psy.
1: A jsou tady v okolí nějaké další organizace nebo spolky, které se tady tou problematikou zabývají?
3: Letos začínáme spolupracovat s nově založeným spolkem Kočky Klatovy, který se intenzivně zabývá kastracemi toulavých koček a snaží se je umisťovat do nových rodin. Na začátku roku 2027 by měly být hotové jejich útulkové prostory.
1: Z Klatovska Jitka Doubravová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Stále posloucháte rádio vašeho kraje a jeho dopolední vysílání. To byl Jan Nedvěd s písní Kohout a před námi po písničce je Kalendárium a Petr Jungmann, tak si jej určitě nenechte ujít. 11 hodin a 32 minut.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 16. července. Svátek má dneska Luboš. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Peníze až na prvním místě. Ty úplně první bankovky v Evropě vydala před 365 lety v roce 1661 Stockholmská banka. V Číně se papírovými penězi platilo už v 10. století. U nás je zavedla až Marie Terezie ještě mnohem později. Americká automobilka Willys Overlord získala od americké armády před 85 lety v roce 1941 objednávku na prvních 16 000 vozů Willys MB. Legendárních jeepů sloužilo do konce druhé světové války skoro 650 000. Dodnes se o ně jejich majitelé starají se mimořádnou péčí, snad víc než o ostatní rodinné příslušníky. Dodnes oblíbený a kontroverzní román J.D. Salingera Kdo chytá v žitě vyšel před 75 lety v roce 1951. Cestovní kancelář Fisher byla do našeho obchodního rejstříku zapsána před 35 lety v roce 1991. Legenda stříbrného plátna, herečka a tanečnice Ginger Rogers se narodila před 115 lety v roce 1911. Nerozlučná filmová partnerka Freda Astera, držitelka Oscara. A 45 má dneska naše bývalá sjezdařka, rodačka z Valašského Meziříčí Lucie Hrstková, Pešánová. Jejím manželem byl hokejový kouč národního týmu, nyní Pardubic. A já přeju hezký den.

0: Blíží se nám 11:15, posloucháte dopolední program Rádia vašeho kraje a tušili jste, že mozzarellu není vhodné krájet? Vysvětlení a hlavně návod na zacházení s tímto sýrem nabídnou už za několik minut naše dnešní babské rady.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pražské rady.
1: Mozzarellu známe všichni. Je to oblíbený čerstvý sněhobílý sýr, který se většinou vyrábí z pasterizovaného kravského mléka. Ale běžné je i použití ovčího nebo kozího mléka. Opravdovou lahůdkou je mozzarella z buvolího mléka. Mléko od volně se pasoucích buvolích krav se zpracovává do 16 hodin a musí mít minimálně 7% tuku. 5 hodin trvá oddělení sýru od syrovátky, potom se hmota ponoří do vody, která má 95 stupňů, v ní se intenzivně promíchá a tím se vytvoří kuličky, které se následně chladí ve studené vodě. Aby si mozzarella zachovala svoji strukturu a pustila méně vody v pokrmech, například pokud ji dáváte na pizzu, doporučuje se neřezat ji nožem, ale sýr trhat ručně po vláknech. Ve 100 gramech mozzarelly najdete téměř 83% doporučené denní dávky vápníku. Tento sýr patří do kategorie čerstvé sýry, jejíž doba zrání nepřesahuje 40 dní. A věděli jste, že sýr je vlastně nejstarší způsob konzervace mléka?
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: To byly dnešní Babské rady a v nejbližších minutách nás čeká Hana Zagarová, také Michal Penk a také chystáme polední zprávy a písničky pro vás. Hrát se bude až do 13. hodiny. Tak příjemný poslech a hezký sluneční den vám přeje ze studia Českého rozhlasu Michal Janský.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeň testuje novou velkokapacitní tramvaj. Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích se i letos zapojí do archeologického léta. Na některých místech v Česku hrozí odpoledne silná zátěž teplem, zítra zase silné bouřky. A dnes bude většinou polojasno, na horách místy přehánky, teploty do 30 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Plzeňské dopravní podniky testují tramvaj Škoda 52T. Jde o víc než 30 metrů dlouhý vůz pro 208 cestujících vyrobený pro dopravní podnik hlavního města Prahy. V Plzni se zkouší jeho vlastnosti hlavně na trase tramvajové linky číslo 4, kde jsou primárně nasazované velkokapacitní vozy. Pokračuje mluvčí dopravního podniku René Vávro.
4: Jedná se o téměř 32 metrů dlouhou pětičlánkovou tramvaj s kapacitou až 208 cestujících. Cílem tohoto testování je ověřit průjezdnost vozidla po naší síti a posoudit jeho chování v místních provozních podmínkách. Zkoušky probíhají bez cestujících ve večerních hodinách.
3: Začínají archeologické prohlídky muzea Jižního Plzeňska v Blovicích. Letos přibyly dvě nové lokality, Žinkovy a Únětice. Na první prohlídku můžou zájemci vyrazit už zítra v 10 hodin. Dozví se víc o válečné krajině Holíšovska, jak říká muzejní pedagožka Tereza Pelcrová.
5: Návštěvníci si mohou prohlédnout vybrané vojenské bunkry úseku tzv. Plzeňské čáry, připomenou historii muničních továren v Holíšově a v závěru prohlídky se potom podívají na kráterové pole, které vzniklo po náletu spojeneckých sil v samotném závěru druhé světové války.
3: Meteorologové v části Česka varují před silnou zátěží teplem. Výstraha platí od dnešního poledne až do zítřejšího večera. Podle předpovědi se týká Polabí, jihu Moravy a také Ostravska. Lidé by se měli hlavně držet ve stínu a dodržovat pitný režim. V horku by se měli vyhnout zvýšené fyzické zátěži. Český hydrometeorologický ústav také očekává, že zítra odpoledne dorazí do Česka silné bouřky. Na celém území je můžou doprovázet přívalové deště, kroupy a silný vítr o rychlosti až 70 km za hodinu. Realitní platformu bezrealitky.cz bude kvůli údajným nekalým praktikám prověřovat Česká obchodní inspekce. Podnět k tomu podala Asociace realitních kanceláří. Server bezrealitky letos spustil službu, která klientům zajistí nacenění a prezentaci nemovitosti za poplatek ve výši 1,5% z ceny bytu nebo domu. Chce tak ukázat, že 4 až 5% provize, kterou si berou některé realitní kanceláře, je zbytečně vysoká. Podle makléřů jde ale o netransparentní jednání a bezrealitky tím kryjí skutečnou cenu za služby. Platforma se brání, že podle ní se makléři bojí o své provize a nechtějí upravit svoje marže. Sport. Dvě české tenistky dnes zabojují o postup do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Tereza Valentová se odpoledne utká s ruskou Sasnovičovou. Na večer pak Barbora Krejčíková nastoupí proti francouzce Monetové. Sára Bejlek už mezi poslední osmičku tenistek prošla.
2: Počasí.
3: Dnes bude většinou polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se budou vyskytovat lokální přehánky, hlavně na horách a v jejich okolí výjimečně se objeví i bouřky. Teploty 20

0: centra Olympie. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
2: I dnes vám budeme plnit vaše přání. Stačí se dovolat na telefonní číslo 221 554 220 anebo nás kontaktovat pomocí e-mailu písničkyprovás@pl.rozhlas.cz. Do 13. hodiny bude u mikrofonu Michal Jánský a přeji dnešním oslavencům, tedy Lubošům, k svátku vše nejlepší a posílám písničku Sagvana Tofiho. Dávej ber!

0: Tady jsou písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň 7 minut po 12. hodině a jako první se do vysílání dovolal na telefonní číslo 221 554 222 pan Standa z Vyhřátých Dolců, jak říkal. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, Michale. Já vás zdravím, celý Český rozhlas Plzeň. Opravdu jsou Dolce prohřátý, asi nejenom Dolce, a chybí hrozně moc voda. Takže uvidíme, co to přinese, ty bouřky, ale to ale tam radši...
0: Hlavně ne kroupy, tak.
1: Ano. Dneska bych chtěl zahrát písničku Do Lužan pro ženy, které pracují v jedné firmě a tím to pěkně v práci utíká. A bylo by to pro Mirku, pro Janu, pro Vendulku, pro Dášu, pro Světlanku, pro Petru, pro všechny ženský, co tam pracují, a pro Luboče, který má dneska svátek. Takže písničku, kterou jsem vybral, je to duet, nádherný duet Petr Janda, Petra Janů, tak ať si to vychutnají ty holky u těch stolů, co pracují. A vám moc děkuju, Michale, mějte se krásně, je to i pro vás, zase někdy.
0: Děkujeme moc, vy také se opatrujte, ještě jednou děkujeme a já bych to asi zakončil tím jeden.

0: A my také jedeme dál ve 12 hodin a 13 minut se k nám dovolala paní Marie Zesence. Krásné odpoledne, Maruško.
1: Děkuju, dobrý den. Vás zdravím v rádiu i všechny posluchače Českého rozhlasu Plzeň. A chtěla bych jen tak pro radost písničku, na který jsme se domluvili, pro moji rodinu a potom pro rodinu pana Josefa Šmída, mého bratrance. A vám děkuji za zahrátí této písničky.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Naschranou, děkuju.
0: Já jen pro posluchače doplním, že písnička je Volá trubky hlas od Tiché Aleny a

0: Až do 13. hodiny vám budeme plnit vaše přání na telefonním čísle 221 554 222 anebo také můžete využít náš e-mail písničkyprovas@pl.rozhlas.cz. Je 12 hodin a 16 minut přesně a dovolal se k nám pan Václav Zebřezí. I jemu přeji krásné odpoledne.
1: Děkuji, pane Michale, dobrý den. Zdravím vás rádiu, všechny posluchače, kamarády, kamarádky. V sobotu oslaví svátek paní Drahuška Jandíková ze Kbelnice. Do dalších let jí přejeme hodně štěstí, peníze, zdraví, lásky, spokojenosti. To jí přejí celá velká rodina, známí a příbuzní. Dále písnička letí do Přeštic pro paní Zuzanku, pro Vlastičku, pro paní, do Rokycan pro paní Vlastičku, do Vojovic pro Alenky a Aničko, do Makova pro paní Maruško, do Radkovic pro pana Vladimíra a do Skašova pro našeho kamaráda Pepu Dudáka. Všem přejeme krásný den, jim přeju a ať se moc nevopálí. A tobě moc děkuju, pane Michale, a těším se někdy na shledanou.
0: Rádo se stalo a já doporučuji všem dodržovat pitný režim, samozřejmě.
1: Děkuji za připomenutí, hned na to jdu.
0: Pozdravujte manželku, mějte se, naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
1: A máme tady také první písemný vzkaz. Pondělí 13. července měla svátek Markéta Schillingová ze Kdyně a v neděli 19. července oslaví 30. narozeniny Milany Jarolímek, také ze Kdyně. Oběma přejeme hodně štěstí, spoustu lásky, pevné zdraví, úspěchu v práci i osobním životě a splnění všech přání. Přání posílají maminka s přítelem Pepou, Fidrantovi z Domažlic a rodina Steinerova z Podražnice.

Za 4,5 minuty bude 1:30, stále posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Teď tu máme jedno další písemné přání, písnička od Jelenu a Hradišťanu Poletí všem, kteří dnes pracují, a hlavně to bude pro Zuzku a Danu do Přeštic. Písnička výstižně se jmenuje Miluj tě.

A máme tady další písemný vzkaz, další písnička poletí přes rozhlasové vlny Českého rozhlasu Plzeň do Přeštic na příměstský tábor Tykejme si s angličtinou. Písnička je pro všechny děti, lektory a ostatní personál. Takže zvuk doprava a tancujeme. A Berčo, pořádně zpívej.

0: Až do 13. hodiny vám budeme hrát na vaše přání. Spojit se s námi můžete pomocí telefonu 221 554 222 anebo stále ještě můžete využít i spojení písemné písničky pro vás zavináč.pl.rozhlas.cz. A z cest po Německu se k nám dovolal pan František Dobrota. Hezké odpoledne, Františku.
1: Zdravím, taky přeju krásný den a všem posluchačům. A chtěl bych sem nechat zahrát písničku, jak jsme se domluvili, dceři a vnukovi, kteří toho času pracují na oplocení našeho domečku. Máme to rozdělený, oni pracují a já to platím. Takže ajde práce pod ruky.
0: Ale Františku, vy přeci teď také pracujete, jste v kamionu za volantem, tak také
1: no
0: jedete z místa.
1: No právě, já musím na to vydělat. Musím na to vydělat, abych to mohl zaplatit.
0: Jo, tak to máte pravdu. No, jinak jsme tedy společně vybrali Škvor a Sílu starých vín. Jestli je to všechno, tak vám přeji příjemnou cestu, šťastný návrat domů a pozdravujte, mějte se, naslyšenou.
1: Děkuji moc a taky se těším naslyšenou.

0: Za několik málo okamžiků budeme hrát Hanu Zagorovou z písní Černý páv, dozněl Škvor a Síla starých vín a teď už je na telefonní lince pan Roman Splané. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, já bych chtěl nechat poslat písničku do nemocnice následné péče Svatá Anna, rehabilitace, pro naši srdíčkovou maminku, paní Evu Donovalovou, a byla by to písnička, na které jsme se domluvili, no a bylo by to hlavně pro naši maminku, pak pro kolegyně na pokoj, no a pro vás do rádia, pěkný, veselý den. Děkuji pěkně.
0: My také děkujeme, naslyšenou, ať se maminka brzo vrátí.
1: Děkuji.
0: A tady Hana Zagorová.

0: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
1: Ještě nějakou dobu vám budeme hrát na vaše přání, zhruba necelých 20 minut. Je tady další telefonát a s ním pan Milan z Plzně. Hezké odpoledne.
2: Tak já vás zdravím ještě jednou. Písničku pro váš kolektiv Rozhlas Plzeň, pro všechny posluchače Rozhlasu Plzeň a pro sebe pro radost. A děkuji za zahrání.
1: Pane Milane, mějte se moc hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A já s dovolením přidám ještě jeden písemný vzkaz. Dobrý den, prosím o zahrání nějaké hezké písničky a také gratulaci pro pana Jaroslava Zelenku z Trnové, který má dnes krásné 85. narozeniny. Přejeme vše nejlepší, hlavně zdravíčko, manželka Anička a Šubertovi z Krašovic. Tady je Karel Gott s písní Být stále mlád.

0: Tak si tady tak při této písničce říkám, kdo by nechtěl být stále mlád. To byl Karel Gott, 12 hodin a 45 minut. A já zdravím pana Romana z Plané. Hezký den.
1: Hezký den, děkuji. Já bych chtěl nechat zahrát písničku pro naši maminku do nemocnice následné péče Svatá Anna. Písničku, na které jsme se domluvili. A bylo by to hlavně pro maminku a pro kolegyně na pokoj a pro vás do rádia. A přeji pěkný den.
0: My vám také vybrali.
1: A děkuji za zahrání písničky.
0: Andrea Bocelli, Conte Partiro. Mějte se, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

A je tady poslední vzkaz, hezký čtvrtek, dnes vybírám jednu českou letní novinku, která mě baví. Jedná se o Xyndla X a píseň Dovolená. Lubošům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům posílá Sylvie z Prahy. Tak tady Xyndla X a Dovolená.

To bylo také dnešní poslední přání písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň. Zítra se ve stejném čase i místě těší na vás Michal Jánský, tak si už můžete své vzkazy přání už připravit. Blíží se 13. hodina a zprávy s Kateřinou Jiřincovou. Po zprávách bude v pořadu Alex a host. Hostem Alex Minářové, český krasobruslař, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner. Tak si na rozhovor určitě počkejte, tady je Donna Summer a 12 hodin a 57,5 minuty k tomu. A já vám přeji krásný letní den.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Město Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy připravují memorandum. Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce. Novelu podepsal prezident. A dnes bude většinou polojasno, na horách místy přeháňky, teploty do 30 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Memorandum o spolupráci fakulty a plzeňských základních škol připravují město Plzeň a Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Cílem je ještě víc zpřístupnit fakultu žákovským exkurzím a také zintenzivnit spolupráci mediků s pedagogy a žáky třeba v oblasti zdravovědy a první pomoci, říká náměstkyně primátora pro oblast školství Lucie Kantorová z hnutí ANO.
2: Bavíme se samozřejmě o dlouhodobé spolupráci města Plzně versus Lékařské fakulty, protože bychom chtěli napojit se i v rámci našich základních škol, aby i děti měli možnost mít dveře do kořán právě Lékařské fakulty, to znamená různé kempy, učení prožitkem, ta spolupráce probíhá, akorát tomu chceme dát nějaký oficiální rámec.
1: V centru Plzně můžou lidé ve vybraných podnicích využít toaletu zadarmo. Třetí plzeňský obvod totiž i letos pokračuje v projektu Vlídné WC. Lidé zapojené podniky poznají podle samolepky. Detaily doplňuje starosta třetího plzeňského obvodu David Procházka z hnutí ANO.
3: Všechny provozovny každý měsíc procházejí kontrolou, jak označení, tak toho, zda službu skutečně poskytují. Podniky mají za to, že umožní lidem odskočit si, aniž by byly jejich hosty, značně snížené poplatky za předzahrádky. Přesto se nám to vyplatí, protože provozování veřejných WC skutečně není levnou záležitostí.
1: Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení, dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela také zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Sport. Cyklisty čeká na Tour de France rovinatá 12. etapa z Manicourt do Chalon-sur-Saône. Dnešní trať je dlouhá téměř 180 kilometrů a o etapovou výhru budou bojovat sprinteři. V čele celkového pořadí je i dál Slovinec Pogačar. Vede o více než 3,5 minuty před Danem Vingegaardem. Počasí. Dnes bude většinou polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se budou vyskytovat lokální přehánky, a to hlavně na horách a v jejich okolí výjimečně se objeví i bouřky. Teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na Plzeňsku až 30, na horách 22 až 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky dobré, aby jo na dvojice tady střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pozor, dejte v Plzni ve Studentské ulici na křižovatce s Gerskou. Nefungují semafory, projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Práce na silnici omezují provoz na dálnici D5 kolem 112. kilometru ve směru na Plzeň mezi sjezdy na Ostrov a Benešovice. Uzavřený je tam levý jízdní pruh, projíždějte i tam se zvýšenou opatrností. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Je výraznou osobností českého krasobruslení, mistr Evropy, který měl cenný

0: Pozvání do Alex a host přijal krasobruslař Tomáš Werner, navrátivší se po 3 letech ze Spojených států amerických. Vy jste tu od května, jak jste mi prozradil, už jste se adaptovali, celá rodina, už žijete bez problémů. V českých podmínkách?
1: Já si myslím, že nikdo nikde dneska po světě už nežije bez problémů, ale relativně jsme se adaptovali velmi rychle. Já jsem teda vtipně ještě si minulý týden na 10 dní odskočil do Ameriky tam a zpátky, takže teď jsem se vrátil znovu ještě jednou a znovu jsem se adaptoval. A jinak návrat pro nás do Česka byl příjemný, byl dlouze zamýšlený, rozmýšlený, plánovaný, takže nakonec vlastně všechno proběhlo podle toho, jak jsme si představovali. Možná dokonce je líp, než jsme si představovali.
0: Jak dlouho jste zvažovali po 3 letech opustit Spojené státy americké?
1: My jsme vlastně plánovali, že v Americe budeme ještě 1 rok původně, nebo rok a půl, teoreticky, ale s tím, jak se vyvíjela situace kolem našich kluků, máme 2 kluky, s mojí ženou Temi máme 2 krásné kluky, Tomíka a Tymíka, těm je teď 3,5 a 5, a začali chodit do školky, do kroužků
0: a na brusle.
1: Na brusle taky, ale pozor, na brusle taky, tam jsme samozřejmě přející, benevolentní rodiče, ale neradi bychom měli doma krasobruslaře, neradi bychom si doma vytvářeli další pracovní prostředí, rádi bychom udrželi tu rodinu opravdu ve formě táta, máma, syn, a ne syn a 2 trenéři, jo? To by asi úplně nehrálo. Takže ano, na brusle ano, ale teď jsem se v tom sám zamotal. Každopádně my jsme tak nějak od konce minulého roku, nebo před koncem minulého roku už zvažovali odchod, a to hlavně kvůli rodině, hlavně kvůli dětem.
0: Kvůli dětem říkáte 3,5 a 5. Stihli nasát angličtinu, ten 5letý mluví bez problémů anglicky, jak jsou na tom?
1: Kluci jsou 2jazyční, možná budou i 3jazyční, protože babička a děda s nimi občas promluvili tajsky, že moje žena se sice narodila v Americe, ale je tajského původu, a já na začátku jsme se domluvili se ženou na jasných pravidlech. Můžu si fandit, že mluvím anglicky skvěle, myslím, že se domluvím a angličtina mi nedělá problémy, ale pořád je to angličtina, česká angličtina. A tu správnou angličtinu má moje žena. Takže moje žena mluví na děti anglicky, já na děti mluvím pouze česky, s výjimkou toho, když jsme někde ve společnosti a opravdu by to bylo až, jak se tomu říká, neúctivé, jako mluvit cizím jazykem, kterému nikdo nerozumí, tak ode mě kluci nikdy neslyšeli nic jiného než češtinu, takže oni mají naposlouchanou češtinu, mají naposlouchanou angličtinu a jsou

0: na tom zatím líp, ještě si musím říct, přiznat, jsou na tom líp s angličtinou. Ale to se mění, protože už chodí do školky a tam samozřejmě pracují co nejvíc na češtině.
1: Co nejvíce na češtině. A vaše paní mluví? Mluví česky? Nebo vůbec?
0: Moje drahá paní se snaží, ale jde to pomalu. Všichni Češi si myslím, že dobře ví, že náš jazyk není úplně nejjednodušší a přestože ho máme rádi a je krásný, tak ve světě není úplně nejvíc uplatnitelný, to je prostě pravda. A já na temi netlačím, ale tak nějak se moje žena smířila s tím, že prostě bez češtiny to v Česku nepůjde a když budeme chtít natrvalo bydlet v Česku, tak ta čeština je hold povinná.
1: Tak povinná, takže má nějakou lektorku, předpokládám, vaše paní. A i pro ní musel možná ten návrat nebo to rozhodnutí žít tady být o něco těžší, nebo ne?
0: To přijde na to. Těžší v tom, že v Kalifornii měla ještě své rodiče, kteří bydlí v Kalifornii, bydleli nedaleko od nás. A teď vlastně je opustila po nějakém čase. Takže tady jak... Rádo by sama. Na druhou stranu to český prostředí je tak hezký, že se vídáme s kamarády, s českými kamarády a ty mi si našla české kamarády a vídá je častěji, než mohla vídat svoje vlastní kamarády, které měla od malička v Americe, protože tam jsou vzdálenosti, stěhování a tak dále. Všechno vlastně stojí proti tomu správnému kamarádství a tady v Česku je to také příjemnější a vlastně, jestli to můžu já zhodnotit ze své pozice, tak si myslím, že se Temi na přesun do Česka těšila.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: krasobruslář, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner je naším hostem. Už v minulém vstupu jsme mluvili o vašem návratu ze Spojených států amerických, celou vaší rodinou, vašimi dvěma syny, 3,5 a 5 let. Jak vás změnilo otcovství, Tomáši? Jste zodpovědnější?
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
0: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
0: K lepšímu.
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
0: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že a teď to nechci, aby to znělo tak, že někomu kážu nebo že někomu vykládám, jak má žít život, ale myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti, aby ten smysl života nabral takový směr, který je dlouhodobý, udržitelný. Je to teda boj, jo. občas boj o život, ale je to hezký boj a za mě, já vlastně nevím, co bych dělal, kdybychom s těmi neměli děti, tak bychom lítali po světě a dělali bychom tréninkový semináře, trénovali bychom, byli bychom takový nezávislí, nezávazní do větru a mohli bychom si dělat cokoliv a ono veškerý svobody asi taky občas škodí, takže možná takhle lepší.
0: Bylo by myslitelné mít děti v době vaší kariéry? Když jste byl aktivní krasobruslář?
1: Vím, že někteří sportovci to dokážou a já jsem si to úplně nedokázal představit. Samozřejmě tady platí to pravidlo, že člověk na ty děti nikdy nemůže být připravený dost, ale já jsem žil v Německu, žil jsem v chvilku v Česku, žil jsem v chvilku v Kanadě. Myslím si, že pro tu rodinu by měl mít člověk přece jenom aspoň nějaký zázemí, nějaké jako kořeny a potom vlastně vláčet tu rodinu takhle po světě, taky se to dá, ale nevím, jestli to úplně zodpovědný, aspoň v tom mým vnímání světa a života.
0: Vy jste v minulém vstupu říkal, že brusle nebo krasobruslení, nebo takhle, že nechcete mít doma krasobruslaře.
1: Takhle jsem to přesně řekl.
0: Přesně tak, že chcete mít vztah otec-syn a ne trenér-syn, ale kdyby vaše syny trénoval někdo jiný, tak by to šlo?
1: Nešlo.
0: Aha, ani tak ne?
1: To by nešlo, protože by to nedělalo dobrotu. My jsme z branže, samozřejmě si možná naivně, možná částečně oprávněně se ženou myslíme, že tomu rozumíme nejlíp. To bychom neradi, aby někdo další trénoval naše děti. A nejde o to, jako kdyby je trénoval jenom pro hobby, tak beze všeho. Ale nechtěli bychom z toho mít vrcholový sport, protože v tom vrcholovém sportu si myslím, že kolem dokola v České republice máme asi největší zkušenosti zrovna my dva. A teď to neberu na dnešně, to je prostě realita. My jsme 3 roky teď pracovali s nejlepším trenérem na světě. Naším mentorem byl Rafael Aretunian, trenér Nate Natchena, posledního olympijského vítěze, trenér několika olympijských vítězů, olympijských medalistů, mistrů světa. Takže si myslím, že tomu opravdu rozumíme. Těžko by se nám dávaly ty děti z ruky někomu, kdo tomu nerozumí až tolik.
0: No ale co geny, ty přeci nepřeválcujete. Co když opravdu bude některý až syn, jeden z vašich synů chtít prostě bruslit?
1: Je pravda, že jako ty geny se nedají válcovat, to asi naopak to je lepší, že ty geny válcují člověka občas, ale ne. Já jsem taky zmínil, že veškerý svobody je taky někdy možná až příliš, tak někde prostě nějaký hranice a mantinely jsou a budou. A tohle je jeden z nich. A doopravdy je to jenom kvůli tomu, že oba dva rodiče jsme krasobruslaři. A myslím si, že 4 krasobruslaři na jednu rodinu je až moc.
0: Třeba by byly jenom 3. Nemusíte to vidět tak černě.
1: Ani 3.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Tomášem Wernerem, mistrem Evropy v krasobruslení z roku 2008, který svou aktivní kariéru ukončil, víte kdy?
1: V roce 2014.
0: Správně, bylo vám tehdy 28 let, bylo to těžké rozhodovat?
1: 27, to jsem, ano, ten rok mi už měl, jako, když jsem ukončoval kariéru, tak pouze 27 a těch 28 až v červnu, jo, tak to bych jenom chtěl říct.
0: Jste ukončil v květnu.
1: Já jsem ukončil, tak.
0: Bylo to, tak otázce, bylo to těžké rozhodování skončit, nebo to vedlo jasně ke konci?
1: Ne, tam to bylo úplně jasně naplánovan. To bylo úplně jasně naplánovan. Já jsem už dobře věděl, že v tom našem sportu přesluhuju, proto jsem se bránil tomu 28, že to už je strašné číslo v solové kategorii, takže 27. A už tehdy jsem věděl, že tam jsem až moc dlouho, ale potřeboval jsem si vyřešit svoje nějaké psychické záležitosti, kterými jsem si prošel. Já jsem měl špatné 3 roky zranění, plotínky špatný a bolesti a bezvýkonnosti. A poslední rok byl takový, který se dá jako považovat za nějaký uzavření té sportovní kapitoly. A když bych z toho sportu vystoupil teda s obrovskou slávou, ctí, tak jsem ale taky z něho nevystoupil, nebo nevypadnul jsem s nějakou nenávistí nebo pocitem, že mě ten sport všechno vzal, že to je vlastně strašný prostředí.
0: Tak, ale ukončil jste kariéru, věděl jste už před koncem, co budete dělat, jak budou vypadat vaše další měsíce bez krasobruslení?
1: A to jsem věděl, to bylo úplně jasný. Já jsem dokončoval díky stipendijnímu programu Českého olympijského výboru, jsem dokončoval svoje MBA. Já jsem vystudovaný bakaláře na fakultě tělovýchovy, MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a do toho jsem už trénoval, jezdil jsem exibiční vystoupení a aktivně jsem hledal svoji ženu.
0: Jak to vypadá, když aktivně hledáte svou ženu?
1: Tím, že jsem vlastně už byl ve věku, když jsem si říkal, že bych mohl být dospělý, že bych si mohl najít partnerku, jako reálnou, seriózní partnerku, tak jsem zkoušel a až to dopadlo v roce 2018, takže vlastně 4 roky.
0: To jste si počkal.
1: No, to jsem hledal, no, to člověk musí do toho trošku investovat. A našel jsem svoji ženu.
0: Čas, předpokládám.
1: Ano, čas. Tak, ježišmarja, pardon. No, ano, čas a energii.
0: Jasno.
1: A pak jsem teda díky krasobruslení, protože jsem létal do Kalifornie se svými svěřenci, už jako začínající trenér jsem létal do Kalifornie za Rafaelem Aretuněrem, od kterého jsme se teď nedávno vrátili, na trenérské stáže a tam jsem našel svoji ženu. A tak.
0: Tak, to vypadá na šťastný konec, čili neměl jste nějaké obavy, strach, co bude, až slezete z ledu, jestli tak můžu říct, až vyzujete brusle. Neměl jste pocit nějaké prázdnoty?
1: Já jsem vlastně celou svoji kariéru žádnou prázdnotu neměl a dobře jsem věděl, že je to téma, který člověk nemá brát na lehkou váhu. A tak ten konec kariéry zamává s ledajakým sportovcem. A je proto jako více faktorů, ne všichni jsou úplně jako zřetelní nebo zjevní na první pohled, ale je jich tam hodně a je to opravdu náročný, jako vypadnout z toho vrcholového sportu, což je návykový prostředí, kdy člověk je zvyklý na cíle, na přípravu, na vyhodnocení, na pozornost, na součinnost týmu. Spoustu lidí dělá kolem sportovce a sportovec v takové bublině. Myslí si, že to náročný, ale on ten reálný život potom jako je ještě o to náročnější. A tím to nezlehčuju. Takže je to náročný, věděl jsem o tom, proto jsem si život naplánoval tak, aby tam žádná díra nevznikla. Já jsem jenom tak jako přešel, odložil jsem závodní brusle a brusle jsem si ještě chvilku nechal exibiční. No a potom jsem po pár letech odložil i ty exibiční brusle, už mám jenom trenérský brusle a mám další aktivity a všechny se teď točí kolem krasobruslení nebo výuky bruslení a nebo dětí.
0: Tak. Takže se u krasobruslení vlastně zůstal. Bylo myslitelné najít si profesi nebo jít cestou mimo krasobruslení? Věděl jste, že chcete u toho ledu zůstat?
1: Zkoušel jsem najít i jiný profese. Chvilku jsem se věnoval já trošku moderování, potom jsem se věnoval dalším věcem, to už je jedno, čemu jsem se všemu věnoval. A vlastně tu trenéřinu jsem jako neměl úplně na prvním místě. A možná právě proto, že jsem ji neměl na prvním místě, tak jsem ji dal jsem na čase uzrát a nakonec mi přirostla k srdci, tak jsem se rozhodnul, že se ji doopravdy naučím, proto jsme se odstěhovali na 3 roky do Ameriky, abychom se té trenéřině oba dva se svojí ženou naučili. No a teď si ji věnujeme a věnujeme se jí jak profesionálně krasobruslařsky v naší akademii Tomáše Wernera ve Strašnicích, tady v Praze, ale taky v rámci metodiky v projektu Dětí do bruslí, který v loňském roce rozhýbal skoro 7000 dětí předškolního a školního věku na jihu Čech, tak aby se nám do našeho sportu na ledě i do hokeje, nejenom do krasobruslení, dostali děti, které se v dnešní době, kdy ta cena energií opravdu vyšponovala tu cenu ledu, pronájmu ledu úplně na krev nahoru, tak díky té strašné ceně se vlastně moc lidí na ten let už nedostane a děti do bruslí takhle tlačí houfy dětí, aby se měli možnost potkat s ledovým sportem, aby se měli možnost naučit bruslit.
0: Říká Tomáš Werner, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Tomášem Wernerem, krasobruslařem, který v roce 2008 vybojoval titul mistra Evropy. Ten titul ze světového šampionátu vám, ano, unikl. Jak moc, řekněme, smutné to pro vás bylo, nebo traumatizující dokonce? Štve vás to třeba dodnes?
1: Ne, už mě to neštve, ale samozřejmě je to štvalo dlouho. Já jsem, takhle když to říkáte, tak rok 2008 už je strašně vzdálený, takže mě to neštve. Ale měl jsem daleko větší ambice ve sportu, měl jsem ambice na, nejenom na světový medaile, ale na olympijský medaile, a to jsem nenaplnil. Taky mě, jako trápilo mě to hodně. A musel jsem nějak najít cestu z toho a musel jsem se naučit vidět i to pozitivní a třeba i to, že kluk z Českých Budějovic, který vyrůstal v Českých Budějovicích na stadioně v 5:45, byl na ledě ráno před školou, takže vyhrál mistrovství Evropy, že to není tak špatný. Jo, že měl nějakou ambici, je hezký, ale pojďme se na to podívat z té druhé strany, že to mohlo dopadnout daleko hůř.
0: Tak, bez pochyby. Občas se u sportovců říká, že přinesli oběť vrcholoví sportovci. Vnímal jste vy to, že třeba ano, v 5:45 ráno stojíte před stadionem nebo na stadionu, že to byla oběť?
1: Já si myslím, že v tu chvíli to byla oběť. Obětovali se rodiče, hlavně maminka, která s náma vstávala. My jsme byli dva kluci, brácha, který brusil taky, oba dva jsme bruslili. Museli jsme dojít ráno na zastávku autobusu, dojezd na halu, potom otrénovat, potom do školy. Myslím, že maminka to měla daleko těžší, ale tak, jak my jsme milovali svůj sport a nevnímali jsme to jako oběť, tak já mám tu naději, že maminka milovala nás tehda a taky to nevnímala úplně jako oběť. S tou obětí je to těžký. Myslím, že to většina sportovců řekne z toho pohledu, jako že to doopravdy ten sport je náročný, skloubit to s životem, se sportem, nebo se studiem, s rodinou, s kamarády, že je to náročný. Ale já to jako oběť nevidím, protože mě ten sport dal, kromě toho, že mi dal celý život, kromě toho, že mi dal moji ženu a tím pádem i děti, tak mi toho dal spoustu, co bych si nikdy nemohl ani představit, kdybych ten sport nedělal.
0: Dal vám ženu, dal vám děti, ale, a možná to oběť byla, jednu ženu vám vzal. Vy jste o jeden vztah přišel právě proto, že jste oba krasobruslili. Já jsem sledovala vaši 13. komnatu, to už je taky nějaký pátek, co jste ji natočil, ale tam jste to popisoval. Až tak jste se oddal tomu sportu a věnoval se mu opravdu naplno, že ani na vztah nebylo místo.
1: Tam jako na vztah vždycky bylo místo, ale ono to v tom vztahu úplně nedělá dobrotu, když není na prvním místě. Když se jako komunikuje, že ta priorita je někde jinde, že škola, sport a vztah, tak teď to nemám nikomu vůbec, to nemám nikomu za zlý, ale asi žádná žena to neslyší příliš ráda a určitě ne jako v mladším věku, třeba v dospělosti člověk dokáže pochopit priority a že ty priority se můžou měnit v nějakém časovém horizontu, ale v tom mladším věku se to jako těžko jako asi poslouchá a pro mě to bylo jasný. Já jsem bez školních výsledků nemohl zůstat v Praze, my jsme z Českých Budějovic a rodiče nás pustili do Prahy, tuším 12 nebo 13 let, do 9. třídy, a kdybych neměl výsledky ve škole, tak bych musel jít zpátky. A kdybych šel zpátky do Budějic, tak by nebyl sport. Takže první byla škola, úplně povinně, potom byl sport a potom až byl ten vztah.
0: A nikdy jste to nechtěl měnit během kariéry sportovní?
1: Nikdy mi to nenapadlo. Kdybych asi tu myšlenku měl, tak by to možná v tom sportu nedotáhnul tak daleko, a nebo by to prostě všechno bylo úplně jinak, mě to prostě nikdy nenapadlo.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: coraje. Sí.
1: Krasobruslář Tomáš Werner je s námi ve vysílání. Vy jste zmiňoval, že jste oba bratři, jste krasobruslili. Jaký jste měli vztah? Byla tam mezi vámi řevnivost nebo jste se vzájemně podporovali?
2: Do jistý míry mezi náma řevnivost byla, ale do té míry, kdy jsme ještě soutěžili v jedné kategorii, můj bratr je malinko, jak se to říká, jako svalnatější, nebo má jako robustnější postavu, tak se vydal do kategorie sportovní dvojic. Tam to dotáhl na mistrovství světa juniorů, kde bylo jeho poslední mistrovství světa juniorů, když už začal studovat medicínu a ono to úplně nejde sloučit, vrcholový sport s medicínou, takže tam jsme se rozloučili a ta řevnivost vlastně trvala jenom plných pár let, kdy jsme soutěžili v podobných kategoriích, jelikož je bratr starší, ale vydrželo nám to vlastně jenom po dobu těch soutěží. A to je úplně normálně běžný. Samozřejmě jako bratři jsme mezi sebou měli jak lásku, tak spory. A ty spory se řeší fyzicky, nebo kdysi dávno se tak řešili fyzicky. A to nám vlastně jako opravdu jako stmelilo ten náš vztah. Dneska bratr je pan doktor v Drážďanech a já lítám po světě, ale myslím si, že nemám na světě bližší osobu než svýho bratra.
1: A asi byste si přál, aby to tak bylo i mezi vašimi syny.
2: To bych si přál.
1: Takže rovačky budou vítány.
2: Jo, to se divila, moje žena se divila, že se kluci perou a byla z toho jako nešťastná, proč se perou, říkám, to je vůbec ničeho se nebo oni se milujou, ale některé věci se prostě musí vyřešit fyzicky. A bych nechtěl ještě zapomenout, máme taky sestru o hodně mladší a sestra je taky lékařka, ale ta se nikdy krasobruslení nevěnovala, ta šla kariéru gymnastky a potom si vybrala kariéru paní doktorky, takže dneska je z ní paní doktorka, bratr je doktor, otec je doktor, maminka je sestřička. A jenom já jsem v kostýmu.
1: Vy jste v kostýmu, ale ne příliš, nebo docela drahém kostýmu. Právě v té zmiňované komnatě vaší 13. jste zmiňoval, že kostým stál i $3000.
2: No, bohužel jsem měl i jako dražší kostým, ale nebylo to pokaždé nebylo nutné jako takových materiálů, takových kamenů, takového zdobení. A čím dále jsem v kariéře postupoval, tak tím ty kostýmy byly levnější a levnější, protože vlastně už mi nepřišlo tak důležitý, jak moc je načančanej ten kostým, ale hlavně ten sportovní výkon. A potom taky nevím, jestli jsem byl víc senzitivnější, ale potřeboval jsem kostým, který tak nějak koreluje s tím, v čem normálně trénuju, takže to byly lehké látky, lehké vzory, takže jsem potom se umírnil. Ani vlastně nevím, proč jsem šel tak extravagantní cestou, že se to vyšplhlo do $1000, no, to byla nějaká chyba.
1: Tak a mohl jste tady promlouvat do toho, jak ten kostým bude vypadat? Někdo přišel s nějakým návrhem a vy jste řekl ano, ne?
2: Promlouvat jsem mohl, ale protože z výtvarného hlediska jsem úplně jako opravdu omezený. Na 16 základních barev a nakreslení sluníčka jako kolečko a smajlík, takže jsem do toho moc nezasahoval, ale měl jsem vždycky možnost říct jako to poslední veto, jestli si to na sebe vezmu nebo nevezmu, ale jinak jsem to vlastně většinou nechal buď to přímo na choreografovi, případně choreografce, a nebo na paní slečně švadlence, aby do toho promlouvala ona.
1: Někdy jste měl třeba vyloženě jako až kalhotový pánský kostým nebo vestičku a tak, jak se v tom bruslí? Občas je v tom nepohodlné i sedět, tak by mě zajímalo, jak jste se v tom pohyboval.
2: Ne, tam dobře se v tom bruslí, to je jedna ze součástí, která vlastně tomu kostýmu, to je to hlavní součást, je, že musí být flexibilní, musí být natahovací do všech stran a neměl by bránit v pohybu. A jsem přesvědčený, kdyby se někdo prohlídnul kostýmy z mojí kariéry, tak nepřijde na to, který z těch kostýmů byl úplně jako nejhorší na pohyb. Oni vypadali dobře všechny, ale měl jsem pár kostýmů, které byly vyráběny na Broadway v New Yorku, protože jsem zrovna tou dobu trénoval v Kanadě v Torontu a tam si mysleli, že rozumí kostýmům víc než krasobruslaři a ušili mi takový kostým, ve kterým já jsem se nemohl předklonit a nemohl jsem udělat další krok. Bohužel jsem už nestačil změnit, asi na dva závody jsem ten kostým měl a to byla tragédie.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi stále Tomáš Werner, vlastně bývalý krasobruslař a současný trenér krasobruslení. Nikdy jste neuvažoval, nechtěl zkusit krasobruslit v dvojicích?
1: Nechtěl. Já to rozvedu. Nechtěl, protože bych na tom musel mít malinko jiný fyzický potenciál. Já musel bych být trošku osvalenější. A taky bych musel převzít vlastně zodpovědnost za život partnerky. A teď to zní jako až jako extrémně, ale tak to prostě na ledě je. A ten partner, ten kluk, přebírá zodpovědnost za zdraví své partnerky a zdraví partnerky na prvním místě. A ten kluk musí mít tu vlastnost, tu morální vlastnost, za každou cenu zachraňovat partnerku. Bez ohledu na to, co se stane jemu. Když tu vlastnost nemá, tak trenéři párových disciplín dobře ví, jak vypozorovat tyhle ty trendy, tak vlastně to partnerství potom ukončují a ten kluk nemůže být ve sportovních dvojicích. A já to beru jako vlastnost, kterou a nemám. Samozřejmě bych se staral o ženu a o partnerku, ano, ale každý den na tréninku to už je moc. A potom B, se vždycky ty partneři musí dohodnout, jako komu se chce, komu se nechce, kdo je vinen toho nebo tamtoho. A to říkám, to je komplikované, já radši budu bruslit sám.
0: Vycítil jste to sám, že nemáte takové to budu zachraňovat partnerku než sebe. Nemusel to nikdo vypozorovat.
1: Tak já budu zachraňovat svoji vlastní partnerku.
0: Ano,
1: já
0: a už
1: dopomůžu,
0: by byl moc.
1: Já dopomůžu a budu zachraňovat každou ženu, kterou uvidím v nesnázích. Ale každý den na tréninku několikrát denně, to už je moc.
0: Dobře. A prozraďte mi, protože často vídáme na závěr, že fanoušci, návštěvníci hází na led plyšáky. Kolikrát strašně krásný a člověku je to tak jako líto, můžete si je nějak sebrat během toho, nebo měl jste možnost si je sebrat, když to po vás teďka byste to mohl nosit domů, měl byste komu?
1: Tak teď už žádný fanoušky nemám, teď už mi nikdo nic nehází, maximálně co hází na hlavu, ale ne, ty plyšáky, kterých jsem za svoji kariéru pozbíral hodně, hlavně teda v Japonsku a na mezinárodních závodech, tak ty jsem pozbíral. Některé výjimečné kusy jsou doma u rodičů v Borovanech a jednak jsem valnou většinu z nich rozdal buď to dětským domům nebo nemocnicím, tak aby děti, které se zrovna nemají úplně nejlépe, aby se měli s čím hrát a aby ta plyšová hračka mohla na chvilku zpříjemnit pobyt, ať už to je teda v dětském domově nebo v nemocnici.
0: To je úžasné, ale když odcházíte z toho ledu, končíte tu svoji sestavu, co svoje vystoupení, tak nemůžete tenho plyšáka si vzít. To až posléze, nebo jak to funguje?
1: Myslím, že podle pravidel, oni si pravidla mění, tak by ten bruslař neměl sbírat ty plyšáky, může si samozřejmě cestou zvednout jednoho nebo dva, ale jinak jsou na to takzvaný flower kids, nebo květinkové děti, které jsou mladí krasobruslaři, kteří začínají svoji kariéru a kteří jsou tam o to, aby vyrazili na led v případě nutnosti a pozbírali všechny plyšáky, potom je dovezli a seřadili, utřídili a předali tomu sportovci.
0: Vy jste zmiňoval Japonsko, tam jste měl velmi silný fanklub. Jste nějak v kontaktu ještě se svými fanoušky? Nezapomínají na vás?
1: Já si myslím, že někteří na mě nezapomínají, ale já už se o fanoušky nestarám, protože jsem v jiné kapitole svého života a fanoušky ne, že nepotřebuju, nebo si jich nevážím, ale teď potřebuju svěřence, teď potřebuju rodiče, teď potřebuju provozní hal a potřebuju úplně jiný kruh lidí kolem sebe pro svou další kariéru. Takže fanoušky, já si jich vážím a kdyby někdo sledoval moji kariéru, co dělám teď, tak si to také vážím, ale fanouškovství už se jako nevěnuju.
0: Tak věnujete se tomu, abyste třeba vychoval nějakého svého nástupce, nějakého úspěšného krasobruslaře. Máme někoho tomu takového?
1: Tomu se věnuju a budu se tomu věnovat ještě hodně dlouho, než někoho vytrénujeme, protože náš mentor, pan Rafael Artunian, pan trenér Rafael, mi kladl na srdce, že pokud chci mít dobrého závodníka, tak se ho mám vytrénovat od začátku sám. Nemusím každého úplně sám, ale mám se ho vytrénovat ve vlastní akademii podle vlastní metodiky, tak abych potom nemusel v pozdějším věku něco měnit. A to opravdu trvá nějaký čas, takže tak dejte mi 8-10 let a uvidíme.
0: Dobře, dáme, ale dva nadějné možná krasobruslaře už jste zavrhnul. Tak musíte, budete se muset teďka nadřít. Přenesete si do toho trenérského života něco z toho, jaký byl třeba vaši trenéři, jaký byli?
1: Určitě. Já jsem měl štěstí na svoje trenéry, myslím, že po celou kariéru, úplně od malička až do úplně dospěla, i teď jako pro tu mentorskou činnost. Takže ano, každý trenér mě poznamenal nějakým svým specifickým způsobem a z každého trenéra já si s sebou něco nesu a nejsem ten, který by přejímal jedna ku jedné něco, čím procházel. Snažím se nad tím přemýšlet a snažím se spojovat věci tak, aby mi to dávalo logický rozum, aby to pomáhalo dalším generacím. A ten sport se vyvíjí se rychle, takže já se taky musím vyvíjet podle toho.
0: Tak, my jsme se také vyvinuli rychle, jsme na konci. Loučím se s vámi a děkuju, že jste tu byl. Tomáš Werner.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V Plzni v předních Skvrňanech by mohl vzniknout polyfunkční dům s velkokapacitním parkovištěm. Lidé v šumavském Srní budou moct od zítřka opět sledovat vlky z lávky přímo nad výběhem. Čína vyšetřuje zadrženého Čecha kvůli údajnému ohrožení státní bezpečnosti. A zítra bude oblačno s občasným deštěm a přeháňkami, místy i pouškou, teploty do 29 stupňů. Příjemné odpoledne. Zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. V plzeňských Skvrňanech by mohl vzniknout nový polyfunkční dům. Kromě obchodu a kanceláří nabídne přes 250 parkovacích míst. Aktuálně je hotová studie. Než se začne stavět, obvod plochu upraví pro parkování aut. Doplňuje první místo starosta 3. městského obvodu Pavel Šrámek z Pirátů.
4: Tento týden začínáme s opravou povrchu bývalé LPG stanice ve Vejprnické ulici u Hasičárny. Vytvoříme tam 28 parkovacích míst, přičemž 2 místa budou pro tělesně postižené a 4 místa s přípravou na dobíjení.
3: Část lávky nad výběhem vlků v šumavském Srní bude od zítřka opět přístupná. Kvůli rekonstrukci na ní návštěvníci od loňského roku nemohli. Dřevěná lávka má zhruba 240 metrů. Neopravené už zůstává jen rozšířené pódium v její zadní části. Upřesňuje mluvčí parku Jan Dvořák.
5: Tam to bude právě uzavřené, ta část je v špatném stavu a vlastně ty lidé tam nemůžou z bezpečnostních důvodů vstupovat. Ale ona tady se bavíme o zkrácení zhruba o nějakých 80 metrů, čili absolutní většina vlastně toho výběhu pro ty lidi bude stále atraktivní a víme, že ty vlci se pohybují vlastně po celém tom výběhu, takže lidé by měli bez problému ty vlky vidět.
3: Letošní oprava přišla zhruba na více než 2,5 milionu korun. Zadní rozšířené pódium chce správa parku opravit příští rok. Americká zpěvačka Diana Rossová poprvé vystoupí v České republice. Koncert se uskuteční 29. července v plzeňském amfiteátru na Lochotíně jako součást jeho turné In Motion Tour, které letos zahrnuje v Evropě 3 zastávky. Před americkou zpěvačkou vystoupí české pěvecké uskupení 4 tenoři. 82-letá Rossová nikdy nekoncertovala ani na Slovensku. Z někdejších postkomunistických zemí vystoupila pouze v Maďarsku v roce 1996 při oslavách výročí založení státu. Dnes to řekl manažer PR komunikace koncertu Jan Adam. Čecha zadrženého v Číně tamní úřady vyšetřují kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Oznámilo to čínské ministerstvo zahraničí. Černínský palác uvedl, že je se zadrženým v kontaktu.
6: Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Tian prohlásil, že je Čech zadržený v červnu vyšetřovaný kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Dodal, že české úřady zatkly čínského novináře na základě údajně neopodstatněných obvinění. Čína je prý proti a vyzývá k jeho propuštění. Číně na v lednu zatkli čeští kriminalisté kvůli podezření ze spolupráce s čínskými zpravodajci. Ve vazbě čeká na soud.
7: Pokud je pravda, že českého občana zadrželi, aby ho mohli v úzovkách vyměnit za čínského špiona, tak by možná čeští občané měli mít od vlády tu informaci, že cestovat do Číny je rizikové, protože se z vás může stát rukojmí.
6: Řekl českému rozhlasu exministr zahraničí a poslanec za ODS Jan Lipavský. Zadržovaný Čech podle deníku N v Číně údajně na pozvání úřadu řešil certifikaci radarů pro letiště. Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
3: Čeští basketbalisté znají své soupeře pro předkvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2029. Utkají se s Belgií a Norskem. Aby prošli do hlavní části kvalifikace, musí svou skupinu vyhrát.
0: Počasí.
3: V noci bude zpočátku většinou polojasno, postupně přibývání oblačnosti až na zataženo a k ránu místy občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty 19 až 16, na horách až ke 14 stupňům. A zítra čekejte převážně velkou oblačnost, občasný déšť a přehánky, místy i bouřky, ojediněle silné. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na východě kraje až 29, na horách 21 až 24 stupňů. Povane mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré, aby jel na třetím stupni, tedy vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu.

0: úspěšnou operu Dvě vdovy. No a 16. července 1969 pro změnu odstartovalo Apollo 11 na svou slavnou misi k měsíci. Co se bude dít dnes, zatím není úplně jasné, ale Český rozhlas Plzeň bude pro vás všechno sledovat. Krátce po půl třetí se zastavíme v městečku Rabí a zjistíme, jak tam bojují se suchým létem. Už teď si můžete připravit svoje inzeráty do rozhlasového tržiště a seriál Co v učebnicích nebylo, tady bude už za pár minut. Tentokrát bude řeč o české sopečné minulosti. Tak užívejte i nadále dne s rádiem vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art. Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Sekat nebo nesekat trávu a jak často a kde? Tak to jsou otázky, které řeší města a obce v souvislosti s údržbou zelených ploch. Ty v době sucha a veder připomínají spíš vypálenou zem než příjemnou podívanou. Méně sečí na vybraných místech letos poprvé zavedlo i Rabí na Klatovsku. Jak se to osvědčilo, to uslyšíte za chvíli. Teď pro vás mám...
1: Tipy pro volný čas.
0: Tak například letní kino v sále u nádraží v Klenčí pod Čerchovem promítá od 19 hodin nový český film Šviháci. V hlavních rolích se představí Martin Pechlát, Tomáš Jeřábek, Jitka Schneiderová, Sabina Rebundová a Regina Rázlová. Součástí hudebního léta Borska 2026 sboru u Tachova je festival duchovní hudby. Dnes vystoupí od 18 hodin v kostele svaté Markéty na Hošťce sopranistka Karolína Janů a duo Beautiful Strings. Na plzeňské náplavce na Radbuze zahraje od 19 hodin kapela Love More. Tři zpěvačky, tři jedinečné hlasy, tři osobnosti, které propojuje láska k hudbě. Jejich více hlasy doprovází nejrůznější nástroje od kytary přes harfu až po bubny a perkuse a vstup je zdarma. Na nádvoří plzeňského Prazdroje pokračuje cyklus Léto v Prazdroji. Od 20 hodin tam vystoupí legendární kapela Brutus. Čeká vás večer plný rockových hitů i prázdninové atmosféry. No a na Hracholuskách vystoupí rokycanská kapela Lords. Rockový koncert začne ve 20 hodin v restauraci Kotva. Tolik tedy dnešní tipy. No a teď bude chvíli Petr Nať rozjímat s dolními končetinami na části nábytku.

0: Je 4 minuty po 2:30, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Místo zeleného trávníku vypálené žlutohnědé plochy. Tak to během léta vypadá na mnoha místech ve městech i zahradách. V době, kdy je stále větší horko a sucho, města mění přístup k péči o zelené plochy. Třeba tím, že omezují seče, jako Vrabí na Klatovsku.
1: Mně se to líbí moc, jak je to tady udělaný. Jde tady Irena Koutníková, kdy vlastně tady neprší, tak je dobrý, když ta tráva je trošku větší, aby se to úplně nevypálilo.
2: No a bydlí tady i pan Roman.
3: Samozřejmě, když tam člověk chce jít, tak jsou tam ty bordel. Jo, ale nevadí mi to, že to neseká, jako já to nepotřebuju.
2: Tady vlastně ty travnaté plochy město letos neseče.
4: Sýkli jsme na začátku sezony a od té doby jsme sem se sekačkou nezajeli.
2: Upřesňuje starosta Rabí Miroslav Kraucher ze Sdružení nezávislých kandidátů.
4: Ne, že by jsme byli líní, ale chtěli jsme si vyzkoušet, jak bude vypadat ta travnatá plocha v průběhu té sezony, kdy rostou bylinky a kvetou louky. Tak jestli se nám to podaří i tady u bytovek, oproti třeba jiným plochám, kde tu seč pravidelně provádíme a dneska je tam vyloženě hnědá poušť, spáleniště.
2: Když to tady u bytovek je různě vysoký zelený porost, jsou tady žebříčky, ty teď kvetou, jetel, ten už je odkvetlý, ale hlavně lítá tady spousty motýlů a dalšího hmyzu to nejsem schopná identifikovat.
4: To hmyzu je tady přehršlé, je vidět, že to jako žije. No a všiml jsem si, že je tu víc ptáků než obvykle a je vidět, že tady mají co sbírat.
2: Rabí ve městě a ve svých přidružených obcích seče celkem 10 hektarů ploch a do budoucna chce s minimem sečí ponechat i některá další místa.
4: Moje taková představa je, že bychom je opečovali tak jako při okrajích sekačkou na mulčování, aby bylo jasně zřetelný, že se o to jako cíleně staráme tímhle způsobem a není to zarostlá džungle jenom. Ale musím říct teda, že před 10-12 lety tak jsme měli úplně jiný priority.
2: Jako myslíte v údržbě zeleně?
4: Ano, ano. Ideálem krásy byl anglický trávník a postupem času, jak se trošku mění počasí, že jo, klima, tak z těchto nároků slevujeme a vidíme krásu v té přírodě. Ale jako nechci říct, že bychom objevili Ameriku, to vůbec. Tyhle způsoby údržby v intravilánech jsou. Šachovnicová seč a tak podobně.
2: Neposečený trávník tak už v posledních letech přestává být známkou nějaké zanedbané péče.
5: Ten vyšší trávník podporuje biodiverzitu, podporuje život živočichů.
2: Vysvětluje Věra Dvořáková ze spolku Přírodní zahrady pro Plzeňský kraj.
5: A zadržuje vodu, to spousta lidí si neuvědomuje, že když se nechá ten porost vyšší, tak zadržuje vodu, ochlazuje své okolí, zadržuje prašnost v těch městech a může to být i zajímavý prvek, když se ta seč provádí mozaikově, že něco je nižší, něco vyšší, takže ta zahrada má větší dynamiku.
2: No a nezanedbatelným benefitem omezení sečí je taky úspora práce, času a peněz. Zdraví Jitka Englová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, prodáváme, kupujeme, případně vyměňujeme, neboli začíná dnešní, tedy čtvrteční rozhlasové tržiště, kam opět můžete volat inzeráty na číslo 221 554 222. Začínáme, dobrý den.
4: Dobrý den, já bych rád pro někoho pronajal garáž, bylo by to lokalita Přeštice po Švihov. Stačilo by mi to přes zimu. Kontakt je 605 108 845.
3: Čili scháníte pronájem garáže?
4: Ano, díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou, 605 108 845, zapsali jsme. No a kdo je tam dál? Dobrý den.
5: Prosím, můžu mluvit?
3: Až si slumíte rádio, tak ano.
5: Jo, ježiši, pardon. Tak už, tak můžu, jo?
3: Posloucháme.
5: Tak chtěl bych prodat videorekordér LG, naprosto plně funkční. A sice bylo by to Plzeň 776 051 842 a za 500 korun.
3: Dobrá, číslo tedy zní 776 051 842.
5: 42, ano.
3: Máme zapsáno, nashledanou.
5: Nashledanou, děkuji.
3: A teď jste na řadě vy, dobrý den.
6: Dobrý den. Prodám doklady na Zetor Super, SPZ-ky i malý velký techničák, přední nápravu na Supra a ještě spoustu nějakých takových drobností různých to. A pak prodám obraceč Sena Fela, německý, 400 prskovej, tažený na náhon a Tona, obraceč Ton. K tomu jsou i náhradní řemeny úplně nový. Na ceně se domluvíme a telefon číslo je 724 288 652. Ještě jednou číslo 724 288 652. Děkuju, nashledanou.
3: Nashledanou, no a vám hned přeji dobrý den.
7: Dobrý den. Já bych prodala rohovou lavici, menší, dvě židle, stůl. Je to zánovní. A je to na číslo 606 906 040.
3: A je to kde?
7: Děkuji.
3: A kde to je?
7: Klatovsko.
3: Píšu Klatovsko a číslo je 606 906 040, ať to vyjde.
7: Ano, děkuji.
3: Tak a koho tam máme dál? Pojďte na to, dobrý den.
8: No, dobrý den. U telefonu Jandová. Plzně severu. Já bych darovala za odvoz dvě válendy s uložním prostorem na chatu, nebo jestli by někdo chtěl. A číslo telefonu 602 37 98 71. Je to Plzeň sever.
3: Plzeň sever s číslem 602 379 871. Zapsali jsme to.
8: Ano, děkuji moc. Nashledanou.
3: Nashledanou. Tak a snad ještě jeden krátký telefonát bychom mohli stihnout. Dobrý den.
9: Halo.
3: Posloucháme. Stručně,
9: dobrý
3: prosím.
9: Dobrý den. Tady Eva, já bych prosila, jestli by neměl někdo na prodej nějaký starší zahradní traktůrek. Takovej ten malej, jak se s ním dá i vorat a to. Jo, na telefonní číslo 720.
3: 136 626 zapsáno, děkujeme.
9: Děkuju, nashledanou.
3: Nashledanou a to bylo také poslední telefonní číslo v dnešním rozhlasovém tržišti. Prodávat, kupovat a vyměňovat budeme zase zítra odpoledne.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovy Šrot, Republice ocel.

0: písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
1: Zámek Červené Poříčí vás zve na výstavu Cestovní horečka aneb Když se šlechta vydala do světa. Vydejte se i vy do Orientu, rovníkové Afriky i Tichomoří. Objevte, jak urození cestovatelé poznávali svět, jaké suvenýry si přiváželi a jak jejich dobrodružství proměnila podobu zámeckých interiérů. Více na webu zámku Červené Poříčí.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Paliva v plzeňském kraji dál zdražují, nafta za týden téměř o 2 koruny. Plzeň zdarma pronajme výstavní prostory v Maashausu Radnice. Zájemci se můžou hlásit do konce srpna. Poslanec Foldyna z SPD čelí podezření, že dlouhodobě kromě manželky týral také 2 děti. A zítra bude oblačno s občasným deštěm a přeháňkami, místy i bouřkou, teploty do 29 stupňů. Hezké odpoledne zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Cena pohonných hmot v plzeňském kraji dál roste. Litr benzínu Natural 95 se u čerpacích stanic v kraji prodává v průměru za 40 korun a 21 haléřů. Před týdnem byl o 72 haléřů levnější. O necelé 2 koruny zdražila nafta, která teď v regionu stojí v průměru 37,72 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje. Nejlevnější paliva v kraji se prodávají v okrese Plzeň Sever, naopak nejdražší jsou na Tachovsku. Analytici očekávají, že ceny dál porostou. Vláda v pondělí rozhodla, že ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne. Plzeňský magistrát nabízí výstavní prostory v Maashausu Radnice na příští rok. Přednost mají neziskové organizace a školy. Téma výstavy by mělo souviset s plzeňským krajem nebo Plzní. Víc dodává mluvčí plzeňského magistrátu Kristýna Sikitová.
3: Zapůjčení Maashausu pro vystavovatele je bezplatné a výstavy trvají přibližně 3 týdny až měsíc. Informace včetně žádosti a pokynů pro vystavovatele jsou k dispozici na webu města Plzně. Žádosti je možné podávat do 31. srpna.
2: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Podle zdrojů Českého rozhlasu týral manželku a také nejméně 2 děti. Minulý týden ho policie vykázala z domu v Děčíně. Podle žalobce Lukáše Otipky z okresního státního zastupitelství v Děčíně začala policie případ prověřovat.
4: Na 11. července 2026 byly zahájeny úkony trestního řízení vůči jedné fyzické osobě, a to pro podezření ze spáchání zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
2: Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu, řekl ale, že je nevinný a že se nejednalo o fyzické násilí. Mluvčí SPD Lenka Čejková Českému rozhlasu napsala, že Foldyna hnutí SPD řekl, že šlo o vyústění manželské krize po čtvrt století soužití. Francie podle prezidenta za posledních 80 let nikdy nečelila tolika silným požárům jako teď. Emmanuel Macron to řekl nedaleko lesů u Fontainebleau, kde se v uplynulých dnech šířily plameny. Spálily skoro 2000 hektarů z rezervace zapsané na seznam UNESCO.
5: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že z plameny nedaleko Paříže bojovalo skoro 1000 hasičů, přes 100 vojáků a vůbec poprvé se do hašení v této oblasti zapojila i specializovaná letadla. Policie zadržela 2 18-leté muže podezřelé ze žhářství, jednoho studenta a jednoho dobrovolného hasiče. Požáry ve Francii už letos spálily 35 000 hektarů, což je víc než za celý loňský rok. Do bojů s plameny se na jihu Francie v uplynulých dnech zapojili i 2 vrtulníky z Česka, které pomáhaly s hašením ve výše položených místech, kam se nedostaly pozemní jednotky. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci bude zpočátku většinou polojasno, postupně přibývání oblačnosti až na zataženo a kránu místy občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty 19 až 16, na horách až 14 stupňů. A zítra čekejte převážně velkou oblačnost, občasný déšť a přehánky, místy i bouřky, ojediněle silné. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na východě kraje až 29, na horách 21 až 24 stupňů. Povane mírný jihozápad. Západní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré, aby jo na 3. stupni, tedy vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dvě vozidla se srazila v Domažlicích v Masarykově ulici u výjezdu od čerpací stanice u vlakového nádraží. Na místě je policie. A pozor dejte i mezi Horšovským Týnem a Domažlicemi. U odbočky na Třebnice se stala nehoda osobního auta. I tam zasahují policisté, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Rozpálené město, ale hned za rohem lesopark s lavičkami a hřištěm pro děti v příjemném stínu lesa. Tak přesně takový nápad dostali v Nířanech na severním Plzeňsku a promění příměstské lesy na lesoparky. No a dosáhnou díky tomu i na potřebné dotace. Více o tom uslyšíte v reportáži tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň krátce po 15:30. No a muž z tohoto města, tedy z Nířan, sundal hnízdo Jiří.

0: Velmi starý rod Lambergů je spojován především s hradem Rabí a jeho okolím, s Žihobcemi a Žichovicemi. Úžasná krajina Pošumaví totiž na začátku 18. století uchvátila Jana Filipa Lamberga, který hrad Rabí a velkostatky Žihobce a Žichovice koupil. O 100 let později pak jeho potomka Emila Antona Lamberga stihla krutá smrt v místních lesích. Víc vyprávějí Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Nejen šumavské. Emil Anton Lamberg se narodil přesně před 210 lety, 26. března 1816, jako nejmladší z 8 dětí šlechtickému páru Karlu Evženu Lambergovi a princezně Frederice Žofii Tereze Antonii Valburze.
2: Jenže Emil Anton čtyři své sourozence ani nepoznal, protože zemřeli předčasně, buď pár měsíců po narození a v případě třetí dcery Josefíny Frederiky v necelých 2 letech. A matka Emila Antona přežila i jeho, když v pouhých 20 letech tragicky zahynul při honu v Soběšickém háji.
1: Lambergové byli vášnivými lovci a na podzimní leče se na jejich panství sjížděla šlechta ze širokého okolí. Bylo tomu tak i na podzim 1836, kdy mezi lovci byl i mladý Emil Anton.
2: Ten, když zbystřil kořist, vystřelil ze své kulovnice. Ta se mu ale přitom nečekaně roztrhla a vážně mu poranila levou ruku. Bezvládné tělo se silně krvácející rukou vynesli ven z lesa revírníci Pikaus a Klement.
1: Těžce zraněný mladý šlechtic byl převezen v kočáře do zámku v Žihobcích, kde mu první ošetření poskytl sušický lékař Hatlák a doporučil převoz do nemocnice do Prahy.
2: Dlouhou cestu ze zámku v Žihobcích do Prahy Emil Anton ještě přežije, ale zranění je příliš vážné. Mladý pán umírá 5. prosince roku 1836. Jeho tělo nechá rodina převést zpět na zámek a pochová ho do rodové hrobky v kapli svatého Erazima v Nezamyslicích.
1: V místě tragédie v Soběšickém háji nechala rodina vztyčit křížek, který ale v průběhu času zmizel neznámo kam. Na tragédii se nezapomnělo a o 180 let později, v roce 2016, zde spolek Lamberská stezka nechal vybudovat pomník s připomínkou této tragédie.
2: Za zmínku ale ještě stojí osud staršího bratra Emila Antona, Gustava Jáchyma. Ten se jako 28-letý mladý pán zapletl teprve se 16-letou dcerou šafáře Kateřinou Hrádkovou. Ta mu povila 8 dětí, jenže s Gustavem Jáchymem nebyla sezdána, protože nebyla urozeného rodu.
1: Je možné, že Gustav Jáchym si sňatek musel vybojovat, což se nakonec také stalo. Rok po svatbě se novomanželům narodilo ještě poslední, 9. dítě. Když Gustav Jáchym zemřel, tak jako neurozená musela Kateřina Hrádková sídlo v Čechách opustit.
2: S dětmi se odstěhovala do Rakouska, kde také zemřela. Její ostatky však byly převezeny do rodinné hrobky Lamberků do Nezamyslic, kde byla pochována po boku svého manžela.
3: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: A ani dnes nemůže v našem vysílání chybět zámecké léto. Celé prázdniny putujeme spolu s Františkem Kinským po našich památkách a přibližujeme vám jejich historii a zajímavosti právě s nimi spojené. Jaký je tedy dnešní cíl, to se dozvíme právě teď.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na rozhraní dvou odlišných světů. Na hraně Krušných hor a bývalých Uhelných dolů stojí zámek Jezeří. Býval přepichovým knížecím sídlem, jehož podobu mu vtiskli Lobkovicové. Jak vypadá dnes, nám prozradí Eva Bucharová.
3: Bývalá kastelánka, nyní průvodkyně zámku Jezeří Hana Krejčová, nám ukáže například okruh bez průvodce.
4: Okruh bez průvodce, ten vznikl v době covidové a má velký úspěch, protože si můžou časově neomezeně procházet prostory, můžou si sednout, můžou zkoušet brnění. Takže to je velmi oblíbený okruh a okruh s vyhlídkou.
3: Okruh bez průvodce, pokud si ho vybereme, dostaneme třeba u vás nějakého průvodce, tištěného průvodce?
4: Ano, samozřejmě dostanete texty, jednak s popisy místností, jednak jako jak se budete orientovat, kam máte jít, máte to tam jako vysvětleno i takovými barevnými proužky, takže se nestratíte, ale je to i na vás, jaké pořadí místností si zvolíte, jak dlouho tam budete trávit čas, protože tam si můžete s dětmi sednout, číst pohádky, můžete si položit výstavy, je to úplně na vás. A může se tam s pejskem do tohoto okruhu. Vstup je hlavní branou, ale je možno se podívat i na zahradu. A veškerý vlastně pohyb po těch exteriérech je zdarma.
3: A zahrada na Jezeří, jak je krásná.
4: Nejhezčí je období, když kvetou azalky, když kvetou azalky rododendrony, protože jich tam desítky. Desítky těch azalek už jsou vzrostlé, krásné a kvete to tam skoro jak v průhonicích.
3: Jaké rozhledy se nabízely z Jezeří šlechtě od toho 14. do 19. století a jaké rozhledy vidíme dneska?
4: Tak ve 14. století tam bylo velké jezero, bylo Komořanské jezero, proto teda Jezeří, hrad z jezera. Po vysušení toho jezera tam vznikly velké úrodné vlastně louky i sady. Se říkalo, že seno z té plochy stačilo pro celý tehdy jako žatecký kraj. No a pak přišel průmysl a přišla těžba uhlí, takže začala vlastně od těch Ervinic nového sedla a postupně se blížila až k těm loukám. Za nás v těch 90. letech, to byla taková největší asi brutalita, tak ta díra byla opravdu největší v rozsahu vlastně celého toho jakoby Komořanského jezera. A všech těch obcí, co byly okolo. To byla jako apokalypsa.
3: Jsme ve století 21. Zámek Jezeří. Dočkáme se zase jezera?
4: Už teď, protože to jezero tam patří. Ty spodní pramen, ta spodní voda, ono se samo napouští. Tam zlíná z nitra země voda, která má takovou zvláštní modrozelenou barvu. Už tam je jezero, z té dálky to vidíte. Až se dostane do nějaké hladiny, tak by se měla Běla vrátit zpátky do koryta, protože jezero bylo napájené řekou Bělou, kdysi nejčistější řekou v Českém království.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Jezeří si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jak si říkají vaši rodiče doma?
1: Přesným jménem. Tačko a mamko.
2: Miláčku.
3: Zlato.
4: Kočička.
5: Kámo.
6: Máňo.
7: Lásko.
8: Kocourku.
9: Zlatíčko.
10: Někdy trubko.
11: Tupča.

0: Tak máme 4 minuty po 15:30, tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň dospívala Marika Gombitová a my zamíříme do Nířan na severním Plzeňsku. Tam se totiž rozhodli, že z okolních lesů udělají lesoparky. Hned 2-3 lokalitách kolem města vzniknou i díky dotacím, na které by v hospodářském lese Nířany nedosáhly. A to třeba cyklostezky, dětská hřiště anebo altány. Někteří obyvatelé se na tu proměnu těší, jiní by raději ponechali klasický les.
1: Teď jsem na nířanském sídlišti. Jeden z lesů je odsud vidět o nějakých 400 metrů dál. Dobrý den. Nířany připravují hned 3 lesoparky.
2: Budeme tam určitě chodit i s malým.
1: Říká Dominika. Prvky pro děti, hřiště, lavičky.
2: To je fajn.
1: V 7000 Nířanech bydlí téměř 20 let i Veronika Nováková.
3: By řekla pravdu, úplně přesně nevím, co se vám pod tím představit.
1: Rozdíl mezi hospodářským lesem a lesoparkem vysvětluje nezávislý místostarosta Nířan Zdeněk Zeman.
4: V hospodářském lese není povoleno dělat terénní úpravy, zavěšovat nějaké drobné prvky sportovní. Je to les primárně určený pro produkci dřeva.
1: Změna z hospodářského lesa na lesopark je přitom podstatná pro čerpání dotací, na což nedávno narazila i nířanská radnice při kontrole v katastru nemovitostí.
4: Prvotním impulzem bylo, že my máme tyto lesy označené jako lesopark. Až později jsme zjistili, že je máme označené pouze tímto názvem, ale oficiálně jsou to stále lesy hospodářské, ve kterých není úpravy možné dělat.
1: Změna statusu tak městu podle místostarosty otevře dveře k penězům z dotačních titulů.
4: Teď dojde k překlasifikaci těchto lesů. Tím pádem bude potom možné žádat o dotace, kdy lesy budou skutečně zapsané jako lesy zvláštního určení.
1: Hlavní slovo bude mít les a jeho správce.
4: O lesy bude dál pečovat lesník, produkce dřeva je až na druhém místě.
1: Proměna běžného porostu na upravené zóny podobné parku má mezi místními i své odpůrce, kteří by raději nechali les v jeho současné podobě. Veronika Nováková.
3: Záměr je to hezký, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Chodíme tam na procházky a mě to celá vyhovuje, takže je to fakt jako les.
4: Představujeme si, že by v tomto lesoparku vznikly lavičky, altány, případně terénní úpravy, třeba i pro jízdu kol, různá odpočívadla, odpadkové koše a další potřebné vybavení.
1: Aby mohli podél lesních cest vyrůst první lavičky nebo cyklostezky, musí město nejdřív dokončit převody pozemků.
3: No, jsem na to zvědavá. Jako když to bude hezky provedený, nemusí to být špatný.
1: Úřední změnu v katastru nemovitostí by radnice měla stihnout ještě do konce letošního roku. První fyzické změny přímo v terénu, ale lidé neuvidí dřív než příští rok. Z Nířan Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Případ zlikvidování hnízd jiřiček v Nířanech prošetřují ochránci přírody i policie. Neznámý pachatel totiž shodil hnízda s vajíčky a mláďaty z fasády domu, čímž porušil zákon o ochraně přírody. Na podrobnosti tohoto incidentu a na možná řešení se teď podíváme trošku podrobněji. Dozvěděl se je Jiří Trnka. Jirko, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Svědci v Nířanech na severním Plzeňsku nahlásili protiprávní zásah proti jiřičkám, které si stavili hnízda pod střechou jednoho z bytových domů. Někdo je shodil k zemi v době, kdy v nich byl život. Případem se nyní zabývá jak policie České republiky, tak Česká inspekce životního prostředí.
1: No, jak tedy na tento incident reagují ochránci zvířat? A co vlastně vůbec lidem na přítomnosti jiřiček nejvíc vadí?
2: Jak pro Český rozhlas uvedl šéf plzeňské záchranné stanice živočichů Karel Makoň, lidem nejčastěji vadí trus na fasádě. Makoň však zdůraznil, že jiřičky jsou zákonem chráněné a jejich hnízda se nesmí odstraňovat. Místo jejich ničení přitom stačí pod hnízdo umístit jednoduchou podložku, která nečistoty zachytí. Viníkovi teď za usmrcení chráněných ptáků hrozí vysoká pokuta nebo dokonce trestní stíhání.
1: No a co mají tedy lidé dělat, pokud jim jiřičky na domě hnízdí a oni mají obavy o čistotu té fasády?
2: Ideální je poradit se přímo s ornitologií nebo záchrannou stanicí, ti pomohou i s instalací ochranných podložek. Pokud je nutné hnízdo odstranit, například kvůli rekonstrukci, lze to udělat pouze mimo hnízdní sezónu. A pozor, s povolením úřadu.
1: Jiří Trnka, díky za informace. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.
3: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Státní zámek v Červeném Poříčí zve návštěvníky na novou expozici Cestovní horečka. Co všechno výstava nabízí ke shlédnutí a jaké jsou další zámecké plány, nejen o tom si budeme povídat s kastelánem Marcelem Čermákem, a to už zítra po 10. hodině dopoledne. Teď máme ovšem teprve 15.53, jak se dívám na hodiny do studia. To znamená, že v 16.00 už tady bude Kateřina Jiřincová s dalšími aktuálními zprávami. No a po ní Humoriáda, kde bude dnes nabízet scénky a ukázky z pořadu herec Pavel Nový. Společně s Patrikem Rozehnalem vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. Teď ještě nabídnu Honzu Nedvěda a Roman Stupka vám i nadále přeje příjemný poslech.

Věděli jste, že na vrchu svaté Markéty nad Dlažovem na Domažlicku stojí kaple? Původně byla dřevěná, v roce 1886 ji vystřídala zděná v novogotickém slohu. Kaple byla v minulosti několikrát opravována, naposledy v roce 2001. Bohužel pro svoji odlehlost si kapli vyhlédli zloději. V roce 1990 odcizili nejcennější součásti zařízení a pak kapli ještě několikrát navštívili. Naposledy se zajímali o měděné parapety a o kapy.

0: Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňské dopravní podniky zavádějí alternativu k papírovým jízdenkám, plastovou plzeňskou jízdenku. Obce a města nechávají stále častěji víc ploch s minimem sečí. A zítra bude oblačno s občasným deštěm a přeháníkami, místy i bouřkou, teploty do 29 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Kateřina Jiřincová. Městské dopravě v Plzni začne od srpna platit takzvaná plzeňská jízdenka. Alternativa k papírovým jízdenkám je určená pro ty cestující, kteří si chtějí kupovat jednotlivé jízdné, platit hotově, ale zároveň i mít jednodušší a výhodnější elektronické odbavení přímo ve vozech. Jak plzeňská karta vypadá a funguje, přibližuje mluvčí plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.
2: Jedná se o plastovou kartu, která bude při zakoupení obsahovat kredit 100 dopravních bodů odpovídající 100 korunám, určený k získání jednotlivých jízdenek ve vozech MHD. Celková cena plzeňské jízdenky bude 120 korun s tím, že 20 korun je vratný příspěvek na pořízení karty.
1: Plzeňskou jízdenku bude možné zakoupit v zákaznických centrech PMDP a také na místech, kde se prodávají papírové jízdenky. Teplejší a suší léta vedou i k jinému přístupu k veřejné zeleni. Města a obce třeba omezují seče a nechávají víc ploch se vzrostlou trávou. Neposekaný trávník pak přináší několik benefitů, upřesňuje Věra Dvořáková ze spolku Přírodní zahrady pro Plzeňský kraj.
3: Ten vyšší trávník podporuje biodiverzitu, podporuje život živočichů, zadržuje vodu, ochlazuje své okolí, zadržuje prašnost i v těch městech. A může to být i zajímavý prvek, když se ta seč teda provádí mozaikově, že něco je nižší, něco vyšší, takže ta zahrada vypadá i zajímavě, má větší dynamiku.
1: Na českých silnicích zemřelo za letošní půl rok 31 motorkářů, to je o 11 víc než v prvním pololetí loni. Zhruba 6 nehod z 10 zaviní podle policie sami motorkáři. Často je ale přehlédnou i řidiči osobních aut a nedají jim přednost. I na to upozorňuje kampaň ministerstva dopravy spolu s organizací BESIP Hele motorka, říká ředitel BESIPu Tomáš Neřold.
4: Snažte se vždycky, když vidíte motorku, si buď v duchu, nebo nejlépe i nahlas říci, hele motorka, je to vlastně postaveno na psychologickém principu, že když něco opakuju, tak ten mozek to vlastně aktivuje a už se příště po té motorce dívá. Sport.
1: Dvě české tenistky dnes zabojují o postup do čtvrtfinále turnaje v Athénách. Tereza Valentová zhruba za půl hodiny nastoupí proti Rusce Sasnovičové. Na večer pak Barbora Krejčíková bude hrát proti Francouzce Monetové.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte převážně velkou oblačnost, občasný déšť a přeháňky, místy i bouřky, ojediněle silné. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na horách 21 až 24 stupňů. Povane mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré, aby jo na třetím stupni tedy vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta se srazila v Mochtíně na hlavním průtahu obcí, téměř na konci obce směrem na Klatovy. Na místě zasahují všechny záchranné složky, dejte tam pozor. A nehodu dvou vozidel došetřují policisté také v Domažlicích u výjezdu od čerpací stanice u vlakového nádraží. Tam je místo s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Já mám nalíkají.
6: Jsme z toho zdrudaná.
7: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
6: A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.
0: Humoriáda.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla dutá a tam měl panáka s libovicin nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
0: Po posledním.
1: On to používal dost často, jo. Takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
0: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v hledišti. Prostě, když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále, a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti, tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetu, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po prérii a ty bitvy s Indianama, to on četl na takový ten mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda. Že? No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový. Já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka. To mě bylo kolik? 23 let. Tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bormann, tak nějak. Bormann to nebyl, to byl jiný. To byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. Že... No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál s tím stromem. A tím dal povel k absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků. Já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhýho hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a to tlustýho Pepík Hlinomas rovněž.

0: blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinnetou a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malej Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestričku, jo. Tak jsem podal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem a propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand, Vinnetou, podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne, pozor, šošoni na koních. Rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koní. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koni nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechový zvuk na ten kovový mikrofon. Že to nebylo jako tady, že sametovej. A dřív, než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo? Tak Pepík Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ano, tak...
3: Tady naštěstí, kdo nepíše na stroj, tady nemáme ani stroj.
2: Ano, mám plechový mikrofon už taky nekrytý.
3: Můžeme je, takhle, ne... jestli to... Je to ono?
2: To je já tak nevím, jako v peřinách, když by běželi koně.
3: Peřinách.
2: Ty jsi byl někdy u toho, když ruchaři pracovali při natáčení rozhlasové hry nebo něčeho takového?
3: Rozhlas moc ne, ale ruchaři dřív se to dělalo na posynchronech tyhle věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia,
2: ano.
3: Kde se vždycky ta smyčka a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadějí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba zakašli nebo prdni si. Takový, to se tam doplňovalo.
2: Ano.
3: No, nenapadá mě nic jiného.
2: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to? Ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
3: Jo, takhle.
2: Víš, jak to udělali?
3: Jak?
2: Koupili obyčejnou husu v supermarketu. A
3: do ní
2: zabodli nože.
3: A co s tou husou potom? Kdo ji upek?
2: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení scháněl potom,
3: po huse.
2: Kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože netušili, že je to živý materiál.
3: No,
2: a tak
3: dá řekli, že měla, ano. Že splesnivěla a vyhodila se.
2: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka, můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na synalovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
3: to. Člověče, V ložnici, to mě zajímá. Malo.
2: Jo, tyhle dva.
3: No, takový vzpomínky.
2: 731 800 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem
1: Humoriáda.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozenal vás zvedu vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím. Porybného.
4: Dobré poledne. Hrázného. Porybné je jiná funkce.
3: Pardon.
4: Porybné ji rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
3: Super, tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
4: Bčko, jo, tak hurá do ložnice.
3: No super, mě už se za dlouho nestalo.
2: Děkujeme a jdeme za dalším, dobrý den.
5: Jdeme se z Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý den vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
2: Dobře.
4: Výborně, děkujeme do Karviné.
2: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
4: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
4: Dobře. Bčko.
2: Ložnice opět.
4: Ložnice vyhrála asi.
2: To téma láká, ano. Ještě ano. Někdo, dobrý den.
7: No ahoj kluci, Bčko.
4: Ahoj Bčko,
2: dobře, tak
4: výborně.
2: Jo. Tak to bude tedy Bčko, opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček, vrháme se k šuplíčku, kde je Vašek Vidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blenerovičová a scénka nazvaná V ložnici.
8: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
9: Já jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
8: Já taky.
9: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
8: Určitě.
9: No? Já jsem vás měla ráda, už jako malá holka.
8: Tak to vám teda pěkně děkuju.
9: Jste totiž chlap. No, víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
8: Vidru.
9: No? Co kdybychom si potykali? Říkej mi, Iveta.
8: No, vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďte.
10: No, beze všeho. Tak, miláčku, co kdybychom na to hnedka hupsli?
9: Což, tak já jsem nějaká matrace.
10: No nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
9: To potřeba, co
10: to
9: nechám?
10: Tak to nechej a hrej. No. Jeď.
9: Kam?
8: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
10: Hrát, jasně. Beze všeho, no. Samozřejmě.
9: Jak beze všeho? Oslíkání tady přece nebyla řečné.
8: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
9: Já nehraju žádnýho obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
10: Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
9: No, ale myslel jste si na to.
10: Já na to myslím pořád.
8: Tak co teď? Prosím vás, máte tam tu postel. Uběhli do toho pelechu, nebo tam mezi vás vlíknu.
9: Uhněte, pane Vidra.
10: Miláčku,
9: no?
10: Co kdybychom na to hnedka hupsli?
2: Jestli k tomu hopstnutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi...
4: Jestli na to hupsli.
2: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál jsi z toho někdy?
4: Větší trapasy neznám.
2: Neznáš.
4: Například...
2: Je to tak stresující, že se ti ani nechce?
4: Nestresující ten... to není, teda ne? Zase to úplně ne. Ale třeba v jednom klipu Marie Rotrový, která, tak ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
2: Ano, ano.
4: Tak tam jsem uléhával s Marií Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to ji nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
2: Že jsi byl v posteli s Marií.
4: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
2: Ano.
4: A my už se těšíme, protože to bude...
2: Že budete točit novou verzi klipu.
4: Ne, to ne, asi, to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
2: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
4: Ne, ne, ne, ne? Ten bude taky mít jako kulatiny.
2: Jo, tak...
4: Režina to budeme my všichni.
2: Jo, bude to improvizační večer.
4: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
2: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
4: Takový, no, jeden den.
2: Jo,
4: jeden
2: den.
4: To zvládli. Bylo to v takový vile nahoře na Barrandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
2: Ano, ale je.
4: Ale... Viděli jsme se jako já usnídaně, ale ta byla už až v poledne.
2: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
4: To nevím, to se jí chci zeptat,
2: no,
4: právě.
2: Tak se jí zeptej na tom večeru.
4: Jestli
2: si to pamatuje vůbec.
4: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A
2: jaký jsi byl milenec?
4: Jestli si to dovím, tak to pak tady řeknu.
2: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
4: Až v září, a teď Auzerech hned nevím přesně datum.
2: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
4: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
2: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
4: Stella, to je silný kalibr.
2: Takže Ačko Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko Stella Zázvorková, píšete humor, mezera A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
11: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Halo, halo.
2: Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanarovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
3: Zdravím, tady Petr ze Zdounek.
4: Odkuď?
2: Ze Zdounek. Ano,
4: ze Zdounek. To je jako Hezounek.
3: Ze Zdounek. Už tu dlouho jste nebyl, že, Pavle?
2: Tady, na návštěvě.
4: No jednou za měsíc.
2: Tak to tak vychází. To tak vyjde, no.
3: Já jsem to neslyšel teda, no.
4: Aha.
3: Takže já bych si dal Štelinku, no.
4: Štelinku, dobře, děkujeme.
2: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
5: Dobrý den, Breno z Martina.
2: I vám?
4: Hezky, a i ze Slovenska přicházejí naše hlasy.
5: Ano, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám.
4: A my vám prajeme tiež na Slovensko všetko dobré.
5: Ďakujem pekne, nech sa darí.
2: Áno, i vám. Vám. Ďakujeme. Další telefón.
6: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
4: Šumperk, výborně.
6: Šumperk, moc zdravím pana Novýho, chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem.
4: Jo, jo.
6: Krasený motor. Jestli si vzpomínáte.
4: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku. To bychom neodmontovali tak rychle. Ale čuměl jako vrána.
6: Ale nemá chybu. Já, když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
4: Jo, výborně.
2: Ano, je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
6: Já nebudu zdržovat pokračování. Bečko.
4: No koho jste zvolil? Bečko?
2: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanarovičová. Ještě někdo přidá bod?
4: Hala.
7: Hezké odpoledne, oba vás tam
4: zdravím,
7: tady posluchačka z jesenických podhůří, z jesenického podhůří.
4: Hezky.
7: A si Bečko.
4: Dneska to je samý východ, člověče.
2: Stela Zázvorková to vyhrála, zase
4: vyhrála
2: změna.
4: Stela Zázvorková.
2: Mají ženy smysl pro humor?
8: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopíme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek smašlí? To je právě to nejhorší, prohlásil můj manžel, a dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát, já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škrpohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál. Teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku, nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně, čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy, já jsem neslezla, dokud neodešel, a to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lid. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky se měla přivázané na nitce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha, ha! Zařvala jsem na něho ze svého úkrytu. Ha, ha!
4: Byl hodně vysoký úkryt, aby se tam zcela zvešla.
2: Byla mladá.
4: Jo, byla mladá.
2: Podle hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
4: Ne, naštěstí ne.
2: Naštěstí ne.
4: Naštěstí
2: není
4: ne.
2: Ten typ. Ty?
4: Ne, taky ne.
2: Ne.
4: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
2: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo 2.
4: Číslo 2. Do té ložnice. Ano. No a my to dělali teda nejenom v ložnici.
2: Dobře, tady to stačí.
4: No a tak nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat.
2: Ano, takže vtipky doma ne, ty si užíváte vlastně v práci, v divadle,
4: no,
2: s kolegy.
4: No, býváme vtipný jinak.
2: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Mlábus, Dejdar a podobně.
4: To je furt stejný.
2: To je furt stejný.
4: Je furt stejný a furt to baví.
2: Jo, je i vás.
4: Jo. Ano, ano.
2: Jo.
4: Jo, jo. My to máme furt stejný.
2: Já mám pocit, jak Jirku znám, Mlábus se odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
4: zmoudřel?
2: No.
4: To je kravina.
2: Jirko, zdravíme, snažíme se.
4: On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
2: Dobře, takže vyvádí, co v poslední době vyvedl?
4: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
2: Jo. To je na Silvestra, až vysílat.
4: No, ani to ne.
2: Ani to ne, až
4: ani
2: takhle.
4: To ne.
2: Až takhle odvážné to bylo.
4: Ne, odvážné to nebylo právě. Proto odvázané.
2: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho. Tak...
4: No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání
2: učitele
4: v dešti.
2: Učitele tance.
4: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak, a to dělá s paní Petkovou Swing.
2: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to bylo nedávno v Moriádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho seznamu.
4: Výborný nápad. Jo. Pepa je taky k nezastavení.
2: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět 731 800 900 přímý telefon do studia pro hlasování a výběr nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Nám už se to tady trochu rýsuje. S Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, tady Magdalena Hradec Králové a Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
5: Můj rod ze západních Čech.
3: Děkujeme
5: za odpověď. Je to široký, doma Žlice Klatovy.
3: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
3: Ano.
6: Tak prosím, zdraví pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás hrozně litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval, vám pomohl proti tomu Vyskočilovi, když ho má hrozně rád.
5: Škoda, že jsem to nevěděl.
3: Velké sedlo, ano.
6: tak.
3: A co volíte?
6: No, i když on dělá judo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale... To je jedno, ale chtěl
3: bych
6: sem
3: Ačko.
5: Toto jsem se chtěl zeptat. A Čápa je u vás novýho.
3: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
5: Koledníci.
7: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak... Bo to otřem trošku,
8: jsem stejně
7: no,
8: strašně ale... rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pač v obě můžou být použitelný.
7: Ne, dobrý, ne. Já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
9: Ale tak já mám kladný, protože právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. Je. To jsou opravdu anděle.
8: To je pravda.
9: No já... Z kolika já už jsem chodil?
7: Ne, dobrý, prosím. Ne,
8: on už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
9: Mě byla lapata, kam bys šel s patou?
7: Na patologii.
8: To daleko dotáhne. No.
9: Ale když se mě ptáš na ten vztah k ženám, jo?
8: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je, že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
7: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická se, dvojice se teda, s Pítkem?
9: Na rovinu ti řekneme, my jsme se potkali, tomu bych nevěřil. Vlastně. On byl muzikant, já taky jsem byl takový divný. Takže jsme se jenom také dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obrácení jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
8: A já dělal toho Lojzíka.
9: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
8: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
9: No, a no neprohodili, ne, máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
7: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
9: No, Velikonoce, tak...
7: To je taky zajímavý téma.
9: To je hezký
7: pojďme, téma. Choroby jsme probrali, probrali jsme vaše začátky.
9: Paní má tamhle vajíčka.
8: Prosím tě, nech to, to je paní, to si paní přinesla a...
9: Zkolejte nějaký.
7: Pepíku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě no, na Krušnohorsku?
9: My jsme tam Krušnohorci, my máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy, na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně co jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak co máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlej a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli takzvaní kuřáci. Ty, co si vykoledovali čunky, to byli čuňáci.
7: Husy, to byli husáci.
9: To byli husáci, ano. Je to svátek se 70. letech u nás nesměl slovy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
5: Špenát jsem měl předevčírem? Či
3: ano, či... slavil jsi už dopředu.
5: Ne, no.
3: Předvečer.
5: To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
3: Ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
5: To se mi netýká nic. Co dál?
3: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
5: Brosková zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládovou.
3: Dobře.
5: Jak říkala naše babi, čekuládová.
3: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Nový, Patrik Rozenál ve studiu. V nabídce Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubílková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubílkovou s panem Šimkem.
1: Zklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polejvačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě na ty Velikonoce mám takový dvě smutný jako vzpomínky, jo. Proto já to moc
3: nezavím. Jako na všechno, že jo, já už teď chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takovým chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už tam všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už nevěděli co, tak na kam nech stál takový hrnec. S bujónem. Což o to? Je to taky voda. Ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takový háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš a místo vajíček si máme nějaký prachy, nebo si oni taky dávají hodně panáky. Jsem říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli. Hody, vyšlehali maminku, dcerku. On říkal, co chcete, vajíčka, my rovnou nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíšek, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu, jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale... My máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste odtud neodešli s prázdnou. Dokonce přijím, takovou pomlásku, kuci, nebudete a tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí tam.
5: Bude plyna?
3: Ne, bude ve stavu tuhém, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, Pepo, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krát, a to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš je tvé.
5: To je.
3: Takovýhle symbol Velikonoc si ještě neměl.
5: To je nádherné.
3: Pepičko, vem si.
5: To je krása. Ježišmarja.
3: Tak.
5: To je
3: Pepičko,
5: úžasný.
3: Pojď. A ty máš tady. Tak, to je... no. Ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber. No, to zaber.
4: Nejde.
3: Pepo, neříkej mi. Pepičku, zaber! No tak... Musím to pozdražovat trošku. Pepo, zaber! No!
4: Nejde! Bohužel na to nemám.
5: Musíš takhle, no!
4: Tak jak takhle? Tak to zkus ty.
3: No tak zabejči, no já
4: už... Co tak se Schwarzenegger?
3: No, zaber! No.
5: Já už vím, jak to je. Já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
3: Josef Mladý, Josef Náhlovský, koledníci.
0: Humoriáda.
6: Koledníci si vykoledovali. My si taky koledujeme, protože ano. Se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
1: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal také, těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Ve Vejprnické ulici na Skvrňanech zvažuje obvod stavbu polyfunkčního domu. Rybník Babylon u Domažlic je nevhodný ke koupání. Zákaz koupání tam ale zatím není. Zadržení Čecha v Číně podle ministra Macinky nesouvisí s případem čínského občana zatčeného v Česku. A zítra bude oblačno s občasným deštěm a přeháňkami, místy i bouřkou, teploty do 29 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Třetí plzeňský obvod zvažuje stavbu polyfunkčního domu ve Vejprnické ulici. Snaží se tak řešit dlouhodobé problémy s parkováním. Obvod už má hotovou studii, doplňuje jeho starosta David Procházka z Hnutí ANO.
4: Studie ukazuje, že v daném místě může vzniknout polyfunkční dům s byty, kancelářemi, ale hlavně obchůdky, po kterých místní volají. Součástí toho domu by byl parkovací dům o 350 parkovacích místech, z toho 250 by mohli využívat místní.
3: Obvod musí stavbu projektu nejprve schválit a poté najít peníze na vybudování. Kvalita vody v některých koupalištích v Plzeňském kraji se zhoršila. Zákaz koupání zatím na žádném ze sledovaných míst hygienici nevydali. Negativní vývoj je například na rybníku Babylon u Domažlic. Voda je tam podle hygieniků nevhodná ke koupání a má výrazný zápach. Hydrobiolog Jindřich Doráz nedoporučuje i koupání například v horní části přehrady Hracholusky, v přehradě České údolí u Plzně nebo v plzeňském Třemošenském rybníku. Naopak na přírodním koupališti v Plané na Tachovsku, kde byla na začátku července voda nevhodná ke koupání, se kvalita zlepšila a voda je v pořádku. Smyslově mírně zhoršenou jakost vody, která nemá vliv na zdraví plavců, zaznamenali hygienici v plzeňském jezírku Košutka, v přírodních koupacích biotopech v Blovicích a v Dobřanech na jižním Plzeňsku a dále v koupališti Bušek ve Velharticích na Klatovsku. Čech zadržený v Číně tam byl na soukromé návštěvě, uvedl to šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Čína muže zadržela kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Zadržený neměl podle Macinky žádné vazby na české státní instituce.
5: Všímám si různých spekulací, zejména mediálních, které se snaží spojovat tady tento případ s tím případem zadrženého čínského občana v Praze. A já toto musím tedy vyvrátit. Tyto dva příběhy spolu absolutně nijak nesouvisí.
3: Čínské ministerstvo už předtím kritizovalo lednové zatčení čínského občana v Česku. Kriminalisté ho podezřívají ze spolupráce s čínskou zpravodajskou službou. Za tragický pád mostu v italském Janově v roce 2018 padly první tresty. Bývalý generální ředitel společnosti ASPI Giovanni Castellucci půjde do vězení na 12 let. Firma se měla starat o opravy mostu. Příčinou pádu konstrukce byla dlouhodobá únava materiálu, koroze a nedostatečná údržba. Firma podle soudu o závadách věděla dlouho před havárií a zanedbala údržbu. Neštěstí nepřežilo 43 lidí.
2: Počasí.
3: V noci bude zpočátku většinou polojasno, postupně přibývání oblačnosti až na zataženo a kránu místy občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty 19 až 16, na horách až 14 stupňů. A zítra čekejte převážně velkou oblačnost, občasný déšť a přehánky, místy i bouřky, ojediněle silné. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na východě kraje až 29, na horách 21 až 24 stupňů. Povane mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky je dobré, aby on na třetím stupni tedy vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dvě osobní auta se srazila v Plzni v ulici Kfoštovně v úseku mezi ulicemi Stina a Kehradecké Louce. Na místě je policie, projíždějte opatrně. A nehoda dvou vozidel komplikuje provoz na dálnici D5 kolem 15. kilometru ve směru na Prahu, nedaleko sjezdu na Beroun. A pozor, v místě se tvoří několika kilometrová kolona, počítejte se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Pěkné odpoledne přeje Ondřej Kapic. V příštích minutách se společně vypravíme ze všeho nejdříve na nejvyšší vrchol Českého lesa na Čerchov, kde nově instalovaná socha pohraničníka se psem rozpoutala mimořádně ostrou debatu. Pak se budeme bavit o dětech. Terapeutka a úspěšná spisovatelka Zuzana Onderová nám totiž prozradí, jak moc se v průběhu let proměnily problémy a trápení dnešních mladých lidí. A bude toho mnohem víc.
2: Český rozhlas z Plzeň, den v kraji.
6: Písničky, aktuální reportáže z regionu a povídání o počasí, které je před námi, tak to bude zhruba vypadat i v dnešním vydání. Jako první je tu s marionetou Tichá dohoda.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: U mikrofonu Kateřina Jiřincová.
2: Pěkné odpoledne. Vlnu ostré kritiky vyvolala instalace kontroverzní sochy pohraničníka na vrcholu Českého lesa na Čerchově. Ačkoliv město Domažlice umístilo u sochy informační tabuli, která dává dílo z 60. let do historických souvislostí, podle kritiku jde o připomínku totalitní éry, za níž na hranicích umírali lidé, kteří chtěli z nesvobodné země utéct. Mezi kritiky patří například Kamil Nedvědický, náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů.
3: Vystavování soch, které byly použity v historii v době totality k nějakému účelu, vnímáme jako velmi kontroverzní záležitost.
2: Další informace přineseme už za pár minut. Americká zpěvačka Diana Rossová poprvé vystoupí v České republice. Koncert se uskuteční 29. července v plzeňském amfiteátru na Lochotíně jako součást jejího turné In Motion Tour, které letos zahrnuje v Evropě 3 zastávky. Před americkou zpěvačkou vystoupí české pěvecké uskupení 4 tenoři. 82-letá Rossová nikdy nekoncertovala ani na Slovensku. Z někdejších postkomunistických zemí vystoupila pouze v Maďarsku v roce 1996. Přemnožené toulavé kočky, které mohou přinášet i některé nemoci, jsou nechtěným jevem ve městech i na venkově. Zákony prozatím nedávají obcím povinnost kočky odchytávat a kastrovat. Proto lidé často hledají pomoc u různých organizací, které se této problematice věnují. Potvrzuje to například Jana Halabrínová ze spolku Nalezenci Šumaváci.
4: Toulavé kočky jsou stejný problém ve městě i na vesnici. Tudíž se na náš spolek Nalezenců Šumaváku lidé obracejí dost často v době koťat, dá se říct každý týden.
2: Blíž se k tématu vrátíme v našem vysílání zhruba za půl hodiny. Část lávky nad výběhem vlků v šumavském Srní bude od zítřka opět přístupná. Kvůli rekonstrukci na ní návštěvníci od loňského roku nemohli. Dřevěná lávka má zhruba 240 metrů. Neopravené už zůstává jen rozšířené pódium v její zadní části, které chce správa parku rekonstruovat příští rok. Uvedl to mluvčí parku Jan Dvořák s tím, že během prázdnin bude opravená část lávky přístupná denně od 8:30 do 17 hodin.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Rozruch a ostré debaty provázejí instalaci sochy pohraničníka na západočeském Čerchově. Podle kritiků jde o nevhodnou připomínku totalitní éry a perzekuce občanů na hranicích, zatímco zastánci ji vnímají jako legitimní součást chystané historické expozice. Město Domažlice, které je iniciátorem akce, u sochy umístilo vysvětlující informační tabuli. Podrobnosti o tomto sporu zjišťoval náš regionální stopař Jiří Trnka, kterému přeji dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Dílo, vytvořené v 60. letech sochařem Zdeňkem Němečkem, stálo původně v Domažlicích. V roce 91 bylo po opakovaných útocích odstraněné do skladu. Nyní se po desetiletí vrátilo na veřejnost, a to právě na Čerchov.
1: No, jaké jsou hlavní argumenty odpůrců, kterým nové umístění sochy vadí?
2: Kritici, mezi kterými jsou i pamětníci perzekucí, považují sochu za symbol nesvobody, udávání a střílení na hranicích. Pokračuje badatel, spisovatel a pamětník Zdeněk Roučka, který si základní vojenskou službu odkroutil právě na zadrátované totalitní hranici.
3: Jestliže teda chceme tyhle ty sochy dneska vytahovat zpátky a dělat z nich nějaký symboly, být s nějakým komentářem, tak to je prostě úplně špatně. Ať vytáhneme sochy sovětských vojáků nebo nějakých milicionářů a dáme to tady a dáme k tomu tabulky a může to být venku, jo.
1: Jak se k celé té záležitosti staví samotní autoři expozice a vedení města?
2: Město Domažlice i historička Kristýna Pinkrová zdůrazňují, že nejde o propagandu režimu. Socha je schovaná pod věží, směřuje k ostatním kostnatým drátům a má pouze dokreslovat éru zakázaného území. Doplní také podrobný dvojazyční průvodce s historickými souvislostmi. Ovšem jako velmi kontroverzní vnímá celou situaci také Kamil Nedvědický, náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů.
4: Vystavování soch, které byly použity v historii v době totality k nějakému účelu, vnímáme jako velmi kontroverzní záležitost, protože pokud nejsou vystavovány v kontextu s nějakou třeba dodatkovou tabulkou, mohou být brány jako propagace toho totalitního režimu.
1: Jiří, dá se v této chvíli vůbec očekávat, že by město kvůli této vlně kritiky sochu opět odstranilo?
2: Vedení Domažlic to neplánuje. Cílem je dokončit celou naučnou stezku a nechat na samotných návštěvnících, jak na ně toto historické svědectví v kontextu informačních tabulí zapůsobí.
1: Tak ať už sochu na Čerchově vnímáte třeba jako bolestný symbol nesvobody nebo jen jako historické memento, emoce bude v regionu zřejmě budit i dál. Co myslíš, Jiří?
2: Víš, jaký místní říkali?
1: Ne.
2: Této soše v době, kdy stála golem.
1: Golem. Tak opravdu. Ona je veliká, no tak...
2: Má 3 metry.
1: Tak to je veliká, to je veliká. Takže dejme tomu, že se to časem uklidní a nějakým způsobem si lidé na to zvyknou.
2: Je to tak.
1: Jiří, děkuji za podrobnosti a opět někdy příště naslyšenou.
2: Naslyšenou, Ondřej.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
3: Od hlubokých dětských traumat až k psaní kouzelných pohádek, jak se v průběhu let proměnila duše dnešní mládeže a kde terapeutka Zuzana Onderová našla klíč k dětské představivosti, o tom budou příští minuty vysílání.

0: 17 hodin 23,5 minuty.
1: Počasí.
0: O atmosféře letních bouřek zpívala Věra Martinová. Máme dnes v noci s nějakou tou bouřkou počítat? To už je otázka na meteorologa Ivo Baumana. Dobrý den, přeji.
2: Dobrý den, počítat s ní můžeme, protože během noci bude oblačnosti přibývat od západu a ve druhé polovině noci už se tedy setkáme hlavně v západní polovině regionu s deštěm a přeháňkami. No a zatím jen ojediněle také s těmi bouřkami. Zítra přes den již bude velká oblačnost po celý den a přeháňky a bouřky nás budou provázet po celý den na celém území. Noc bude teplá, 19 až 16 stupňů. Zítřejší den přinese teploty nejvýše mezi 25 a 28 stupni na východě plzeňského kraje. Na Plzeňsku, Rokycansku to může být ještě 29 stupňů Celsia. Vítr bude vát většinou od jeho západu, postupně od západu, bude mírný, ale v bouřkách zesílí.
0: Děkuji za předpověď meteorologovi Ivo Baumanovi a budu se těšit opět příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň. Den v kraji.

0: Za minutu a půl bude půl šesté, ve druhé části čtvrtečního vydání Dne v kraji se nejprve zaměříme na toulavé kočky. Kam se obrátit o pomoc zjišťovala redaktorka Jitka Doubravová. No a hned potom se společně schladíme v Nýřanech. Jejich plán proměnit příměstské lesy v příjemné lesoparky s hřišti a stezkami mě osobně moc baví a jsem zvědav, jak to nakonec bude. Zuzana Onderová, která je v současnosti terapeutkou v rodinné firmě, pracovala většinu profesního života jako speciální pedagožka ve škole. Je ovšem také úspěšnou autorkou pohádek a dobrodružných knih pro děti. Moderátorku Terezu Švecovou kromě jiného zajímalo, zda se v průběhu let proměnily problémy dětí a mladých lidí, ale padla také otázka, kdy se v průběhu kariéry Zuzany Onderové zrodila myšlenka, že by mohla napsat nějakou knihu.
1: No, možná se proměnilo i školství. A já si teda myslím, že mladí lidé a děti jsou vlastně v podstatě pořád stejní, akorát problémy se mění, protože se mění doba. A oni se setkávají vlastně s jinými problémy, s jinou realitou, než jsme se setkávali my. Pro děti je tahle doba jako extrémně náročná, jo. Často se říká, oni nic nevydrží, oni jsou takový sněhový vločky a tak dále, ale už si neuvědomujeme, že oni se setkávají s mnohem složitější realitou než my.
2: Kdy v té vaší životní cestě přišla ta první myšlenka, že byste mohla napsat nějakou knihu?
1: Asi když jsem se naučila psát, že jsem psala už od malička a četla jsem to ve škole a kamarádům jsem dávala své povídky číst, ale jako doopravdy napsat knihu, k tomu mě vlastně vyprovokoval můj starší syn. Je to nějakých asi 11 let, kdy přišel a řekl, mami, napíšeme knížku, já napíšu knížku. A mně to přišlo trošku legrační, protože nikdy nic nenapsal, no a vlastně moc nečetl. Ale on mi opravdu druhý den přinesl pohádku, která mi přišla velice vtipná. A řekla jsem si, no tak když teda můj syn, který nikdy pořádně nic nepřečetl, napíše povídku, no pohádku, tak to já taky dám. Takže takhle jsme se trošku štengrovali, až vznikla ta první knížka. Tak společně jsme napsali, nevím, asi 17 pohádek to je, no a to je ta právě první knížka, která se jmenuje Kdo zachrání Pižducha. Troufla jsem si ilustrovat já, protože tak trochu koketuju s tím kreslením. Takže vlastně všechny ty knížky jsou dohromady 4 a 3 z nich jsem ilustrovala já.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň. Nekastrovaná kočka může porodit 10 až 15 koťat za rok. Přemnožení toulavých koček je problémem měst i vesnic, které ale nemají zatím zákonnou povinnost ho řešit. Způsob svévolné likvidace, jak bylo zvykem dříve, není podle zákona na ochranu zvířat proti týrání přípustné. Na koho se tedy lidé mohou se žádostí o pomoc obracet, zjišťovala redaktorka Jitka Doubravová.
1: Dvůr plný toulavých koček má v obci Mlázovi na Klatovsku i pan František. Kolik koček k vám tady chodí?
2: 9.
1: A ty jsou tady z okolí?
2: Nevím, přišli sem prostě.
1: Nejsou to vaše kočky a vy je přesto krmíte?
2: No tak jednou za týden, jak přijdu na chalupu.
1: Zkoušel jste to nějak řešit?
2: No, potom jsem se naštval, protože mi to leze do baráku, no, tak jsem to prostě nahlásil na službu.
1: Šance pro kočku?
2: Šance pro kočku, no a ty, že jste přijedou odchytit, vykastrovat. No a koťata, že tady tě do bojevým vodně zájem.
1: A napadlo vás obrátit se třeba na obec?
2: Jo, ale obec to nemůže zatím řešit.
1: Povinnost odchytávat a následně kastrovat toulavé kočky má obcím uložit nová norma. Ta ale zatím stále prochází poslaneckou sněmovnou a účinná tedy ještě není. Do té doby můžou lidé ve svém regionu hledat pomoc u spolků a organizací, které se péči o toulavé kočky věnují. Na Sušicku funguje spolek Nalezenci Šumaváci. Jak často se na spolek obracejí lidé ohledně toulavých koček, popisuje členka spolku Jana Halabrínová.
3: Toulavé kočky jsou stejný problém ve městě i na vesnici. Tudíž se na náš spolek Nalezenců Šumaváku lidé obracejí dost často, v době koťat, dá se říct, každý týden. Kočky se nekontrolovatelně množí ve městě v průmyslových objektech, kam je lidé jakoby v uvozovkách uklízí a víceméně se jich zbavují. Na vesnicích jsou to zemědělské objekty, obydlené nebo už neobydlené.
1: Jak poznat toulavé kočky a to, že nikomu ta kočka nepatří?
3: To už je trošku horší. I zanedbaná kočka může někomu patřit. Ty kočky poznávají na vesnicích lidi, kteří ty svý kočky mají a objevuje se jim tam kočka nebo kocour cizí.
1: Když se tedy na vás někdo obrátí, tak co mu doporučíte?
3: Jako první se jim doporučí odchyt toulavé kočky. My jim můžeme zapůjčit sklopec, pokud nejsou schopni kočku odchytit sami. A po odchytu se doporučí kastrace u smluvního veterináře, kdy kastraci uhradí náš spolek.
1: Kolik to stojí?
3: Cena kastrace se pohybuje mezi 1000 až 1600 korunami s ohledem na to, jestli je to kočka nebo kocour.
1: Co se potom s tou kočkou stane?
3: Po té kastraci, po zotavení, se kočka vrací buď to na místo odchytu, nebo může zůstat na veterině, odkud potom odchází do případné adopce.
1: Kolik kastrací ročně váš spolek zaplatí?
3: Průběžně necháváme vykastrovat asi tak 100 koček, ačkoliv jsme teda spolek hlavně pro psy.
1: A jsou tady v okolí nějaké další organizace nebo spolky, které se tady tou problematikou zabývají?
3: Letos začínáme spolupracovat s nově založeným spolkem Kočky Klatovy, který se intenzivně zabývá kastracemi toulavých koček a snaží se je umisťovat do nových rodin. Na začátku roku 2027 by měly být hotové jejich útulkové prostory.
1: Z Klatovska Jitka Doubravová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Alenka Filipová a Norský dřevo. Posloucháte čtvrteční Den v kraji. Za 3,5 minuty bude 6:15. Rozpálené město, ale hned za rohem lesopark s lavičkami a hřištěma pro děti v příjemném stínu lesa. Zajímavý nápad totiž dostali v Nýřanech na severním Plzeňsku a promění příměstské lesy na lesoparky. Víc povíme po skupině No Name.

0: pořadem Den v kraji míříme na severní Plzeňsko do Nýřan, kde se rozhodli, že z okolních lesů udělají lesoparky. Hned ve třech lokalitách kolem města vzniknou kromě jiného cyklostezky, dětská hřiště nebo altány.
1: Teď jsem na nýřanském sídlišti. Jeden z lesů je odsud vidět o nějakých 400 metrů dál. Dobrý den. Nýřany připravují hned tři lesoparky.
2: Budeme tam určitě chodit i s malým.
1: Říká Dominika. Prvky pro děti, hřiště, lavičky.
2: To je fajn.
1: V 7000 Nýřanech bydlí téměř 20 let i Veronika Nováková.
3: By řekla pravdu, úplně přesně nevím, co se mám pod tím představit.
1: Rozdíl mezi hospodářským lesem a lesoparkem vysvětluje nezávislý místostarosta Nýřan Zdeněk Zeman.
4: V hospodářském lese není povoleno dělat terénní úpravy, zavěšovat nějaké drobné prvky sportovní. Je to les primárně určený pro produkci dřeva.
1: Změna z hospodářského lesa na lesopark je přitom podstatná pro čerpání dotací, na což nedávno narazila i nýřanská radnice při kontrole v katastru nemovitostí.
4: Prvotním impulzem bylo, že my máme tyto lesy označené jako lesopark. Až později jsme zjistili, že je máme označené pouze tímto názvem, ale oficiálně jsou to stále lesy hospodářské, ve kterých není úpravy možné dělat.
1: Změna statusu tak městu podle místostarosty otevře dveře k penězům z dotačních titulů.
4: Teď dojde k překlasifikaci těchto lesů. Tím pádem bude potom možné žádat o dotace, kdy lesy budou skutečně zapsané jako lesy zvláštního určení.
1: Hlavní slovo bude mít les a jeho správce.
4: O lesy bude dál pečovat lesník, produkce dřeva je až na druhém místě.
1: Proměna běžného porostu na upravené zóny podobné parku má mezi místními i své odpůrce, kteří by raději nechali les v jeho současné podobě. Veronika Nováková.
3: Záměr je to hezký, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Chodíme tam na procházky. A mě to celá vyhovuje, takže je to fakt jako les.
4: Představujeme si, že by v tomto lesoparku vznikly lavičky, altány, případně terénní úpravy, třeba i pro jízdu kol, různá odpočívadla, odpadkové koše a další potřebné vybavení.
1: Aby mohli podél lesních cest vyrůst první lavičky nebo cyklostezky, musí město nejdřív dokončit převody pozemků.
3: No, jsem na to zvědavá. Jako když to bude hezky provedený, nemusí to být špatný.
1: Úřední změnu v katastru nemovitostí by radnice měla stihnout ještě do konce letošního roku. První fyzické změny přímo v terénu, ale lidé neuvidí dřív než příští rok. Nýřan, Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: 17:54, to, že nafta zdraží o korunu, protože cenový strop na paliva zítra znovu vzroste, bude hned první zprávou Kateřiny Jiřincové v další zpravodajské relaci Českého rozhlasu Plzeň. Od pátku do neděle se v okolí Stupna a Břas na Rokycansku uskuteční mistrovství republiky v cross country horských kol. Jednou z favoritek nedělního závodu žen bude plzeňská bajkerka Simona Spěšná, která obhajuje titul v kategorii do 23 let a stříbro mezi elitními cyklistkami. Rozhovor s bajkerkou si poslechněte v našem zítřejším vysílání. Více než 300 pramenů a 1500 vrtů v České republice je monitorováno Českým hydrometeorologickým ústavem. Patří mezi ně i Česalova studánka u Tyršova mostu v Plzni, kam vás zítra zavede náš cyklus turistických typů. Oblíbená studánka byla do státní monitorovací sítě podzemních vod zařazena už v roce 1969. A tropické letní teploty prověřují výdrž klimatizacích i v autobusech veřejné dopravy, jako v plzeňském kraji, kde lidi vozí prakticky zánovní autobusy s moderní automatickou klimatizací. Plzeňský organizátor dopravy Povet musel na základě 10leté smlouvy z roku 2020 sáhnout k sankcím dopravce a každý den zveřejňuje seznam spojů, které pojedou bez funkční klimatizace. Více se dozvíte, když si zítra naladíte rádio vašeho kraje a v 17 hodin magazín Den v kraji. Naslyšenou se těší Ondřej Kapic.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Cenový strop na paliva zítra znovu vzroste, nafta zdraží o více než korunu. V Plzni pokračuje projekt Vlídné WC. Ve stupni na Rokycansku opravili historickou opěrnou zeď u kostela. A zítra bude oblačno s občasným deštěm a přehánkami místy i bouřkou, teploty do 29 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje u zpráv Kateřina Jiřincová. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Naftu můžou čerpací stanice prodávat až za 41 korun a 18 haléřů za litr. To je o korunu a 6 haléřů víc než dnes. Litr benzínu může oproti dnešku zdražit o 63 haléřů na 42 korun a 84 haléřů. Ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne. Analytici proto předpokládají, že pohonné hmoty dál porostou. V centru Plzně můžou lidé ve vybraných podnicích využít toaletu zadarmo. Třetí plzeňský obvod totiž i letos pokračuje v projektu Vlídné WC. Lidé zapojené podniky poznají podle samolepky. Detaily doplňuje starosta třetího plzeňského obvodu David Procházka z Hnutí ANO.
4: Všechny provozovny každý měsíc procházejí kontrolou, jak označení, tak toho, zda službu skutečně poskytují. Podniky mají za to, že umožní lidem odskočit si, aniž by byli jejich hosty, značně snížené poplatky za předzahrádky. Přesto se nám to vyplatí, protože provozování veřejných WC skutečně není levnou záležitostí.
3: Ve stupni na Rokycansku dokončili opravu historické kamenné zdi kolem kostela svatého Vavřince. Součástí oprav bylo i odvodnění základů památky. Pokračuje nezávislý starosta Břas Miroslav Kroc.
5: Každý rok se snažíme do kostela, protože to je dominanta naší obce, investovat a opravili jsme zeď okolo kostela. Konci už byly rozpadlí, ta zeď je 140 let stará od vlastně výstavby kostela. Oprava zdi stála 1 200 000 korun. Sport.
3: Belgičan Tim Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France. Je to jeho třetí triumf v tomto ročníku etapového závodu. Průběžně dál vede Slovinec Tadej Pogačar. Počasí. V noci bude zpočátku většinou polojasno, postupně přibývání oblačnosti až na zataženo a k ránu místy občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty 19 až 16, na horách až 14 stupňů. A zítra čekejte převážně velkou oblačnost, občasný déšť a přehánky, místy i bouřky, ojediněle silné. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na východě kraje až 29, na horách 21 až 24 stupňů. Pované mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré, aby jo na třetím stupni tedy vysoká zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Nehoda dvou osobních aut se stala v Plzni v ulici Kvořtovně. Na místě je policie, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Přátelé a posluchači rádia vašeho kraje, od mikrofonu vás vítá Jaroslav Tachovský. Jak nám napověděla úvodní písnička, tak dnes se nacházíme na krásné Šumavě, a to speciálně v malebné krajině jihozápadních Čech v blízkosti Sušice. Tam se nacházejí tři středověké hrady, o kterých si něco málo řekneme po písničce Kolem Sušice v podání pošumavské sedmičky Jaroslava Tachovského.

Hrad Kašperk založil v roce 1356 římský císař a český král Karel IV. Bylo to hlavně z důvodu ochrany zemských hranic s Bavorskem a ochrany zlatých úložišť. V neposlední řadě měl ochránit obchodní trasu, takzvanou Zlatou stezku. I když to byl hrad královský, byl spravován šlechtou, Královéhrad pouze pronajímali takzvaným držitelům, kteří se o něj starali a udržovali. Mezi držiteli byl i mocný šlechtic Zdeněk ze Štenberga, který hrad rozšířil o takzvaný Pustý hrádek. Jeden z posledních držitelů byl tajemník Ferdinanda I., slezský rytíř Jiří Lokšan, který se zde proslavil při potlačení prvního stavovského povstání v Prácheňském kraji. Tím skončila historická role Kašperku a od té doby chátral, upadal a rozpadal se. Poslední prodej se uskutečnil v roce 1616, kdy byl odprodán městu Kašperské hory, v jejichž majetku je dodnes.

Když se řekne Velhartice, každému si vybaví perla české architektury. Hrad, který byl založen mezi roky 1290 až 1310 jako rodové sídlo pánů z Velhratic. Z obranných důvodů byl vystavěn výjimečný kamenný most, který je největší ve střední Evropě. Je dlouhý 32 metry, široký 3 metry a vysoký bezmála 10 metrů. Mezery mezi mostem a budovami vyplňují padací mostky. V okolí Velhartic se ve středověku nacházely bohaté doly na stříbro i zlato a dodnes jsou stopy po dolování patrné. Ve středověku se zde pěstovala vinná réva. Na konci malá zajímavost. Pod Velhartickým hradem v údolí říčky Ostružné si pořídil svou rekreační vilu Jan Werich.

Mezi Horažďovicemi a Sušicí se nachází hrad Rabí. Nikdo neví, kdy vznikl. Snad v první polovině 14. století ho založili páni z Rizenberka. Na konci 14. nebo začátkem 15. století ho páni z Rizenberka rozšířili a posílili obranyschopnost svého sídla. Brzy zjistili, že udělali dobře. Jelikož Rizenberkové stáli za Zikmundem Lucemburským, to znamená proti husitům, není divu, že Jan Žižka z Trosnova v letech 1420 až 21 hrad dvakrát dobil. Za druhé vítězství však Žižka zaplatil svým pravým okem, o které přišel. Hrad byl velmi poškozen, ale za svou oddanost Zikmundovi se Rizenberkům dostalo finanční odměny, takže mohli Rabí opravit.

Nejznámější osobností rodu byl Půta Švihovský, který byl ve službách Vladislava Jagellonského a dosáhl titulu nejvyšší zemský sudí. Byl i dobrý hospodář. Například výnosy z panství používal na zakládání nových měst a provedl nákladnou přestavbu hradu. Jo, takový hospodář by se nám dnes hodil. Po smrti Půty Švihovského byl majetek rozdělen mezi jeho syny, ale ti ho dovedli do špatného konce. Zadlužili se a byli nuceni dědictví rozprodat. Tím skončila ta lepší doba pro rabí a další majitelé to vedli jen z kopce. Špatná situace se vyřešila až začátkem 20. století, kdy v Hražovicích vzniknuvší spolek pro zachování památek v Horním Povltaví přikročil k náročným rekonstrukcím. V roce 1978 bylo rabí prohlášeno národní památkou. Milí posluchači, tak jsme si prošli tři krásné památky v okolí Sušice a já vám děkuji za společnost. Příště se s vámi těším na slyšenou.

Rejdovák a rejdovačka v hudebním zpracování Zdeňka Lukáše otvírá dnešní špalíček lidových písní. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimandl. Jak se žilo na vsi? V skutečnosti podle slohových prací žáků malotřídky obce Mileč na jižním Plzeňsku. Krátké vstupy doplní pěkné lidové písničky. Přeji vám hezký a nerušen poslech.

Ředitel základní školy v Milči na jižním Plzeňsku Stanislav Červenka dal žákům své pětitřídky zajímavý úkol. Oslovit jejich prarodiče, aby napsali o životě ve vsi v době, kdy byli sami mladí. A také, aby neopomněli zmínit se i o tom, jak jejich babičky a dědečkové trávili svůj volný čas. Odpovědi žáků jsou velice zajímavé i pro dnešní generaci. A právě o tom bude dnešní Špalíček.

Honzík ze druhého ročníku napsal: Moje prababička se narodila v roce 1915. Tento rok jí bylo 96 let. Jako malá holka se nedívala na televizi, vždyť první televizní vysílání bylo až v roce 1953. Všude chodila pěšky a první auto si koupili v 60. letech. Neměli splachovací záchod, ale chodili ven do dřevěné kadibudky. Doplnila to Káťa ze stejného ročníku. Děti museli chodit pěšky do školy. Pro domácnost se nakupovaly jen nutné suroviny. Vše ostatní získávali domácí výrobou. Děti chodili pást dobytek, kde přitom prožili hodně zábavy.

Káťa ze 4. ročníku napsala: Děti si pekly brambory v ohni. Roztáčeli káči, které si sami vyrobili. Dospělí mlátili obilí cepem. Den před 1. májem se házeli čarodějnice do ohně a potom do vody. Jedli se brambory s mlékem. V neděli pak maso.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte špalíček lidových písní dnes s podtitulem Jak se žilo na vsi podle vyprávění prarodičů. Eliška ze třetího ročníku napsala: Málo lidí mělo doma lednici. Skoro na každém dvoře měli krávu nebo koně. V létě stavěli panáky z obilí. Malé holky pletly věnečky z pampelišek.

0: Slávek ze třetího ročníku napsal: obilí se mlátilo cepy. Nebyly televize, auta a počítač. Nebyly pračky, tak se dřelo na valše. Lidé si pomáhali víc než dnes. Louky se sekaly kosou. U nás byl mlýn, mlelo se v něm obilí na mouku. Děti nosili dřevěné boty, kterým se říkalo dřeváky. Babičky a maminky draly peří. Lidé si po večerech vyprávěli různé příběhy.
1: Poslechníte lamentací tuto píseň pro legra.

0: uděláme. Hatim jeli hastrmane, jak to spolu uděláme.
1: David ze třetího ročníku napsal, když byla babi mladá, chodili do školy i v sobotu dopoledne. Po škole chodili pomáhat na poli. Pepa ze čtvrtého ročníku napsal, kdo byl v družstvu, měl se líp, než ten, kdo tam nebyl. Tomáš ze čtvrtého ročníku ve slohové práci napsal, když se přišlo ze školy, tak se pracovalo. Děti neměly tolik hraček. Starší se starali o mladší sourozence. Lidé si víc pomáhali. Staří lidé se báli blesku. Rodiče mnohem víc pracovali. Někteří lidé byli chudí a tak museli šetřit. Sedláci obdělávali svá pole pomocí koní.

Dřív nebyl život na vesnici jako dnes. A volný čas? Skoro žádný nebyl. Přesto někteří hráli ochotnické divadlo nebo zpívali ve sboru. Pokud skončili práce na poli, využili každou chvilku, aby se navštěvovali a popovídali si. Život to nebyl vůbec lehký, ale každopádně zajímavý a poučný. A to zvlášť pro dnešní mladou generaci. Přátelé, dnešní špalíček končí. Pokud jste setrvali v mé společnosti, je mi potěšením. Zase na brzkou shledanou se těší Miroslav Šimandl.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V regulaci pohonných hmot vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat. Lidé v šumavském Srní můžou od zítřka opět sledovat velké zlávky přímo nad výběhem. A zítra bude oblačno s občasným deštěm a přeháňkami, místy i bouřkou, teploty do 29 stupňů. Pohodový večer vám přeje Kateřina Jiřincová. Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot, uvedl to vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu stouply k 50 korunám za litr.
3: Poté bychom rovněž, ale i s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
2: Česko začalo ceny nafty a benzínu regulovat v první polovině dubna. Plzeňské dopravní podniky testují tramvaj Škoda 52T. Jde o více než 30 metrů dlouhý vůz pro 208 cestujících, vyrobený pro dopravní podnik hlavního města Prahy. V Plzni se zkouší jeho vlastnosti hlavně na trase tramvajové linky číslo 4, kde jsou primárně nasazované velkokapacitní vozy. Pokračuje mluvčí dopravních podniků René Vávro.
4: Jedná se o téměř 32 metrů dlouhou pětičlánkovou tramvaj s kapacitou až 208 cestujících. Cílem tohoto testování je ověřit průjezdnost vozidla po naší síti a posoudit jeho chování v místních provozních podmínkách. Zkoušky probíhají bez cestující ve večerních hodinách.
2: Část lávky nad výběhem vlků v šumavském Srní bude od zítřka opět přístupná. Kvůli rekonstrukci na ní návštěvníci od loňského roku nemohli. Dřevěná lávka má zhruba 240 metrů. Neopravené už zůstává jen rozšířené pódium v její zadní části. Upřesňuje mluvčí parku Jan Dvořák.
5: Tam to bude právě uzavřené. Ta část je v špatném stavu a vlastně ty lidé tam nemůžou z bezpečnostních důvodů vstupovat. Ale ona tady se bavíme o zkrácení zhruba o nějakých 80 metrů, čili absolutní většina vlastně toho výběhu pro ty lidi bude stále atraktivní a víme, že ty vlci se pohybují vlastně po celém tom výběhu, takže lidé by měli bez problému ty vlky vidět.
2: Letošní oprava přišla zhruba na více než 2,5 milionu korun. Zadní rozšířené pódium chce správa parku opravit příští rok.
0: Počasí.
2: Zítra čekejte převážně velkou oblačnost, občasný déšť a přeháňky, místy i bouřky, ojediněle silné. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na východě kraje až 29, na horách 21 až 24 stupňů. Povane mírný jihozápadní, postupně západní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré, aby jo na třetím stupni tedy vysoká zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Pozor dejte na dálnici D5 kolem 93. kilometru ve směru na Rozvadov u sjezdu na Nýřany. Hasiči tam zasahují u požáru nákladního vozidla. Počítejte s omezením provozu i možným zdržením. A porouchané osobní auto omezuje provoz na dálnici D5 kolem 45. kilometru ve směru na Plzeň. I tam projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: prostě česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Máme tu jednu předložku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Ta předložka se jmenuje Mimo a my často pleteme, s kterým pádem ji spojit, vidíte.
2: Pořád se to plete a musím říct, že když jsem v létě místo cestování koukala na cestopisné dokumenty na veřejnoprávní televizi, kde bývají ty překlady hodně dobré, tak jsem pořád zapomínala, co to vidím zajímavého, protože ta předložka Mimo tam byla vždycky špatně.
1: Takže mimo něčeho nebo mimo něco?
2: No, máme takovou pomůcku. Existuje spřežka mimo to. A tam je mimo to, tedy čtvrtý pád. Nemáme mimo toho. Takže podle toho bychom si to mohli teoreticky zapamatovat, že předložka mimo se pojí pouze se čtvrtým pádem.
1: Navštívíme všechny hrady mimo hrad Kunětická hora.
2: Přesně.
1: A špatně by bylo mimo hradu Kunětická hora.
2: Přesně, to je ono.
1: Pochopil jsem to.
2: Skvěle. Ale já si stejně myslím, že když si to pletou i dobří překladatelé, tak je na čase zkrátka tu přísnost toho pravidla zrušit a nechat tam možnost obou těch pádů.
1: A nebo používat předložku výjima. Ta se pojí totiž s druhým i čtvrtým, je to tak?
2: Přesně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký Roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

nikdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

problém, ať se na hucelý spíšík najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kde chce zhrdnout, třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kde má srdce správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší, ty najmou dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Dobrý večer. Lačerate šukaršu neben. V dnešním pořadu představíme knihu Pod pandle mašličkenca, podvázané mašličkami, která přináší příběhy romských žen, které se staly oběťmi nucených sterilizací. Zavítáme také na fotbalové utkání dětí a dospělých, které pořádal křesťanský spolek Dům pomoci.

0: A poslech nám zpříjemnil Milan Kroka. Pěkný večer. Představíme knihu Pod pandle mašličkenca, podvázané mašličkami, kterou organizace Slovo 21 vydala na konci loňského roku. Přináší 14 autentických příběhů romských žen, které se staly oběťmi nucených sterilizací. Jejich osudy literárně zpracovaly romské spisovatelky z klubu Paramisára. O knize i jejím poselství mluví spisovatelka Eva Danišová.
1: My jsme se v klubu Paramisára, kde se scházíme už 5 let, rozhodli zpracovat téma, které je teď momentálně ve společnosti hodně rezonuje, a je to vlastně sterilizace romských žen, neoprávněné, protizákonné. A my, protože jsme ženy, tak jsme chtěli podpořit ty žadatelky o to odškodnění a poukázat na to, že ten systém, ať sliboval, jak bude pracovat s tím tématem, tak vlastně zklamal, protože ty žadatelky se moc toho zadosti učinění nedočkaly a jsou s tím komplikace, vlastně celý se to protahovalo spoustu měsíců, ty žádosti, a mnoho žen už se taky nedočkalo toho odškodnění, třeba zemřelo a mnoho jich bylo zamítnuto a nás to hodně jako mrzí a chtěli jsme, aby to majoritní společnost vnímala z našeho pohledu.
0: Povídky do knihy napsalo 13 romských autorek.
1: My konkrétně jsme to žádná nezažili, ale vedli jsme živé rozhovory s těmi ženami, které podstoupily tu nezákonnou sterilizaci, a zpracovali jsme to vlastně podle jejich vyprávění.
0: Povídka Evy Danišové má název Porouchaná.
1: Já jsem psala taky příběh, který znám z rodiny, který je mi hodně blízký a který taky nedopadl zrovna podle toho, jak my jsme očekávali. Celá ta žádost byla zamítnuta, ať jsme dodávali hodně dokumentů z nemocnic a všude, ale prostě to nedopadlo dobře, a asi z našich těch 14 žen, s kterými jsme spolupracovali, to dostala asi jedna, to odškodnění.
0: Povídkou Svázané nitky plodnosti přispěla do knihy spisovatelka Ilona Ferková z Rokycan. Tématu nucených sterilizací romských žen se věnuje od 90. let minulého století, kdy se s ním seznámila díky zakladatelce české romistiky. Povídka vychází z příběhu dvou romských žen z Rokycan, které byly bez svého souhlasu sterilizovány.
2: Tenkrát v 90. letech, kdy se to vlastně začalo už probírat, tak já jsem dostala od Mileny Hipšmanové takovou jako prosbu, abych zjistila, jestli v Rokycanech někdo se podrobil sterilizaci. Takže já jsem prošla celý Rokycany a najednou se zjistila, že je strašně spoustu žen, které prošly tou sterilizací. Jo. A tak jsem volala Mileně Hišmanovi, že jsem asi zjistila, že tu operaci že mají asi 20 žen. Tak řekla, prosím tě, projdi všechny ty ženy a o všech napiš mi takovou krátkou zprávu. Napsala jsem jí asi 15 příspěvků o ženách, které jste nechali udělat. Že k tomu byli donuceni, protože lékaři je strašili, že už mají nějaký děti a že by mohla při dalším porodu prasknout děloha. Takže vlastně takhle vystrašili. Takže oni bez souhlasu manžela nebo ze strachu si to nechali udělat. My jsme chtěli vlastně už proti tomu tenkrát v těch 90. letech jako vyjít do ulic, ale nepovedlo se nám to. Ty lékaři strašili ty romské ženy tím v těch 70. 80. letech. Strašili je tím, že říkali, bourá se to vaše ghetto, kde bydlíte, ty byty, ty baráky, a postavili se nový paneláky. A vy tam určitě dostanete byt, ale jestliže budete mít 3-4 děti, tak vás tam lidi nebudou chtít, budou psát petice, abyste se tam nenastěhovali. A kam půjdete? Takže si to dobře rozmyslete a jděte na tu sterilizaci, dostanete ještě peníze a budete zdravá. Tak to bylo ještě další důvod. Ty ženy, které já jsem zpovídala, tak všechny ženy mi řekly, že dostali 800 korun. A slibili jim 2000, jako oni ani nechtěli ty peníze, ale když už jim dávali, tak říkali 2000. A když si šli do pokladny pro šek, tak tam bylo 800 korun. A za to prostě je takhle zničili.
0: Vypráví spisovatelka Ilona Ferková. Přestože od nucených sterilizací uplynuly desítky let, téma zůstává i v roce 2026 stále aktuální. Ministerstvo zdravotnictví dosud eviduje více než 2600 žádostí o odškodnění a stovky žen na rozhodnutí stále čekají. Žádosti o jednorázové odškodnění ve výši 300 000 korun lze podat do 2. ledna 2027.

0: Posloucháte u Roma Vakeren a dospíval Jaroslav Parči. Začátkem prázdnin se v Brně konal fotbalový turnaj, kterého se zúčastnili týmy ve čtyřech věkových kategoriích. Utkali se například týmy FC Titan, křesťanského spolku Dům pomoci a Living Church. Nejkrásnější chvíle často nevznikají na velkých pódiích, ale tam, kde děti s radostí běhají za míčem a sport je spojuje. Turnaje se zúčastnila i Iveta Durdoňová.
1: Nacházím se u stánku, kde se podávají párky, hamburgery, guláš. Pane Nový, vy jste pořadatel fotbalového turnaje. Pořádáte tento turnaj jako církev Dům pomoci poprvé?
2: Fotbalový turnaj pořádáme letos poprvé. Děláme to pro děti, které jsou z chudších rodin, sociálně slabších. Očekáváme od toho, že ty děti se naučí společně spolu vycházet a tak nějak se i zblíží a možná, že třeba se tady najdou nové talenty. Máme tady 2 týmy děvčat a 6 týmů chlapců.
1: Pane Nový, co je u vás nového? Vy jste pastor, Dům pomoci jako církev zde v Brně pomáháte lidem bezdomová, rodinám sociálně tíživých situacích už několik let. Co se za tu dobu změnilo?
2: Tak v Brně se asi nezměnilo skoro vůbec nic. U nás ale my pořád rosteme. To, co nám zůstalo, je dům na Věstonické 3. Nově jsme získali v Brně 4podlažní dům, máme ho v nájmu, platíme nájem. Díky tomu domu jsme mohli stáhnout dalších 40 lidí z ulice. Ty rodiny jsou romského původu, jsou 3 a celkem mají 18 dětí. Byly to rodiny, kteří prošli 5letým u nás takovým vyučováním a jsou to 3 rodiny z 12. kteří nám zůstali, kde rodiče jako se touží opravdu taky vzdělávat, zařadit do společnosti a stejně tak děti touží na střední.
1: Františku, vy jste kuchař.
3: Ano, já jsem kuchař.
1: Vy jste z Věstonický, jste vlastně součástí církve, vy jste přinesli guláš, vy jste ho uvařili. A vy, pane Michale?
4: Přípravu jsem dělal, cibule, maso, všechno možné.
1: Takže vy, pane Františku, vy, pane Michale, tam pomáháte pastorovi ze všem?
3: Ano, my jsme tam vlastně i zároveň kuchaři, údržbáři, no prostě všechno.
4: Plus do toho já mu ještě dělám údržbu vlastně dole na tý železniční pět.
1: Děvčata, vy jste vyhráli turnaj. Andrejko, kolik si dala gólu?
5: 1.
1: Jak se jmenuje váš fotbalový tým a proti komu vy jste hráli?
5: Jste Titan.
6: Hráli jsme proti
5: Living Church.
1: Gustave, ty jsi hrál za starší?
7: Starší i za muže.
1: Kolik vás FC Titan bylo týmu, takže děvčata?
7: 8, 12, 15, muži a holky 5.
8: Já jsem byl i ve 12, i 8.
1: Fotbalistky, jak se cítíte?
9: Dobře, vyhráli.
5: Výborně.
10: Nádherně.
5: Výhra domů, krásný.
11: Pojďte děti, stišíme se, poděkujeme Pánu Bohu. Tak se stišujeme před tvojí tváří a děkujeme ti z celého srdce, pane, že se nikdo nezranil za ten krásný den, za ten nádherný fotbal, že si nám to zaštítil, že jsme měli hojnost toho dobrého. A tak ti svěřujeme, pane, naše životy pod tvoji mocnou ruku, pane, ale i naši církev. Buď velebena, chválena na věky za tyto děti, že se dnes mohli zúčastnit tak hojné fotbal. Amen.
0: Jsme v závěru dnešního pořadu. Manka tu menge lačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V regulaci pohonných hmot vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat. Dukovany mají mobilní systém, který v případě potřeby dopraví chladicí vodu. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Ve 20 minutách Radiožurnálu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu stouply k 50 korunám za litr.
2: Poté bychom rovněž, ale s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
0: Česko začalo ceny nafty a benzínu regulovat v první polovině dubna. Nový záložní mobilní systém pro přívod chladicí vody má k dispozici jaderná elektrárna v Dukovanech. V případě potřeby může dlouhodobě přivádět chladicí vodu ke konkrétnímu bloku a tím zajistit odvod zbytkového tepla z primárního okruhu. Za hodinu dokáže dopravit až 1,5 milionu litrů vody na vzdálenost 4 kilometrů, uvedl mluvčí elektrárny Radek Doležal.
3: Takový výkon při dlouhodobé dopravě chladicí vody na vzdálenost několika kilometrů nelze zajistit konvenční hasičskou technikou. Jednotlivé moduly jsou odolné vůči zemětřesení, extrémním teplotám od minus 30 do plus 50 stupňů Celsia, účinkům leteckých předmětů i dalším vnějším vlivům.
0: Smlouvu na nákup 20 nových elektrobusů uzavřelo vedení olomouckého dopravního podniku. 10 12-metrových a 10 18-metrových kloubových vozů přijde na 291 milionů korun bez daně. Dopravce na investici získá evropskou dotaci. Pokračuje mluvčí podniku Anna Sýkorová.
4: První vozy mají do Olomouce dorazit v polovině roku 2028. Ve stejném období má být dokončena také nová nabíjecí infrastruktura. Provoz elektrobusu bude založen na kombinaci nočního a průběžného nabíjení. Přes noc budou vozidla plně dobíjena v areálu dopravního podniku v ulici Dolní Hejčínská. Během dne se pak budou rychle dobíjet na vybraných konečných zastávkách. Sport.
0: Tenistka Tereza Valentová postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Nad běloruskou Sasnovičovou zvítězila 2-0 na sety. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D5 ve směru na Rozvadov je za Plzní uzavřená. Na 95. kilometru schořela dodávka. Provoz odklánějí exitem 93 na Nýřany. A na D1 směrem Brno překáží na konci omezení u Šmejkalky na kilometru 25 hever v levém jízdním pruhu. Opodál je odstavené auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Je výraznou osobností českého krasobruslení, mistr Evropy, který měl cenný kov ze světového šampionátu opakovaně na dosah. Kariéru ukončil už před 11 lety, založil rodinu a několik let strávil v Kalifornii. Nedávno se natrvalo vrátil do Česka. Tomáš Werner je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal krasobruslař Tomáš Werner, navrátivší se po 3 letech ze Spojených států amerických. Vy jste tu od května, jak jste mi prozradil, už jste se adaptovali, celá rodina, už žijete bez problémů v českých podmínkách?
1: Já si myslím, že nikdo nikde dneska po světě už nežije bez problémů, ale relativně jsme se adaptovali velmi rychle. Já jsem teda vtipně ještě si minulý týden na 10 dní odskočil do Ameriky tam a zpátky, takže teď jsem se vrátil znovu ještě jednou a znovu jsem se adaptoval. A jinak návrat pro nás do Česka byl příjemný, byl dlouze zamýšlený, rozmýšlený, plánovaný, takže nakonec vlastně všechno proběhlo podle toho, jak jsme si představovali. Možná dokonce i líp, než jsme si představovali.
0: Jak dlouho jste zvažovali po 3 letech opustit Spojené státy americké?
1: My jsme vlastně plánovali, že v Americe budeme ještě 1 rok původně, nebo rok a půl, teoreticky, ale s tím, jak se vyvíjela situace kolem našich kluků, máme 2 kluky, s mojí ženou Temi máme 2 krásné kluky, Tomíka a Tymíka, těm je teď 3,5 a 5, a začali chodit do školky, do kroužků a...
0: A na brusle.
1: Na brusle taky, ale pozor, na brusle taky, tam jsme samozřejmě

0: a 5 stihli nasát angličtinu. Ten pětiletý mluví bez problému anglicky. Jak jsou na tom?
1: Kluci jsou dvojazyční, možná budou i trojazyční, protože babička a děda s nimi občas promluvili tajsky, že moje žena se sice narodila v Americe, ale je tajského původu. A já na začátku jsme se domluvili se ženou na jasných pravidlech. Můžu si fandit, že mluvím anglicky skvěle, myslím, že se domluvím a angličtina mi nedělá problémy, ale pořád je to angličtina česká angličtina. A tu správnou angličtinu má moje žena. Takže moje žena mluví na děti anglicky, já na děti mluvím pouze česky, s výjimkou toho, když jsme někde ve společnosti a opravdu by to bylo až, jak se tomu říká, neúctivé, jako mluvit cizím jazykem, kterému nikdo nerozumí, tak ode mě kluci nikdy neslyšeli nic jiného než češtinu, takže oni mají naposlouchanou češtinu, mají naposlouchanou angličtinu a jsou na tom zatím líp, ještě si musím říct, přiznat, jsou na tom líp s angličtinou. Ale to se mění, protože už chodí do školky a tam samozřejmě pracují co nejvíc na češtině.
0: Co nejvíce na češtině. A vaše paní mluví? Mluví česky? Nebo vůbec?
1: Moje drahá paní se snaží, ale jde to pomalu. Všichni Češi si myslím, že dobře ví, že náš jazyk není úplně nejjednodušší. A přestože ho máme rádi a je krásný, tak ve světě není úplně nejvíc uplatnitelný. To je prostě pravda. A já na temi netlačím, ale tak nějak se moje žena smířila s tím, že prostě bez češtiny to v Česku nepůjde a když budeme chtít natrvalo bydlet v Česku, tak ta čeština je hold povinná.
0: Tak povinná, takže má nějakou lektorku, předpokládám, vaše paní. A i pro ní musel možná ten návrat nebo to rozhodnutí žít tady být o něco těžší, nebo ne?
1: To přijde na to, těší v tom, že v Kalifornii měla ještě své rodiče, kteří bydlí v Kalifornii, bydleli nedaleko od nás a teď vlastně je opustila po nějakém čase, takže tady jak rádo by sama. Na druhou stranu to český prostředí je tak hezký, že se vídáme s kamarády, s českými kamarády a ty mi si našla české kamarády a vídá je častěji, než mohla vídat svoje vlastní kamarády, které měla od malečka v Americe, protože tam jsou vzdálenosti, stěhování a tak dále. Všechno vlastně stojí proti tomu správnému kamarádství a tady v Česku je to také příjemnější a vlastně jestli to můžu já zhodnotit ze své pozice, tak si myslím, že se Temi na přesun do Česka těšila.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: krasobruslář, mistr Evropy z roku 2008 Tomáš Werner je naším hostem. Už v minulém vstupu jsme mluvili o vašem návratu ze Spojených států amerických s celou vaší rodinou, vašimi dvěma syny, 3,5 a 5 let. Jak vás změnilo otcovství, Tomáši? Jste zodpovědnější?
1: Já si myslím, že jsem byl zodpovědný i předtím.
0: To je pravda.
1: Ale určitě zodpovědnější o to víc, že teď jde o celou rodinu. Cokoliv dělám, tak musím dělat i s ohledem na celou rodinu. Veškeré rozhodnutí jsou teď daleko závažnější nebo pádnější nebo důležitější. A změnilo mě to psychicky, fyzicky.
0: K lepšímu?
1: No, to se ještě pořád asi, to se uvidí. To se uvidí, nabral jsem spoustu kilo a teď tak nějak se snažím nějak korigovat ty kilogramy, které jsou nahoře, protože jsem trenér krasobruslení a k tomu se to úplně nehodí.
0: Mě se chce říct, ale vy jste těhotný nebyl, ne?
1: No, já jsem si připadal, že jsem nabíral stejně jako manželka, asi ze sympatie nebo empatie. Takže změnilo mě to hodně, ale myslím si, že všeho všude mě to změnilo k lepšímu a myslím si, že a teď to nechci, aby to znělo tak, že někomu kážu nebo že někomu vykládám, jak má žít život, ale myslím si, že v jistém věku je prostě dobrý mít ty děti, aby ten smysl života nabral takový směr, který je dlouhodobý, udržitelný. Je to teda boj, jo. To občas boj o život, ale je to hezký boj a za mě, já vlastně nevím, co bych dělal, kdybychom s těmi neměli děti, tak bychom lítali po světě a dělali bychom tréninkový semináře, trénovali bychom, byli bychom takový nezávislí, nezávazní do větru a mohli bychom si dělat cokoliv a ono veškerý svobody asi taky občas škodí, takže možná takhle lepší.
0: Bylo by myslitelný mít děti v době vaší kariéry? Když jste byl aktivní krasobruslář?
1: Vím, že sportovci, někteří sportovci to dokážou a já jsem si to úplně nedokázal představit. Samozřejmě tady platí to pravidlo, že člověk na ty děti nikdy nemůže být připravený dost, ale já jsem žil v Německu, žil jsem v chvilku v Česku, žil jsem v chvilku v Kanadě. Myslím si, že pro tu rodinu by měl mít člověk přece jenom aspoň nějaký zázemí, nějaké jako kořeny a potom vlastně vláčet tu rodinu takhle po světě, taky se to dá, ale nevím, jestli to úplně zodpovědný. Aspoň v tom mým vnímání světa a života.
0: Vy jste v minulém vstupu říkal, že brusle nebo krasobruslení, nebo takhle, že nechcete mít doma krasobruslaře.
1: Takhle jsem to přesně řekl.
0: Přesně tak, že chcete mít vztah otec-syn a ne trenér-syn, ale kdyby vaše syny trénoval někdo jiný, tak by to šlo?
1: Nešlo.
0: Aha, ani tak ne?
1: To by nešlo, protože by to nedělalo dobrotu. My jsme z branže, samozřejmě si možná naivně, možná částečně oprávněně se ženou myslíme, že tomu rozumíme nejlíp. Tak bychom neradi, aby někdo další trénoval naše děti. A nejde o to, jako kdyby je trénoval jenom pro hobby, tak beze všeho. Ale nechtěli bychom z toho mít vrcholový sport, protože v tom vrcholovém sportu si myslím, že kolem dokola v České republice máme asi největší zkušenosti, zrovna my dva. A teď to neberu na dnešně, to je prostě realita. My jsme 3 roky teď pracovali s nejlepším trenérem na světě. Naším mentorem byl Rafael Aretunian, trenér Nate Natchena, posledního olympijského vítěze, trenér několika olympijských vítězů, olympijských medalistů, mistrů světa. Takže si myslím, že tomu opravdu rozumíme. Těžko by se nám dávaly ty děti z ruky někomu, kdo tomu nerozumí až tolik.
0: No ale co geny, ty přeci nepřeválcujete. Co když opravdu bude některý až syn, jeden z vašich synů chtít prostě bruslit?
1: Je pravda, že jako ty geny se nedají válcovat, to asi naopak to je lepší, že ty geny válcují člověka občas, ale ne. Já jsem taky zmínil, že veškerý svobody je taky někdy možná až příliš, tak někde prostě nějaký hranice a mantinely jsou a budou. A tohle je jeden z nich. A doopravdy je to jenom kvůli tomu, že oba dva rodiče jsme krasobruslaři. A myslím si, že 4 krasobruslaři na jednu rodinu je až moc.
0: Třeba by byly jenom 3. Nemusíte to vidět tak černě.
1: Ani 3.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Tomášem Wernerem, mistrem Evropy v krasobruslení z roku 2008, který svou aktivní kariéru ukončil, víte kdy?
1: V roce 2014.
0: Správně, bylo vám tehdy 28 let, bylo to těžké rozhodovat?
1: 27, to jsem, ano, ten rok mi už měl, jako, když jsem ukončoval kariéru, tak pouze 27 a těch 28 až v červnu, jo, tak to bych jenom chtěl říct.
0: Jste ukončil v květnu.
1: Já jsem ukončil, tak.
0: Bylo to, k otázce, bylo to těžké rozhodování skončit, nebo to vedlo jasně ke konci?
1: Ne, tam to bylo úplně jasně naplánovan. To bylo úplně jasně naplánovan. Já jsem už dobře věděl, že v tom našem sportu přesluhuju, proto jsem se bránil tomu 28, že to už je strašné číslo v solové kategorii, takže 27. A už tehdy jsem věděl, že tam jsem až moc dlouho, ale potřeboval jsem si vyřešit svoje nějaké psychické záležitosti, kterými jsem si prošel. Já jsem měl špatné 3 roky zranění, plotýnky špatný a bolesti a bezvýkonnosti. A poslední rok byl takový, který se dá jako považovat za nějaký uzavření té sportovní kapitoly. A když bych z toho sportu vystoupil teda s obrovskou slávou, ctí, tak jsem ale taky z něho nevystoupil, nebo nevypadnul jsem s nějakou nenávistí nebo pocitem, že mě ten sport všechno vzal, že to je vlastně strašný prostředí.
0: Tak, ale ukončil jste kariéru, věděl jste už před koncem, co budete dělat, jak budou vypadat vaše další měsíce bez krasobruslení?
1: A to jsem věděl, to bylo úplně jasný. Já jsem dokončoval díky stipendijnímu programu Českého olympijského výboru, jsem dokončoval svoje MBA. Já jsem vystudovaný bakaláře na fakultě tělovýchovy, MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a do toho jsem už trénoval, jezdil jsem exibiční vystoupení a aktivně jsem hledal svoji ženu.
0: Jak to vypadá, když aktivně hledáte svoji ženu?
1: Tím, že jsem vlastně už byl ve věku, když jsem si říkal, že bych mohl být dospělý, že bych si mohl najít partnerku, jako reálnou, seriózní partnerku, tak jsem zkoušel a až to dopadlo v roce 2018, takže vlastně 4 roky.
0: To jste si počkal.
1: No, to jsem hledal, no, to člověk musí do toho trošku investovat. A našel jsem svoji ženu.
0: Čas předpokládám.
1: Ano, čas. Tak, ježišmarja, pardon. No, ano, čas a energii.
0: Jasno.
1: A pak jsem teda díky krasobruslení, protože jsem létal do Kalifornie se svými svěřenci, už jako začínající trenér, jsem létal do Kalifornie za Rafaelem Aretuněnem, od kterého jsme se teď nedávno vrátili, na trenérské stáže a tam jsem našel svoji ženu. A tak.
0: Tak, to vypadá na šťastný konec, čili neměl jste nějaké obavy, strach, co bude, až slezete z ledu, jestli tak můžu říct, až vyzujete brusle. Neměl jste pocit nějaké prázdnoty?
1: Já jsem vlastně celou svoji kariéru žádnou prázdnotu neměl a dobře jsem věděl, že je to téma, který člověk nemá brát na lehkou váhu. A tak ten konec kariéry zamává s ledajakým sportovcem. A je proto jako více faktorů, ne všichni jsou úplně jako zřetelní nebo zjevní na první pohled, ale je jich tam hodně a je to opravdu náročný, jako vypadnout z toho vrcholového sportu, což je návykový prostředí, kdy člověk je zvyklý na cíle, na přípravu, na vyhodnocení, na pozornost, na součinnost týmu. Spoustu lidí dělá kolem sportovce a sportovec v takové bublině. Myslí si, že to náročný, ale on ten reálný život potom jako je ještě o to náročnější. A tím to nezlehčuju. Takže je to náročný, věděl jsem o tom, proto jsem si život naplánoval tak, aby tam žádná díra nevznikla. Já jsem jenom tak jako přešel, odložil jsem závodní brusle a brusle jsem si ještě chvilku nechal exibiční. No a potom jsem po pár letech odložil i ty exibiční brusle, už mám jenom trenérský brusle a mám další aktivity a všechny se teď točí kolem krasobruslení nebo výuky bruslení a nebo dětí.
0: Tak. Takže se u krasobruslení vlastně zůstal. Bylo myslitelné najít si profesi nebo jít cestou mimo krasobruslení? Věděl jste, že chcete u toho ledu zůstat?
1: Zkoušel jsem najít i jiný profese. Chvilku jsem se věnoval já trošku moderování, potom jsem se věnoval dalším věcem, to už je jedno, čemu jsem se všemu věnoval. A vlastně tu trenéřinu jsem jako neměl úplně na prvním místě. A možná právě proto, že jsem ji neměl na prvním místě, tak jsem ji dal jsem na čase uzrát a nakonec mi přirostla k srdci tak jsem se rozhodnul, že se ji doopravdy naučím. Proto jsme se odstěhovali na 3 roky do Ameriky, abychom se té trenéřině oba dva se svojí ženou naučili. No a teď si ji věnujeme a věnujeme se jí jak profesionálně krasobruslařsky v naší akademii Tomáše Wernera ve Strašnicích, tady v Praze, ale taky v rámci metodiky v projektu Dětí do bruslí, který v loňském roce rozhýbal skoro 7 000 dětí předškolního a školního věku na jihu Čech. Tak, aby se nám do našeho sportu na ledě i do hokeje, nejenom do krasobruslení, dostali děti, které se v dnešní době, kdy ta cena energií opravdu vyšponovala tu cenu ledu, pronájmu ledu úplně na krev nahoru, tak díky té strašné ceně se vlastně moc lidí na ten let už nedostane a děti do bruslí takhle tlačí houfy dětí, aby se měli možnost potkat s ledovým sportem, aby se měli možnost naučit bruslit.
0: Říká Tomáš Werner, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Tomášem Wernerem, krasobruslařem, který v roce 2008 vybojoval titul mistra Evropy. Ten titul ze světového šampionátu vám, ano, unikl. Jak moc, řekněme, smutné to pro vás bylo, nebo traumatizující dokonce? Štve vás to třeba dodnes?
1: Ne, už mě to neštve, ale samozřejmě je to štvalo dlouho. Já jsem, takhle když to říkáte, tak rok 2008 už je strašně vzdálený, takže mě to neštve. Ale měl jsem daleko větší ambice ve sportu, měl jsem ambice na, nejenom na světový medaile, ale na olympijský medaile, a to jsem nenaplnil. Taky mě, jako trápilo mě to hodně. A musel jsem nějak najít cestu z toho a musel jsem se naučit vidět i to pozitivní a třeba i to, že kluk z Českých Budějovic, který vyrůstal v Českých Budějovicích na stadioně v 5:45, byl na ledě ráno před školou, takže vyhrál mistrovství Evropy, že to není tak špatný. Jo, že měl nějakou ambici, je hezký, ale pojďme se na to podívat z té druhé strany, že to mohlo dopadnout daleko hůř.
0: Tak, bez pochyby. Občas se u sportovců říká, že přinesli oběť vrcholoví sportovci. Vnímal jste vy to, že třeba ano, v 5:45 ráno stojíte před stadionem nebo na stadionu, že to byla oběť?
1: Já si myslím, že v tu chvíli to byla oběť. Obětovali se rodiče, hlavně maminka, která s náma vstávala. My jsme byli dva kluci, brácha, který brusel taky, oba dva jsme brusleli. Museli jsme dojít ráno na zastávku autobusu, dojezd na halu, potom otrénovat, potom do školy. Myslím, že maminka to měla daleko těžší, ale tak, jak my jsme milovali svůj sport a nevnímali jsme to jako oběť, tak já mám tu naději, že maminka milovala nás tehda a taky to nevnímala úplně jako oběť. S tou obětí je to těžký. Myslím, že to většina sportovců řekne z toho pohledu, jako že to doopravdy ten sport je náročný, skloubit to s životem, se sportem, nebo se studiem, s rodinou, s kamarády, že je to náročný. Ale já to jako oběť nevidím, protože mě ten sport dal, kromě toho, že mi dal celý život, kromě toho, že mi dal moji ženu a tím pádem i děti, tak mi toho dal spoustu, co bych si nikdy nemohl ani představit, kdybych ten sport nedělal.
0: Dal vám ženu, dal vám děti, ale a možná co oběť byla, jednu ženu vám vzal. Vy jste o jeden vztah přišel právě proto, že jste oba krasobruslili. Já jsem sledovala vaši 13. komnatu, to už je taky nějaký pátek, co jste ji natočil, ale tam jste to popisoval. Až tak jste se oddal tomu sportu a věnoval se mu opravdu naplno, že ani na vztah nebylo místo.
1: Tam jako na vztah vždycky bylo místo, ale ono to v tom stavu úplně nedělá dobrotu, když není na prvním místě. Když se jako komunikuje, že ta priorita je někde jinde, že škola, sport a vztah, tak teď to nemám nikomu vůbec, to nemám nikomu za zlý, ale asi žádná žena to neslyší příliš ráda a určitě ne jako v mladším věku, třeba v dospělosti člověk dokáže pochopit priority a že ty priority si můžou měnit v nějakém časovém horizontu, ale v tom mladším věku se to jako těžko jako asi poslouchá a pro mě to bylo jasný. Já jsem bez školních výsledků nemohl zůstat v Praze, my jsme z Českých Budějovic a rodiče nás pustili do Prahy, tuším 12 nebo 13 let, do 9. třídy, a kdybych neměl výsledky ve škole, tak bych musel jít zpátky. A kdybych šel zpátky do Budějic, tak by nebyl sport. Takže první byla škola, úplně povinně, potom byl sport a potom až byl ten vztah.
0: A nikdy jste to nechtěl měnit během kariéry sportovní?
1: Nikdy mi to nenapadlo. Kdybych asi tu myšlenku měl, tak by to možná v tom sportu nedotáhnul tak daleko, a nebo by to prostě všechno bylo úplně jinak, mě to prostě nikdy nenapadlo.
0: Tomáš Werner je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

Kartonnal burek, a taki porcelán, szabó terén.

0: Jorge. Sí.
1: Krasobruslář Tomáš Werner je s námi ve vysílání. Vy jste zmiňoval, že jste oba bratři, jste krasobruslili. Jaký jste měli vztah? Byla tam mezi vámi řevnivost, nebo jste se vzájemně podporovali?
2: Do jistý míry mezi náma řevnivost byla, ale do té míry, kdy jsme ještě soutěžili v jedné kategorii, můj bratr je malinko, jak se to říká, jako svalnatější, nebo má jako robustnější postavu, tak se vydal do kategorie sportovní dvojic. Tam to dotáhl na mistrovství světa juniorů, kde bylo jeho poslední mistrovství světa juniorů, když už začal studovat medicínu a ono to úplně nejde sloučit, vrcholový sport s medicínou, takže tam jsme se rozloučili a ta řevnivost vlastně trvala jenom plných pár let, kdy jsme soutěžili v podobných kategoriích, jelikož je bratr starší, ale vydrželo nám to vlastně jenom po dobu těch soutěží. A to je úplně normální, běžný. Samozřejmě jako bratři jsme mezi sebou měli jak lásku, tak spory. A ty spory se řeší fyzicky, nebo kdysi dávno se tak řešili fyzicky. A to nám vlastně jako opravdu jako stmelilo ten náš vztah. Dneska bratr je pan doktor v Drážďanech a já lítám po světě, ale myslím si, že nemám na světě bližší osobu než svýho bratra.
1: A asi byste si přál, aby to tak bylo i mezi vašimi syny.
2: To bych si přál.
1: Takže rvačky budou vítány.
2: Jo, to se divila, moje žena se divila, že se kluci perou a byla z toho jako nešťastná, proč se perou, říkám, to je vůbec ničeho se nebojí, oni se milujou, ale některé věci se prostě musí vyřešit fyzicky. A bych nechtěl ještě zapomenout, máme taky sestru o hodně mladší a sestra je taky lékařka, ale ta se nikdy krasobruslení nevěnovala, ta šla kariéru gymnastky a potom si vybrala kariéru paní doktorky, takže dneska je z ní paní doktorka, bratr je doktor, otec je doktor, maminka je sestřička. A jenom já jsem v kostýmu.
1: Vy jste v kostýmu, ale ne příliš, nebo doslova drahém kostýmu. Právě v té zmiňované komnatě vaší 13. jste zmiňoval, že kostým stál i $3000.
2: No, bohužel jsem měl i jako dražší kostým, ale nebylo to pokaždé nebylo nutné jako v takových materiálů, takových kamenů, takového zdobení. A čím dále jsem v kariéře postupoval, tak tím ty kostýmy byly levnější a levnější, protože vlastně už mi nepřišlo tak důležitý, jak moc je načančaný ten kostým, ale hlavně ten sportovní výkon. A potom taky nevím, jestli jsem byl víc senzitivnější, ale potřeboval jsem kostým, který tak nějak koreluje s tím, v čem normálně trénuji, takže to byly lehké látky, lehké vzory, takže jsem potom se umírnil. Ani vlastně nevím, proč jsem šel tak extravagantní cestou, že se to vyšplhlo do $1000, no to byla nějaká chyba.
1: Tak a mohl jste tady promlouvat do toho, jak ten kostým bude vypadat? Někdo přišel s nějakým návrhem a vy jste řekl ano, ne?
2: Promlouvat jsem mohl, ale protože z výtvarného hlediska jsem úplně jako opravdu omezený. Na 16 základních barev a nakreslení sluníčka jako kolečko a smajlík, takže jsem do toho moc nezasahoval, ale měl jsem vždycky možnost říct jako to poslední veto, jestli si to na sebe vezmu nebo nevezmu, ale jinak jsem to vlastně většinou nechal buď to přímo na choreografovi, případně choreografce, a nebo na paní slečně švadlence, aby do toho promlouvala ona.
1: Někdy jste měl třeba vyloženě jako až kalhotový pánský kostým nebo vestičku, a tak jak se v tom bruslí? Občas je v tom nepohodlné i sedět, tak by mě zajímalo, jak jste se v tom pohyboval.
2: Ne, tam dobře se v tom bruslí, to je jedna ze součástí, která vlastně tomu kostýmu, to je to hlavní součást, je, že musí být flexibilní, musí být natahovací do všech stran a neměl by bránit v pohybu. A jsem přesvědčený, kdyby se někdo prohlídnul kostýmy z mojí kariéry, tak nepřijde na to, který z těch kostýmů byl úplně jako nejhorší na pohyb. Oni vypadali dobře všechny, ale měl jsem pár kostýmů, které byly vyráběny na Broadway v New Yorku, protože jsem zrovna tou dobu trénoval v Kanadě v Torontu, a tam si mysleli, že rozumí kostýmům víc než krasobruslaři, a ušili mi takový kostým, ve kterým já jsem se nemohl předklonit a nemohl jsem udělat další krok. Bohužel jsem už nestačil změnit, asi na dva závody jsem ten kostým měl a to byla tragédie.
1: Tomáš Werner je naším hostem.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi stále Tomáš Werner, vlastně bývalý krasobruslař a současný trenér krasobruslení. Nikdy jste neuvažoval, nechtěl zkusit krasobruslit v dvojicích?
1: Nechtěl. Já to rozvedu. Nechtěl, protože bych na tom musel mít malinko jiný fyzický potenciál. Já musel bych být trošku osvalenější. A taky bych musel převzít vlastně zodpovědnost za život partnerky. A teď to zní jako až jako extrémně, ale tak to prostě na ledě je. A ten partner, ten kluk, přebírá zodpovědnost za zdraví svojí partnerky a zdraví partnerky je na prvním místě. A ten kluk musí mít tu vlastnost, tu morální vlastnost, za každou cenu zachraňovat partnerku. Bez ohledu na to, co se stane jemu. Když tu vlastnost nemá, tak trenéři párových disciplín dobře ví, jak vypozorovat tyhle ty trendy, tak vlastně to partnerství potom ukončují a ten kluk nemůže být ve sportovních dvojicích. A já to beru jako vlastnost, kterou a nemám. Samozřejmě bych se staral o ženu a o partnerku, ano, ale každý den na tréninku to už je moc. A potom B, se vždycky ty partneři musí dohodnout, jako komu se chce, komu se nechce, kdo je vinen toho nebo tamtoho. A to říkám, to je komplikované, já radši budu bruslit sám.
0: Vycítil jste to sám, že nemáte takové to budu zachraňovat partnerku než sebe. Nemusel to nikdo vypozorovat.
1: Tak já budu zachraňovat svoji vlastní partnerku.
0: Ano,
1: já
0: dopomůžu
1: a budu zachraňovat každou ženu, kterou uvidím v nesnázích, ale každý den na tréninku několikrát denně, to už je moc.
0: Dobře. A prozraďte mi, protože často vídáme na závěr, že fanoušci, návštěvníci hází na led plyšáky. Kolikrát strašně krásný a člověku je to tak jako líto, můžete si je nějak sebrat během toho, nebo měl jste možnost si je sebrat, když to po vás teďka byste to mohl nosit domů, měl byste komu?
1: Tak teď už žádný fanoušky nemám, teď už mi nikdo nic nehází, maximálně co hází na hlavu, ale ne, ty plyšáky, kterých jsem za svoji kariéru pozbíral hodně, hlavně teda v Japonsku a na mezinárodních závodech, tak ty jsem pozbíral. Některé výjimečné kusy jsou doma u rodičů v Borovanech a jednak jsem valnou většinu z nich rozdal buď to dětským domům nebo nemocnicím, tak aby děti, které se zrovna nemají úplně nejlépe, aby se měli s čím hrát a aby ta plyšová hračka mohla na chvilku zpříjemnit pobyt, ať už to je teda v dětském domově nebo v nemocnici.
0: To je úžasné, ale když odcházíte z toho ledu, končíte tu svoji sestavu, to svoje vystoupení, tak nemůžete tenho plyšáka si vzít. To až posléze, nebo jak to funguje?
1: Myslím, že podle pravidel, oni si pravidla mění, tak by ten bruslař neměl sbírat plyšáky, může si samozřejmě cestou zvednout jednoho nebo dva, ale jinak jsou na to takzvaný flower kids, nebo květinkové děti, které jsou mladí krasobruslaři, kteří začínají svoji kariéru a kteří jsou tam o to, aby vyrazili na led v případě nutnosti a pozbírali všechny plyšáky, potom je dovezli, seřadili, utřídili a předali tomu sportovci.
0: Vy jste zmiňoval Japonsko, tam jste měl velmi silný fanklub. Jste nějak v kontaktu ještě se svými fanoušky? Nezapomínají na vás?
1: Já si myslím, že někteří na mě nezapomínají, ale já už se o fanoušky nestarám, protože jsem v jiné kapitole svého života a fanoušky ne, že nepotřebuji, nebo si jich nevážím, ale teď potřebuju svěřence, teď potřebuju rodiče, teď potřebuju provozní hal a potřebuju úplně jiný kruh lidí kolem sebe pro svoji další kariéru. Takže fanoušky, já si jich vážím a kdyby někdo sledoval moji kariéru, co dělám teď, tak se to také vážím, ale fanouškovství už se jako nevěnuju.
0: Tak věnujete se tomu, abyste třeba vychoval nějakého svého nástupce, nějakého úspěšného krasobruslaře. Máme
1: Tomu se věnuju a budu se tomu věnovat ještě hodně dlouho, než někoho vytrénujeme, protože náš mentor, pan Rafael Artunian, pan trenér Rafael, mi kladl na srdce, že pokud chci mít dobrého závodníka, tak se mám vytrénovat od začátku sám. Nemusím každého úplně sám, ale mám se ho vytrénovat ve vlastní akademii podle vlastní metodiky, tak abych potom nemusel v pozdějším věku něco měnit. A to opravdu trvá nějaký čas, takže tak dejte mi 8-10 let a uvidíme.
0: Dobře, dáme, ale dva nadějné možná krasobruslaře už jste zavrhnul. Tak musíte, budete se muset teďka nadřít. Přenesete si do toho trenérského života něco z toho, jaký byl třeba vaši trenéři, jaký byli?
1: Určitě. Já jsem měl štěstí na svoje trenéry, myslím, že po celou kariéru, úplně od malička až do úplně dospěla, i teď jako pro tu mentorskou činnost. Takže ano, každý trenér mě poznamenal nějakým svým specifickým způsobem a z každého trenéra já si s sebou něco nesu. A nejsem ten, který by přejímal jedna ku jedné něco, čím procházel. Snažím se nad tím přemýšlet a snažím se spojovat věci tak, aby mi to dávalo logický rozum, aby to pomáhalo dalším generacím. A ten sport se vyvíjí se rychle, takže já se taky musím vyvíjet podle toho.
0: Tak, my jsme se také vyvinuli rychle. Jsme na konci. Loučím se s vámi a děkuju, že jste tu byl. Tomáš Werner.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: První z vojenských letounů Embraer převzala česká armáda. Fakultní nemocnice v Brně odstoupila od smlouvy na stavbu porodnice. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česká armáda převzala první ze dvou letounů C-390 Millennium od brazilské společnosti Embraer. Nový stroj může třeba tankovat za letu nebo převážet těžší techniku.
2: Letoun má i s dvěma přídavnými nádržemi dolet přes 8 000 kilometrů a zvládne přepravit až 26 tun nákladu. Vojáci díky němu získají nové schopnosti, říká velitel Kbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
3: A to je přeprava materiálu velkého objemu a velké hmotnosti, včetně kolové techniky.
2: Druhý letoun Česko dostane na konci roku 2027, potvrdil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
4: My spoléháme na to, že ten termín dodání bude splněn.
2: Za oba stroje Česko zaplatilo přes 11 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Brněnská fakultní nemocnice zatím nezačne se stavbou porodnice za víc než 3 miliardy korun. Odstoupila totiž od smlouvy. Nemocnice o tom informovala na svém webu. Podle ní kontrola před začátkem stavebních prací odhalila chyby ve smlouvách a dokumentaci. Nemocnice se stavbou kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie, ale po odstranění nedostatků dál počítá. Se stavbou chce začít příští rok. V Novém Boru na Českolipsku se potvrdil druhý případ kočičího moru. Město apeluje na obyvatele, aby zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Kočičí mor je pro zvířata extrémně nebezpečný a virus se rychle šíří prostřednictvím potravy i vody. První případ se objevil na sídlišti Rumburských hrdinů, druhý už mimo něj.
5: Panleukopénie, takzvaný kočičí mor, se projevuje apatií, nechutenstvím, zvracením nebo průjmem. Průběh nemoci bývá obvykle velmi rychlý, někdy i v řádu hodin. Lidé by proto měli okamžitě zavolat veterináři, pokud zaznamenají příznaky u svého mazlíčka. Ohrožené jsou i kočky v bytech. Chovatelé by měli také zkontrolovat platnost očkování. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzku Monetovou porazila 2-0 na sety. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagerovou 2-0 na sety. Stejným skóre přehrála Valentová Bělorusku Sasnovičovou. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku hlavně na západě se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Neprůjezdná je stále dálnice D5 z Plzně do Německa u sjezdu na Nýřany na kilometru 93. Na 95. kilometru odklízí následky požáru dodávky. Sjíždí se na Nýřany, objet to jde po silnici 203 k exitu 100. A na dálnici D2 na 11. kilometru směrem na Bratislavu dejte pozor na nehodu 3 osobních aut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně. Proto dnes necháme vyprávět manželský pár, který své city chová jak v bavlnce už 50 let.
7: Jeho srdce zasáhl Amorův šíp při prvním seznámení tak, že se dokonce vsadil, že svatba bude do roka.
6: Bylo mu tehdy 21 let. Ona byla o celé 4 roky mladší. To, že patří k sobě, věděli už po pár dnech a prožili život plný štěstí.
7: Budeme jim v úctě naslouchat.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Náš pořad líčí dojemné příběhy lidí, kteří spolu prožili 50 a více let. Milovali se a milují dodnes.
1: Takové štěstí potkalo i tento pár. Jehož příběh nás zaujal mezi stovkami přihlášených osudů. Kristýna a Karel Hendrichovi prožili svůj život ve východních Čechách na Přeloučsku.
0: A právě tam, do Břehů, jsme poslali Patrika Rozehnala, aby si vyslechl jejich vyprávění.
2: Zlatá láska.
3: Matýsek, tohle je Matýsek. A otevírá nám kdo?
4: No, paní Hendrichová.
3: Kristýna.
4: Ano, ano.
3: Dobrý den. Tohle je kytička pro vás.
4: Je.
3: Otočím.
4: Děkuju moc. Moc děkuju.
3: Posílá Petr Kostka, Carmen Majerová. Vybrali vás, ten příběh chtějí slyšet. Od vás a od manžela. A toho máme tady vedle. Karel, dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
3: Já to takhle vyměním, vám dám něco sladkého na zub. Doufám, že sladké můžete.
5: Jo, děkuju. Můžu.
3: Jste na těšení?
5: Mě ne.
3: No, na mě taky.
4: Vyčkáváme auto, jo, a najednou kouknu z okna, vidím, dva pánové vedou, že jo, kam do to asi tak je. Až jsem si všimla sluchátek na hlavě, tak...
1: Jak to bylo s jejich láskou? Karlovi Hendrichovi bylo 20, když se na vojně v západních Čechách skamarádil s Petrem z Pardubicka.
0: Začali se oslovovat brácho a když se vrátil do civilu, poprosil ho Petr, jestli by mu Karel nešel za svědka na jeho svatbě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: Svatba se konala v Semíně u rodičů nevěsty, no a tam se odehrál tak ten svadební obřad a pak ještě brácha mě požádal, jestli by sem nemohl zajet s jedním strejdou ještě pro jednoho hosta. Posadil vedle mě do auta pána, tak asi 45 roku. Začali jsme se bavit. On mluvil takovou zvláštní

0: tu pro jednu tetu, já pám dobrý, pak řekni, no a mezi tím jsem se zakoukal do jedné holčiny tam. Líbila se mě taková mladíčka a to. A jako jsem ani neuvažoval, že z začátku, že by něco, že by se mi nějako chtěl to. Ale pěkně jsme si popovídali a seděli jsme takhle a přišel ten strýc, s kterým jsem byl pro toho hosta svadebního a říká: Kajo, tej holky se nedotýkajše, tej holky, to je moje dcůrka Krišu. Já na něj koukám, říkám, no Jány, já se tady s ní bavím, no a tím vlastně jsem se seznámil nejdřív s Tchánem a potom s Kristýnkou, no.
1: A tak jsme si povídali, v životě by mě nenapadlo, že to je moje životní láska nebo životní osud, protože už jsme se o tom bavili. Jako já jsem nebyla takové, že mě padl do oka v tu chvíli, když u něj to bylo opačně, u něj to bylo tak, já jsem to brala jako prostě no, ta kamarád, že jo. A ještě jsem si říkala, tak holka z vesnice, kluk z města, no tak to asi těžko, že by si jako něco začal, že jo, jenže...
2: No tak už to ale uvažovala trochu.
1: Ne, tak jako jsem to brala tak jako normálně kamaráda, že jo. A vlastně, když pak svatba končila, tak se mě zeptal, jestli druhý den se může přijet na návštěvu, jo, no tak jsem řekla, že jo, tak jak přijede, to jsem si říkala, no tak buď přijede, nebo nepřijede, ouvej, přijela motorka, přijel kluk z Pardubic, no a už jsem se i já zakoukala, protože jsem zjistila, že vlastně nejsem mu tak nějak lhostejná, jako třeba by se mohlo zdát, no a tak vlastně ten vztah jako začal tím pádem, jako jo, že už jsme tak začali jako spolu jako randit v podstatě během asi ani ne půl roku jsme si koupili společně auto, starou tisícovku, jo, po půl roce ani nemožná, manžel prodal motorku, já jsem měla něco našetřit, no rodiče, co mě šetřili, takže jsme dodali, ještě se rodiče zrobili, že prostě do auta, ty peníze, že mě šetří takhle jako do života, takový, mládí, nedala jsem si to vymluvit, tak jsme si koupili starou tisícovku, manžel jako automechanik, tak to všechno dal do pořádku, novej lak, no krásný auto jsme měli. Takže vlastně jsme za svobodná, už ten vztah takový se upevnil, už jsem mu věřila, tak já nevím ani, třeba by to nemuselo vyjít, že jo, ale věřila jsem tomu, že vyjde, protože byl takový jako pozornej, byl takový hodnej, takové jako střícné, jo, když to třeba člověk taky měl spousty kamarádů, chodili jsme na zábavy, ty kluci byli takový, dali si pár piv a prostě už o tu holku neměli zájem ani, no prostě bylo to úplně něco jiného. Pak jsme jeli na dovolenou společně, tadyhle k holicům, no prostě to bylo takový fakt moc hezky, jako jo, no a jenomže ještě jsem netušila, co se vlastně stalo na té svatbě, to jsem se dozvěděla až potom, když jsme se vzali, že vlastně manžel se s tím svým jakoby bráchou vsadil, už když začal o mě mít zájem, tak se s ním vsadil, že do roka si mě vezme.
2: Karle, vy jste takový jako Nostradamus, nebo co? Vy uvidíte holku a hned se vsázíte?
1: Já to nevěděla, ale jako v žádném případě. Já jsem se to dozvěděla až po naší svatbě, že tohleto oni spolu o flašku rumu se vsadili.
3: Tu sázku s Petrem Karel nakonec prohrál. Ale jen o jeden jediný měsíc. Ovšem, komu z nich by to vadilo, když se zrodila láska, která vydržela víc než půl století.
0: Zkrátka jsem se do ní zakoukal na té svatbě a přeskočila jiskra, asi tak silná, že jsem toužil potom si ji vzít a žít s ní, nebo tak. Protože jsem v tu dobu, když já jsem přišel z vojny, tak to byl normální věk, 21, 22 roků u kluku, že se ženili a děvčata se už v 18 vdávali.
2: Já mám pocit, ale že tenhle silný cit asi málo kdo na začátku třeba má, že by dokázal říct, že

0: Ta jiskra byla tak silná, že už jsem věděl, že si ji vezmu, že bude moje, že ji chci. Co se jako v člověku v tu chvíli odehrává, jak ty emoce působí, jak to prožívá?
1: Nevím, já si myslím, že to bylo jako droga. No. Zkrátka něco mě to jako tadyhle ve vnitřku říkalo, že to je to správný, hezká, hodná holka, nepolíbená. Říkám, dítě bylo v tu dobu, když jsem se s ní seznámil, 17. No. A vzali jsme se, bylo i 18. Já nevím, v srpnu jí bylo 18 a v říjnu jsme se brali.
0: No. Dokázal byste popsat, co vás na ní, na Kristýně, tehdy oslovilo nejvíc, ať už co se týká vizáže, vlastností nebo to, o čem mluvila?
1: No asi ty její vlastnosti. Byla hrozně skromná, milá, tichá a pak vlastně, když už jsme spolu začali chodit, tak vlastně jsem zjistil, jak je pracovitá, co všechno musela prožít, aby když se sem nastěhovali z toho Polska, že to neměla vůbec jednoduchý, protože ve 13 letech se přistěhovala z jiný země, i když ty jazyky jsou podobné, ale přeci jenom to bylo pro ní hrozně složitý. No a já nevím, no. Všechno bylo takový hezký, že... A je to hezký doteďka. No.
2: A musím říct, že teda jako jsem moc ráda, protože já budu brečet, ale protože ten vztah nám spousta lidí závidí, i naše děti, protože ty dneska všichni žijou úplně jinak. Jo. No.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Mít tě rád, to je zrád a to je kvést, sobě sám jen hlavu plést, kdo ví čím.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jak kdysi napsal Erich Maria Remarque. Láska, to je někdo, s kým chceme zestárnout.
2: Takto svůj vztah cítili už na začátku, když se poznali Karel a Kristýna Hendrichovi, kteří přednedávnem oslavili svou zlatou svatbu. Ale přáli jejich lásce také rodiče.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Tatínek byl rád, protože vlastně Káju jako vlastně na ty svatby poznal jako hodnýho kluka, jako jo. Takže jako neměli vůči němu vůbec žádné jako nějaký výhrady, akorát manžel říkal ještě potom až, jo, tak říká, no, když v práci mě říkali, když budeš schánět holku, tak jdi na vesnici a s největšíma vratama. Tam je největší bohatství, ale jsme byli chudí, my jsme sice měli velký vrata, ale za vratama nic, jo, protože vlastně my jsme se přistěhovali a tatínek, on takhle, on během války jako 16 lety, 17 letech z východního Slovenska se dostal až do Polska, prostě tulák, takový jako přes válku, jo. A shodou okolností se pak seznámil s mojí maminkou tam, která byla taky z toho východního Slovenska, kde můj dědeček byl Polák a na tom východním Slovensku, jakož tam ta fronta probíhala jako intenzivně, takže ty vesnice byly zdemolovány, takže jim stát potom po konci války tak jim nabídli osídlování buď český tady strany, anebo do Polska. No a jeho dědu to táhlo jako do Polska, v tu dobu mi mámě bylo 14 roku, byla z 5 dětí nejstarší, že jo, takže se nastěhovala do Polska. Nevím, jakým osudem teda prostě se tam potkali, ani jsem to tak nějak dvakrát jsme se o tom nebavili, ale pak, když se vzali, tak, nebo ještě než se vzali, tak přišli na to, že byli ze sousední vesnice, takže oni se znali i vlastně z té doby. Jako. A proto můj tatínek mluvil takovou tou hatmatělštinou, protože on mluvil slovensky, polsky a ještě česky. Jako. No, maminka ta byla taková spíš domácí typ. Jako.
4: A potom tedy, když jste doma oznámila, mám kluka, mám Karla, tak maminka si měla radost, ne? Že jste se vlastně trošku tak jako zabydlela v tomhle prostředí a že si tu vlastně budujete nový život.
3: Ale jo, oni byli rádi. A ještě řeknu takovou perličku ohledně toho, jak jsme se brali. My jsme byli, manžel měl sestru v Pardubicích vdanou, takže jsme tak chodili k ním, do kina, do vinárny a tak. A jednou jsme šli kolem večer, já nevím, možná, že jsme šli z kina, že jsme šli kolem obchodu pana Lejhance v tu dobu, nevím, jestli teďka ještě má obchod se zlatnictvím, a teď tam byly ty prstinky vystaveny různě, snubní a normální, a to, a on mě říká, a co říkáš tomu, kdyby jsme se vzali? Takhle mě vlastně požádal o ruku, jo? To je neskutečný.
4: To byla síla okamžiku, nebo jste si to chystal, Karle?
5: Já jsem si to nějak tak musel chystat, protože měl jsem ji rád, chtěl jsem si ji vzít a teďka jsem nechtěl zase tu sásku jako prohrát. Ale ne, o tu flašku rumu nešlo, ale ono to potom se všechno zdrželo na těch úřadech, než se vytiskly oznámení a takové, a to byl celý vlastně ten měsíc a půl, o který jsme to nestihli, no. No a ještě, jak jste se ptal na to, co říkali tomu rodiče, moji rodiče nebyli, jako táta, ten jako tomu to bylo jedno. Ten říká, jo, holka hodná, hezká, jo, když se ti Karel líbí, tak se ožeň, nebo to. Ale moje máma měla úplně jiný představy asi, zřejmě. Protože i takhle mě, nechtěl jsem jako Kristýnku ranit v tu dobu, abych jí takovýhle věci říkal, ale třeba mě říkala, teď se podívej, kde bydlej, nebo takový, a teď ona nemá ani školu udělanou žádnou, já říkám, no a ty se tomu divíš, když se tadyhle ve 13. přestěhovala, co mohla tady dokázat, aby se dostala na nějakou školu, a no, protože neměla ani jako žádný jako výuční obor. V 15 letech holka chuděra nastoupila a pracovala už od 15 roku, no. Ale mě to nevadilo.
1: Lásce se člověk neubrání. A tak 20. října 1973 byla veselka.
2: Svatebčané se měli sjíždět do domu rodičů nevěsty, jenže ti týden před obřadem odjeli naplánovanou cestu na Slovensko. Snoubenci tak zůstali na všechny přípravy sami, bez rodičů.
5: Svatba jako taková, ta se nám jako vnitřně se nám líbila, ale jako tohleto všechno okolo, to bylo takový krutý. No.
4: To byl takový očistec?
3: Skoro jo, protože vlastně celý týden pršelo, tak jsme doufali, že na ten svatební den vlastně to počasí se vyčasí a ono pršelo zrovna tak, jako jo.
4: Takže... Ale... Říká se, že vám prošlo štěstí?
3: Asi jo, teď dneska vidím, že ale v tu dobu to tak nevypadalo.
4: Byly nějaké rituály, které zas dnes už nejsou, nebo mladí na ně tolik nemyslí, a vy jste je v té době dodrželi, měli, rodiče chtěli, vy jste je chtěli. Co bylo takové to nutné, pevné na té vaší svatbě?
3: No tak já nevím, bylo to takové, že nevěsta musí mít tři věci půjčeny, takže jsem měla závoj, rukavičky, a já nevím, jestli kapesník nebo něco takový obyčejný věci jsem měla. To byl takový jako, no dřív se to tak tradovalo, já nevím. A v podstatě, jinak já nevím, že třeba se stavila brána den před svatbou, jsme tady nám kamarádi postavili bránu, přišla parta, že jo, sem, takže se tady chlebičky, pivo, kořálka, pohoštění se dělalo. A jestli se to dělá dneska, to nevím, ale jako vím, že brány se staví, jako, ale jestli to jenom je jako v době, když ten ženík přijede pro tu nevěstu a odvede se jí, a místo vlastně toho pohoštění před tou svatbou, jak tady přijdou ty kamarádi, tak dneska se vlastně to obrátilo v to, že se loučí se svobodou, třeba každý zvlášť. No a takový ty zátahy, že jo, že se řezalo pilou, já dávala se koule na nohu, unášela se nevěsta, že jo.
4: Unesli vás?
3: Ano, unesli mě. Unesli a ženík. Ale je to hloupý, protože tím, jako já bych řekla, že tím upadne potom ta zábava, protože odvezou nevěstu, ženík musí schánit, kde je, že jo, s ním odjedou další kamarádi a už se ta svatba jakoby narušila, no.
5: No, u nás hlavní rituál asi byl ten, že jsme měli odání na úřadě a potom ještě v kostele, protože rodiče Kristýnky byli oba dva věřící a děda si s babičkou přáli, že by jsme měli do kostela. Tak já měl jedinou kliku, že jako dítě jsem byl křtěný, tak v Dašicích na farním úřadě, nebo jak se to jmenuje, tak tam v matrikách, ty v tom měli pořádek, tam našli, že jsem byl to, a vystavili mě jako ten křestní list. A táta měl problém, protože já jsem za ním a přišel, že půjdeme do kostela, a on říká, no, já to pro tebe, Korl, udělám, protože seš můj kluk a máš svatbu jednu. A on byl nějak tím, že byl na funkci nějakého mistra nebo to v tom Prakoděvu, tak musel být v partaji. A tam se do něj potom obulí, jak to, že on jako partajník dovolil svýmu synovi, aby měl svatbu v kostele. Tak takovýhle ty byli, no, ale on to mávnutím ruky přešel.
4: Co vám hráli za skladbu při obřadu, nebo máte nějakou písničku spojenou se svatbou?
5: No, Čajkovského klavírní koncert bémol, nebo myslím, že to je bémol, nebo to ne, nevím. Čajkovského, to se hraje běžně, tak oni to budou vědět asi, lidi, kteří to budou poslouchat, jestli to budou poslouchat, no.
4: A když to dnes slyšíte, třeba tuhle skladbu, zjehnete u toho?
5: Určitě, určitě.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ve Zlaté lásce posloucháte další příběh o lásce mezi lidmi, kteří jsou svoji už více než 50 let.
2: Na podzim roku 1973 začal Kristýně a Karlovi nový život. Nejen tím, že už oba nesli stejné příjmení Hendrichovi, ale museli se také o sebe sami začít starat.
3: Manžel dělal v ČSAD Hradišti vlastně, jako v údržbě, a my jsme z toho podniku dostali garzonku. Já to do poslední chvíle nevěděla, až když vlastně byli i z práce tady jako pozvaný chlapi, a ten jeden mě přines takový stříbrný jako desky.
2: Celá rozechvělá a se slzami v očích četla.
1: Manželé Hendrichovi, přijměte blahopřání k vašemu sňatku a pozornost odvedení závodu, přidělení bytu. Ředitel Razítko, podpis.
3: No není to, no je to pohádka, ne?
4: To není možné.
3: Protože já jsem si pak říkala, když jsme se brali, tak jsem říkala, Ježíš, kde budeme bydlet? A tak já jsem říkala, no tak no snad nějak dopadne, že třeba ve městě si něco, já nevím, spodní nějakou podnikovou, nějaký podnikový byt nebo něco, jo. No ale to, že jsme to dostali, vlastně jako ten svatební dar z toho podniku, ten o ty svatbě, no to mě uvědá brečela jak želva, nevěřila jsem tomu. No takže to se taky takhle, to je další štístko, když to tak vemu, že jo. My první, co bylo, tak jsme sehnali koberec a televizi a tam jsme měli prostě naše doupě. A na spaní vždycky jsme chodili ke tchýni a tcháno, jako jinak celý den jsme pobejvali tam. Pak já se sehnal nábytek, no takže jsme tam začali jako přebejvat. No a po roce se nám narodila dcera Šárka, který je dneska 49 let. No a z té garzonky jsme se hrozně těžko dostávali, protože to byla opravdu malá garzonka, kde nebyla ani kuchyňka, to byla jedna místnost, koupelna, chodbička malá, a prostě lidi z větších bytů neměli o to zájem, že jo, protože každý chtěl aspoň ta kuchyňka, aby byla, a malý pokojíček, že jo.
0: Zlatá láska.
2: Když byla na cestě už druhá dcera Lucie, podařilo se jim získat větší byt, který později, jak děti rostly a potřebovali více prostoru, vyměnili za vlastnoručně postavený dům v Luži. Jeho dokončení jim trvalo 15 let, ale byli tam šťastní.
1: Děti už dnes mají vlastní potomky. A Kristýna s Karlem si proto postavili další malý a útulný domek v Břehách u Přelouče. A my jsme si řekli, že jim tam něco chybí.
2: A tak jsme jim jako poděkování za jejich psaný osudový příběh poslali po Patrikovi dárek.
3: Pane, no tak to moc krát děkujeme, to jsme vůbec netušili, že až tak daleko dojdeme. To moc děkujeme.
4: Taky moc děkujeme, ani jsme si to nezaslovili třeba.
5: No ještě nevíte, o co jde. To překvapení, které jsme přivezli a které vám tímto předávám, a děkujeme moc za to, že jsme si mohli poslechnout i váš příběh a vlastně odměnit vás, taky nachystán uvnitř v kuchyni.
3: A tak to bude. Je, no kávovár. No
4: to snad není teda pravda.
3: No tak to moc děkujeme.
4: A rádio.
5: Digitální.
4: Digitální DAB, no.
3: No, tak to teda.
4: Tak děkujeme, to je úžasný tohleto. Moc děkujeme.
3: To bude mít hezkou vzpomínku.
5: No. Když vy si to zasloužíte.
3: Ale no, tak já myslím, že spousta lidí si to zaslouží. A třeba se nechtějí ani přihlásit, nebo prostě jako ostýchají se. Takže jako si myslím, že nejsme jediný.
5: Myslím, že když můžeme dát tento dárek, aspoň takto vám poděkovat, tak je to jen miliontina z toho, co vy si vzájemně dáváte po celá ta léta, těch 50 let spolu. A zasloužíte si to, abyste pak takové příjemné další chvilky mohli trávit společně, třeba u kávy, vyprávět si a vzpomínat na to, co jste v životě prožili.
3: To budeme vzpomínat na paní Carmen a manžela jejího. Až moc děkujeme.
4: Na rádio Pardubický rozhlas. Určitě.
3: A to posloucháme každý den, to máme puštěný.
4: 101 metrů naladěných. A... No. Tak jo, tak děkujeme moc, bylo to úžasný.
1: Opravdu nemáte za co.
2: Myslím, že pro všechny posluchače je tento krásný životní příběh Kristýny a Karla Hendrichových inspirací a pohlazením po duši.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Ještě chci říct, jak jsme vlastně k sobě osudově. Co se nám přihodilo? My jsme, já nevím, asi měsíc po svatbě, to bylo? To je jedno. Jeli jsme takhle k rodičům na návštěvu a my jsme dostali jako svatebním dárem takovou vysokou vázu, tak já jsem si chtěla do ní nalámat někde u silnice, tedy jak se jde na Živanice, tak tam byl takový jako potok a tam byly doutníky. Já říkám, Kájo, zastav, nalámem ty doutníky do ty vázy. A seběhli jsme takhle ze strany, dneska jsou tam svodidla, dřív tam nebyli, tak jsme seběhli dolů, nalámali jsme ty doutníky, přijedeme k našim na návštěvu a já takhle, a ty říkám, hele, já nemám prstýnek. Já jsem ho musela někde ztratit. Tak jsme prohledali u našich, jestli jsem někde třeba mě tam nespát, jeli jsme domů, tam nic, tak říkáme, no jedině, co je tak tam v té trávě, jak jsme ty doutníky, jak jsem, protože takhle, já jsem ještě, jak jsme si běhali z ty stránky, tak já jsem brkla a spadla. A říkám tak jedině tam, že mě ten prstínek z ty ruky sjel. No tak jsme se ještě vrátili, šli jsme to tam prohledávat, za boha ne. Šli jsme do práce druhý den, vrátili jsme se na to místo hnedka z práce, prolezli jsme tam tu trávu, prostě snad 2 hodiny jsme tam šmajdali a říkám, tak je po prstínku, že jo, no, dově si tady jsme ho třeba to. A já říkám, víš co, vem svůj, ještě ho nosil v tu dobu, vem svůj a takhle ho polož na tu trávu, aby jsme viděli, jak vůbec jako v té trávě by ten prstínek vypadal a on byl mezi náma, ten můj spadlej, ztracený. Představte si.
4: Ne.
3: Jo, normálně jsme se ohejbali, že ten prstinek dáme jeho na, do ty trávy a teď koukáme a ten prstinek byl mezi náma. No to je neskutečný. Já říkám, no to bylo osudový vlastně. Tak jsme se rozbrečili tam oba dva, no prostě jsme se objali, když se to tak veme a říkali jsme si souzení, jo.
5: To bylo nějaký znamení, ne?
4: Asi jo, mně to taky tak připadá, protože ta trpěla celou noc, nebo ty 2 dny, jestli se vůbec ten prstýnek najde, nebo kde je, protože se říkalo, když tadyhle se krátce po svatbě ztratí prstýnek, že to manželství, že se jako nedopadne dobře, že se rozejdou, když si na to vzpomeneme takhle, tak si pobrečíme. Normálně. No, tak je to takový osudový, no, jak říká manželka.
3: No tohle bylo určitě osudový, protože jsme předtím prošlapali, tam jsme tu trávu tak zdupali, druhý den vlastně to sami, že v podstatě by se dalo říct, že se tam nemůže nic najít. No až pak z toho zoufalství, já říkám, sundej si ten prstínek a dej ho na trávu, aby jsme viděli, jak to asi vypadá. A teď se schejbnul a já s ním a ten prstínek byl mezi námi a ten můj ztracený. Takže nepochopitelný.
5: To je ten prstínek, přitáh ten druhý. On ho přitahoval, aby vaši pozornost přitáh, aby vy jste mohli zůstat spolu.
3: To byl ten osud. To byl ten osud vlastně. Jo, jako. Je to hezky, no.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Kristýně a Karlu Hendrichovým, kteří jsou spolu už 50 let. Jejich láska je čistá a život jim nadělil krásné chvíle.
2: My bychom teď rádi zjistili, jak se znají. Jestli dokážou odhadnout reakce toho druhého a zda si pamatují svoji historii stejně.
1: Je tu manželský test Patrika Rozehnala. Manželé dostali stejné otázky, ale každý zvlášť. Neslyšeli odpovědi toho druhého. Teprve teď si je poslechneme dohromady.
3: Kristýno, kdybyste měla celý den jenom pro sebe, jak byste ho vyplnila? Co byste dělala, po čem byste toužila si dělat tak sama?
4: Já když jsem sama, tak buď si čtu, anebo dělám kolem zahrádky.
5: No já si myslím, že by asi většinu neprouklízela. Pochybuju o tom, že kdyby jsem odjel takhle, takže by si vzala knížku a prolenošila by to s knížkou.
3: Byla by schopná nevěry?
5: Já si myslím, že ne.
3: Tak aspoň otočí se někdy za pěkným chlapem?
4: Tak to mě ani nenapadlo. Opravdu ne? Nikdy.
5: Tak je to možný, že se podívá, nebo to, jako já se rád podívám za hezkou holkou nebo ženskou.
3: Kolik máte párů bod?
4: Asi 8.
3: Kolik má párů bod? Máte přehled?
5: 7-8 párů. No.
3: Výborně. Kolik měří?
5: Já si myslím, že už mě přerostla přes hlavu. Ne. Ale takhle, já mám asi 1,72 nebo 3 a tak asi jsme tak stejně vysoký. Možná, že má o centimetr míň.
3: Kolik měříte?
4: 173.
3: Co nejraději kupujete?
4: Oblečení. Já tomu říkám bluzíčky a tak dále.
5: Ty žensky to potřebujou, když se chtějí líbit v každém věku.
3: No i vám.
5: A samozřejmě, že se chce líbit i mě.
3: A vy se jí chcete taky líbit?
5: No tak na mě už nezáleží.
3: Jeho oblíbený nápoj?
4: Pivo a rum.
3: Váš oblíbený nápoj?
5: Pivo a rum.
3: Jak se holíte?
5: Elektrikou.
3: Jak se holí?
4: Elektrickým strojkem. A když jsme chodívali do práce, tak denodenně. A teďka občas, no.
3: Váš oblíbený sport?
5: No, fotbal v televizi.
3: A pro sebe?
5: No, cyklistika takhle, jako rekreační cyklistika, no.
3: Jeho oblíbený sport?
4: Já bych řekla, že kolo, no a gaučink.
3: Kdo víc chrápe?
4: No já, prej já.
3: Kdo víc chrápe?
5: Určitě má.
3: Určitě má. Proč to říkáte tak potichu?
5: Protože i když chrápe, tak ji nahrávám. Někdy.
4: A pustil mě to, podaj říká, hele, je otevřený v okno. Ještě, že nemáme žádný sousedí u té strany, co máme ložnici, protože to by bylo hrozný prej.
3: Jak si vzájemně něžně říkáte?
4: Já mu říkám Kájo a on mě Kristýnko.
5: No a mě říká Kájo, já ji říkám Kristýnko.
3: Kdo byl v sexu hlučnější?
5: Ani jeden asi.
3: Boba Steřvali, jo?
5: Ne. Jste byli potichu.
3: Jste museli.
5: No tak možná, že to... To vygradovalo kvůli tomuhle, že jsme bydleli s rodičema ten první měsíc po svatbě, no a neměl jsem potřebu a asi taky ne.
3: Kdo byl v sexu hlučnější?
4: Já nevím, no. Já si myslím, že spontánnost je taková oboustranná, jako. Neřvem u toho, takhle to řeknu. Prožíváme to v klidu. Jenom v takových těch svých intimních chvílkách.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Láska je krásná v každém věku. A v intimních otázkách budeme pokračovat.
1: Jak se projevuje láska po 50 letech u Kristýny a Karla Hendrichových? Rádi bychom slyšeli návod na spokojený život. Čeho si všímat? Jak se milovat i v pozdním věku?
3: Kdy jste o manžela třeba měla největší strach v životě?
4: No, tak abych vám řekla pravdu, tak není to tak dlouho, protože má rodi se srdíčkem, jakože mu vynechává fibrilaci jako fibrilaci síní, a tak mu vlastně navrhli, že má přijít do nemocnice a že mu vlastně to srdíčko jakoby zastavěj a zase nahoděj a mělo by to být dobrý. No tak to byl nejhorší můj okamžik, vlastně ten strach, ta starost o něj, protože člověk neví, náhoda je, jak se říká, blbeč, jo. No takže to byl můj ten nejhorší okamžik teda v životě.
3: Kdy jste se naopak vy, Karle, bál o Kristýnu?
5: No, pokaždý, když měla jít rodit. Samozřejmě, protože to je dost nebezpečný takovej asi v tom životě. Já nevím, člověk má strach o ní. Pořád mám o ní strach. Vždyť to k tomu patří, ne? K tomu manželství. Aby se jeden bál o druhýho.
4: Ale jinak jako můžu říct... pohodě. Zatím musím zaťukat, že jako ten život, když by šel takhle dál a ještě dlouho vydržel, aspoň chvíli, další chvíli, takže bychom byli rádi, no.
3: Co vás dnes nejvíc v tom vztahu tmelí k sobě? Co je takým tím tmelícím prvkem, nebo u čeho jste rádi vy dva spolu?
4: No tak jako celkově trávíme společný čas. Prostě když jdeme i na to pivko, jdeme, chodíme společně, vejlety děláme společně, my prostě jsme taková, naše děti říkají, že jsme nerozlučná dvojka.
3: Jak moc je v tomhle věku ještě důležitý ten tělesný kontakt, to, že jste spolu, že se chytnete za ruce, že se obejmete?
4: No, i stává se to, jo, obejmeme se, přitulíme se, klasika jako za mladá. Taky jsme si nedokázali představit, kolikrát jsme říkali, jak ty naše rodiče, jak žijou, jako v tom, jak, nebo jak žili v tom věku. Člověk si to nedokázal představit, ale pro nás se, říkám, pro nás se nezměnilo v podstatě nic, jako.
5: Tak, je to furt krásný.
4: Je to furt krásný, jako zatím, jo, no, tak nemůžeme si stěžovat, no.
3: Karle, je Kristýnka pořád krásná a hledíte na ní jak na obrázek?
5: Určitě, moc se mě líbí. No, opravdu, já si nedělám legraci, ale já jsem rád za ní, jakou jí mám takhle. Je moc pěkná, přitažlivá, furt je pro mě přitažlivá.
3: Co pro vás, Karel?
4: No, je to pořád stejný takový ten romantik a můžu říct, že jede na nákup a jednou teď mě přiveze kytičku. Puget, třeba tyhle ty žlutý, co mám, tak mě koupí, a to mě koupí třeba, jak vidíš, že tyhle už povadají. Jede do Přelouče a přijede s kytičkou. Aniž bychom něco slavili, nebo prostě něco měli, nebo za to se nikdy nestyděl. No.
3: Jak byste tu svoji lásku, kdybyste to měli shrnout, tu celoživotní, pojmenovali?
4: Je to skvělý, je to nádherná láska. Já vím, že třeba, když to člověk řekne a uslyší to někdo, já nevím, i z našich známých, nebo z dětí, nebo to řekne, že babička přehání, ale je to skutečně tak, prostě. My jsme rádi, že jsme spolu a snad ještě nějakou dobu budeme. Jako? Kolikrát můžu říct, že si takhle třeba manžel ten lehne a spí a já třeba ještě nezaberu, tak říkám, pane Bože, ať ještě nějakou dobu si hezky užijeme toho života, takového, já, když to tak řeknu, bezstarostný, jo, protože děti máme hodný, mají práci, snažej se, o nás se starají, takže jako my nemůžeme říct křivýho slova ani vůči dětem, ani vůči vlastně vnoučatům. No bylo to hezky.
3: Jak byste tu vaši lásku pojmenoval vy, Karle?
5: Já říkám báječná láska. Báječný život. No, co se k tomu dá víc říct?
3: No. Za co byste jí poděkoval?
5: No, já bych jí poděkoval za všechno, i když nás to nikdy tohleto, jako nedokázal jsem nikdy ani takhle často říct, jako že jí miluju a tohleto by se mi chtěl říct, že to jí dlužím. No, ale mám jí rád furt. To je asi všechno, já to nedokážu jako nějako vybásnit.

0: Kristýna a Karel Hendrichovi vsadili na lásku. Dali jí všechno. A život jim to bohatě vrátil. Dobře vědí, že láska je to, co nás činí šťastnými. Láska k nám samotným a láska k druhým.
1: Tomáš Garrigue Masaryk kdysi řekl, veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku nemůže pominout léty ani smrtí.
0: Užívejte lásky v každém věku. Nezapomínejte na sebe ani na toho druhého. Chovejte si lásku jako nejcennější poklad. Jen tak bude zářit, těšit a hřát. Bude věčná.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce. Novelu podepsal prezident. Firma LB Minerals dostala k plánované těžbě živce u Borovan na Českobudějovicku souhlasné stanovisko v procesu EIA. Zítra bude převážně oblačno až polojasno, odpoledne s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení. Dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Firma LB Minerals bude pokračovat v přípravách na těžbu živce u Borovan na Českobudějovicku. V procesu EIA, který posuzuje vliv záměru na životní prostředí, dostala od Jihočeského kraje souhlasné stanovisko. Odpůrci budou proti projektu dál bojovat.
2: Nákladní doprava sebou přinese hluk, prach, otřesy i riziko pro chodce nebo i pro děti, které chodí do školy.
3: Říká Zdeněk Struska, iniciátor petice, kterou podepsalo víc než 3300 lidí.
2: Nákladní auta by z tohohle lomu jezdila denodenně dalších 20 až 30 let.
3: Celkový vliv této dopravy z hlediska hluku a znečišťování ovzduší je v dokumentaci EIA hodnocený jako zanedbatelný až málo významný. Vedení LB Minerals v písemném vyjádření uvedlo, že firma bude pokračovat v projekčních pracech. Zahájení těžby je podle zástupců společnosti časově velmi vzdálené. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
1: Správa železnic spustila na dalším úseku evropský zabezpečovací systém ETCS. Vlaky pod jeho dohledem jezdí nově mezi Pražskými Vysočany a Středočeskými Milovicemi. Za zabezpečení 42 kilometrů trati správa železnic zaplatila 300 milionů korun. Dosud na trati žádný vlakový zabezpečovač nebyl a vlaky kvůli tomu mohly jet maximálně 100 kilometrů za hodinu. Z ETCS teď můžou zrychlit až na 160 kilometrů za hodinu. Popisuje výhody Petr Kolář ze správy železnic.
4: Je to zvýšení rychlosti, zkrácení jízdní doby a samozřejmě hlavně zvýšení bezpečnosti, kdy tady na tom úseku projede přes 200 vlaků denně. To zvýšení bezpečnosti je opravdu skokové. Sport.
1: Do fotbalového Slovácka přichází ofenzivní hráč Lukáš Vorlický. 24-letý fotbalista míří do uherského Hradiště z pražské Slávie. Jarní část minulé sezóny ale strávil v tehdy druholigové zbrojovce Brno na hostování. Ve Slovácku podepsal Vorlický kontrakt na 3 roky. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Zpočátku, hlavně na západě, se můžou objevit přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se rozšíří na většinu území a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na pražském okruhu mezi 61. a 62. kilometrem směrem na D1 probíhají práce na údržbě mostu a pravý jízdní pruh je kvůli tomu uzavřený. A na silnici 6 dejte pozor u Bílence na Lounsku. Osobní auto tam havarovalo do stromu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer. O čem si tak asi povídají mezi sebou pánové, když se jednou za čas potkají někde u piva nebo nad pivem? Tak určitě fotbal a v případě starších ročníků nemůže chybět vojna. Léta v zeleném. S odstupem času samozřejmě už jen v těch veselých vzpomínkách. Ostatně jako v tom dnešním vydání Divadla pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Iveta Bartošová a titulní melodie ze seriálu Chlapci a chlapy v době, kdy leckterý mladý muž měl na vojně Ivetinu fotografii ve skřínce s osobními věcmi. No, kdo z nás by si nevzpomněl na to, jaké to bylo, když rukoval. A pánové Šimek s Grossmanem o tom taky společně napsali jednu ze svých povídek.
2: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že jej vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené.

0: dvakrát, pak pod rohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na boda. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován, a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanovi mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. Telefon 224-628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ručník, denní styk s muži, rádio, televizi, pyžamo a vězení. Pravda, dostal jsem sice několik anonymních dopisů, že ani na láska ke mně není stálá, ale znám ty závistivce, co boří mladá manželství, a byl jsem klidný. Vracel jsem se domů dokonce hrdě. Neprohýřil si 2 roky, Pepo. Jsi silnější a z nakradených dek ošatíš rodinu. A pak přišla ta chvíle. Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. Tejná, pravil muž, i když jdete poněkud nevhod. Račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Miloslav Šimek teď ještě jednou společně s Karlem Černochem a Jiřím Vimrem v jednom ze starších pořadů, které tehdejší Československý rozhlas natáčel přímo na vojenských posádkách mezi základňáky, vojáky základní vojenské

0: služby a že bylo na co vzpomínat, i když, jak přiznává Jiří Wimmer, asi v té době ještě lecos z toho nebylo zdaleka promlčené.
1: Já myslím, Karle, ty sice jsi vojín a já jsem svobodník, ale měl bys si začít o té vojně vyprávět ty, protože co já si pamatuju, já jsem tě zažil jako svýho mazáka.
2: Ano, to je pravda. Vážení posluchači, vážení přátelé zde v sále, já jsem zažil Šimka jako bažanta. Bylo to nádherný, ten pocit, když jsme ho viděli, jak stál ve frontě u Holiče, jak čekal na to, až ta mašinka se zakousne do jeho dlouhé hřívy, neboť už tehdy se nosily dlouhé vlasy. A pak, když jednou se objevil, my jsme byli taková malá kapela, měli jsme bez názvu, měli jsme orchestr, ve kterém já jsem hrál na doprovodnou kytaru a zpíval jsem nějaký písničky. A jednou se objevil takový vojáček, ostříhaný skoro do hola. Ten velikej nos a ty velký brejle z toho koukali.
1: A... Znám větší nosy. Já znám jednoho chlapa, ten má nos, že by mohl šňupat rodinný domky. A on mluví o mým nose, já mám nosík.
2: Stál a tak jsme se bavili a on říkal, hele, já teda nevím, ale já samozřejmě teďko mám dost pernou službu, ale až bude po přijímači, tak já bych měl takový nápad, mohli bychom založit takovou skupinu, dramaticko-hudební skupinu nebo hudebně-dramatickou skupinu. My máme takovou hru, kterou bychom mohli předvést a vy byste v ní mohli hrát a zpívat a co byste říkali a tak jsme se domlouvali, bylo to takový jako nemastný, neslaný, nicméně nám opravdu scházelo něco, co by nás vlastně nějakým způsobem vedlo k nějaké tvůrčí práci a tak jsme se dohodli. No a když jsme se představili, on říkal, jsem Slávek Šimek a s náma by dělal ještě Jirka Grossman, to je můj takový dobrý kamarád. On tam vlastně sloužil taky na vojně, že jo?
1: Tam sloužil až za rok později, on byl v Auzu.
2: Já vím, ale docházel tam nějak z nějakého důvodu, za tebou vlastně.
1: Tam docházel, no, protože za mnou chodili hezký holky, za ně ne, no tak jo, on tam docházel se na ně dívat.
2: Já to říkám spíš jako novinář, ale takhle, jak to říká Slávek, asi v takovém duchu se to vedlo, bylo to spíš taková jako malá legrace. Nicméně se z toho potom vylíhnul najednou soubor, kterému scházel název.
1: Jsem vymyslel, za chvíli jsem to měl. Jsem zakop o něco a nazval jsem soubor Voj.
2: Voj, no.
1: Oni si to potom... vojenské jeviště, to ano, nemá nic společného.
2: Vojenské, oni si potom to pletli chvíli. Někde se říkalo třeba, že to je Tehe vojsko, jak v té době byly populární anglické názvy. Ale to byla zkrátka technicko-hospodářská evidence.
1: No ale ty jsi, Karle, začal o takový ty nadstavbě na vojně, o kulturní činnosti. Ty bys si se měl přiznat, jak ty jsi třeba prožil přijímač, jak jsi na tom byl fyzicky. Hmm. Víš, takhle, no, teďka
2: špatně,
1: mluv.
2: Špatně, no, špatně jsem na tom byl fyzicky.
1: Jednou jsme vystupovali se souborem někde a na paní nás pozvala na večeři. Říkala, vemte si ještě nějaký, dával nám meruňkový knedlíky. A Karel říkal, ne, děkuji, já už jsem jich měl 6. A říkal, no, měl jste jich 8, ale vemte si ještě ráno. Což kdyby si, Karle, zahrál nějakou písničku? Já jsem tě dlouho neslyšel takhle samotný s kytarou.
2: Zpívat, ne?
1: Mám utkvělou takovou vzpomínku, jak Karel Černoch sedí na chodbě, čistí boty a vedle má kytaru. A pak začal hrát a to rozhodlo o tom, že jsme se pak setkali v tom souboru, který jsem tam zakládal, protože zpíval neuvěřitelně krásně.
2: Já musím říct, že Šimek si tady z toho dělá trošku šprťouchlata, ale Slávkovi vlastně, tobě vlastně já vděčím za to, že jsem se zpívání věnoval, protože jednou, když končila vojna, Slávek ještě měl rok a já už jsem odcházel, tak on říkal, ty se chceš opravdu na to vykašlat, na to zpívání? A já jsem říkal, no tak to vojna byla vojna a teď to bude jinak všecko. A on říkal, no, ale nebuď blbej. To bys měl zkusit, člověče, tobě to docela jde. No a díky Slávkovi jsem vlastně začal zpívat a hrát. Zůstal jsem u toho do dneška.
1: No vidíte, jak člověk, který nemá hudební sluch, jako já, může objevit výborného zpěváka.
2: Si děláš legraci, nebo ještě? Myslí to vážně? No.
3: Tak to si řekl po dlouhý době něco vážně teda.
2: já zpívám, jo?

0: Co ty by si řekl, přijímači, Jirko?
1: No já jsem měl, jak tak na vás koukám a poslouchám vás, já jsem měl proti vám asi lepší vojnu, takzvaně, protože já jsem byl 2 roky v Auzu, jako v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže já jsem vždycky slyšel, jaká to je fantastická vojna a tohleto. Nicméně se tam odehrával přijímač, no a já jsem se tam nějak tak trochu hodil marot, no já jsem měl takový teploty, tak já jsem vlastně neabsolvoval ani žádnou střelbu, ani ty povinnosti a tohle, protože jsem byl v nemocnici na vyšetření nějak ledvin. A takže jsem přijel potom přijímači do Auzu a já jsem tu pěknou vojnu, jak jsem si ji představoval, tak jsem začal vězením. Já jsem první, co bylo, se ocit ve vězení. A to tak, že na mě padla služba dozorčího. Jenže já jak byl v té nemocnici, tak jsem nevěděl, o co jde. Jako, co to je, být dozorčí. Tak tam visely v Auzu nějaký ty červený píšťalky. Jo, a
2: no, píšťalky návojní, jsou žlutý.
1: Ty šňůry jsou červený. No a jakože já mám být dozorčí, tak jsem hned šel domů.
2: Jo? S těma píšťalkama.
1: S těma píšťalkama jsem šel domů a byl jsem doma, spal jsem doma, protože jsem měl vycházkovou knížku u sebe. No a ráno přišel pro mě nějaký houslista.
3: To byl Dalibor, no. Šli jste do vězení, no.
1: Já šel místo něho do vězení právě, ale on mě měl odvést, tak jako byl celý červený, bylo mu to jako takový... Ne, zrovna byl žinantní, ano, tak se tak jako červenala doma u dveří, mě říkal, hele, ty máš jít do vězení. Já jsem říkal, co, kam? No člověče, do vězení, ty jsi dostal vězení a já tě mám odvést. Tak jsem s ním šel, celý zděšený, jako co, teď mám dozorčí, teď je všechno v pořádku. A ono bylo všechno v pořádku, ale on mě odsoudil na 7 ostrejch, jako. A teďka podle tradic Auzu, to mě zase zblbli ty mazáci, že se tam musí jet na náměstí Republiky, kde je posádková věznice, tak se tam prý musí taxikem. Tak já poslední peníze dal za taxik. A s tím houslistou jsme tam jeli. A teď jsme vysedli, přišli jsme k tomu podpraporčíkovi, který nás přijímal jako vězně a tohle. No napřed seřval hrozně toho houslistu. No a potom už jsem za chvilku byl v areálu posádkové věznice, že? No
4: areál.
1: Ale teďka chci, co?
4: Areál.
1: Areál zdraví, no. Ale mně se tam hned první den stala taková podivná příhoda. Přišel za mnou jeden takovej mazák vězeňský a říkal, hele, podívej se, ono od stráží my víme, kdo má jet ráno na jakou práci, jo, na rozdělení zaměstnání. Podívej se, my jsme taková jako uzavřená parta. Nechtěl bys jako, víš, tady jde o tu záměnu, že by se nic jako nestalo, kdyby se zahlásil jiným jménem, jako víš, a my jsme spolu, tak my bychom chtěli dál být spolu, jo, tak by se zahlásil jako za mě a já za tebe a po příjezdu zase se zahlásíme tak a je to v pořádku. No tak já jsem nechtěl hned vypadat jako nějaký, jako že ne, co to tady je, jo. Tak jsem si říkal, no, když odmítnu, tak se na mě budou koukat, jako že jsem nějak jako pečlivý a tohleto. Tak jsem říkal, no dobře, čeče, nějak se mi do toho moc nechce, ale... No, a on říkal to, hele, nic se nebojí, ráno při nástupu řekni, že seš černý, jo, já se jmenuji Černý, tak na černý řekni tady, jo, a předstup, a já zas, když zahlásí vězeň Vimr, tak předstoupím já, jo. Tak já jsem to tak slíbil. Jenže on si mě pamatoval, ten podpraporčík, co nás přijímal, jo, jak se tak rozčílil, tak si mě nějak zapamatoval a druhý den to začalo jako vězňové, pozor! Tak mi pozor. Vojín Lelkeš, krok vpřed! Vojín Lelkeš, krok vpřed. A teďka ten černý byl hned na druhém místě. A on říkal, Vojín Černý, tak jsem řekl, zde, krok vpřed. A teď se na mě takhle znova podíval a říkal, vy jste Vojín Černý? A jsem řekl, ano. On, vy jste Vojín Černý? Tak už jsem viděl, že je zle, tak jsem řekl, ne. A on to říkal tak jasně, jo, že nemohlo být pochyb. A on říkal, tak jste Vojín Lelkeš nebo Černý? A čím dál víc mu plály ty oči a já jsem se začal bát a říkal jsem, ne, já jsem vymr. A teďka z té řady vystoupil ten černý, který taky už měl strach a říkal, já jsem vojín černý, ale já myslel, že jste čet červený.
2: Já vám zaspívám takovou básničku, jestli můžu, takového čtyřicátníka nebo pětačtyřicátníka, to ještě není můj případ, to je myslím Slávek, viď?
3: Ne. Ještě dvě hodiny.

0: Děkuji. My jsme měli, jestli si, Slávku, pamatuješ, takovýho promítače. Ten promítal, jmenoval se Vojín Veselý. Ten měl, to byl fantastický človíček. On měřil asi 1,32 m, vyloženě pod míru, a samozřejmě šaty dostal na dvoumetrovýho chlapa, takže měl založený třikrát kalhoty, no prostě neuvěřitelná postava. A to byl takový kulišák, který vždycky vymyslel nějakou legraci a jemu všechno procházelo. To, co by si třeba dovolil on, to si nemohl v žádném případě dovolit jiný voják, protože ten to odskákal. A tenhle ten Veselý, to si pamatuju jako dnes, my jsme vlastně sloužili u stejného útvaru jako vy. A samozřejmě vždycky se stala nějaká taková věc s Veselým, takže jednou načapal taky tohohle Veselýho v kotelně. Ta kotelna byla velice zajímavá tím, že tam sloužili dva kotelníci, z čehož jeden vždycky spal v popelu. To říkal, že je největší teplo, jo. A tenhle ten Veselý tam chodil popíjet kafíčko, protože on měl v podstatě na starosti ty promítací mašiny a nějaký práce kolem klubu, ale jinak. A tam samozřejmě najednou vlítnul Doucha. Shodou okolností já jsem tam byl taky, něco jsem tam dělal, asi taky jsem popíjel kafíčko a najednou prostě on zblejsknul toho Veselýho a začal na něj křičet, co tady dělá. A ten Veselý se postavil do pozoru a s naprosto vážným obličejem řekl: soudruhu majore, akce je hla. A my jsme nikdo v té době netušili, co bude dál, protože jsme si mysleli, že opravdu je nějaká akce jehla nebo co. A ten Doucha jako už jako to řekl: dobře, pohov. A teď mu to začalo docházet, co to vlastně znamená akce. A říkal: poslechněte, Veselý, co to je ta akce jehla. A on s naprosto vážným obličejem se salutující se rukou řekl: zašívám se tady.
1: A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadívat. Oni říkali: to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal: aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal: musím do týdou, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři: to budete hotový, jo, tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovýma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli, jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky musely stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně a tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér: ano, jste tam připravený, ano, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos, tohle, zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvali. Nadsouvali zase.
2: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
1: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
2: stop, prosím vás, pane Vimr.
1: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
2: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
1: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A, tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to, než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo, oni to neobraceli, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
2: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
1: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydrželo. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a pum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem jí na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal, stop! To snad není možný, já toho vybrám, zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku. Tak, já jsem... Tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi to nějak přilepil k hlavě. Nebo tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet. Tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do té... No, do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem neměl se ani alibi, abych si rychle měl, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jako jít si sednout na náměstí Republiky do vězení. Jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Tak to byl Pavel Bobek, který druhdy patřil do semaforu, stejně jako třeba Luděk Sobota. No a ten společně s Karlem Peterkou a kytarou, to byla další dvojice, která vyrazila za vojáky s mikrofonem, aby natočili armádní setkání po letech. No a vidíte, i pro nás je to vlastně takové setkání po letech s tím, co zůstalo v archivu Československého nebo Českého rozhlasu. Tím je vlastně každé večerní divadlo pro vaše uši, které pro vás připravují Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Stůj. Kdo tam?
3: Tady je příslušník jednotky divadla Semafor, Luděk Sobota. Dobrý
4: a
3: večer.
4: Záležák, řidič spojař Karel Peterka.
5: Na plince Michaelek, Danielek s Vladimírkem a taky Petřík, Jeník, Jiřík, Vašík s Kazimírkem. Razítko na zadečku mají

jakou já mýval pleť. Už jsem chlap, kdo je víc, holím se jednou za měsíc. Druhá ku Jiříkovi Patrik.

0: Když uslyšíte jméno města Mariánské Lázně, co se vám hned na poprvé vybaví?
1: Samozřejmě se mě okamžitě vybaví vojna. Na to člověk jen tak nezapomene.
0: Říká se, že pravé kamarádství lze prožít i na vojně. Vzpomínáte si na svého nejlepšího kamaráda, který s vámi vykonával vojenskou základní službu? Pokud ano, udržujete spolu písemný či jiný styk?
1: Já si vzpomínám na několik kamarádů. Vůbec kamarádi mě na vojně dost jaksi drželi nad vodou, protože kamarádství na vojně, myslím, to je jedna z vynikajících takových věcí. Tam se dokonce pozná, kdo je opravdu kamarád a kdo ne. Já jsem taky svýho kamaráda, který stál za mnou při nástupu, tak jsem ho nutil trochu do kamarádství s tím, že my jsme stáli nastoupený v řadě a já měl ještě vzadu všecko tohle jako v takovém nepořádku, že jo? Protože jsem to nestihl. A jenže jsem si v řádech, jak jsem zase na tom PŠM poslouchal, co se má, co se nemá, tak jsem se tam taky dozvěděl, že ten, co stojí za vámi, tak má za povinnost upravit toho, co stojí před vámi. Takže jak my jsme stáli, tak já jsem dozadu šeptal, uprav mě, dělej, je to tvoje povinnost. Jednoho dne nám velitel roty oznámil, že budou brzy Vánoce. Tak jsme z toho měli všichni velikou radost. Ten velitel roty nám to oznámil asi tímhle tím způsobem. Řekl, vojáci, budou brzy Vánoce. Každej by si představoval, že asi dostane opušťák, jenže takhle to nebude, víte? Těch opušťáků naopak bude ještě míň než jindy. Pojďte se, to je můj názor. Pokud má někdo nějaký jiný názor, tak mě je to jedno. Teďka já jsem pořád slyšel Vánoce, opušťák a názor, tak jsem si to dal nějak dohromady v tom polospánku a říkám si, Herko, abych o něco nepřišel. Tak jsem najednou zvedl ruku a velitel roty povídá, co je, sobota, co chcete? Já mám, soudru kapitáne, já mám názor. A jak to? Mám, no ne, totiž soudru kapitáne, já mám takový názor, že když ty Vánoce, co to jsou takový hezký svátky, víte, a přeci jenom si myslím, že když jsou to takový svátky, teda ne, že bych to, ale hlavně já bych chtěl jít z domu, ale myslím, že teda celkově vůbec by těch opušťáků mělo být víc než jindy, si teda myslím jako já. On skoprněl velitel roty, jako chvilku koukal, pak povídá. Sobota, ten má sice blbej názor, ale aspoň má názor, ale tady ten Klapka tady chrápe jako ty jezevec.
0: Jak jste na vojně prožíval svůj volný čas?
1: Já se na žádný nepamatuju.
2: Já bych měl dotaz opět na Luďka Sobotu. Vzpomínáte na svého velitele v dobrém, či spíš se skřípěním zubu?
1: No, tak já bych řekl, že obojí. Já si vzpomínám na jednu takovou, na takový moment. My jsme cvičili pořadový, a on nás tam jako péroval a takhle a říkal vlevo, boh, pravo, boh, pozor, jak to, a takhle to dá, nejde, to musíte takhle. A na nás se koukali ze zhora mazáci, asi druhý, a jako vysmívali se nám, jo, furt se chechtali, nějaký dva, prostě kluci furt jako tohle a chechtali se. A on najednou se namích, jo, ten náš velitel, ty otočil se, sebral kámen, takhle, říkal, necháte to a tohle, a hodil ten kámen a on se trefil, rozbil to okno, okno se roztřísklo, on se k nám otočil a povídá, a to si zaplatíte.
3: Bál jste se taky někdy na vojně?
1: Jestli jsem se bál, jo. No, jednou jsem se skutečně jako bál dost. To jsem byl na stráži v noci, strážili jsme takový objekt. To bylo v hlubokém sněhu, jsem chodil pořád, ty dva chodí, ty vojáci, a vždycky se střetnou. Každý má svoji cestičku, akorát jeden moment je, že se můžou jako vidět. A všude jinde byl sníh a nikde žádná tedy lidská stopa, že, protože tam nikdo se nemohl dostat. No a já jsem najednou, jak takhle chodím, no bylo asi ve dvě v noci nebo tak, jak jsem chodil, jak najednou čerstvý stopy ve sněhu, úplně takhle vedle, já jsem si říkal, no tak to je prostě diverzant nebo něco. To znamená, teď si říkám, Hergo, tak jak ono to je, stůj nebo střelím, dej si pozor, nebo tě zase, nebo já. Jsem říkal, no ne, to, no než já bych to vyblekotal všecko. Tak se říkal, no tak to já musím na to nějak to. A šel jsem po těch stopách, najednou se mi ztratily ty stopy v takovém jako křoví. Myslel jsem si, že tam ten diverzant asi je, co bylo to křoví, protože jinde bej nemohl, jo? To jasně bylo vidět, on svítil měsíc. A já jsem natáhl ten samopal, prostě připravený teda odjistil jsem ho, že jo? A takhle jsem mířil. Mířil jsem teda, byl jsem celý z toho rozechvíl a říkal jsem si, no jedině tady může být. No a když jsem takhle mířil dost dlouho a nic jsem neslyšel v tom křoji a nic se nedělo, no tak jsem pomalu takhle zase pozadu odcházel a to a furt jsem ještě jako tohle. No a pak jsem šel teda na to střídání, na tu stráž a tam můj velitel té stráže zelený jak stěna, teda, nebo bledej jak stěna, zelený jak sedma spíš, na mě jako to a říkal, člověče, to jsem zažil nejstrašnější chvíli svýho života, až ty jsi mě mířil přímo na hlavu.
0: Byl jste vždy v dobré fyzické kondici? Dělal vám tělocvik taktická cvičení či jiné velké pohybové zátěže, potíže, anebo jste byl v těchto oborech takzvaná jednička?
1: No jednička rozhodně ne, ale zase jsem nebyl úplná nula. Myslím, že jsem byl tak asi průměrně na tom. Takovej průměrný nemehlo. Pamatuju se, že jsem se... No, snažil jsem se vždycky nějak, třeba mi šlo dost špatně se zakopat. Hlavně ten vedle mě, ten jako jel s tou lopatkou a já jsem přestal naopak, vám čověče, ale to je teda ty machr, to jsem neviděl skutečně, to je skvělý, jak ty to dokážeš, jak to umíš. Hele, on se velitel nedívá, ukaž mi to, jak ty bys to dělal, kdyby jsi byl tady na mým místě. A on mi to vykopal.
4: Když ke mně přijde výročí a sůl mi žene do očí, říkám, vždyť já vím. Je to zkrátka trochu smůla, že se matka země hnula,

se chodí bez fraků. Už nevím, kde ten činžák stál, zda kousek blíž, anebo dál, než můžu říct. Reflektor si na

černý kostým s dvěma moly, což bylo dost. Doufám, že teď víte v skutku, proč chci aspoň na minutku kouzelný most. Divadélko suterénu.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že jste si i dnes večer udělali čas a můžeme strávit dvě klidné hodiny spolu. Venku je letní noc, možná už je po práci, po starostech a třeba si právě teď vaříte čaj, sedíte, odpočíváte a co tak si i začít povídat. Povídat na téma, které v nás budí krásné vzpomínky. Budeme si povídat o dárcích, které se nedaly koupit. O těch, které neměly velkou cenu v penězích, ale měly obrovskou hodnotu pro naše srdce. Někdy stačí ručně napsaný dopis, obrázek od dítěte, stará fotografie nebo jen obyčejné obětí, pomoc ve chvíli, kdy jste ji nejvíce potřebovali. A právě na takové dárky se nezapomíná. Budu moc ráda, když se mnou o svůj příběh podělíte. Zavolejte mi a řekněte, jaký byl ten nejkrásnější dárek, který jste kdy dostali. Kdo vám ho dal? Proč pro vás tolik znamenal? Máte ho dodnes schovaný nebo vám zůstal především ve vzpomínkách? Těším se na vaše vyprávění, protože právě vaše příběhy dělají noční linku tím, čím je. Místem lidských setkání, vzpomínek a dobrého slova. Jarka Barbořížková je s vámi, zůstanu do jedné hodiny. 731 800 900 se mi můžete volat, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 6 minut po 23. hodině. Některé z nejkrásnějších dárků se nevejdou do výlohy obchodu, ale navždy se usadí v našem srdci. Dnes večer si budeme povídat právě o těch dárcích, které měly největší hodnotu, i když se nedali koupit a zaplatit penězi. Paní Lenka je s námi, volá od Prahy. Zdravím vás. Slyšíme se, Leni? Já vás vidím na lince, nevím, co pak se stalo, mimo éter jsme se slyšeli velmi dobře.
1: Dobrý, už je slyšíte?
0: Skvělé, už jste zpátky. Tak povídejte, co máte k tématu.
1: Pro mě byl nejlepší dárek to, když můj 39-letý syn, který mu bude, vystudoval právnickou fakultu a ještě k tomu udělal 5 let střední školy jako stavební, že navrhuje papíry prostě na barák a na takový. To pro mě byl nejlepší dárek z celého života.
0: Tak to věřím, že jste byla jako maminka velmi hrdá a že jste musela cítit obrovskou radost. Jak náročná byla ta léta studia i pro vás jako pro rodiče?
1: Jako pro rodiče náročný, protože se to stalo moc peněz. A já jsem na něj byla sama, mě zemřel manžel, takže jsem byla sama, pak jsem se vzala po druhý a teď mě zemřel manžel před 7 měsíci, teda spadl a já jsem volala na záchranku a zjistili, že si zlomil vás, ale oni otáhli ze záchoda jak blbci a přijeli za hodinu a čtvrt. Takže za to jeho doktory. Nedožitý 63 roku.
0: Aha, tak to mě moc mrzí. Leni, jaký vztah máte se synem dnes? Najde si čas asi i přes to velké pracovní vytížení, aby s vámi strávil čas?
1: Najde, koupil si auto teda, ale moc velký vztah s tím nemá, protože když zemře otec, tak on jako právě si zařídil, aby mě otec vydědil a já nedostala ani korunu. Takže mám s ním dobrý vztah, ale tady toto mě mrzí.
0: Aha, takže to byly složité rodinné vztahy. Tak to je asi těžká životní zkouška, ale my jsme mluvili hlavně o tom, kolik zkoušek v životě tedy zvládl váš syn, že vystudoval teda vícero škol a to úspěšně a určitě taky díky vám, že jste ho podporovala.
1: No a on je po mně vystudovaný, já mám taky, jako vystudovala jsem potravinářskou školu a maturitu, takže ho nepovědě šikové.
0: Dobře. Leni, děkujeme, že jste teď s námi vysílala noční linku, hezky jste ji otevřela. Krásné téma, největší dárek, který nebyl z obchodu, tak pro vás to bylo vzdělání syna, toho známení, že úspěšně tedy dokončil náročnou školu právničinu. Mějte se dobře, pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná i vy doma schováváte drobnost, která nemá velkou cenu, ale pro vás znamená nebo znamenala celý svět. Zavzpomínejte dnes s námi na nejhezčí dárky, které nebyly z obchodu. Pan ano. Jaroslav z Brna s námi teď bude v noční lince Českého rozhlasu.
1: Už jsou féteru?
0: Ano.
1: Jo, jde, safra. Tak dobrý večer, zdravím vás, Jaruško, a všechny dobré lidičky. No, není to dlouho. Dostal jsem krásný dárek od mé dcerky. Je to šikovná, hodná holka. A sice bylo to v době, kdy mi nebylo nejlíp, kdy jsem na tom psychicky nebyl moc volně. A ona mi, představte si, poslala tyhle krásné verše. A jestli dovolíte, tak já je přečtu.
0: Určitě.
1: Takže. Tak, jako lyžím sluší sníh, tak se hodí popřát tátovi ve verších. A tak ti přeju hodně zdraví, štěstí. A to všecko, jako každé správné děcko. Bledule už svítí na zelených stráních. Všechno a všichni už pučí a bzučí v ulicích, parcích a tramvajích. A já ti přeju klid a pokoj a všechno, co si přeješ nejvíc. Na nic se nedívej, jen zrubu. Neboj, nejen mince mají vždycky i líc. Neboj, a ozvi se, až budeš chtít. Dnes, zítra nebo za měsíc.
0: Krásné. Já věřím, že ty verše pro vás...
1: A pod to namalovala krásné srdíčko a vedle toho kys s vykřičníkem a ve Vlaďka. Moje dcerka, hodná holka, se jmenuje Vlaďka. Takže ve jako Vlaďka, ale zároveň Viktoria.

0: jak se vám líbí ryby.
1: Krásné. Já věřím, že pro vás nejsou jenom kouskem papírku, ale připomínkou toho, že na vás někdo myslí, že vás má ráda. Ano, to jsou přesně ty dárky, o kterých jsem dnes chtěla mluvit. A to je cenný dárek, jaký může rodič od svých dětí dostat verše.
0: Mohu vám říci, Jaruško, že tedy, že to bylo pro mě a je stále, když si to přečtu někdy, je to pro mě pohlazení po duši.
1: A Jaroslave, dostal jste někdy něco po rodičích nebo prarodičích, něco, co se ve vaší rodině dědí z generace na generaci? Nějaké fotky, nějaká věc, nějaká památka, hodinky?
0: Fotek mám tady asi v šuflíku, tři alba plné krásných fotek. Táta byl velký fotoamatér z dovolených a z vandrů. Dělal fotky a rodinné fotky. Když jsme se o Vánocích třeba slezli, celá rodina naše, od strýce Vlady, bratr táty, od tety Jarky, sestřička táty. Ale já, jestli dovolíte, já bych se ještě rád vrátil k té mé holce, bratře. My jsme se neviděli nějakou dobu. Ona měla svůj život, já měl svůj život. Tak po několika letech, je to dva, tři roky zpátky, najednou zvonek, navštíví mě někdo. A tak jdu otevřít a ona tam stála, Vlaďka, moje dcera. A přišla mimo jiné i proto, že Boženka, její máma, který má bývalá žena, že odešla nahoru do nebička, víte? V 71. Tak mě přišla říct takovou smutnou zprávu. No a od té doby se vydáme a jsme velcí kamarádi. Ona má rodinný domek, má doma psa, čistokrevného labradora, jmenuje se František. Má dávanému na 10 roků a je jak štěně. Má krásné štěnici pohyby. Vždycky, když přijdu, tak mě oblíže celou hlavu kolem dokola. Je strašně legrační. A dobře vadí. Vždycky udělá něco dobrýho. Tak je mi tam dobře u ní.
1: To věřím. Takže vy jste k sobě našli po letech zase cestu, ano. Takže jste překonali nějaké to období, ano. Kdy se lidé vzdálí a
0: ano, jsme,
1: to je dobře, ano, jsme, že se to podařilo
0: jsme
1: obnovit.
0: Jsme dobrý kamarádi, ano.
1: Já myslím, že pro rodiče je setkání s dítětem vždycky něco výjimečného bez ohledu na to, kolik času uplynulo.
0: Ano, je to tak.
1: Tak to je dobře, že teď se máte, tak se opatrujte vzájemně, moc jí o nás pozdravujte.
0: Děkuji.
1: Že opravdu oceňujeme to, jak se dala práci s tím, že vám dala takový nádherný dárek od srdce. To jsou dárky, které mají velkou hodnotu. Děkujeme, že jste nám o tom povídal, Jaroslave, těším se, až zavoláte příště.
0: Já děkuji vám za prostor a zdravím vás a všechny lidičky a přeji všem dobrou mysl, dobré zdraví a všem dobrou noc.
1: Jsou dárky, které časem zmizí, pak jsou takové, na které nezapomeneme celý život. Právě o těch druhých je dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Kolikrát největší radost nepřinese to nejdražší, ale to, co někdo daroval od srdce. Jaký byl váš nejhezčí dárek, který se nedal koupit? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Pan Michal píše na web. V minulém týdnu jsem docházel do RS centra na infuze. Paní sestry se chovaly tak mile, jako bych měl do roka a do dne zemřít. Za starostlivou péči jsem jim věnoval knihu ze své tvorby. Byly nadšené. Dárek, který má pro mě vysokou lidskou hodnotu, je třeba obyčejný ručně psaný dopis. Je-li psán od srdce. Za poslední rok jsem jich poslal na 10. Dostal jsem jeden. Je obtížné nalézt romantické kamarádky, které by měly zájem o dlouhodobou a konzistentní písemnou korespondenci. Přesto ten pocit, když dostanete dopis od toho, u koho si třeba jenom namlouváte, že vás má rád, je k nezaplacení. Paní Lída z Moravy. Krásný večer všem. Můj nejhezčí dárek, který jsem dostala, byl 3měsíční pejsek Bertík. Byl nechtěný, protože jeho slavná matka se někde bokem zakoukala. Majitelé ho nechtěli a naštěstí naši sousedé, kde ho nabízeli, si už pořídili jiného. Nám dělal venku velkou radost až do svých 15 let a nemůžu na něho zapomenout. Odvděčil se nám 5 psíčky zlatého retrievera a nebylo lepšího pokoukání večer, než sledovat tuto psí rodinku. Dobrou noc, Lída z Moravy. Lído, i vám děkujeme za vzkaz. Můžete klidně přidat i vy ostatní svůj vzkaz na web rozhlas.cz/linka přímo pod téma, kde si můžete přečíst příběhy ostatních posluchačů. A teď ještě zvedneme jeden telefonát. Živě se hlásí kdo do studia, do noční linky. Zdravím vás.
1: Hezký večer, paní moderátorko Jaruško Barbožiková. Tady je nevěrnější posluchač noční linek Jirka Zalomovce ze Stupkové.
0: Co máte k tématu?
1: Já bych měl tématu svýho pejska Yorkshire, který se jmenuje Matisek a je mu 14 let, no a prostě mě ho koupila rodina, že mu prostě rodina, abych měl nějakou pomáčku, no a dneska u 1. listopadu bude mít 15 let, no a prostě se o něho moc hezky starám, že potom jsem udělal vlastně ještě radost své dceři, která měla kdysi 13 roku, dneska jí je 31 let, tak mě to jako otcovi taky prostě mě to oplácí, no. Dělá mě radost taky, no. No, že si našla prostě svýho kluka, že oni bývají 3 kilometry tady v Olomouci ode mě, kde je Delvita, to je na tržnici, to je skoro ve městě už. No a prostě jsem rád, že mě ještě slouží a i zdravíčko. A chtěl bych ještě pozdravit moderátorky i moderátory z nočních linek do Prahy, do Pardubic. Dneska volám do Zlína.
0: Ano.
1: Přesně tak. Já mám aj čísla vaše do rádia i SMSky, kde to taky posílám pozdraví. No a přeju vám všem hodně zdravíčka, opatrujte se tam všichni a moc krát vám ze srdce moc děkuji. No a potom teďka je to asi půl roku, kdy jsem dostal prostě kolo, že já mile rád jezdím od 8 let na kole, no a dneska už mi je skoro 65 let. No 15. března budu mít 65 let, no. Tak se udržuju v kondici, že prostě mi to baví, no.
0: Tak máte parťáka čtyřnohového, no. Dcera vám dělá radost, přeje vám zdraví,
1: ano,
0: moc, že jezdíte na kole. To se hezky poslouchalo. Tak vám přejeme, aby vás to štěstí neopouštělo.
1: Já bych ještě chtěl dodat, že vám všem přeji hodně zdravíčka, děkuju také posluchačům. Teďka volal nějaký posluchač, že ohledně své dceři, je to velmi pěkné, kdy se hlásí zpátky v rodině, to prostě člověkovi udělá od srdíčka radost. No. A moje dcera se svým klukem nás taky navštěvují tady na Stupkové.
0: To se no, dobře prostě poslouchá, Jirko.
1: No, prostě rodina musí držet pohromadě, jinak by to nešlo. No, hlavně, aby sloužilo zdravíčko, protože to je to nejdůležitější na světě, co může být.
0: Tak ať se vám daří. Přejeme vám tady i nadále pevné zdraví a hodně milých setkání přes celé léto a zavolejte zase někdy, no, ano?
1: Paní moderátorko Jaruško Barbořiková, já mám přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka i vaší rodině, ať se vám moc daří, dávejte na své pozor a opatrujte se a moc krát vám děkuji, já se zase ozvu.
0: Budeme se těšit. Největší poklady často nemají cenovku. Povídejte si s námi o dárcích, které měly hodnotu hlavně pro vaše srdce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme si co říct, zpívala Jitka Zelenková a věřím, že i my si tady na vlnách Českého rozhlasu máme dnes co říct. A to k tématu nejkrásnější dárky. Někde stačí pár slov, fotografie nebo vlastnoručně vyrobená maličkost, aby člověk cítil lásku. Právě takové dárky jsou tématem dnešního večera. Dárky od srdce. Paní Staňka z Otrokovic je s námi. Uvidíme, s čím přicházíte.
1: Zdravím všechny noční lince a já to řeknu jako úplně jadrně. Moje největší dva dárky byly moje dvě děti.
0: Ano, dobře.
1: Když se narodili, narodil se synek, do roka jsem chtěla dceru, teda do roka jsem chtěla druhý dítě, je to dcera, ano, všechno fajn. No, je to dneska všechno trošku jinak, možná oni to vnímají jinak, ale já to beru pořád jako dva ty největší dárky.
0: Dva největší dárky, tak to je krásné slyšet, já jsem upřímně čekala, že třeba hned v prvním telefonátu někdo zmíní právě toto jako největší dar, tak jsme si na to malinko počkali, ale úplně s tím souhlasím, že tomu se těžko něco vyrovná.
1: Dnes jsou věci trošku jinak, oni to možná vnímají jinak, ale přesto všechno, jak se dokážou chovat, neříkám, že úplně jako nejhůř, možná je to nevědomost, ale jsou to prostě pro mě ty dva největší dárky. A ty další dva dárky, které mají oni dál, to už záleží na jejich výchově. Možná se to moc nedaří, možná je to pohodlnost a nebudu to víc rozebírat, ale moje děti jsou pro mě největší dva dárky, i když jsem se dotazečila v poslední době, ale dám prostor dalším.
0: Staňko, ten život je dlouhý, s dětmi máte před sebe 1, 2, 3 roky, ale několik desítek let, takže i když by bylo nějaké období, kdy je to těžká křižovatka, těžké rozcestí, tak já věřím, že třeba časem by se to urovnalo, hlavně nikdy nevěžte hlavou, vy jako máma víte, že se věci nevzdávají v tomto směru, tak uvidíte, jak se to bude vyvíjet. Každý vztah má vývoj.
1: My můžeme akorát se snažit vychovat svoje děti. A jak oni to udělají dál, je jenom na nich. A bohužel ti jejich partneři ovlivní strašně moc a jsem ráda, když aspoň jedna vnučka se ke mně znají, takže tak to skončím a dám prostor dalším.
0: Dobře, Staňko, děkuju za upřímnost, tak myslíme na vás.
1: Je to těžké a bolí to.
0: Rozumím. Tak jestli si máte o tom s kým povídat, tak mluvte, dostaňte to vždycky ze sebe a doufejte.
1: Příště to jen už to určitě nebude.
0: Jak stárnou a vyrůstají ty vnoučata, tak časem si udělají
1: Jaruško,
0: třeba vlastní
1: oni
0: názor.
1: Oni si tu hubu musí natlout sami. To už my neovlivníme. Takže zdravím všechny a pokud mě slyší Marie Vávrová z Brna, snažila jsem se dovolat, tak ať se mi ozve Maruška. Takže zdravím všechny na noční lince, dobrou noc. Budu poslouchat dál.
0: Budeme rádi. Každý z nás si určitě vzpomene na okamžik, kdy dostal něco opravdu výjimečného. Dnes večer nás budou zajímat dárky, které nebyly z obchodu, ale z lásky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: máme minutu po 11:45. Některé dárky stárnou s námi, jiné zůstávají jenom v našich vzpomínkách. Připomeňme si dnes společně ty nejkrásnější, které se nedaly koupit. Noční linka Českého rozhlasu vítá pana Luďka.
1: Dobrý den, to je Luděk. Já jsem chtěl říct, že mým největším dárkem je mandala, která značí pomíjivost všeho. Nakonec zanikne i čas.
0: Aha, tak kdybyste to rozvedl, mandala to je nějaký duchovní rituální symbol, je to tak, nebo kdybyste to víc popsal,
1: ano, ale jako,
0: vysvětlil
1: jako...
0: posluchačům, kteří třeba to slovo neslyšeli. Luďku, teď nevím, jestli jste slyšel vy mě, kdybyste to mohl vysvětlit posluchačům, kteří to slovo třeba neznají.
1: No mandala to je takový duchovní obraz, jako který značí pomíjivost všeho. Nakonec pomíne i čas. Pomíjivost všeho prostě. Že nic to nebude na věky.
0: Dobře.
1: Aby tak si to člověk uvědomil, že to nemusí být prohra, ale že to může být úspěch.
0: A kdo vás na tuto cestu navedl?
1: No dneska jsem ji viděl a sám nad tím takhle přemýšlím. Tak to je všechno, já nemůžu moc provolávat. Nashledanou.
0: Aha, dobře, tak to jsme zrovna mohli trošku rozvést toto téma. To mi přišlo hodně zajímavé, ale tak rozumím tomu. Tak třeba někdy příště, Luďku, zdravíme vás. A tak co říkáte, to byl kratší rozhovor, zkusme zvednout ještě někoho živě. Koho jsme překvapili tím, že jsme ho teď vzali do vysílání velmi rychle.
2: Krásnou noc, já bychom rádio.
0: Ano, budeme rádi, prosím, vypněte rádio, abychom se dobře slyšeli.
2: Tak tady Iveta.
0: Paní Ivetka, nejkrásnější dárky, téma i pro vás.
2: Ano, já jsem za moc Radíkov a já jsem na té Stupkové měla maminku, jak volal ten pan Jirka. Tak mu chci povědět, že to znám, Volomouci, že tam bydlela moje maminka. Chci říct k tomu pánovi, k té mandale. To je takový kruh a jsou různé mandaly, já to jenom tak rychle řeknu, pak řeknu k tomu tématu. A každý ten kruh značí něco jiného. A ten pán mluvil o tom, že všechno je pomíjivé, takže on má zřejmě přišel někde k nějaké mandale, která značí tuto pomíjivost. Jo, jsou ještě jiné mandaly. Takže to bych chtěla jako říct.
0: Dobře.
2: Jo, to je takový kruh a takový, o, tam jsou takové obrazce nakreslené a každá ta mandala je něco jiného značí. Jo, nějaká je na harmonizaci těla,
0: tak a teď
2: nějaká je na tu
0: k vašemu pomíjivost. Největšímu dárku.
2: A teďka k tomu tématu, no. Takže jak říkala ta paní o těch dětech, tak chci říct, že opravdu dítě je boží dar. A já jsem se jako malá holka koukala, já jsem měla psací stůl, když jsem se učila u okna. A naproti v baráku vyjížděla jedna paní, ona měla dvojčátka, dva malé chlapečky. A jak jsem se učila, já jsem mu vždycky viděla, jak ona s něma jela ven na procházku. A já jsem furt na ně koukala. A to vám chci říct, já jsem si to nějak přitáhla. Mně se pak narodili taky dvojčátka a to byly dvě holčičky. Takže dítě je boží dar, ale jinak těm dárkům. Takže já jsem měla babičku, já jsem poznala jenom babičku z tatínkové strany, ona se jmenovala Hedvika. Maminčinu jsem nepoznala, protože mamince umřela maminka, když moje maminka měla 3 roky. Představte si, přišla o maminku. Takže babičku z maminčiny strany jsem neznala, takže z té tatínkové strany, ona mě měla strašně ráda. A ona mě jednou dala, ona už to měla plno let doma, takovou vázičku měla, a potom takové těžítko, to byla taková skleněná polokoule a potom takový obrázek anděla s holčičkou, s děťátkem. Ona mě to dala a ona už to měla plno let, čili já to teď mám doma. Nikdy mě nenapadlo to prodat, to jsou starožitnosti už, podle mě už je to starý tak 100 let a to těžítko je nádherný, jo? To je skleněná taková polokoule a tam je jakoby palmička uprostřed a ona má takový 6 lístečků, takový zlatostříbrný jakoby lístečky. Slyšíme se?
0: Ano.
2: Ano. A je to taková palmička, ona tam má ten stonek, nebo jo, v tom těžitku jako stonek, jakoby kmen a je to zapuštěný v takovým zeleným kruhovitým, jakoby jakoby mechu, nebo jak to mám říct, a tam je takový, teď jsem se na to dívala zrovna, takový jakoby zasazen jakoby křišťálek, takový polodrahokam. Tak to je to to je to těžítko teda, ta polokoule. Potom mě dala takovou vázičku skleněnou, ona je vysoká asi, já nevím, 15 cm, je taková zelená, krásná zeleň a takový zvláštní materiál, a nevím, co to je, je to nádherný. A teď kolem té, ona se ta vázička jakoby rozšiřuje nahoru a nahoře je jakože strom, tam jsou nějaký hrozny, hroznový víno, nějaký květy a teď kolem té vázičky je 6 takových nahých víl, no je to nádherný, já jsem se jako děcko na to furt dívala a babička mi to nakonec dala, tam jsou jakoby ty víly a oni rukama jakoby drží tam ty hrozny, jo, ty květy, no to je kouzelný. Jo, není moc velká, je nádherná. A pak mě ještě babička dala takový oválek, jakoby obrázek. Ty kraje, to je nějaká měď, nebo já nevím, co to je za materiál, nebo kov takový jemný. A je to prosklený. A je tam anděl, je bílý, takový velký anděl. A pod ním stojí holčička a je to jako zobrazený, jako že ochraňuje to dítě. No to je taky nádherný. A pozadí je tmavší. No to je taky nádherný. Tak tady ty tři dárečky mě dala babička.
0: Mm-hmm. A Ivetko, řekla vám vždycky babička něco o těch věcech, které vám zanechala, jaký pro ní měly význam a podobně?
2: Ne. To ne. Jenom jsem říkala, to je krásný ty víly. Babička mi o nich nic neříkala. Říkala mi, tak se ti to líbí, tak si to vem. Jo, a ona už to měla bohu jak dlouho, ona to taky mohla mít ještě po někom. Mm-hmm. Já nevím, právě prostě mi to darovala.
0: No.
2: O tím nic nevím tedy. No, a ten anděl je taky nádherný. A zrovna dneska jsem si ho vyšila tady na stěnu toho andělička, jsem ho utírala, že já jsem se kolikrát stěhovala, že tak jsem to různě měla v těch bedinkách a tak, tak dnes jsem ho utírala, vytahovala. Tak jsem si ho pověšovala. A ještě chci říct, moje jedna dcerka hodně cestovala. Ta byla všude možně, jo, já to nedokážu ani vyjmenovat. V Americe, v Mexiku, ve Washingtonu, v Bostonu. A jednou byla v Peru, jo, v Peru.
0: Aha.
2: A ona mě dovezla, to mám, teď jsem se na to taky dívala, takovou malou vázičku, přímo od těch indiánů, je asi 10 cm vysoká, průměr má asi 3 cm a je to jakoby, uvnitř je skleněná, ten vršek tak ještě vidět, že je to sklo a potom pod tím sklem je takový ornamentík a teďka dolů, vpředu, já to mám postavený tím, tam je takový maska indiána, jo, na té vázičce. Opravdu nádherná maska indiána. A obličej má z toho černého polodrahokamu. Teď přesně nevím, jak on se jmenuje, Onyx nebo nějak. A kolem dokola, vzadu je taková jakoby pečeť kulatá. A kolem dokola jsou zasázeny ty polodrahokamy různý. Křišťál, jantár, ametist tam je, takový malý polodrahokámky. Já to nosím na ruce, takový náramky. Já třeba teď mám azurit, nosím. Jo, to jsou takový ty polodrahokamy, nádherný. Tak to mám z toho Peru od té dcerky. Tak to jsou pro mě cenné dárky, tak. Cenné.
0: Vy to umíte vždycky, Ivetko, tak krásně popsat, že já jsem je úplně viděla před očima. No.
2: Děkuji. Tak vy jste teda... Víte proč, paní Jaruško, já hodně čtu.
0: Tak, to je
2: já
0: ono.
2: Já opravdu, já miluju knihy, já pořád čtu. Takže ono je to i tím, lidi, co hodně čtou, tak umí to popsat, vyjádřit se.
0: Je to tak.
2: Jo, ano. Kdo hodně čte, no.
0: A vy jste říkala, že jste to teď nějak schovala nebo vytáhla z nějaké krabice a dílka dala na stěnu. Takže vy to nemáte všechno vystavené kolem sebe?
2: Mám. Jenom toho andílka, já jsem ho tady kdesi měla položeného a jak jsem uklízela, tak jsem si ho našla. Tak jsem ho utírala, protože je to hodně starý. Je to i na tom vidět, na tom obrázku, je to takový oválek. A je to za sklem, to je hezký, také oválek prosklený. No a já jsem ho dneska utírala a tam odpadlo to oušku, jo? Tam byl takový provázeček nebo co. Tak o to odpadlo, tak jsem tam právě dneska přidělávala to poutko, jsem tam přilepovala, tak jsem si ho tady dávala na stěnu. A jinak tady mám takovou poličku, jak spím nad sebou, a tam mám tu vázičku od té dcerky a od té babičky ty věci. Tu vázičku, to těžítko, a to těžítko taky je cenný. Jo, to kdybych zanesla tam někde v té prodejny, já nevím, co to je, antikvariát, nebo co, ne, jak se to říká, jo, tak bych dostala hodně peněz, ale to nechci prodat. To mám fakt po té babičce, já sama to mám přes 50 let. A teď si představte, že babička to třeba měla 50 let nebo kolik, že? Žila do 72 let, tak to mohla mít taky třeba 60 let, tak to fakt jsou tak 100 lety předměty.
0: Tak je opatrujte. No. Dávejte na ně pozor.
2: No, mám to ráda, no.
0: A to také na sebe, ať se vám daří, přejeme pevné zdraví a zase někdy se budeme těšit v noční lince naslyšenou. Děkuji, že jste s námi byla.
2: Děkuji a zdravím všechny, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u další hodiny dnešní Noční linky. Jsem ráda, že zůstáváte se mnou i v tomto pozdním čase. Povídáme si o dárcích, které nemají svou hodnotu napsanou na cenovce, ale mají své místo v našich srdcích. O věcech a gestech, které nám někdo daroval s láskou, pozorností a možná i s kouskem sebe. Děkuji všem, kteří už se podělili o své krásné příběhy. Slyšeli jsme vzpomínky na děti, rodiče, prarodiče, dopisy, fotografie i drobnosti, které se staly rodinnými poklady. A budeme pokračovat dál. Možná právě vy máte doma něco malého, co by pro někoho jiného nemělo žádnou cenu, ale pro vás je to vzpomínka na člověka, na nějakou chvíli nebo celý jeden důležitý kus života. Tak pojďme spolu otevřít další příběh dnešní Noční linky 731 800 900. Volejte Zlínské studio, kde na vás čeká Jarka Barboříková, nebo napište na rozhlas.cz/linka, nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Máme 6 minut po půlnoci. Každá rodina má svůj malý poklad, každý člověk svou krásnou vzpomínku. Dnes večer si budeme vyprávět právě o dárcích, které mají cenu hlavně v našich srdcích. Paní Iveta z Poděbrad je s námi. Vítejte v roční lince Českého rozhlasu.
1: Zdravím vás všechny. Kdo máte rádi hezké věci? Já mám takovou krabičku u svojí prababičce, kterou ona mi dostala od svojí maminky. Takže to je prostě věc opravdu hodně, hodně, hodně stará. A mám, dávám do toho takový ty svý v uvozovkách pokvary. Kdysi jsem svým koupil, protože peněz vás nebylo, tak jsem jim hodně šila. A kluci, my budeme taky. No tak jsem jim navlíkla za koutu kupou jehlu, jo, dala jsem jim kus sladky a najednou přišel Honzíček a říká, maminko, tady jsem ušil rukavici. A on jak měl ten proužek látka, už tu ze všech světových stran. Mám to schovaný dneska. A ten už neušel rukavici, říká, to máš k té rukavici čepičku. A mělo bylo mě to samý, bylo to z takového nějakého růžího s chytíčkama. Takže to jsou takový, teď když jsem to, nedávno jsem to zrovna vytáhla, ukazovala jsem jim to. A jeden se na to podíval a říká, to je asi jako když nedostatečníka do pšovny přišel a říkal, všechny jsem švadlena. Tak to jsem měl takový švadlena, víč. No a pak jsem měla ještě takovýho malinkýho, modrýho, skleněnýho kocourka. Dostala jsem ho taky od babičky a nosila jsem ho v peněžence. Tak mě vykradli auto a ukradli mi tašku s vejpotou, s obědem a bohužel i s tímhle s tím maličkým kocourkem. A myslím si, že to mě tak strašně mrzelo, že jsem říkala, kež by si nechal vejpotu, jenom kdyby mi někdo toho kocourka vrátil.
0: No.
1: To bylo takový pokládek, ale bohužel o ten sem přišla. A jinak největší poklady mám doma, to jsou. Ty tady běhají kolem mě. Ale
0: vnoučky, myslíte vnoučky?
1: Myslím tě vnoučky. Mám 15, tak jako
0: říkala jste užívám. 15?
1: Ano.
0: Teda vy jste šťastná babička a asi teda hodně zaneprázdněná. Máte, je blízko sebe některé tedy, jak říkáte, takže jste jako rodina třeba právě v okolí Poděbrad, nebo jak to máte?
1: No tak těch 13 jich bydlí tady víceméně se mnou nebo okolo mě a těch zbylí, ne, 12. A ti zbylí tři jsou bohužel teda vzdálení. Ale mám je tady a teď, co jsou prázdniny, tak je tady mám nastěhovaný víceméně stále. To jsou takový zatíčka.
0: To je krásné. Od toho jsou babičky, od toho jsou prázdniny. Ivetko, děkujeme, děkujeme za telefon.
1: Babičky mají, já vždycky říkám, rodiče mají vychovávat a babičky mají v popisu práce.

0: To nejkrásnější, co můžeme dostat, někdy ani nejde zabalit do dárkového papíru. Dnes v noční lince Českého rozhlasu vzpomínáme na dárky, které byly darované s láskou a zůstaly navždy v našich srdcích. Paní Magdalena je s náma, volá z Čech, vítejte.
1: Já zdravím všechny posluchače a na úvod chci říct, že jsem sběratelka všeho možného, co mi připomíná mé nejbližší a co to byly dárky, které mi předci dostali z lásky a co jsem dostávala od svých dětí, to znamená vnoučat a pravnoučat. Nejkrásnější dárek, který asi mám v srdci, byl dárek, který jsem dostala 2 dny před Vánoci, před 15 lety, v krabici s krásnou mašlí, kterou mám schovanou a ve který bylo krásné štěňátko a pejsek mě před 2 lety umřel.

0: A to je taková nejkrásnější vzpomínka. Krásné dárky dostávám od pravnoučat a jsou to jenom kresbičky. A oni žijí v cizině a největší radost třeba mi udělá, když dostanu dárek, teda malůvku, kde je namalovaná naše vlajka.
1: To je originální
0: a
1: dárek, která...
0: A snažíme je udržovat, že jsou původem Češi, takže naše děti umějí hymnu českou a spoustu českých lidových písniček a hrozně teď se na ně těším, protože mají za týden přijet a těším se, až budeme večery sedět a budeme hledat ve zpěvníkách písničky česky a budeme si je zpívat. Já sice zpívám falešně, ale mám tyhle ty večery velice ráda.
1: A odkud přijedou a jak často jezdí?
0: No, teď už jezdí málo, protože děti mají spoustu kroužků a už i ten nejmladší chodí do školy jednou za rok, to je znamená na prázdniny, ale dřív tady byli třeba 4x do roka a vzhledem k tomu, že já jsem po operaci srdce, tak za nima nemůžu letět a autobusem je to prostě namáhavý. Jsou v Belgii, v Bruselu. A z čeho mám ještě radost, že tady mám po dědečkovi, já přesně nevím, protože jsem se nikdy o to nezajímala, tatínek to mě uschovaný jako nejlepší jako dárek od svého táty. Jsou to lampy, které si děda měl přinést z koncentračního tábora. Jsou to lampy do rádia prý. A nejsem schopná si dojít prostě za někým, kdo by mě to zhodnotil, co to je. A tak teď asi, až tady budou děti, tak to musíme udělat, protože oni už loni byli zvědaví, co to je. Pak tady mám třeba takový jako věci, které by každý řekl, to je blbost. Ale mám tady třeba mnůžky, které jsou po mamince, které dostala, když se vyučila švadlenou. A já furt mám před očima, když na nás šila, jak si těmi nůžkami stříhala ty látky na to oblečení. A tak to taky, sice je používám, ale mám to tady schovaný po prarodičích. Z tátové strany mám schovaný cedule, které měly pobočku Sany. A jsou to cedule, které se dávaly na plot.
1: No, v 68. Mám,
0: ano. Po mamince tady mám ještě třeba kabelku, kterou nosila do plesu a rukavičky háčkovaný. No, možná někdo řekne, že to je bazar, ale mě to připomíná krásné chvíle, které jsem s rodiči a s dcerou a s dvoučaty prožívám. Mm-hmm. A nerada se toho zbavuju. Co s tím udělají děti, to jako nevím, ale myslím, že to důležitý asi taky budou zase chtít si nechat. Mm-hmm.
1: Magdalenko, abych teda vysvětlila posluchačům a omluvila se, jak jsem zareagovala. Vy jste řekla cedule, které se dávaly na plot po tatínkovi. Já jsem si myslela, že to byly nějaké památeční, které měly tehdy v tom 68. mást Rusy, jak se dávaly.
0: Ne,
1: to no, bylo... Jo, já se omlouvám, já už jsem to pak pochopila, že ne, ale... Mě teda nejvíc zasáhlo, když jste řekla, že máte nějaké lampičky do, teda jste říkala jako do rádia, nebo pochopila jsem to dobře z koncentračního tábora.
0: Ano, to jsou takové jako lampy skleněné, jako snad měly být do
1: drobné,
0: rádii.
1: Mm-hmm. Paní Magdalenko, ale no. To je teda poklad, toto, jestli opravdu máte doma, tak to být váma, tak to zkusím vypátrat, co to přesně je. A to má teda velký příběh za sebou.
0: No, škoda, že jsem tehdy nebyla taková víc iniciativní, protože dědeček přesto, že přežil pochod smrti, tak se dožil 90 let, že jsem nebyla taková prostě víc zvědavá, jak to vlastně všechno bylo. On teda vím, že o tom nerad vyprávěl asi i na dosmrti, to v něm zachovalo pochopitelně. ve mně ještě jako ty hrůzy a jenom z filmu anebo z četby jako jsou hrůzy války, že pochopitelně.
1: Ale víte, že ono to tak je. Ono to tak je, že...
0: Ani jako po rodičích prostě, co vědí o tom, co ten dědeček, a, nebo i oni prožili za války a bohužel to už se nikdy nevrátí, no. Moje babička třeba se setkala s Eliškou Junkovou, protože byla asi prý druhá řidička v republice, moje babička teda, a sestřenice má schovaný její řidičský průkaz. Takže asi těch pokladů by se tady našlo víc, ale nechci zbytečně zdržovat. Protože
1: no Magdalenko, znamená... tak vy na závěr vytáhnete takovou pecku, jako, že máte teda, jako to máte řidičský průkaz právě té Junkové, nebo jak jsme to...
0: Ne, babičky.
1: Jo.
0: Babičky, ale to má sestřenice.
1: To má sestřenice?
0: Ano.
1: Takže je to v rodině, no.
0: Ano,
1: teda.
0: Je. No synové zase má fotky od Jicha Novýho, protože můj tatínek nese jeho jméno a no, asi v těch, dalo by se říct, že těch pokladů člověk má víc taky jako, já už pamatuju hodně, tak jsem taková střadelka odmala. Takže přeju krásný večer, krásnou dobrou noc a hezky vstávání s dobrým ránem.
1: A ideálně s Českým rozhlasem. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tím největším darem nebyla věc, ale čas, pomoc, nějaké obyčejné lidské pohlazení. O takových darech se budeme dnes večer povídat i s paní Marií, která volá od Hradce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. Poslouchám celou dobu. A já bych vám řekla trošku, je to to samé, ale trošku jinak. Schází se nás 6 vdov. Naše rozpětí je mezi 70 až pomalu 90 lety. Všechny se známe, jsme z jedné vesnice, kde teda žijeme. A prostě těch dárků bylo mnoho. Ale podle mě naše nejlepší dárky u všech byly, že jsme vydrželi celý život s jedním manželem a byly to manželství, které vydrželi od 55 do 60 let, protože jsme v rozpěti, nejmladší z nás je tak o 10 let, je rozdíl. A máme prostě vzpomínek na celý život, protože jsme se zúčastnili společných zábav, výletu a vážili jsme si toho, že žijeme s jedním manželem, což byl vlastně pro nás všechny, myslím si, dárek, když jsme s ním tak dlouho vydrželi. Máme děti, máme pravnoučata, některá z nás má už 7 pravnoučat a scházíme se velice často a litujeme jenom toho, že ti muži tak brzo odcházejí. To by bylo tak asi podle mýho, že to byly nejlepší dárky, že málo je těch, kdo vydrží s jedním mužem toliká let.
0: Paní Marie.
1: Bylo by to asi tak všechno, ráda to poslouchám, jsou ty dárky různý, jak to vypravujou, máme to taky, to víte, že za ten život toho člověk dostal hodně, ale pro nás největším dárkem jsou ty teďka žijící vnoučata, pravnoučata. To by bylo asi tak všechno. Nechci dlouho meškat, protože já to nemám ráda, když pak lidi na to čekají a chtějí taky něco říct, malinko, aspoň. Ale jen to, že my si vážíme toho, že jsme tohle za celý život vydrželi. Mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám. Všechny, co tam to uvádíte. Ať se vám daří dál. Přeji všem dobrou noc.
0: To byla paní Marie z Hradce, děkujeme. Ano, nejcennější věci bývají často ty, které nemají cenovku, které se nedají koupit. Někdy jsou to i ty nejprostší věci. Připomeňme si společně dárky, které nám někdo daroval od srdce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 5 minut po půl jedné. Tady je noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a přivádím dalšího hosta. A tím je krásnou noc.
1: To je šok, já jsem čekal, že si zavoláte dřív.
0: Pan Olin. Oline, možná tím největším dárkem nebyla věc, možná to byl nějaký dárek v podobě nějakého překvapení, možná to byla nějaká pomoc. Uvidíme, povídejte, těšíme se i na váš příběh k tématu.
1: No já ty dárky bych bral, vlastně dárek je všechno, co se mě týká. Či je to hmotná věc, nehmotná věc. Samozřejmě tam před chvilkou mluvila paní o těch manželích, takže jsem vlastně byl pochválen svým způsobem, protože vlastně jsme měli nedávno s manželkou 51. výročí, takže jsme vydrželi tak podle té paní pěkný dárek. Aha. No, kdybych to vzal, já bych to vzal trochu jinak. Já jako student jsem jezdíval na tzv. Čundry. A tam z každého čundru nebo z nějakého potlachu, tam se vždycky rozdávali takzvaná camrátka, že víte, co to je. To je větev, seříznutá šikmo, takže vlastně není to kruh, ale to elipsa. A na ty camrátka ti kamarádi Trumpové a čundráci kreslili obrázky a vždycky tam bylo uvedené, že to je třeba, já nevím, výroční oheň na Podlisou horou nebo někde prostě u těch místech, kde ti Trumpovi měli trumpské osady. Když se podívám na ty camrátka, mám jich spoustu, tam to vždycky připomene to místo, kde jsme 2 dny třeba víkend strávili. Byly tam soutěže, smutné povídání, veselé povídání a spoustu takových věcí, kde se ta partia těch kamarádů pravidelně scházevala. Je to, k tomu patří i takzvané ceny, když někdo vyhrál nějakou tu soutěž, tak to byly takové ty zase velké desky, tam byly malíři, kteří opravdu krásně kreslili. K tomu byl potom takový cancák, to byl takový památníček jakoby pro z toho období. Dál bych pokračoval tím, že když jsem skončil po vojně v Tesle v Rožnově, tam jsme s manželkou bydleli v jednopokojovém bytě s jedním dítětem, s dcerou, a na cestě byl druhý kluk, teda syn. A neměli jsme šanci dostat větší byt tam. Jsem jako mistr na směně měl 1350 čistého měsíčně, teda na měsíc a 4letní prémie. Když jsem zažádal o byt, tam mě bylo řečeno, no nějaký 2 roky, 3 roky si počkáte. Takže jsme se sebrali, dostali jsme se tady do Kopřivnice a přišli jsme do bytu, teda do rodinného domku manželčiných rodičů, kde jsme řekli, že my tam budeme jenom chvílenku, než si něco najdeme. No ta chvílenka je do dneska, je to vlastně 77. roku, takže to je skoro 50 roků, co jsme tady. Takže taková ta chvílenka byla i s mým synem, který by se oženil, nevím, to už bude snad 20 roků taky přišli. Jestli bychom mohli na chvílečku tady, protože my si potom něco najdeme. Samozřejmě taky tady, tak jsou tady do dneska. U nich bylo takové, nebo zvláštní, takové čekání. Když se vzali, tak prostě se pořád čekalo. My jsme čekali prababičky, teda naši babičky, matkyně s chánem čekali, kdy se rozví, kdy budou mít malinký mimčo a to. Pořád se nic nedělo, až byly jedny Vánoce, dárky byly rozdány, všechno a najednou mladá teda jako nevěsta ztratila a přinesla takové ploché krabičky. Já jsem si říkal, že bude rozdávat kapesníky nebo co to je. A v každé té krabičce, když to dala nám jako té rodině, tak byl ultrazvukový snímek malého Bobiše. Nějak Bobiše, prostě nějakého člověčka. Já říkám, to je kluk. No to se nedá poznat. A tak prostě to byl takový dárek fantastický, že potom v dlouhém čekání a potom tam bylo tkyně, říkal, já jsem tam na ní viděla, že už to bude a všechno. Každý byl potom po bitvě hrdina. Já jsem ten obrázek měl nebo mám a tam bylo dědo, naučíš mě práci se včeličkami, tenkrát taková bublina nad tím ultrazvukovým snímkem. Další takový bych poznatek bych řekl, jsem tady sousedku, která, paní doktorka to je, která jezdí po světě, byla v Tibetu. Když přijela po delší době, tak jsem říkal, doufám, že někdo ukážeš fotky. Ona říkala, nemám. Já říkám, jak to nemám? No já zase bych měl foťák. Já říkám, proč? Ona říká, já to mám všechno v hlavě. Já nepotřebuji nikomu nic dokazovat, ukazovat. Já prostě tu vzpomínku, ten skoro měsíc, co jsme tam chodili po těch kopcích a prostě bavili se s těma místníma a takový to. Já to mám prostě v hlavě a to mi nikdo nevezme. Takže nepotřebuji schraňovat nějaké krabice s fotkama. I když já je schraňuju, protože krabice od vod, tam je těch fotek přehršil a zrovna nedávno jsem se tam díval a viděl jsem fotku, moji první životní fotku, když mě byly 2 roky, protože na té fotce byl brácha čerstvě dovezený z porodnice. Takže brácha příští týden, jedeme za ním, bude slavit 70 roků. Takže tak od té fotky do toho příštího týdne to bude opravdu krásný dáreček, který mu chci nějakým způsobem přidat. Další bych, co bych tak ještě mohl uvést,
0: ano?
1: Jsou takové drobnosti od lidí, které potkáváte jako v běžném životě. Máte narosky nějaký, někdo vám přijde pogratulovat, dostanete figurku malinkou, je to nějaký medvídek nebo je to nějaká pešovka. Tady se zrovna dívám, jsem ještě momentálně v dílně. Mám tady takové orla na šňůrce, když ho potáhnu tu šňůrku, tak ten orel mává křídlama, na noze mu visí malá myška. Prostě od každého, za každého tou drobností, který ale nemám moc, mám tady business v té dílně, který pořád uklizím a nejde mi to. Takže bych to shrnul tímto způsobem, že opravdu, jak ta paní doktorka říkala, to, co máte v hlavě vy. A to je ten největší dárek, který vy si uchováváte pořád a máte ho pořád s sebou. Nemusíte mít žádné krabičky, žádné krabice od bod, nic takového. Takže tímto bych si uzavřel a nějaká rada ani možná neexistuje. Prostě to, co chce, nikomu nic nezakazuje, nikdo. Dělejte si, co chcete, ale máte to, co chcete, máte u sebe pořád a to je hlava.
0: Oline, tak dostal jste spoustu dárků, vzal jste to opravdu toto téma z mnoha stran. Ano, je to pravda, že to je široké téma. Někdy člověk během života dostane mnoho věcí, jenom některé z nich mu zůstanou opravdu hluboko a myslím si, že asi to byly pro vás ty obrázky ultrazvukové s těmi krásnými popisky, to bylo opravdu originální, tak to moc oceňuju. Děkuju, že jste zavolal, děkuju, že jste si s námi povídal, přejeme krásnou noc a taky krásný nový den.
1: Vždycky zdravím vás, taky zdravím moje kamarády, všech oni vidí, kteří, nebudu si opakovat a vám děkuji za prostor, který jste mi dala. Mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme minutu po 11:45 a před námi je jeden z posledních telefonátů. Kdo je s námi?
1: Dobrý večer, tady je Zdena od Brna.
0: Paní Zdenko, téma nejkrásnější dárky našeho života.
1: Ano, já poslouchám noční linku každý den, i když jsem v nemocnici, v lázni, kdekoliv, tak vždycky poslouchám. Takže mě, to je takový před spaním bezvadný s vámi. A někdy se dovolám, tak jsou taky ráda, to ještě se mě lepší usíná. No, co se týká nejkrásnější dárku, toho je hodně, ale já jsem dneska zažila takový den, byla jsem navštívit kamarádku a těžko se tam do té obce dojíždí s tím autobusem a já nevím co. A přijela jsem ke zdravotnímu středisku a šla tam paní, jak má dcera stará, mladá, 50 roku a říká, ptala jsem se, jestli nejede tam a tam a ona říká, nejedu, ale já vás tam zavezu. Tak to byl nejkrásnější dárek dneska, jak se ke mně všichni tak chovali pěkně, že jsou dobří lidé. Ona mi zavezla až úplně tam na místo a já říkám, že to zaplatím. Ne, já jsem si udělala dobrý skutek. Tak to jsou, a potom na zpátek mě vezla vnučka domů a tak mě říkala, já mám ti musím udělat takovou radost a ona říká, babi, já jsem zase tak ráda, že jsem ti udělala takovou radost. Takže to jsou takové dárky, něco jiného. Jinak mám pravnučky, kterým mě k narozeninám vždycky nakreslí 4 až 6 roků, takže mě nakreslí dárek, udělají mě srdíčko, nakreslí tam členové rodiny, takže to jsou taky tak krásné takové dárky darované. Ale jinak mám oči dárku hodně. Takže toto je dnešní den teda byl opravdu takový pro mě moc pěkný, jsem se setkala s takovýma dobrýma lidma. Tak to je to krásný dárek.
0: Doufám, že i následující den bude tak milý, plný krásných setkání. A Zdení, jaký dárek jste naopak darovala vy a dodnes dělá někomu radost, kdo mu přinesl štěstí? Napadne vás něco takové?
1: No, dárky. Já nevím, to nemůžu říct, že dárku je hodně, dárku se věnuje hodně a mám doma ještě jednu vnučku, která teda teď měla 18 a je taky taková hodná, která se ke mně opravdu ty vnučky ke mně se chovají ke mně a já zase k ním. Takže mě dělá radost tady ty, že mě mají všichni rádi a já jich té celé rodině, to jsou takové nejkrásnější dárky.
0: To se hezky poslouchalo.
1: To se nedá nahradit jinýma dárkama, jo, všechno, teď jsem měla narozeně, dostala všechno. A opravdu se ke mně všichni chovají moc pěkně, i když mají všichni svoje a je člověk sám někdy. Je smutno, protože manžel už odešel, je to už 17 roků. A takže tak nějak musím zase se chovat k lidem dobře, když se chováme dobře k lidem, tak oni se chovají k nám. Nemůžu někomu být naštvaná, když někde, já třeba, když ještě mám věcnou, když přijdu na nějaký obchodňáku, teď se tam srazím s nějakým pánem, se srazíme košíkama a ne, aby byl naštvaná. Já říkám, my jsme se srazili, že? A on se usměje, já taky a jdeme dál. Tak to jsou takové pěkné věci. Že ti lidi opravdu, a můžu ještě říct, že opravdu i ti mladí lidi, všichni nemůžeme házet do jednoho koše, chovají se těm starým lidem pěkně. Já teda vždycky mám štěstí na takový lidi.
0: Zdení, no. A myslíte si, že dnes lidé dávají víc drahé věci, nebo si ještě umíme darovat čas, pozornost a blízkost?
1: No, tak ten, jak to říkáte, vy to správně říkáte, věnovat ten čas. Tak to je důležitý. I když ty dárky dávají drahý, já dostávám hodinky, jsem teď dostala, všechno dostávám, ale když mě věnují ten čas, když člověk je někdy sám a přijdou, když si mladí nemají toho času, že? Ale přece si ten čas na mě udělají a přijdou. Tak to je nejkrásnější, to jsou takové nejkrásnější dárky. Já mám dvě dcery, dvě vnučky a dvě pravnučky. Takže se opravdu ke mně chovají.
0: To jsou také hezké dárečky.
1: Ano. A jinak dárečky dostávám, všechno možné taky jim dávám. Ale tady toto je nejhezčí ze všeho. Když přijdou a řeknou, odcházej, říká, babičko, máme tě moc rádi. Tak to je takový příjem. A vidím, že to myslí o srdce, jo? Že jsou takový.
0: To je krásná tečka za naším povídáním. Děkujeme za to.
1: Tak jo, já taky děkuji a bude se mi dobře usínat dnes.
0: To je dobře, od toho jsme tady, celá noční linka náš tým.
1: Ano, ano, je to pravda.
0: Tak krásnou noc za krásný den.
1: Mám taky a děkuji za všechno a pozdravuji všichni a dobrou noc.
0: Milí posluchači, blíží se konec noční linky. Děkuju vám, že jste s námi trávili i tento večer, že jste otevřeli své vzpomínky, své příběhy a někdy i tak velmi osobní chvíle. Bylo krásné slyšet, že ty nejcennější dárky často nejsou ty nejdražší, ale ty, ve kterých je ukrytá láska, čas, péče a vzpomínka na někoho blízkého. Připomněli jsme si, že někdy stačí pár slov, fotografie, rodinná památka nebo obyčejné gesto, aby člověk cítil, že na něho někdo myslí a že je milovan. Tak vám přeji, aby i ve vašem životě zůstávaly takové velké poklady, které zahřejí a které nejvíc potřebujeme. Loučí se Jarka Barboříková a protože kolegové mají dovolenou, tak se uslyšíme v tomto týdnu ještě jednou a bude to v sobotu. Do té doby se mějte hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takovéto pam pam pam pádadáradam, pam pam pam pádadáradam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: V mikrofonu si po léta s herci a začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si nějaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymyšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní, byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba jsi se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jenom to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, když jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. A pak jsem se viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, a jsem neviděl žádný film o automechanicích. Tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal perl se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně. Oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali jako ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem, pořád jsem se, že Tatra, plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prej, že diferenciál vzadu něco, tak no tak jsem to rozebral, že jo. Teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo. Utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený. Prostě všechno jsem to sešrouboval dohromady. Trvalo mi to asi 14 dní tohlensto. A přišel zákazník si pro ten auták přebrat. Já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vyjejte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím. Tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně. A teď on stál tím předkem takhle proti zdi, já jsem říkal, tak jeďte, jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul.
3: To koukal okolo do toho okýnka. Co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost, tak on to zase vytom, zase tam dal jedničku, zase couvnul. Aha, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul, teď koukal, já koukal se na něj, co? Říkal, co je? Já jsem říkal, no co já vím, prostě nás, já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to, co to je, dejte tam zpátečku, on dal zpátečku a jel dopředu.
2: Skutečně já jsem vyrobil auták, který měl 4 rychlosti do zádu, jednu dopředu.
3: To je on vytřešně, co s tím budu dělat, říkal, máte nejlepší auťa. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá nikdo v republice. Říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plný kval do zádu, říkal, no a kdo vás předjede, človíčku? Nikdo takhle rychle týhle v republice nikdo necouval ještě. Říkal, co když začne pršet, říkal, vemete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tady, aby vám utírat vzadu okýnko. Přijedete ke šaraňkám, šaraňky spadnou, pří, na jedničku odskáčete pryč. Bezvadné, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co jsi proved, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
2: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda tak mě hned vrhnul na jinou práci, abych si jako napravil reputaci, a já jsem strašně chtěl, no, teď přivezli tam pekaři robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru, ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to táme tadyhle, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítlo z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber. Ale hlavy pořád nešly dolů a přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval takhle a říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Říkal, ježiš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí.
3: Říká, člověče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme. A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Říká, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsou. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítaly ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, my ten motor rozšvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, říká, Krist, co jsi dělal? On říká, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme na tím takhle stáli, říká, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkám sem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. Ty chlapi tam mají půlky pístů. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsi na to připraven, ale nicméně zkusme se na to podívat. Ono to totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu i s těmi učňovskými v uvozovkách, začátky té divadelní dráhy.
2: No tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu. No, my jsme tu obálku obraceli, říkali, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, jo, tam hrál celý svět, tam byl i Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička takhle, jak jsme měli velikánskou rozhled. A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, který nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, jde pak. To je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk.

Čestný slovo, talenstá hrůza. Když jsme říkali nine nine. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nine nine, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel. Ja. Nein, nein. Dort sitz Leute. Jako Dort, Leutova žena měla mejda nebo... Měla tam Dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A mi tam nein, a teď to vychrl německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka, že tam prostě lidi čekají na druhou půlku. Říkal, no tak jim řekněte, že to už bohužel, ta žena nebude. Říkal, tak jim to běžte říct sami. Říkal, no jak, a my jsme skončili představení. Říkal, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šluz taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to ved, utíkal po tiskole do Lika, budeme hrát. Říká, co chceš hrát? Co chceme, to přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si speaker k tomu, říká, vážení přátelé, my už nic neumíme. No věř tomu, teď to vypadá strašně banáně, tam začal lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo, tohle, to je, teď pleskali, odvázaný úplně, jo, smáli se, no i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty, říkal, co já, no běž na jeviště, tak já jsem přišel, my už ale skutečně nic neumíme, to je výborné. To je komik, no tohle, to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký obleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi, potleskal prostě, a teď běž s Uršulou, běž se tam oba dva, přišli, já jsem říkal, my už nic, a Uršula říká, neumíme, no to je, to už omlívali, to byli na infarkt. Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržíme. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potlesk skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá, jaký se té zvíře. Já jsem říkal, no co šíříš, jaký jsem, já nejsem strejček Jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna, to je... Aby taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle, hrůza, načiš nějaký pán se přihlásenka, ať udělá velrybu. Jak já můžu dělat velrybu, ale už mě pocehrnul, už mi to stýkalo po krku, tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem... A tu vodu jsem takhle vysvíkal, snad takhle jsem si představoval velrybu já, teda... No potlesk velikánský, zase to je prvotřídní improvizace, to je něco... Teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, načiž tam se přinás nějaký pan, ať udělá psa. A to je těžký, jo, to je jako zvedat nohu na patník, to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, tady zaštěkal, jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načež Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západoněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.

0: Pepiku, děkuji ti za účast dnešní mikroforu a za to, že jsi tady mezi nás přišel a že tě opět někdy uslyšíme a uvidíme. Takže se mi moc hezky, ahoj a děkujeme.
1: Díky, nashledanou.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravila takový malý překvapení. Tady máš text.
4: Já to nevím.
3: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
4: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
3: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě, ten text tam není.

0: kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
1: Zkus to. Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo.
0: Pojďme.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořád. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No, to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole, ale i těm starším, kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli
2: přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumného
3: chápání. Kromě toho, když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
2: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
3: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky, a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
2: Stačil jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
3: Ženy. Protože oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
2: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
3: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě. A hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je napl zákaz.
2: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
3: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setká, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on odtud do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisem asi.
2: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuhle otázku vůbec položit?
3: Můžete ji položit, no.
2: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
3: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
2: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci, co tím rozumíte?
3: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest nejít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
2: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy, i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
3: No ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo, anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
2: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
3: Může. Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
2: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně, vážné verše.
3: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažertovat.
2: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
3: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí, ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. Jo. A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
2: Ta další otázka napojuje na tu předcházející, je od Ladislava Horáčka z Příbramy, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
3: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych se si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Meký mesera na kolečkový židli. A ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckým, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. Když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhý. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře. Aby se neříkal, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit, jít v zubaři, když to potřebuje.
2: Já vám nepřeklad, jak se jmenuje.
3: To je jedno.
2: To je jedno, no. To je jedno.
3: To je jedno, protože to je masový hnutí. Ano. To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit, jít v zubaři, když to potřebují.
2: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je tam tečka zatím je.
3: To je Josef.
2: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel?
3: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
2: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
3: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
2: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
3: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
2: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
3: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprosté nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
2: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás... že vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, Horníček se bojí taky.
3: Tazatelka je si vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout, v těch hovorech jsem nemluvil o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím, ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
2: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
3: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
2: Poslední otázku. Vy jste viděl pořad Zpívá celá rodina?
3: Jednou. A považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
2: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
3: Rodina Johnny Cashe.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v roce 1968 byl jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
2: No ovšem, to je přesně Alexander Ragtime Band. Ano, ten je starší než já. No ano, ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. To je ta kolíbka z toho, totiž ne je tadle, že on to vzal od těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo to je už za 50 lirů, se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc. Come on and hear, this is Alexander Ragtime Band. Neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná. Ale podívejte, já jsem se neuvedl, já jsem měl nějak uvítat posluchače. Já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako z hrdice, pak jsem nějak se nastydnul v poslední chvíli. Já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám někoho proti sobě. Co?
3: My jsme to všechno nechali na vás.
4: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
2: ano,
4: kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
3: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
2: Jo, mladých lidí zeptat. No, co bych rád, já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
3: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 232158 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než
2: se
3: teda...
2: Takže jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
3: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, našich, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
2: No já nevím, tak třeba Tři strážníci. To je taková písnička, kterou jsme dělali dávno a dávno s Ježkem a tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost a je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková, jako mají být. Nehadejte se, prosím vás, teď bu, to se hra, já to nejsem. A my jsme dělali potom v Paříži v jednom filmu, který se jmenoval Paramount on Parade, a ve kterém prostě jsme dělali vložky do toho filmu a v tom filmu byl taky Chevalier a řada jiných lidí. A ten film se ztratil, ta kopie i ten negativ. Až Němci to potom, i když to byli Paříž taky, tak to všechno tyhle věci zničili, až tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, až když to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezký věci. Tak. A tyhle ty tři strážníci, to měli Ježek hrozně rád. A my taky, až to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
5: Pozor.
6: Nehádejte se, prosím vás.
5: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, kdo se hádá?
6: Já to
5: se.
6: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
7: Přes zubu.
6: Kdo tam půjde?
7: Já tam nejdu.
6: Jděte tam vy.
7: Tam nebo.
6: No tak budeš nebo nepůjdeš?
7: Nebudu.
6: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: pozor.
1: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
1: Já to nejstejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
0: Ať tam nebo.
2: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: Moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za 60 tisíc dolarů. O tom by se dali napsat knihy a píšou se o tom knihy. No já mám názor na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a bošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano? Já myslím, váš mládež jsou lidi, kteří budou dělat svět. Když to ty, co umřeli, ty už nebudou dělat nic a my, co jsme starí, jsme ten svět udělali. Takový, jaký je. No a strašně neradi slyšíme, když ta mládež chodí a říká, že ten svět není tak, jak si oni představujou. Samo sebou. Některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má tu, kladit tu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat, mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu. Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšejí. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomě už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo o sobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové. Nás jeden z nich měl pleš a vyksoval si ji. Vyksem na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáš, to znamená, že ho hrál letačil, že už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám, že ne. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný a kterými, abych tak řekl, vzrostlí, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež. Aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
0: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
1: Jednou za rok. A dobrou a suchou, ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí je sádlo.
1: Moje paní je výborně děna a jsou ty takový veliký, ale já to nemůžu moc jíst kvůli tady, já bych řekl tedy hotelu Pup.
0: A vy dobře vaříte, že jo? Že vy rád
1: já
0: vaříte?
1: Sám? Málo, no něco umím, ale...
0: Ryby?
1: Jo, ale u nás moje paní výborně vaří. No tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím, ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že je gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Ten, co žere moc, tedy jí moc. Když to ten, co umí a rád jí dobrý, je gourmet. My jsme teď zakládáme klub u televize. Klub gourmet. No jo, to chlapečkové, starší chlapečkové. Budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
0: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
1: Ajajaj, to já mám moc, no.
0: Jo, a no. Ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
1: Jo.
0: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splníte.
1: Tak na tu visku může přijít, kdy chce, jenom musí zavolat a chvíl doma. A já ji strašně rád a moje paní uvítáme, protože my si pouštíme zprávy kvůli ní. Ano, já když tam ona nesedí, tak já to vypnu, pak to mi ty zprávy nezajímají. Ona je roztomina.
2: Vladimír se ptá, jak se vám hrálo s Janou Brejchovou v Jindřichovi.
1: Výborně, výborně. Brejchova je znamenitý člověk, já ji mám rád. Ona má disciplínu, ona je profík. Profík, já mám rád profíky, já nemám rád amatéry. Já mám rád lidi, kteří umějí a ona umí. A ona ví, co chce a má ohromnou disciplínu. Ona zrovna nebyla zdravá, když jsme točili a měla bolesti a ráno musela čekat na injekce. A nebylo to vidět při práci, jedině kdyby byli. A přitom je moc hezká, ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrálo.
2: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte?
1: No tak psy mám porád, celý život svůj mám psy. Teď mám porád ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takový malinký. Josefčík, tedy ten zkrácený, to je roztomilej pejsek. Teď, pak jsem měl psa Lasa, takového dojemnošastnýho, toho jsem bohužel musel dát pryč a potom se mi dost tejská. A no, já bych chtěl mít hodně psů, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom stěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jí bylo. A zase já budu mít, ona jako budu mít, ale budu mít já.
2: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
1: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to má 210 kilo psů. Ale je to roztomilý, že mi to nabízí.
2: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
1: Jiminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já si ve zpívání. Dejte ho honem sem toho.